s tím zákona stát. Jsem seržant dálniční hlídky, dělám práci, co mám rád. Můj bratr, ten je jinačí, je zvajec divokej. Všechno řeší náš Franky pěstí, útokem. Stejný je to celý léta,

Zaváce tak chlápek neznámý, hned přešel by ho zpěv. Smulu má ale náš Franky, a to není voda, to je krev.

je noc jako každá jiná, to jenom muž tváří k zemi pár. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se brát? Teď v uších s nimi to hlášení a rozkaz, že mám tam jet.

hlavního vchodu a světla dole svítí a vem si sebou vodu a vrať se do desíti. Na cestách pozor dávej, řidiči jsou slepí, na holou země se dávej a uřícený nepí. A když je venku zima, vem si teplou čepku, nebav se s ožralýma, chytneš jenom depku a jdi na tu výšku, bacha na matiku, moji vkladní knížku najdeš v prádelníku. Máma mi na krk dala klíč a pak mě pohladila. Budu teď, chlapče, pár let pryč, ale jako bych tu byla. Když půjdeš mezi lidi, vyčisti si boty, a hned každý vidí, že nejsi z nuzné lhoty. Nenech na sebe křičet od nějakých pobudů a choď do holiče, ať neděláš ostudu. A když poletí bláto, neboj se a stůj, nezapomeň na to, že jsi můj. Na lidi buď slušný a nechoď furt v tom tričku, o neděli svatodušní, zapaluj mi svíčku. Máma mi na krk dala klíč a přešla přes trať. Budu teď, chlapče, pár let pryč, tak se tu nestrať. A tak se snažím, nejde to samo, a tak se snažím, mámo, a tak se snažím, nejde to samo, a tak se snažím.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Vážení posluchači, já jsem dostal krásnou pozvánku do cyklu Desky, pásky a vzpomínky. Já se jmenuji Zdeněk Barták, jsem hudební skladatel a těším se, že spolu prožijeme několik týdnů dobré hudby.

Jak se určitě zaregistrovali, tak jsme slyšeli takovou jednu ze slavných mých melodií z Divočá země, ale já se chci vrátit úplně na začátek. Do svého dětství, kde jsem vyrůstal v hudební rodině, protože můj otec měl orchestr Zdeňka Bartáka, slavný, vedle pana Karla Vlacha, a vždycky vlastně u nás doma se zkoušelo se takzvaně po sekcích, to znamená 4 trumpety, pak 4 trombony. Takže od malička jsem byl obklopený hudbou. A jakou měl orchestr Zdeňka Bartáka znělku? Pojďme si ji schválně připomenout.

Já jsem se rozhodl, že na začátek potěším hlavně posluchače, kteří jsou třeba staršího ročníku. Ale u táty začínalo spousta výborných muzikantů. Jedním z nejslavnějších byl třeba Libor Pešek, slavný dirigent Liverpoolské filharmonie, který si představte, že u táty začínal na trombon. Další velkou hvězdou byl Václav Hybš, který bohužel nedávno odešel. Ten zas tam u něj hrál na trumpetu. A takový mohl jmenovat celou škálu muzikantů, pana Žižku, třeba bubeníka a tak dále, který se proslavili. A vždycky to byla taková konkurence orchestr Barták, orchestr Vlach. Jo. A pan Vlach byl o 10 let starší než můj otec, takže ten už měl takový větší portfolio a vždycky si ty muzikanty kradli. Takže táta je našel, stejně jako našel prostě třeba Milana Chladila, ale k tomu se dostanu za chvilečku, ale objevil taky, budete se divit, Ivetu Simonovou. A Iveta Simonová mě provázá opravdu od kolíbky, protože to je zase taková informace, kterou asi neznáte. Kromě toho, že teď v listopadu bude slavit 98 let, tak Iveta Simonová je mojí kmotrou. A já jsem si zamiloval její písničky a tak zazpomínáme na jednu, kterou určitě znáte.

0: lásku samozřejmě do tebe.
1: Takže Iveta Simonová byla zamilovaná od malička už do mě. A jsme přátelé do dneška, chodíme spolu vždycky na Čínu jednou za měsíc do hostivic a je pořád elegantní, udržovaná, super ženská. No a jak jsem říkal, tak dalšího člověka, kterýho objevil táta, nebo on se vlastně objevil sám, protože on je Brňák a orchestr mýho táty tam hrál na nějaký prostě slavnosti v amfiteátru a byl tam takový klučík, který pořád to pozoroval, až se odvážil a šel za tátu a říká, jestli by si ho neposlech, že jako zpívá a tak dále. A tato říká, no ale tak tady není na to teďka prostředí a my ráno brzo odjíždíme autobusem prostě do Prahy. A představte si, že on si našel, kde bydlej a ráno před tím autobusem stál s kufrem. Odjel do Prahy a stal se posléze slavným. A když uplynula doba, kdy já jsem začal sám tvořit, tak to bylo zase krásný gesto od pana Vlacha, protože první dvě věci, které jsem já složil, tak mi natočil paradoxně orchestr Karla Vlacha. A úplně první se jmenovala Tvá ústa medová a zpíval ji kdo jiný než Milan Chladil.
2: Tvá ústa medová,

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Tak to byly Tvá ústa medová, můj první single, kde na druhé straně této desky byla písnička Lásko, lásko od Váta, což byl velký hit a díky tomu i moje první písnička zaznamenala úspěch v podobě zlaté desky. Bylo to úžasný a měl jsem to štěstí, že za můj hudební život se to párkrát podařilo zopakovat, takže pojďme si ji připomenout.

Takže lásku, lásku odvátá. Láska není nikdy odvátá, láska je pořád potřeba k životu a myslím si, že to všichni chápete. A tou druhou písní, kterou mi orchestr Karla Vachana natočil, tak byla písnička tehdy ještě nemoc známého zpěváka, který se potom hodně proslavil, a ten se jmenoval Viktor Sodoma. A já jsem s ním natočil možná takových 10 písní. A ta první, která se nám podařila udělat, tak měla taky takovou svoji zajímavou historku, protože textař ji nazval Hej zahradníku. A tehdy byl orchestr Československé televize, který vedl Václav Zahradník, tak se to stalo v televizi populární a muzikanti si z pana Zahradníka říkali, hej, Zahradníku, a si vždycky z něj dělali srandu. Takže i takové osudy jsou někdy u písniček, které vznikají v dávných letech.

To byla písnička Hej zahradníku a teď chci vzpomenout na dalšího výborného zpěváka, hlavně skladatele, který se jmenuje Jaroslav Vikrn. Bohužel se jmenoval, protože už není mezi náma, tak Jardo do nebe, tě zdravím. A on napsal velký šlágry, to málo kdo taky ví, že za takovýma hitama jako je Láska od paní Rotrový. A jeho největší šlágr, co on si napsal pro sebe, tak ten určitě taky znáte. Bylo to svýho času velmi populární a myslím si, že on měl cit pro hezký slova a líbivou melodii.

0: Takže Růžová pentle Jaroslava Wikenta dozněla. Já jsem měl to štěstí, že jsem s ním taky mohl spolupracovat. Později jsme se stali velkými kamarády a vždycky jsme se měli rádi. A první věc, kterou jsem s ním natočil, tak tehdy byla taková soutěž Písničky pro hvězdu. To byla stanice Hvězda, která vysílala populární hudbu, vlastně non-stop, kromě zpráv. A my jsme tam s ní vyhráli asi, teď nevím, druhý nebo třetí místo. A ta písnička se jmenovala Človíček. A zas to má takový poetický název, ale když si ji poslechnete, tak hned budete vědět, o co se jedná.
1: Pokorně čekám na chodbě, snad přijde doktor včas. Chtěl jsem jí toho tolik říct, neřek zajík se hlas. Přecházím stále sem a tam, náhle se ozval křik.

Tak to byl človíček od Jaroslava Vikrenta. A musím se trošku vrátit k tomu, jak já vlastně jsem se k té muzice dostal. Protože samozřejmě táta chtěl, abych prostě hrál na něco, tak jsem chodil nejdřív na housle, který jsem nenáviděl. Ale zase musím říct, že protože jsem na to hrál už, přátelé, ve 3 letech a 8 měsících jsem měl první vystoupení, no vystoupení. Drželi jsme notu E, to znělo asi takový 40 malých koťátek tam hrálo. Tak ty housle jsem nenáviděl, ale tehdy klavír byl takový poměrně nedostupný. Tak až od 6 let nazpátky prostě mi maminka vzala klavír domů a začal jsem na něj hrát. Hrál jsem na něj dlouhý léta, vystudoval jsem tu LŠku 7 let, jo, a dostal jsem se do toho věku takového pubertálního a nechtěl jsem jít vůbec na konzervatoř a nechtěl jsem vůbec hudbu dělat. Takže jsem si podal přihlášku, bylo to tak daný trošku tím, že ve třídě jsme byli takový kolektiv a všichni jsme chtěli zůstat po 9. třídě spolu. Jo. Takže jsem prostě si dal přihlášku na ekonomickou školu a druhý musel být obor, tak jsem si dal prodavač elektrotechnického zboží. V Kotvě jsem mohl dělat. No. A vrátil jsem se z tábora 27. srpna a táta na mě čeká u toho autobusu a řekl mi, že jdu na dodatečné zkoušky na konzervatoř. Já jsem klad odpor trošku, že ne, že už prostě to... A tak jsem dostal pár facel, když to řeknu lidově, a druhý den jsem šel na zkoušky na konzervatoř. A jak to dopadlo, to vám řeknu v příštím vstupu.

S další zpěvačkou, s kterou jsem měl možnost spolupracovat, byla Marcela Králová, která vám právě zaspívala písničku Řeka mi zpívá. Byla to taková trošku experimentální skladba, protože jsme chtěli používat nástroje, které tady nebyly zvyklí, ale to se vyrábělo velmi těžce, protože ty nástroje ještě ty zvuky neměly, takže my jsme si je vyrábili. Třeba jsme hi-hatu točili pospátku a trumpetu v oktávu vejš a pomalejší rytmus a tak dále. No prostě taková alchymie to bylo, čarodějství. Ale teď vám chci pustit píseň Poděkuj slunci, kterou vám zaspívá Josef Štágr.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Tak, to jsme slyšeli písničku Poděkuj slunci, kterou zpíval Josef Štáger. A s tou písničkou jsme soutěžili taky v populárním pořadu, který se jmenoval Intertalent. A s tím se jezdilo po celé republice, hlasovalo se a tahle písnička získala druhé místo u diváku. Ale abych se vrátil ještě k té konzervatoři, než jsem se dostal jako na Intertalent, tak jsem musel tam udělat zkoušky, že ono, tu konzervatoř. Tak jsem se tam etabloval na klavír, to jsem uměl hrát docela dobře, ale když už na konzervatoř, tak jsem vždycky chtěl chodit na skladbu. Jenomže skladba, protože ještě jsme nebyli zralého věku, tak byla až od třetího ročníku. Takže já ty dva roky jsem tam potřeboval. Na klavír jsem zase tam nechtěl chodit jako hlavní obor, protože bych skončil někde jako vážený profesor možná na Lidové škole umění a to bych se zbláznil. Ale přálo mi štěstí, protože ty místnosti, kde se zkoušelo, tak obcházel takový menší, silnější člověk, kterýho já jsem do té doby neznal, ale ukázalo se, že to je první tubista České filharmonie a vešel do té třídy a scháněl žáka nějakýho, protože jinak by mu neodevřeli ten ročník první. A tak jsem se dostal na konzervatoř vlastně takovým zvláštním způsobem. Protože on ke mně přišel a ty komisaři říkali, hele, tady je docela takový šikovný, umí harmonii, tohleto, no ale nevíme, co s ním. A on ke mně přišel a říká, Barták, aha, znal zase tátu mýho, Barták, odevř hubu. Tak jsem odevřel hubu a on říká, zuby dobrý, jde na tubu. A takhle jsem se dostal, že on se do mě zamiloval. A já jsem potřeboval přežít jenom ty dva ročníky. A on prostě se rozhodl, že ze mě udělá tubistu svýho náhradníka ve filharmonii. Tak tomu taky nevyšlo. Ale nicméně, já už jsem při té konzervatoři začal spolupracovat s různýma kapelama a s různýma souborama. A jedním z nich byla taky skupina Beatings, později Fontána, protože jsme se museli přejmenovat. A než se dostanu dál k tomu pokračování mého studia, tak si vám dovolím pustit jednu písničku, která má taky svůj osud a ten vám řeknu, až zazní. Jmenuje se Sestřenice z Rokytnice a zpívá jí Pavel Sedláček.

Chodí mi totiž dopisy z výsky zvané Rokytnice od mé statné sestřenice.

nebyl moc rock and roll a tohleto jako oblíbený, když to řeknu slušně, tak jsme si museli pomoct. A vymyslel jsem s textařem takovou věc, že to je vlastně sestřenice z Rokytnice. Jo. A v tom refrénu proto je Rokytnice a už jsme tam ten rok měli. No, tak nicméně já jsem potom od třetího ročníku na státní konzervatoři začal chodit na tu skladbu vysněnou a přitom jsem takhle jezdil a tam byla taková poměrně volná výuka, protože musel člověk umět ty nástroje a chodit tam pravidelně, což mě vyhovovalo, protože pan profesor byl velmi akční, tubista, takže hrál každý den někde a říkal, hele, Bartáčku, nevadilo by ti, kdyby si chodil v sobotu ráno a uděláme si 4 hodiny do oběda, aby mohl jet na kšet a já taky, jo. Takže to bylo úplně super. No a představte si, že já jsem chodil do denního studia státní konzervatoře a přitom jsem absolvoval někdy takových 15 až 20 koncertů po celé republice. No, ty známky některý to odnesly, ale byla to krásná doba. Dokonce se na škole na chodbě taky kouřil ještě. A když se vrátím teďka zpátky k dalším písničkám, které mají svůj nějaký příběh, tak je to písnička To se nesmí stát. A to byl velký můj první úspěch, protože snem každého skladatele bylo se dostat na Bratislavskou liru. A tehdy to byly 12 písniček, muselo být slovenských, 12 českých, takže mezi ty autory 12 se dostat, tak to nebylo tak úplně snadný. A mně se to podařilo s písničkou To se nesmí stát a zpíval ji kdo jiný než Viktor Sodoma.

Tak to nám dozněla písnička To se nesmí stát, kterou na bratislavské Lyře zpíval Viktor Sodoma. A já vždycky jsem měl takový nápady vyzkoušet nějaký nový zpěváky. A představte si, co se mi povedlo. Patří to mezi rarity. Teď tady mám zpívajícího doktora. Představte si, tuhle píseň naspíval doktor František Janeček.

Tak, to byl zpívající doktor František Janeček a píseň Krouží, krouží. Druhý rok jsem se na tu bratislavskou liru dostal znova. A to bylo vždycky sranda, protože to muselo mít razítko 31. ledna. Jo. A my jsme se vždycky na hlavní poště v Praze sešli všichni skladatelé, kteří tam stáli ve frontě a upláceli, aby to vyšlo, aby tam bylo 24. Jo. Nesmělo tam být už další datum. No a tahle písnička měla krásný osud, protože dostal jsem zprávu telefonicky nejdřív Zdeněk Mará, taky slavný skladatel, který tam prostě byl předsedou té poroty. A tehdy jsme se ještě vůbec neznali, že? Tak samozřejmě jsem slušně mu vykal a všecko, že má pro mě výbornou zprávu, že zkrátka písnička Kamarád byla vybrána do hlavní soutěže. Tak jsem zajásal, ale hned jsem byl schlazený, protože on mi říká, no ale má to takový malinký problém, protože veme tam potřeba nějaký úpravy v textu. A jsem říkal, no tak to tehdy bylo běžný, jo, takže prostě jsem to nebral tak nějak moc jako v potaz. A o co jde? A on říká, no nesmí v té písničce být slovo kamarád. Protože to mělo nějaké historické souvislosti prostě za války a tak dále. Takže myslím druhý světový, teda první jsem taky nepamatoval. A normálně to bylo trošku problém, jak to nahradit, že jo, tu písničku, která se potom stala mým prvním velkým hitem, tak prostě bez toho slova se to nedalo udělat. Tak naštěstí zas mi přihrál osud do cesty nějakého člověka, který mi z tohohle toho problému pomohl. A potkal jsem Karla Wagnera. A Karla říká, prosím tebe, no, já jsem původně myslel, že Hanka Zagrová tu písničku bude zpívat na lyře. Jo. A když jsem mu tohle řekl, co se stalo, on říká, víš co, stáhni tu písničku z lyry, já to s Hankou natočím a než bude bratislavská lyra, tak to bude šlágr. A jak se ukázalo, tak měl na tohle to velký čich. A ještě to bylo takový zajímavý, smutnou příhodu, protože v den toho natáčení, kdy už jsem se těšil, jak budeme, jo, to bylo podsta dělat s paní Zagorovou a tak dále, tak prostě se stala taková věc, že Karlovi umřel tatínek. Tak jsem si říkal, no tak to asi se točit nebude. Ale on profesionál přišel, natočili jsme to a měl pravdu, protože to byl můj opravdu první velký hit, který zpívala Anna Zagorová a jmenuje se, jak jsem říkal, Kamarád.

0: kamarád?
1: No a přátelé, jsme u konce prvního dílu z cyklu Desky, pásky, vzpomínky, kde jsem měl tu čest se s vámi poprvé seznámit a těším se příští týden, že opět se uslyšíme u nějakých nových písniček z mojí dílny. Zdraví vás Zdeněk Barták.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Tomsová. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Ahoj Pavle, dobré odpoledne, milí posluchači. Hlavně veselé odpoledne, protože smích je solí života a kdo je dobře prosolen, ten zůstává dlouho čerstvý.
1: Krásně to řekla Marie, tak hodně soli přejeme, dámy a páni, historky, scénky, písničky i dnes jsou tu k mání pro vaše pousmání.
0: Humoriáda.

0: Písnička mého mládí, která nestárne na rozdíl ode mě.
1: Marie mě předběhla, chtěl jsem se zeptat, co se jí vybavilo při zpěvu Petra Nováka z archivu. No tak oblíbená.
0: Ano, velmi.
1: Tak jsme rádi, doufám, že i ty další se budou líbit Marii i všem našim posluchačům právě teď. Marie, jaké je tvoje babí léto?
0: No, tak vzhledem k věku je opravdu babí. No, protože...
1: To by bylo babské a to já bych si nedovolil vůbec použít.
0: Já vím,
1: takže
0: že babí, bys to nedovolil, ale měla jsem ho skutečně pestré. Strávila jsem 10 dní babího léta v IKEMu na pokoji se zánětem slinivky. Museli jsme kvůli tomu odjet z turistického zájezdu do Rakouska, takže první den jsme přijeli ve 4 hodiny odpoledne a druhý den ráno už jsme jeli zpátky, protože jsem v noci dostala záchvat.
1: Nemoci nechodí po horách, ale po lidech, bohužel
0: tak,
1: se to říká.
0: Ano, na hory jsem se ani nedostala tím pádem, takže tím to začalo, no a teď to pokračuje za šprclým krkem.
1: Aha.
0: Takže mám opravdu...
1: A proto přišla Marie do humoriády sem, aby se vyléčila z toho všeho smíchem.
0: Ano, přesně. Humor léčí.
1: Ano, tak. A pustíme se do toho tedy.
0: Tak jo. Tak já vybírám Bolka polívku, protože ten nesklame.
2: Tak, dobrý večer. Rozhodla jsem se vám napsat komickou příhodu, píše paní Libuše Čtvrtničková, která se nám povedla na naší svatbě před x lety, a to v roce 1970. Umíme si představit. Pokud bude vybrána tato historka nebo tato příhoda k převyprávění Bolkem polívkou, nedovedu si představit lepšího interpreta, prosím. No tak, brali jsme se v lednu, byly kruté mrazy a hodně sněhu. Moje matka si přála, aby svatba byla v kostele. Můj nastávající v životě v kostele nebyl, neb pochází z nevěřící rodiny a byl tedy bez vyznání. No, tak nevěřící ani nevěřil, v kostele může být hezky. Nevěřil tomu. A takže vlastně nikdy nebyl v kostele. No dobře, no, pan Čtvrtníček. Doufám, že to napravíš, když se to může. Před svatbou jsme byli pozváni na faru k předběžnému pohovoru. Krátká lekce, jak se máme při obřadu v kostele chovat. Pan farář tolerantně svolil k tomu, že můj snoubenec, i když není křesťan, bude v kostele oddán. V kostele ministroval starý Šimon, figurka jako Fernandel, v závorce figurka jako Fernandel. Starý Šimon byl známá vyškovská figura, on totiž se takzvaně zadrhával. On se zadrhával ovšem v akci. On se zadrhával v čase, rozumíte? On viděl třeba přeběhnou kočku, on se na ní podíval, jak ona přeběhne. A zadrhl se. A takhle byl zadržen. Tedy zadrhnut. Zadrhnut a potom se zase zpamatoval a šel dál. A takhle se mu to, jak on byl tam s tím kadidlem, rozumíte? Jo, my křesťané víme. Byl s tím kadidlem takhle a najednou prostě něco zpozoroval, nikdo neví co, a on se zadrhl, starý Šimon. Kadidle se takhle hoube. No a ten nevědoucí, nevědostný ženich, který byl poprvé v tomto prostředí a neznal ty rituály naše katolické, myslel, že starý Šimon, když to trvalo už tu minutku, že mu to kadidlo, tu kadidelnici podává. No tak jí vzal. Říkal si, no, asi když on mává, tak já musím asi mávat taky. A jí zamával takhle nad hlavou trošku, jako pilně mával. Jenomže starý Šimon samozřejmě si to nechtěl nechat líbit a tu kadidelnici mu chtěl vyrvat, tak vznikla taková šarvátka. Farář nevěděl, co má dělat a ti svadební hosti už se trošinku začali smát. Konečně se starému Šimonovi podařilo to vytrhnout. A jak se ti hosté svadební smáli, tak se smála tady taky Libuška Čtvrtničková, tehdy v 70. letech. Dneska už Libuše Čtvrtničková Zvyšková, tedy Libuška, nebo také Libuša. A tak se ona začala smát a jenom maminka, která vůbec nespozorovala nic, máš slzela jak maminky na pohřbech. No ale ano, přátelé. Nazvěme tu svatbu správně, přátelé. Nazvěme ji pohřbem svobody. Ano, takže na tomhle pohřbu svobody, čili na svatbě, maminka zaslezená nevěděla nic a jenom viděla najednou zádička ty svoji libušky, jak se tam v kostele je zima, no tak na ně vrhla kožich. Aby tu libušku ohřála, rozumíte, nerozumíte. Ona, to vypadalo, že ona ze zadu, rozumíte. Nebylo to. No někdo rozumí, ale ten je nás nějak málo. Na... Ona myslela, že jektá ta libuška, že jektá, tak dal ten kožich. No to už se všichni opravdu smáli, v Savlenčané se smáli, pan farář se trošku smál a teď došlo k tomu polipku, protože pan farář říká, prosím vás, urychleme to. Už se snad polipte nebo co? Polipte se mi. A teď ten ženich prostě vzal ten závojíček, jak ho takhle dával, tak se všiml dobře, jak libuška plakala, tak ono, ty umělý řasy, jak se tehdy v roce 70 nosil, tak se jí přilepil na ten závojíček, přilepili, a on, jak to zvedl, tak najednou vidí ty umělý řasy přilepili na tom závojíčku, tak to už se smála. Došlo k takové takzvané hubičce, takzvané... To je krásná, jsi řekla Zvišková, tak to je...
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Má Majka co dodat na téma svatba?
0: Já mám dva oblíbené filmy se svatební tématikou a sice ten první je Svatba jako řemen.
1: Ano.
0: Pana režiséra Krejčíka, kde jsou nebo zazní nezapomenutelné hlášky, hlavně od dvou SNBáků, z nichž ten mladší pitomý, se dá říct, je Vladimír Puchold. A druhý film jsou Divoké historky, což je argentinsko-španělský film z roku 2014, který za to dostal Oscara. A poslední povídka, to je Svatba se jmenuje a tam je takový masakr. A našemu kamarádovi se to stalo ve skutečnosti, ale nedokážu to popsat. Ale co mě připomněl teď Bolek Polívka tím povídáním, to, že my jsme měli tedy zlatou svatbu, ale ta proběhla bez jakýchkoliv problémů, ale Bolek hrál faráře nezapomenutelně v zapomenutém světle. A ten kostel, který tam hraje hlavní roli, kde on tedy... splňuje tu funkci, tu pozici toho faráře, se nachází v Roprachticích. A tam my jsme měli chalupu.
1: Aha.
0: A dočetla jsem se, že Vladimír Michálek, režisér tadyhle toho zapomenutého světla, dlouho hledal všude možně tu chalupu, až ji našel 15 kilometrů, teda ten kostel, pardon, až ji našel, ten kostel našel 15 kilometrů od své chalupy a to by mě zajímalo, kde ji má, protože my měli přesně v těch Roprachticích, kam jsem jezdila jako malá. Ale protože to bylo daleko a ještě byly pracovní soboty, tak naši ji pak prodali a byla to taková ta roubenka na kopci, bez elektřiny, s tou pecí, na které se dalo krásně ležet, s kamnovcem, tak to jsou Roprachtice a Bolek Polívka, co by farář, nezapomenutelná role.
1: Tak to jsme se dostali kousek dál, i když u faráře, u Bolka a u svateb jsme zůstali. Můžeme zůstat s Bolkem Polívkou dál. Bude vyprávět o Věře Chytilové nezapomenutelné režisérské legendě, anebo nastoupí Stella Zázvorková s tématem o první lásce, fyzice a tak dále. Dámy a pánové, vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: V Humoriádě jsou s vámi Marie Tomsová a Pavel Kučera a vy teď na našem telefonu můžete přidat své hlasy pro Bolka, Polívku nebo Stelu Zázvorkovou. Tak kdo se pustí do hlasování? Dobrý den.
2: Dobrý den, dobrý den. Dobrý. Já vás zdravím, pane Pavle i paní Tomsovou.
3: Děkuju.
2: A prosila bych pana Polívku, prosím.
1: Ano.
2: Děkuji moc.
1: A kdo pak nám volal?
2: Libuše, vaše posluchačka, Libuško. Libuše, já se omlouvám.
1: Ne, v pohodě. Chtěla jste říct, že máme něco krásného, někdo z nás?
2: No, Majka, že určitě. Máte krásné pořady.
1: Jo, tak.
3: Jo, pořady, já myslela pozadí.
2: Pozadí.
1: To není vidět.
2: ale paní Tomcová je pořád krásná.
1: No,
3: a
1: prosím.
3: Vy mě vidíte?
2: Nevidím, ale já si
1: podle hlasu se to pozná.
3: Děkuju.
2: Protože jste pořád krásná.
3: Děkuju.
1: Já to potvrzuji samozřejmě.
3: Díky moc.
1: Libuško, děkujeme pěkně. Naslyšenou, kdo je dál s námi? Dobrý den.
4: Krásné slunečné odpoledne, Petr z Pernarce, Pavle i vám, i paní Tomsový.
1: Děkujeme.
4: Je to hrozně uklidňující, jak je ta humoriáda a mezi tím uklidňující hlas paní Tomsový a váš, Pavle.
1: Děkujeme.
3: Je, to je hezký. Děkujeme.
1: Mě teď takový jemný mrazík přišel tady.
3: No.
1: Tak ti posluchači to s námi umějí, tak doufáme, že je potěšíme, ale ještě nevíme čím. Hlasujeme dál. Dobrý den. Haló.
3: Hola.
1: No prosím.
5: Tady je Anička z České Třebové.
1: Ano.
5: No a tak bych hlasovala pro paní Zázvorkovou.
1: Děkujeme za váš hlas.
3: Děkujem, Aničko.
1: Mějte se pěkně. Dobré odpoledne, už se slyšíme?
6: Ano, dobré odpoledne.
1: Výborně.
6: Zdravím paní Tomsovou i
3: děkuju.
6: Vás, Pavle. A já bych si přál Ačko.
1: Máme zapsáno.
3: Ano, děkujem.
6: Děkuji.
3: Naschle.
1: Dobré odpoledne, vítejte.
7: Dobré odpoledne, Pavle. Zdravím vás při pondělku, jak jste slíbil, že budete...
1: Sliby se mají plnit, nejenom o Vánocích, ano?
7: Paní Tomsovou, zdravíte.
3: Děkuju.
7: A vybírám pana Polivku se slavnou režišérkou.
1: Děkujeme.
3: Pěkně. Naschledanou.
1: Dobré odpoledne. Ano.
8: Dobré odpoledne, zdraví posluchačka Jana a prosila bych Ačko.
3: Ano, děkujeme, Jano.
1: Jana z Rapotic podala raport doslova. My můžeme sečítat všechny hlasy dorazivší do humoriády. Bolek Polívka to vyhrál a mě napadá, když bude řeč o Věře Chytilové, uváděla hlasatelka někdy ten film Dědictví aneb a tam to slovo?
3: No samozřejmě, to jsme museli uvádět, ale konec konců je to ve slovníku spisovné češtiny.
1: Opravdu? Češtiny,
3: ano, samozřejmě, takže nám to šlo.
1: Navíc je to umělecké dílo s tímto názvem.
3: Ano. A možná oni natočili, promiň, že tě skáču do řeči, tři úžasné filmy spolu. Dědictví, předtím jako první společný film byla Kalamita a potom Kopitem sem, Kopitem tam. Mm-hmm. Takže tři fantastické filmy. A mně se, já jsem si vzpomněla na historku, kterou Bolek povídal, nevím, jestli ji nebude říkat teď, uvidíme. Když točili to Dědictví, tak režisérka zařvala stop, on přestal hrát a ona na něj, proč nehraješ? Jako co je? Co stojíš? Jste řekla stop. To byla slepice, ty blbče z vedlejšího dvorku.
1: Aha, no tak. Ale Majce docela jde ta Věra Chytilová.
3: No já nevím. No, radši se do toho
1: nedá
3: nebudu
1: se na
3: pouštět.
1: Imitátorku z Hlasatelky?
3: Ne, radši ne.
1: Dobře.
3: Nebojte se.
1: Dáme si Bolka polívku slíbeného.
9: Pozoruje, jo. Tady jsme v Holšanech, u Rousinova, točili jedny ty chaloupce, kde ten Bouš bydlí, ten film Dědictví a nebo Kurhoši Gutentag. A Věra Chytilová režíruje. Já hraju složitý záběr. Chceš, abych to říkal? Nebo neříkal jsem mi to?
10: Neříkal jsem mi to? Povídej,
9: povídej. Víš, jsme ve věku, kdy ještě objevujeme pořád. No a mohla to zrežírovat, to bylo tak 3 minuty, to trvalo, že Dvorek, tam ta drůbež a tohle. A Věra říká, kamera, tak začnu hrát. Hrajeme, ona vždycky se dívá, ona hraje vlastně, že s tebou, ona. Hraju a najednou si říkám, stop, stop. Se zastaví. On říká, proč necháješ? A když jste říkala stop, to byla slepice, ty blbče.
11: No. Říkal to filmovaně, jak se o člověka starý, to jsi mě jenom připomněl nějakou krátkou historku, když se kdysi dávno točili ještě Bakaláři, tak se točilo na nádraží Střed, tehdy se ještě nesmělo jmenovat Masarykovo. A byl tam připravený celý vlak a byla taková scéna, jako že se tam proto tak oni stilouči a komparsa všecko. Tak to tam měli takovou taky jednu lavičku, kde tam ty lidi líčili a všecko bylo připravené a produkční byla tak na plac pojedeme všichni, tak si všichni ty statisti rozešli a mávali na sebe z okén, byli připraveni, nastupovali, jak měli. A jeden ten statista tam zůstal pěkně sedět nalíčený a pál, tak co je? Na vás to neplatí a on takhle seděl tam nalíčený a pál, já jedu do Kolína. Počkejte, tak proč jste se nechal nalíčit? A on říká, já myslím, že to k tomu patří, že to nějak... Nový nařízení.
9: To je moc hezky. To je moc hezky. No, rozumíš, proto oni stávkovali, že neměli nalíčidla.
1: Humoriáda. Tomáš Tepfer i Bolek Polívka vzpomínali na paní režisérku Věru Chytilovou a Marie ještě k Bolkovi by něco prozradila?
3: No, dalšího? Tak mně se podařilo mu sebrat poentu, protože jsem opravdu řekla
1: tu po svém, on to řekl v originále, to nevadí vůbec.
3: Ale má úžasný citát Polívka. Ideální rozměry manžela, ne manželky, ale manžela. 90, 60, 40. 90 let... 60 milionů na kontě a 40 stupňů horečky. To je ideální manžel.
1: Černý humor. No, dobře, velmi. My poputujeme dál. Dáme si tabáček od Činasky, potom si vybereme z našeho archivu. Marie se zahledí, zatím si to prostuduje a za chvíli za vámi vyšle dalšího komika. Dnešní Humoriáda pokračuje. Hezký den. Halo.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje výběrem našeho dnešního hosta a to je Marie Tomsová. Tak co si dáme dál, Majko?
2: No, já jsem zvědavá na Lukáše Pavláska, protože já ho znám vizuálně jenom ze Stardance a teď z jedné reklamy. A já jsem si řekla, že to musím zkusit, jestli bych si dokázala vyrobit nějakým domácím vysavačem, který mám u sebe v pokoji. Takové, to už se nedá říct rty, ale opravdu ty pisky, jako si udělal, on musím to vyzkoušet. A teď jsem zvědavá, co bude říkat. Mimochodem, on napsal 20 knížek.
1: Takže je to i spisovatel, kromě toho, že je tanečník a stand-up komik a skvělý bavič. No a ještě poznámka předtím, než to pustíme, ty to nepotřebuješ.
2: Dobře.
1: Ten vysavač.
3: Zkontroluju, aby bylo nějaké štěstí. Takhle jo. Přišel jsem říct takovou věc. Teďka vlastně řeším takový problém, jo. Nebo takhle jo, jako já to neřeším, jo, mně je to jedno, jo, ale řeší to Samantha. To je moje družka. A ona se ta nejmenuje Samantha, jo. Ona se jmenuje Jaroslava. Ale já jí říkám Samantha, protože to má lepší zvuk. A Samantha říkala, že jí jako připadá, že moc chlastám, jo. A tak si mě to říkal, že kdyby chlastal, tak asi vypadám trochu jinak, než vypadám. A hlavně už tady ani dávno nejsem, jo. Kdybych chlastal, tak jak všichni říkají, jo, protože to je říká jenom ona, jo. To říkají i rodiče, i bratr, i sestry, i doktoři na záchytce. I lidi v práci to říkají. Jako tam, co teď dělám, i tam, co jsem dělal dřív, když mě vyhodili, protože oni tam měli jako problém s mýma absencema, jo. Což zase já jsem jako problém necítil, protože z mý strany mi to nevadilo. Já tam občas chodím pozdě, jo. Nebo že tam občas nechodím vůbec. A tak já jako netvrdím, že jsem úplně abstinent, jo. Já si občas si dám to pivo k obědu jako každej. Někdy si dám i dvě. Ale já bych jako chodil takhle večer někde po hospodách, tak to nechodím, protože už tam většinou sedím od oběda. A právě třeba včera jsem šel na oběd a jsem stál pivo k obědu normálně. A pak jsem stál ještě jedno, protože to bylo ostrý. A já teda to jídlo, jo. Já jsem žádný jídlo neměl, ale jako celkově, že je taková ostrá situace ve světě. Tak jsem stál ještě jedno a pak už jsem teda ani nejet, jo, protože oni v té herně, kam chodím na ty obědy, tak oni tam stejně ani nevaří, jo. Vlastně jako jediný, co oni tam mají, jsou taky ty slaný oříšky. A to zase nebudu žrát k obědu, kde bych se akorát zkazil žaludek, jo. Tak jsem se dal ještě třetí pivo na vytrávení. A pak se koukám na hodinky. Koukám. A vidím, že ono už bude 2 hodiny, jo. Což je takový čas, že buď se teda sebrat a jít zpátky do práce, což zase notabene, tam dojdu někde ve 14:15, což v podstatě do těch 5 už neudělám ani. A nebo tam teda zůstat sedět, jo.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak to byl Lukáš Pavlásek prozatím ve svém vystoupení na téma Už nepiju. A musím říct, že on ten stand-up dělá už přes 20 let. V roce 2005 to všechno začalo.
2: Já si to musím pustit, já jsem ho v životě neviděla, neslyšela takhle. No, ale tohle ještě bylo velmi vtipné.
1: Ano, doporučoval bych posluchačům slyšet Majčin upřímný smích během ukázky. Pustil bych to do vysílání, ale nechci být netaktní, abychom nerušili ten text Lukáše Pavláska. Ale jak dělá Jarušku, tak to je ještě lepší a její zážitky. Pusťte si to všichni, i Marie si to pustí,
2: tak jo,
1: aby se pořádně pobavila. A myslím, že jí to ty záda a ten krk všechno vyléčí. Jo. Tak přátelé, bude nás dál léčit Lukáš Pavlásek svým humorem, nebo nastoupí dvojice Josef Mladý a Josef Náhlovský. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tak jak zaznělo, atraktivní hosté v zábavných pořadech, to tady potvrzuje Majka Tomsová z křesla pro hosta. A poslouchá vaše hlasy, přidáte je Lukáši Pavláskovi anebo dvojici Mladý Náhlovský. Dobré odpoledne, zdravíme.
3: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Tomsová.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den i vám, Pavle, a dobrý. Já dávám hlas Pepovi Náhlovský.
2: Děkujeme, píšeme si a mějte se hezky. Dobré odpoledne, další prosím.
5: Dobrý den, tady Petr ze Zdolnek. Já vás zdravím, Pavle, zvlášť příjemnou Marušku.
4: Děkuju.
5: A všichni ostatní humoriádníky. Což, to je takové veselé potom, takové radostné, když se někdo usmívá na vás. Dneska se na mě všetci tady usmívají a ještě Marušku slyším, tak to je super.
4: Ano. Je, a teď se usmívám já.
2: Ještě víc než doteď.
5: A ještě jedna zajímavá věc, že vlastně jsem tady se bavil s jednou paní o humoriádě, že musím poslouchat, že prostě musím mít ten prostor na to. A ona říká, no můj manžel ta také. A tak mě seznámila s manželem, s Vítěho z Hradce Královýho.
2: V Luhačevicích. No vidíte, jak jsme mezinárodním pořadem. I seznamujeme lidi, dáváme dohromady.
4: Taková seznamka.
5: Hradce Královýho, Vítěho zdravím.
2: Tak jsme pozdravujte úplně všechny. Dobře.
5: A všechny humoriádníky a Bečko.
2: Bečko, děkujeme. Pěkně.
4: Mějte se.
2: Dobré odpoledne.
6: Skvělé odpoledne. Přeji vám, Pavle. Tady posluchačka Stanislava z Kobylic.
2: Dobrý
4: ano.
6: A srdečně zdravím vás, Majko.
4: Ano, děkuju.
6: A byla jste perfektní s paní režisérkou. Bylo to paráda.
4: Děkuju.
6: Tak se mějte dobře, hezky, ať se vám daří. A vybírám Pavle Bčko.
4: Děkujeme.
2: Máme zapsáno. Děkujeme pěkně. Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, tady Eva z Uherského Hradiště.
2: Ano.
7: A přála bych si Ačko.
2: Máme zapsáno, Evo, a mějte se fajn taky.
4: Zdravíme.
2: A zdravíme ještě dalšího, dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, Pavle, i paní Majku.
4: Děkuju.
8: A já bych hlasoval pro naše Pepíky.
2: Máme zapsáno. Děkujeme pěkně.
4: Mějte se.
2: Naschledanou, naschledanou. Takže Lukáš Pavlásek nám to bohužel nedopoví, snad příště někdy. Nastupují Josef Mladý, Josef Náhlovský a pozor, o literatuře nám budou povídat.
9: Prosím tě, přece na tebe museli působit nějací velikáni literatury. Ano. Co třeba Igo?
10: Čego?
9: Ne Čego, Igo.
10: My spolu se po chorvátsky?
9: Ne, Igo, psáno Hugo.
10: Tak mluvte česky, jak vám zobák narost, Igo, Hugo. To je jako já, kdyby jsem těm lidem řekl Igo Ás.
9: Co to je Igo Ás?
10: No Hugo Ás.
9: To je legrační. A co třeba London, Bílý tesák?
10: Bílý tesák, tak mi říkali, když jsem byl malej. Ani nevím proč.
9: Se musíš podívat do zrcadla. Hele, a co ti říká třeba děti kapitána Granta?
10: Kapitána Granta, toho jsem znal osobně.
9: Ty?
10: Toho tady v Praze znal kde kdo, on tady dřív měl hotel.
9: Myslíš hotel Grant?
10: Fórum.
9: Ten je dobrý dneska, opravdu s tím se výborně spolupracuje. Hele, a co 15letý kapitán?
10: 15letý kapitán, to je blbost. U nás nemůžete být v 15 letech kapitánem.

0: Matka jich zavařila celé hnízdo, buď zdrav. Moment, počkej, tohle to je heslo mojí spořitelní knížky, jestli se k tomu dostal.
1: Máte ho vzadu napsaný tuško, abyste ho nezapomněl.
0: Pač jsem chytrej, to se nedá nic dělat, no.
1: No a teď čtu takovou krásnou knížku, která se jmenuje Její první láska. Je to příběh chudé květinářky, ona nemá povolení Národního výboru, prodává tady, on je zmrzlinář, jo, on povolení má.
0: Výborně, všichni už tomu rozumíme, to je normální červená knihovna.
1: Co tady melete o nábytku, červená knihovna? Vy o literatuře, vy o nábytku, co mi do toho, že máte červenou knihovnu? Já mám doma zelený regál, taky se nevytahuju.
0: Aloj, zelený regál na rozdíl od červené knihovny nemá s literaturou nic společného.
1: To byste se divil, já právě na tom zeleném regálu mám svoji sbírku rodokapsů.
0: Jenomže rodokaps to není literatura, to je brak.
1: Pro dnešního člověka to je náhodou vzorová literatura.
0: Jo, a v čem, prosím tě?
1: Do ničeho to nereje, dobro zvítězí vždycky na zlem a pak rodokaps nemá pevný hřbet a dá se lehce vohnout.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik Josef Mladý a Josef Náhlovský na téma knihy, knihovny a literatura. Můžeme mít tyto dva dál i s Karlem Šípem u soudu ve výstupu o soudním přelíčení, anebo nastoupí Ivan Mládek na téma taxi ze zápisků Šílencových. Co by vybrala Majka? Jako
4: no to je
3: typ.
4: Těžká volba, já to nechám na posluchačích.
3: Je to síla Mladý Náhlovský nebo Mládek? Tak si vyberte SMS Humor Mezera A nebo Humor Mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900 a písnička Harlekín Věry Martinové vám teď zní k tomu vašemu závěrečnému dnešnímu humoriádnickému hlasování.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tady je humoriáda, závěrečný souboj mezi Josefem Mladým s Josefem Náhlovským a Karlem Šípem a proti ním stojí v tuto chvíli Ivan Mládek. Dobré odpoledne, kam s vaším hlasem?
2: Takže tady sir Luboš ze Dvora Králové nad Labem, zdravím lady.
3: Marie.
1: Gaga.
2: Marie, Mařenku.
1: Ano, Mary.

0: Pavla.
1: Lady Mary, ano. Mhm. A pane Sýre, co jste si vybral?
0: Pepany.
1: Dobře, zapsáno, mějte se krásně. Děkujeme pěkně a zveme ještě dalšího. Dobrý den, kdo je s námi?
2: Dobrý den, Pavle, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Zdravím vás a vašeho hosta.
3: Děkuju.
2: Nemáte zač a chtěla bych kluci naše.
1: Kluci naše, to je Ačko, že jo?
2: Ano.
1: Dobře,
2: ano.
1: Děkujeme pěkně. Omlouváme se v tuto chvíli Ivanu Mládkovi, že nám dnes nevystoupí, ale příště na něj určitě vyjde řada. Teď Josef Mladý, Josef Nálovský a Karel Šíp. Jsme u soudu.
4: Zahajuji soudní líčení ve věci stát versus...
5: Pane předsedo, pardon, omlouvám se, jdu pozdě, ale kdybyste se neurazil tady ještě, než začnete proces, malá pozornost pro vás. Včera jsme zabili prase.
4: Jaké vyřizování starých účtů?
5: Ale ne, žádného mafiána, obyčejný český prase s čistým trestním rejstříkem. No, tak jenom jitrničky a tlačenka, tak pro vás.
4: Teda, pane doktore, vy se vyznáte, já vám řeknu, jako je někdo na sladký, já jsem na tlustý.
5: No, já právě vím.
4: Ale poslyšte, ono by to mohlo být klasifikováno jako ovlivňování soudu.
5: Nemohlo, to prase totiž mělo červinky. Jde, tak.
4: To je v pořádku. To je v pořádku, tak. Děkuji. Já myslím, že můžeme začít. Zavolejte obžalovaného.
6: Dobrý den. Dobrý den, pane soudce. Dobrý den.
4: Obžalovaný, tady jste u soudu a u soudu obžalovaný nemusí zdravit.
6: Posaďte se, paní dozorkyně, posaďte se. Maminka mi říkala, abych vždycky, když přijdu do nějaké místnosti, pozdravil. Protože mě potom taky všichni pozdraví, když budu odcházet.
5: Já už odsud jen tak neodejdeš, o to se postarám.
6: Já odsud asi pojedu, že jo? To jste hodný. A který pak vy jste?
5: Já jsem Tvrdý.
6: Já jsem na měko.
5: Doktor Karel Tvrdý.
6: Vy jste doktor? Ano. No to já potřebuju, pane doktore. Já když ráno stanu, tak mám takový suchý kašel. Nedal byste mi kapky?
5: Já jsem doktor práv, já jsem tvůj obhájce. A neboj se, kapky tady dneska dostaneš.
4: Pane obhájče, máte v úvodu něco na obhajobu obžalovaného?
5: Ano, pane soudce, moje obhajovací řeč bude krátká. Můj mandant je ve všech bodech obžaloby vinen.
6: To je výborný advokát. Vy jste dobrý obhájce. Jenom jestli já na vás budu mít peníze, vy budete asi pěkně drahej. Takhle
5: ale
6: dobrý.
5: Netřeba, já jsem ex ofo.
6: Ex ofo.
5: Mě přidělil stát.
6: Ano, mě jsem přidělili sedět. Vás přidělili stát, mě přidělili
4: pane sedět. Obhájče, máte pro svá tvrzení důkazy?
5: Ano. Podívejte, pane soudce, asi takhle. Víte, my právníci a obhájci, nebojte se, se kolikrát ocitáme v nelehké situaci. My musíme totiž obhajovat a zastupovat kolikrát i evidentní zločince. My musíme prokazovat jejich vinu, i když víme, že totiž my ji udělali. A s tím je konec. My před lidma ze sebe děláme akorát blbce, takže s tím je dost. My právníci říkáme stop. My chceme říkat jenom to, co si myslíme, pane soudce. A já si myslím, že on to udělal a měl by jít sedět a hotovo.
6: Správně. Proč byste se měl, pane advokáte, předvažovat?
4: Počkejte, vinu je třeba napřed dokázat.
6: Ano.
4: A my jsme ještě nezačali.
6: No, právě.
4: Takže...
6: Nezačali jsme ještě.
4: Kde to máme?
6: Hezká paní dozorkyně.
4: Zahajuji líčení s obžalovaným Alojzem Jozífkem.
6: To jsem já. Dobrý den.
4: Vy jste Jozífek?
6: Ano, já jsem Jozífek.
4: Zlatej kajínek. Obžalovaný, vstaňte.
6: Ano. Před chvilku jsem vstal, teď jsem...
4: To je jedno. Jste obviněn z maskovaného přepadení pošty v Praze 3, kterou jste se pokusil vyloupit v převlečení za instalatéra.
6: Jaký převlečení? Já jsem přece instalatér.
5: Námitka!
6: Námitka!
5: Námitka, tady předkládám soudu seznam nájemníků, u kterých obžalovaný prováděl instalatérské práce, konkrétně opravu vodovodní kohoutku. A výsledek? U brázdů kape, u Nováku dokonce stříká. Čili práce evidentně provedena nekvalifikovaně, což svědčí o tom, že obžalovaný se za instalatéra pouze vydával.
4: Co na to obžalovaný?
6: Pane soudce, jaký je trestní postih za špatný těsnění?
5: Námitka.
6: No, zase námitka.
5: To je pohrdání soudem, pane soudce. To,
6: ano, správně.
4: Zamítá se.
6: To je advokát, to je dobrý.
1: Pokračování příště. Marie Tomsová i Pavel Kučera se loučí.
0: No a já vám všem přeju krásné pokračování babího léta. Ať je pořád tak sluné, barevné a veselé.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci vyšel

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Bystřice kvůli zvýšené aktivitě hlodavců začíná plošnou deratizaci. Do dneška by měli všem voličům dorazit volební lístky. Hokejisté Českých Budějovic porazili v extralize Brno. Očekáváme jasno nebo skoro jasno, zpočátku v údolích mlhy nebo nízkou oblačnost. Teplotní maxima dosáhnou 23 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. V Bystřici nad Pernštejnem začíná plošná deratizace. Potrvá do příštího pondělí. Na větší výskyt hlodavců město upozornili tamní obyvatelé. Radnice proto objednala specializovanou firmu.
2: Deratizátoři položí návnady na veřejných prostranstvích a v městských budovách. Počítají i s obytnými domy a rodinnými domky. Jejich obyvatelé můžou hlásit výskyt hlodavců a objednat si ošetření svých obydlí na náklad bystřické akce. Radnice upozorňuje, že v době deratizace je potřeba zamezit volnému pobíhání psů a koček, aby se domácí zvířata nástrahou neotrávila. Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Voličům by do dneška měli dorazit do poštovních schránek hlasovací lístky. Jejich roznášku mají na starosti obce a města. Všichni voliči by měli dostat šedý hlasovací lístek pro komunální volby, třetina obvodů pak žlutou sadu s kandidáty do Senátu. Pokud hlasovací lístky nedorazí, voliči se můžou obrátit na obecní úřad. Novou sadu ale dostanou i ve volební místnosti, jak vysvětluje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jírovec.
3: Státní rozpočet na to vynakládá ty prostředky taky tak, aby bylo vždy zajištěn nějaká zhruba třetina té porce do okrskových volebních komisí, takže je to tam připraveno a já věřím, že v dostatečné množství.
0: Volby budou už tento pátek a sobotu. Americký stát New York vyhlásil nouzový stav kvůli šíření spalniček. Do začátku října tam zaznamenali 108 případů. Přes 90 nakažených přitom pochází z venkovských oblastí, kde je malá proočkovanost. Stát proto rozšířil okruh zdravotníků, kteří můžou vakcíny podávat. Nařízení má platit do 4. listopadu. S epidemií spalniček bojuje také sousední Pensylvánie, kde úřady hlásí přes 1000 nakažených. S největší nákazou spalniček za posledních několik desetiletí se Spojené státy potýkají od roku 2025.
1: Sport.
0: Hokejisté Českých Budějovic vyhráli v 8. kole extraligy nad brněnskou Kometou 5-1. Hosté přitom vyslali na branku o 10 střel víc. Útočník Českých Budějovic Jakub Pour pojmenoval důvody, proč jeho tým vybojoval 3 body. Připomněl i Ulesenův gol na 2-0, který padl 2 vteřiny před první sirénou.
4: Týmový práce, no, přistupovali jsme tomu všichni stejně a to nás odměnilo, no, takže dobrý vítězství. To nás trošku ještě víc uklidnilo, ale samozřejmě nebyl konec, ale Kometa je silný tým, takže jsme si museli dávat pozor i v těch dalších třetinách. Dali jsme ten třetí, což nám ještě víc jako trošičku přidalo na tom, že jsme měli ten zápas pod kontrolou, ale stejně nesměli jsme polevit, no.
1: Počasí.
0: V Havlíčkově Brodě a Bystřici nad Pernštejnem teď mají 4 stupně, v počátkách 6. Očekáváme jasno nebo skoro jasno, zpočátku v údolích mlhy nebo nízkou oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty se ustálí mezi 20 a 23 stupni. Foukat má slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Dálnice D1 na Vysočině je teď volně průjezdná, nehody nemáme hlášené ani z ostatních silnic kraje. Dobře, dověďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Pátá hodina, čtvrtá minuta, je tady úterý, 6. říjen roku 2026. Hanuš a Hanuše slaví svátek, tak samozřejmě posíláme z Českého rozhlasu Vysočina gratulaci. Přejeme krásný sváteční den, úspěšný den vám všem. Dnešní dobré ráno odstartuje skupina, která 12. prosince v pražské O2 aréně oslaví s velkolepým koncertem 30 let na scéně. Skupina No Name.

0: effort.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
4: Yes, we can.
5: Úterý 6. října. Svátek má Hanuš. To je vlastně Jan z německého Hannes. Tady je Petr Jungmann. Pěkný den. Historicky první fyziologický ústav na světě založil Jan Evangelista Purkyně v dnešní polské Bratislavi před 175 lety v roce 1851. Právě tam Purkyně působil, než se vrátil do Prahy. Zde pak na lékařské fakultě ústavu vytvořil druhý domov.
6: Hello. Can you hear me?
5: Telefonem si poprvé popovídali jeho otec Alexander Graham Bell a asistent Thomas Watson před 150 lety. 6. října 1876 byl uskutečněn první oboustranný telefonní hovor. Z Bostonu do 3 kilometry vzdáleného Cambridge si oba pánové poprvé pokecali.
6: Hang on.
5: Nový fenomén vstoupil na televizní obrazovky přesně před čtvrtstoletím v roce 2001. Ve Velké Británii se vysílal historicky první díl pěvecké soutěže Pop Idol. U nás známe jako Česko nebo Československo hledá superstar. Jižní obchvat Plzně byl otevřen před 20 lety v roce 2006. To byl otevřen poslední 3-kilometrový úsek Útušice Černice, včetně tunelu pod vrchem Valík. A definitivně tak byla dokončena dálnice D5 z Prahy do Rozvadova. Atomová lady Dana Drábová zemřela přesně před rokem. 75 má dneska advokát Tomáš Sokol. Kulatou 60 slaví scénárista Petr Jarchovský. A kulatých 40 je brněnské rodačce, zpěvačce Tereze Kendlové. Já přeju hezký den.

0: To byla skupina Smoky v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina v 5 hodin a 15 minut.
1: Počasí.
0: V Jihlavě jsou po ránu 2 stupně Celsia, 4 stupně máte aktuálně v Třebíči nebo v Bystřici nad Pernštejnem, 4 stupně hlásí i Havlíčkův Brod, 5 stupňů po ránu ukazují teploměry v Libici nad Doubravou, 6 stupňů máte v Novém Rychnově a Moravských Budějovicích, 9 stupňů hlásí Dukovany, 12 stupňů máte na Svratouku. Takže ty ranní teploty jsou opravdu různorodé, je tam rozdíl i 10 stupňů Celsia. Dnes na Vysočině čekáme jasno nebo skoro jasno, zpočátku v údolích mlhy nebo nízkou oblačnost. Odpolední teploty budou mezi 20 až 23 stupni Celsia. Přejeme krásné ráno.
1: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

byla skupina Krištof, společně s ní i Tomáš Klus a písnička Cesta v 5 hodin a 21 minut v úterý 6. října tady u nás na Českém rozhlasu Vysočina. Na starou plovárnu v Jihlavě se vrátil život. Do rybníka, který v létě vyschnul, rybáři nasadili nové ryby. Byli jsme u toho, jak tedy v současné době stará plovárna v Jihlavě vypadá, to všechno zmapoval František Jirků. O své dojmy se s námi v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina podělí už po 8. hodině. Teď je tu Petr Spálený, kolej Albertov a do půl šesté uslyšíte i poutníky a panenku.

0: šesté.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Rektor Jihlavské vysoké školy polytechnické Zdeněk Horák bude dnes slavnostně uveden do svého druhého funkčního období. Inaugurace se koná v gotické síni Jihlavské radnice a začíná v 10 hodin. Jeden z hlavních cílů, které si Horák pro nadcházející 4 roky dal, je akreditace magisterských studijních programů, aplikovaná mechanika a strojírenství. V Brně začíná mezinárodní strojírenský veletrh. Policisté očekávají tisíce návštěvníků a varují před dopravními komplikacemi. Upozorňují na možné zdržení na příjezdových trasách a v okolí veletržního areálu. Problém může být také s parkováním ve městě. Komplikace čekají také na cestující na trati z Pardubic do Havlíčkova Brodu. Začala tam výluka kvůli údržbě kolejí a opravě přejezdu. Ode dneška nejezdí vlaky v úseku z Chrasti do Žďárce u Skutče. Ukrajina údajně v noci vyslala víc než 600 dronů na Moskvu a okolní oblast. Většinu dronů prý zneškodnila ruská protivzdušná obrana. Na síti Telegram to tvrdí moskevský starosta Sergej Sobjanin. Bližší informace o útoku zatím nejsou známé. Nejlepší střelec historie NHL Alexandr Ovečkin odehraje v elitní hokejové lize poslední sezonu. 41-letý ruský útočník to oznámil spoluhráčům v kabině a také prostřednictvím prohlášení na sociálních sítích Washington Capitals, za který hraje už od roku 2005. A ještě předpověď počasí. Očekáváme jasno nebo skoro jasno, zpočátku v údolích mlhy nebo nízkou oblačnost. Teplotní maxima dosáhnou 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Dálnice D1 na Vysočině teď volně průjezdná. Aktuální dopravní problémy nejsou ani na ostatních silnicích kraje. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Jan Korbel pochází z Jihlavy. 9 let žije ve Vídni, kde pracuje jako vědec. V listopadu ho město Vídeň za jeho práci ocení. Za co konkrétně, to v dobrém ránu prozradíme už za malou chvíli.

0: Hostem dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina byl včera vědec původem z Jihlavy Jan Korbel. Dozvěděli jsme se, že ho čeká ve Vídni ocenění. Jaké?
1: No, město Vídeň, respektive jeho kulturní oddělení, každý rok dává ceny ať už umělcům nebo vědcům v různých kategoriích. Mně se týká cena pro mladé vědce, kterým je méně než 40 let dostanu ji vlastně teďka v listopadu v oboru přírodní vědy. To, co my děláme, je nějaká aplikovaná fyzika a spadá to do těch přírodních věd ve velice širokém smyslu, ať už ta samotná fyzika nebo její další aplikace.
2: Hmm. A myslíš, že život vědce v Rakousku je lepší než život vědce v Česku?
1: No, to je dobrá otázka. Já jsem taky vlastně během svých studií strávil dost času v Česku, konkrétně v Praze. Je určitě výhoda, že ta Vídeň je velmi světová. Je tam spoustu špičkových vědců, kteří dostali i Nobelovy ceny a je tam ta věda na velmi špičkové úrovni. Tím nechci říct, v Praze nebo v Česku je taky věda na dobré úrovni, ale přece jenom je to takový bližší té světové špičce, takže to je to, co se mi tam líbí.
0: Řekl v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina Jan Korbel. Dnešním hostem po 11. hodině bude paní doktorka Gabriela Ciraniová. Mluvit budeme o stomii, neboli umělém vyústění dutého orgánu na povrch těla. Jak přesně funguje, co obnáší péče o vývod, jaká je vhodná strava i pohyb. To se dozvíte po 11. hodině v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina. Teď máme 5 hodin a 40 minut.

0: Za dvě minuty bude 6:15. Přejeme vám dobrý den, pokud už jste usedli za volant svého auta. Přejeme samozřejmě šťastnou cestu. Snad na vás nečekají objížďky. Co si Makovičky myslí o objížďkách? Dozvíme se to už za chvíli.
1: Počasí.
0: Je úterý, je 6. října, dnes na Vysočině čekáme jasno nebo skoro jasno, zpočátku v údolích mlhy nebo nízkou oblačnost. Odpolední teploty budou mezi 20 až 23 stupni Celsia.
1: Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: Xindle X i Olga Lounová v blbým věku tady u nás na Českém rozhlasu Vysočina. Je 5.48, už jsou s námi makovičky.
1: Makovičky.
2: Co je to objížďka?
3: Kruhový objezd. To je, když někde na silnici je bouračka nebo stavba, tak to musíme

0: je ty jednoudy. Když stavěli to nádrží, tak jsme ho museli objet. A byl tam válec, tak museli tam udělat silnici.
1: My jsme už jednou jeli obíškou, protože my jsme jeli za babí a opravoval se klucháč.
2: Jak poznám, kudy mám jet?
1: Tam je takový kolečko a značka takhle a tam můžeš projet. Mamka se jednou takhle ztratila.
3: A my máme tablet autě a tam máme mapu, kam můžeme jet.
4: Navigace.
1: Když ta navigace řekne třeba odboč doprava, tak máme odbočit doprava.
0: Když jsme jeli jednou do Třince, tak jsme odbočili někam jinam.
1: Taťka, ten když to vidí, tak se trošku rozčílí, ale pak už je to dobrý a mamka ho uklidní a jedeme jinudy. Makovičky.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli.

dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněla. Ani na náš tanec v nočním parku. Ani na tvou přiléhavou sukni. Ani na slova jednoho básníka.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Šest hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Výstavbu nájemního bydlení na Vysočině nejvíc blokuje nedostatek pozemků. Ministerstvo školství chce změnit pravidla pro případné slučování škol. Případ laborantky, která zemřela údajně na zápal plic v Sibirském ústavu pro výzkum moru, znepokojuje i Spojené státy. Očekáváme jasno nebo skoro jasno, zpočátku v údolích mlhy nebo nízkou oblačnost. Teplotní maxima dosáhnou 23 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Rozvoj dostupného nájemního bydlení na Vysočině brzdí podle samospráv nedostatek peněz i vhodných pozemků. Vyplývá to z výsledku krajského průzkumu společnosti CEC Research. Zapojilo se do něj asi 60 samospráv celého kraje. Současné kapacity nájemného bydlení přitom považuje za nedostatečné skoro 60% z nich.
5: Pouze 17 zástupců měst a obcí označilo kapacity za odpovídající poptávce. Podle průzkumu na Vysočině nejvíce chybí startovací byty a byty pro mladé rodiny. Téměř 60% samospráv uvedlo jako hlavní problém nedostatek pozemků nebo objektů pro stavbu bydlení. V porovnání s ostatními regiony je to největší podíl. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
4: Ministr školství Robert Plaga za ANO kritizuje hranici 180 dětí a žáků nastavenou pro případné slučování škol. Chce proto změnit školský zákon. Mateřské a základní školy, které letos nebo v následujících dvou letech této hranice pravděpodobně nedosáhnou, se už ale podle současného zákona na možné sloučení připravují. Týkat se to může stovek škol. Jak chce ministerstvo pravidla upravit a kdy změnu předloží, zatím není jasné. Pokračuje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
6: Pro stanovení právě této hranice není dostatečné věcné odůvodnění a současná úprava navíc dopadá nerovnoměrně na jednotlivé obce. Zatímco tam, kde je více škol, může vést k jejich slučování, obcí s jedinou školou se tato povinnost obdobným způsobem netýká.
4: Školy a zřizovatelé by uvítali snížení hranice, je ale potřeba změnu představit co nejdřív. Washington pozorně sleduje úmrtí laborantky z výzkumného ústavu moru v sibirském Irkutsku. Ruské úřady tvrdí, že zemřela na zápal plic neznámého původu a že v jejich vzorcích nenašly žádné mikroorganismy spojené s její prací. Spojené státy se snaží o jejím úmrtí zjistit víc. Zajímají se třeba o karanténní opatření uvalená na několik nemocnic na Sibiři.
7: Prezident Donald Trump řekl, že Spojené státy sledují případ velmi důkladně. Situaci komplikuje neochota ruských úředníků sdílet informace i zprávy, že do případu jsou zapojeni ruští zpravodajští důstojníci. Ministr zahraničí Marco Rubio řekl novinářům, že důvod k poplachu nevidí, ale i on chce situaci dál sledovat. Ruští představitelé poskytli podle něj o nakažené laborantce jen některé informace a vyjádřili obavy, že by mohli být nakaženi i další Rusové. Plicní forma moru se totiž může šířit z člověka na člověka. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
2: Sport.
4: Plochodrážní jezdec Jan Kvěch skončil druhý v memoriálu Luboše Tomíčka na pražské Markétě. Den po vítězství na pardubické zlaté přilbě tak třetí triumf memoriálu za sebou nepřidal. Kvěch vyhrál všech 5 jízd základní části, ve finále ho ale porazil Lotyš Lebeděvs.
2: Počasí.
4: V Třebíči teď mají 4 stupně, v Přibyslavi a Košeticích 7. Očekáváme jasno nebo skoro jasno, zpočátku v údolích mlhy nebo nízkou oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty se ustálí mezi 20 a 23 stupni. Foukat má slabý proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
8: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Dálnice D1 na Vysočině teď volně průjezdná, nehody nemáme hlášené ani z ostatních silnic kraje. Dobře dojeďte.
8: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: 6:04 přejeme dobrý den s Českým rozhlasem Vysočina v úterý 6.10. Po 6:45 se vypravíme na nákup kosmetiky. Kontroly hygieniků ale odhalují špatně označenou kosmetiku, absenci českého složení i výskyt zakázaných látek. V mnoha prodávaných výrobcích nachází takzvaný Lilial. Ten se ale v Evropské unii nesmí používat už čtvrtým rokem.

0: Stevie Wonder v 6.12.
1: Alex a host.
0: Alex Minářová tady se svým hostem bude dnes po 13. hodině. Teď vám prozradí, koho se pozvala.
2: Do Alex a host zavítá oblíbený herec a dabér, držitel ceny Františka Filipovského, Martin Stránský. Jak vzpomíná na dabování doktora House, sledoval pak samotný seriál. Proměnil se český dabing od té doby? Tíhne některý z jeho synů k herectví? Bude jim ho případně rozmlouvat? Zeptám se po 13. hodině.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Jak moc je kosmetika kvalitní? Na její kontrolu se vypravíme už za chvíli.
1: Počasí.
0: 6.17 je úterý, je 6. října, dnes čekáme na Vysočině jasno nebo skoro jasno, zpočátku v údolích mlhy nebo nízkou oblačnost. Odpolední teploty budou mezi 20 až 23 stupni Celsia.
1: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: byla skupina Black Milk, Modrej dým, 9 minut před 6:30 na Českém rozhlasu Vysočina. Krajští hygienici každý týden zkontrolují kosmetiku ve zhruba 8 prodejnách. Vedle dat spotřeby a správného označení se zaměřují hlavně na výskyt zakázaných látek. Poměrně často se totiž v přípravcích objevuje třeba vonný Lilial, který se od roku 2022 v Evropské unii používat nesmí. Produkty vyráběné v zahraničí musí mít navíc na obalu uvedenou i odpovědnou osobu z unijních států.
1: A to radši protože jsi to neslychala, tady ještě odkaz, ale pod tím nic není.
2: A to je Velká Británie. Takže... A s tou Velkou Británií je teďka problém, protože Velká Británie není v Evropské unii. Uh-huh. Takže to není odpovědná osoba z Evropské unie.
3: Od naší hygieničky Lucie Mašitová a Pavla Musilová z regálu několik kusů kosmetiky, která není správně označená a chybí na ní česky napsané složení.
2: Musí to k tomu doplnit. A jestli tady nebude žádná odpovědná osoba z Evropské unie, tak se to vlastně musí stáhnout.
3: Vysvětluje Lucie Mašitová s tím, že jiné prohlédnuté výrobky jsou zatím v pořádku. Kontroly se zaměřují i na přítomnost zakázaných látek. Poměrně často hygienici naráží například na Lilial, který je od roku 2022 v Evropské unii zakázaný.
4: Dřív se to používalo hodně jako vonná látka a dneska by se to na trhu už vůbec vyskytovat nemělo, ale protože u některých prostředků není datum minimální trvanlivosti, takže oni tyto prostředky kosmetické prodávají stále dál a dál. Takže vy se můžete na trhu setkat třeba z 10 let, z 20 let, i s 30 let starým kosmetickým prostředkem, ve kterým to ještě je.
3: Podle Lucie Mašitové se v drogeriích už se zakázanou látkou obvykle nesetkáme, protože je tam velký odbyt a řetězce si tyto náležitosti kontrolují.
4: Problém je spíš v těch prodejnách, kde prodávají ještě něco. Jo, že mají třeba potraviny, mají tam třeba i textil, mají tam třeba i hračky a podobně. Ty potraviny většinou bývají v pořádku, co se týče toho data spotřeby, ale u těch kosmetických výrobků to bývá většinou problém.
3: Lilial neboli butylfenylmetylpropionál, jak bývá uvedeno na etiketách, přitom může podle studií snižovat plodnost a být toxický pro reprodukci.
4: Může se stát, že my tam vlastně hledáme a někde vzadu tam najdeme jeden výrobek s butylfenylmetylpropionálem, takže to řešíme domluvou, ale pokud opravdu tam toho ten prodejce má víc, má tam i prošlé výrobky, tak tam opravdu ty pokuty jsou a jsou i docela vysoké.
3: Jen za letošní první pololetí odhalili hygienici na Vysočině skoro 900 výrobků, které Lilial obsahovaly. Obchodníci museli všechny tyto produkty stáhnout z prodeje a krajské hygienické stanici dodat potvrzení o jejich likvidaci. Tereza Bešoutová, Český rozhlas.

0: ranní kávu. Kávu vám už po krátkých zprávách osladí Karel Gott. Slovo má Jaromír Kulhánek. Půl sedmé.
1: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
0: V Pelhřibovské nemocnici se můžou pacienti lépe orientovat díky nové interaktivní mapě areálu. Dostupná je na webových stránkách zařízení. Mapa nabízí i trasování přímo ke vchodu konkrétního oddělení. Na přání umí najít i trasu bez schodů. Přizpůsobená je i lidem s postižením zraku. Začal platit zákaz zveřejňování výsledků předvolebních průzkumů. Platí až do ukončení hlasování v komunálních a senátních volbách, které se konají v pátek a sobotu. Opatření má zajistit, aby voliči měli klid na vlastní rozhodnutí. Správa železnic hledá projektanty nového hlavního nádraží v Brně. Za zpracování finální projektové dokumentace mají železničáři zaplatit zhruba 700 milionů korun. Zpracování projektu potrvá několik let. Německé námořnictvo získá nový přístav v Severním moři. Rozhodnutí padlo na město Emden ve východním Frýsku. Oznámil to ministr obrany Boris Pistorius. Na pobřeží očekávají miliardové investice a výhledově také asi 2000 stálých služebních míst. Basketbalisté Pardubic rozehrají ve 20 hodin historicky první zápas v Lize mistrů. Na úvod soutěže se utkají s italskou Reggianou na její palubovce. Pardubický tým se dostal přímo do základní skupiny jako český vicemistr. A přidáme předpověď počasí. Očekáváme jasno nebo skoro jasno, zpočátku v údolích mlhy nebo nízkou oblačnost. Teplotní maxima dosáhnou 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Pozorněte v pražském směru dálnice D1 na 76. kilometru před Hořicemi. Ve stoupacím pruhu tam stojí porouchaná dodávka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Sucho se podepsalo i na letošní úrodě některých žaludů a bukvic. Například na jihu Čech jejich méně jsou červivé, malé a napadené hnilobou. Vypravíme se tam už za chvíli v dobrém ránu. Teď máme 6 hodin a 32 minut.
1: Dobré ráno.

0: Ilona Čáková, La Isla Bonita na Českém rozhlasu Vysočina v 6.38 v úterý 6. října. V dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina teď míříme do přírody. Nádoby na sběr žaludů z dubu zimního a bokvic určených pro výsadbu se při letošním sběru plní na jihu Čech velmi pomalu. Plodů je kvůli suchu málo, jsou navíc nekvalitní. Obnovu lesů to ale neohrozí. Semenářský závod lesů České republiky má dostatečné zásoby osiva z předešlé sklizně.
1: Tenhle žalud by mohl být vhodný ke sběru.
2: Na sběr žaludu z dubu zimního jsem se do Ponišické obory na Českobudějovicku vypravila s lesním dělníkem Josefem Moravcem.
1: Žalud zkusíme rozmáčknout. A pokud je měkký, tak většinou už se nehodí ke sběru.
2: Tenhle vypadá, že je tvrdší.
1: Tenhle bude mít červa uvnitř.
2: Už se vám nezdá.
1: Přesně.
2: A tady hned vedle máme další.
1: Tyhle ty jsou popraskaný a nahnilý taky.
2: Má na sobě hnědé skvrny.
1: Tak, takže ty už nezbíráme.
2: Tak půjdeme dál. Tady jsme našli zatím jenom dva žaludy.
1: Tak teď procházíme okolo stromu zrovna, kde vlastně skoro vůbec nic není. No, letos to vypadá spíš, jako když hledáme houby a nerostou. Když je těch žaludů hodně, tak zaklekneme a nazbíráme třeba půl kýblíku okolo sebe. Když je jich málo jako letos, tak chodíme sem a tam. V předklonu na bobku furt přelejzáte, takže
2: docela bolí záda asi.
1: Bolí záda, nohy, no, z toho.
2: S lesníkem z lesní správy v Hluboké nad Vltavou, Janem Staňkem, přicházím k dalšímu dubu, okolo kterého je dřevěná konstrukce se zelenou sítí.
3: Ta sítě tady ze dvou důvodů. Jednak teda kvůli tomu, aby jsme měli jistotu, že je z toho konkrétního jedince ten žalud, který je vynikající kvality. A jednak kvůli tomu, protože těch žaludů je málo, tak aby jsme pozbírali co nejvíc těch jednotlivých žaludů.
2: Rozdíl mezi letošním rokem a rokem 2024, kdy byla nadúroda žaludu, je podle Jana Staňka propastný.
3: Týká se to teda hlavně dubu zimního, kde ta úroda letos oproti tomu roku 2024 je odhadem 10-20% toho, co bylo v roce 2024. U toho dubu letního je to mnohem menší jako propad. A u bukvic tam pravděpodobně bude taky menší úroda, protože spousta těch semen, těch vlastních bukvic je hluchých z důvodu sucha. Což znamená, že to semínko je nevyvinuté a je nevhodné ke sběru.
2: Horší úroda žaludů z dubu zimního je podle ředitele semenářského závodu Miloše Pařízka i na jiných místech v republice.
4: Například na jižní Moravě téměř zcela chybí žaludy, naopak v severních Čechách je velmi dobrá úroda bukvic. Velmi dobrá je úroda planých hrušní a třešní. Lesy ČR zajistí dostatečné množství semenného materiálu všech druhů dřevin pro úspěšnou obnovu lesa.
2: Sběr žaludů a bukvic potrvá do konce listopadu. Jitka Cibulová-Vokatá, Český rozhlas.

0: Ve 6:45 jsme na Českém rozhlasu Vysočina vzpomínali na Elvise Presleyho.
1: Počasí.
0: Je tu předpověď počasí, je s námi meteoroložka Andrea Kvapilová, hezké ráno vám přeji.
2: Dobré ráno.
0: Máme tady 6. říjen, úterý, jaký ten dnešní den z pohledu počasí bude?
2: Tak čeká nás jasno nebo skoro jasno, jenom ráno a dopoledne se lokálně v údolích mohou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Ty nejvyšší teploty čekáme dneska od 20 do 23 stupňů. Vádám tomu bude vítr slabý, proměnlivý, přes den potom bude převažovat jihovýchodní až jižní směry do 15 km za hodinu.
0: Jak vypadá předpověď na zítřek?
2: Tak noc ještě zahájíme malou oblačností, jasno až polojasno, od jihozápadu nám postupně začne přibývat oblačnost a to na oblačno až skoro zataženo. Ty nejnižší teploty čekáme od 9 do 6 stupňů, v údolích ale mohou klesnout na hodnoty kolem 4 stupňů a vyskytnout se tam i ojedinělé přízemní mrazíky. Vítr nám tomu bude vát slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu, ale k ránu nám lokálně zesílí na mírný jihovýchodní do 20 km za hodinu. No a ten den zahájíme středeční velkou oblačností, ale ten začne od jihozápadu ubývat na polojasno, potom později odpoledne a večer postupně na skoro jasno nebo jasno. Ty nejvyšší teploty čekáme od 19 do 22 stupňů a vánám tomu bude vítr mírný jižní směru do 20 km za hodinu a na večer už nám potom vítr začne slábnout.
0: Předpovídá meteoroložka Andrea Kvapilová. Díky a naslyšenou.
2: Díky, hezky ten naslyšenou.
0: Za chvíli Anaka, Nelítám nízko, anebo Jiří Korn, Žádný strach.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Řekni fór.
1: Hele, co to vystřihuješ z novin?
2: Ale je takový článek, jak muž zabil svoji ženu, protože mu prohledávala kapsy.
1: Jo, a na co to potřebuješ?
2: No, dám si to do kapsy.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: U kosmetických výrobků musí spotřebitelé hlídat výskyt zakázaných látek. Do dneška by měli všem voličům dorazit volební lístky. Hokejisté Komety Brno prohráli na ledě Českých Budějovic. Očekáváme jasno nebo skoro jasno z počátku v údolích mlhy nebo nízkou oblačnost. Teplotní maxima dosáhnou 23 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Stovky kosmetických výrobků kontrolovaných hygieniky na Vysočině obsahují zakázané látky. Nejčastěji jde o takzvaný Lilial, který je v Evropské unii zakázaný od roku 2022. Na složení by si obchodníci měli dávat pozor i u produktů vyrobených v zahraničí. Například některé výrobky z Asie nemusí splňovat evropské podmínky a můžou být škodlivé, pokračuje hygienička Lucie Mašitová.
2: Tam jde o mikrobiální kontaminaci a pak tam jde o těžký kovy. Takže tam může být arzen, může tam být kadmium, může tam být olovo a můžou tam být nadměrné koncentrace chromu a niklu, který pak způsobují ty kontaktní dermatitidy. Jo, poznáte to hlavně podle ceny. No. Nějaká extrémně nízká cena je vždycky podezřela.
0: Voličům by do dneška měli dorazit do poštovních schránek hlasovací lístky. Jejich roznášku mají na starosti obce a města. Všichni voliči by měli dostat šedý hlasovací lístek pro komunální volby. Třetina obvodů pak žlutou sadu s kandidáty do Senátu. Pokud hlasovací lístky nedorazí, voliči se můžou obrátit na obecní úřad. Novou sadu ale dostanou i ve volební místnosti, jak vysvětluje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jírovec.
3: Státní rozpočet na to vynakládá ty prostředky taky tak, aby bylo vždy zajištěn nějaká zhruba třetina té porce do okrskových volebních komisí, takže je to tam připraveno a já věřím, že v dostatečné množství.
0: Volby budou už tento pátek a sobotu. Litevský parlament bude hlasovat o ústavní změně, která by povolila rozmístit cizí jaderné zbraně na litevském území. Změna má usnadnit jaderné odstrašení. Ústavní dodatek ale musí podpořit 2/3 parlamentu, tedy nejméně 94 poslanců. Pokud dodatek přijmou, za 3 měsíce bude následovat druhé hlasování. I v něm se pro zrušení zákazu budou muset vyslovit nejméně 2/3 poslanců. Sport. Brněnští hokejisté v nejvyšší soutěži v Českých Budějovicích na soupeřovu branku sice vyslali o 10 střel víc než motor, přesto prohráli 1-5. Velkou nespokojenost vyjádřil po utkání asistent trenéra Jiří Horáček. Zmínil i inkasovaný gol 2 vteřiny před koncem první třetiny.
4: Byl to gol, který není příjemný, ale máme dost zkušený a dost silný tým na to, aby jsme se s těmato situacemi poradili. Už to tak nestalo a do začátku utkání jsme nebyli nastavení, tak aby jsme v tomhle zápase mohli být úspěšní. Vy si nahráte nějaký manko, tak potom se vám hrozně těžko do toho utkání dostává. Sice hezky, že soupeře přestřílíte na branku 10 střel, ale ten efekt tam není.
1: Počasí.
0: V Jihlavě teď mají 4 stupně, v Novém Rychnově a Moravských Budějovicích 5. Očekáváme jasno nebo skoro jasno, zpočátku v údolích mlhy nebo nízkou oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty se ustálí mezi 20 a 23 stupni. Foukat má slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Zpomalte na silnici 112 u Červené Řečice na Pelhřimovsku a na vozovce tam leží sražená srna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Největší hvězdou je Kašpárek, pozadu ale nezůstávají ani ostatní dřevění herci. Ačkoliv humpolecké loutkové divadlo letos slaví významné výročí, budou si muset malí návštěvníci na své oblíbené hrdiny počkat o něco déle. Zákulisní informace z humpolecké loutkové scény na Český rozhlas Vysočina po 7:45 přinese Milan Soldán.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina a Robinem Šalamounem.

0: Pojďte všichni dovnitř, pozvěte si všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vydáme, co chcete, tak to máme, co nemáme, objednáme, všechno známe, všechno víme, poradíme, posloužíme.
1: Hokejoví fanoušci, pozor, už zítra ve středu pokračuje Maxaliga. Na domácím ledě se představí Horácká Slavia Třebíč. V 17.30 ve středu přivítá na svém ledě KHNP Arény tým Havířova. Také můžete přijít podpořit.
2: Zvítězila pravda a láska. Yes,
3: úterý 6. října. Svátek má Hanuš. To je vlastně Jan z německého Hannes. Tady je Petr Jungmann. Pěkný den. Historicky první fyziologický ústav na světě založil Jan Evangelista Purkyně v dnešní polské Vratislavi před 175 lety v roce 1851. Právě tam Purkyně působil, než se vrátil do Prahy. Zde pak na lékařské fakultě ústavu vytvořil druhý domov.
4: Hello, can you hear me?
3: Telefonem si poprvé popovídali jeho otec Alexander Graham Bell a asistent Thomas Watson před 150 lety. 6. října 1876 byl uskutečněn první oboustranný telefonní hovor. Z Bostonu do 3 kilometry vzdáleného Cambridge si oba pánové poprvé pokecali.
4: Hang on.
3: Nový fenomén vstoupil na televizní obrazovky přesně před čtvrtstoletím v roce 2001. Ve Velké Británii se vysílal historicky první díl pěvecké soutěže Pop Idol, u nás známé jako Česko nebo Československo hledá superstar. Jižní obchvat Plzně byl otevřen před 20 lety v roce 2006. To byl otevřen poslední 3-kilometrový úsek Útušice Černice, včetně tunelu pod vrchem Valík. A definitivně tak byla dokončena dálnice D5 z Prahy do Rozvadova. Atomová lady Dana Drábová zemřela přesně před rokem. 75 má dneska advokát Tomáš Sokol. Kulatou 60 slaví scénárista Petr Jarchovský. A kulatých 40 je brněnské rodačce, zpěvačce Tereze Kendlové. Já přeju hezký den.

0: 7 hodina, 17. minuta, za chvíli holky vzpomínky zůstanou do půl osmé i Petr Rezek a Modrá zem.
1: Počasí.
0: Je tady úterý 6. říjen roku 2026, na Vysočině dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, zpočátku v údolích mlhy nebo nízká oblačnost, odpolední teploty budou mezi 20 až 23 stupni Celsia.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: divadlo v Humpolci letos oslaví 95. výročí svého založení. Je tak jednou z nejstarších scén svého druhu v celé zemi. Každé jeho představení navštíví v průměru kolem 140 diváků. Měla by začínat sezóna, jenže teď se tam hrát nesmí. V cestě stojí technické obtíže a předpisy. Do zákulisí se teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina vypravíme s Milanem Soldánem.
1: Vítejte u prkem, které znamenají svět.
2: My jsme teď s Vladimírem Hůlou, principálem humpoleckého loutkového divadla, vstoupili do zákulisí zdejší loutkové scény. A váš nejoblíbenější herec?
1: Všichni. No Kašpárek samozřejmě.
2: Kašpárek, máte ho konec konců i na tričku.
1: Ano. Tak pojďte se pát tam, kde to pečeme.
2: My tady teď stoupáme po žebříku. Dostali jsme se nad jeviště.
1: No, po žebříku je to správně, protože my jsme v Sokolská scéna, takže tady vidíte jenom žebříky, tady nejsou schody zákulisí. No, teď jsme na takzvaných vodicích mostech, odkud vlastně ty loutky ovládáme. Jo? Že než nastoupíte na scénu, tak je potřeba udělat trošku tady kulisu, takže rozsvítit světla. Tady si vytáhneme červenou oponu.
2: A se tahá jenom provázkem.
1: Ano. No a před vlastním jednáním musí taky nahoru žlutá opona.
2: Tady máme největší hvězdu. A už je rozmotaný.
1: Tak pojďme tadyhle vedle, tam je víc místa. Takže já chvilku podržím mikrofon a zkuste to.
2: Ruce. Ne, to je noha. To jsem spletl, to je noha. Nohy jsou na pohyblím, takže já teď sotva lezu po tom jevišti. Vypadá to, jako když se Kašpárek neustále vzdává.
1: Ale trochu cykla.
2: Možná...
1: Nechcete,
2: pane Hůlo, vy jste zmínil, že je to 95. sezóna už letos.
1: 96. by měla začít.
2: 96. tedy.
1: Ano, 95 let nám bude 20. prosince.
2: A začínat tedy budete kdy?
1: Nevíme, protože jsou to nějaké technické potíže. Čátek podzimní sezóny bude zřejmě minimálně o měsíc odložen.
2: Budovu vlastní město a já jsem se na ty technické obtíže zeptal mluvčího radnice Jiřího Aujestského.
3: Situace je dána tím, že jak město převzalo Sokolovnu a sportovní halu od té Jiskry, tak bylo nutné udělat nové revize, nové posudky. Nyní proběhnul nový jako bezpečnostně požární posudek a z toho vyplynulo, že tam jsou jisté nedostatky, které třeba odstranit. Řeší se to a ty nejnutnější stavně technické úpravy by měly být hotové do konce října a poté sezona může asi začít.
2: Stejně jako před 95 lety, i letos se začne pohádku o zakleté labuti. Z Humpolce Milan Soldán, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Humpolecku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Vysočina, máme úterý 6. října, před námi jsou krátké zprávy, připravil je pro vás Jaromír Kulhánek.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Rektor Jihlavské vysoké školy polytechnické Zdeněk Horák bude dnes slavnostně uveden do svého druhého funkčního období. Inaugurace se koná v gotické síni Jihlavské radnice a začíná v 10 hodin. Jeden z hlavních cílů, které si Horák pro nadcházející 4 roky dal, je akreditace magisterských studijních programů aplikovaná mechanika a strojírenství. V Brně začíná mezinárodní strojírenský veletrh. Policisté očekávají tisíce návštěvníků a varují před dopravními komplikacemi. Upozorňují na možné zdržení na příjezdových trasách a v okolí veletržního areálu. Problém může být také s parkováním ve městě. Komplikace čekají také na cestující na železniční trati z Havlíčkova Brodu do Pardubic. Začala tam výluka kvůli údržbě kolejí a opravě přejezdu. Ode dneška nejezdí vlaky v úseku z Chrasti do Žďárce u Skutče. Ukrajina údajně v noci vyslala víc než 600 dronů na Moskvu a okolní oblast. Většinu dronů prý zneškodnila ruská protivzdušná obrana. Na síti Telegram to tvrdí moskevský starosta Sergej Sobjanin. Bližší informace o útoku zatím nejsou známé. Nejlepší střelec historie NHL Alexandr Ovečkin odehraje v elitní hokejové lize poslední sezonu. 41-letý ruský útočník to oznámil spoluhráčům v kabině a také prostřednictvím prohlášení na sociálních sítích Washington Capitals, za který hraje už od roku 2005. A přidáme předpověď počasí. Očekáváme jasno nebo skoro jasno, zpočátku v údolích mlhy nebo nízkou oblačnost. Teplotní maxima dosáhnou 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Sražená zvěř leží na silnici 112 u Červené Řečice na Pelhřimovsku a také na silnici 360 u Pikárce na Žďársku. Dávejte tam pozor. A nehoda osobního auta překáží na silnici 38 u Svojkovic na Jihlavsku. I tam buďte opatrní.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: 7:32. Jsme Český rozhlas Vysočina. Hrajeme písničky, které nestárnou. Je s námi Michal David, Disko příběh, a po něm František Nedvěd a kočovní herci. Přejeme dobrý den.

0: 8 minut po půl osmé se v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina budeme věnovat zemědělství, respektive historii zemědělství. Martin Písařík vám teď v rubrice Co v učebnicích nebylo prozradí, jaké plodiny se pěstují nejdéle.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, které rostliny lidé pěstují nejdéle v celé historii zemědělství? Patří k nim především obiloviny. Pšenice, ječmen či proso tvořily základ rané zemědělské produkce. Jejich hlavní výhodou byla vysoká výživová hodnota a možnost dlouhodobého skladování. Velmi brzy se k ním přidaly také luštěniny, zejména čočka, hrách a cizrna. Ty doplňovaly převážně obilnou stravu o důležité bílkoviny a zvyšovaly její nutriční hodnotu. Vedle nich se v nejstarších zemědělských oblastech objevují i první ovocné a užitkové dřeviny. Datlovník, který byl významným zdrojem energie a cukru, a také fíkovník, u něhož archeologické nálezy dokládají pěstování plodů v oblasti Blízkého východu už před více než 11 000 lety. Velmi významnou kulturní rostlinou je i vinná réva, jejíž domestikace patří k nejstarším známým procesům pěstování dřevin. Zvláštní postavení mezi ranými plodinami má len. Ten také patří k nejstarším kulturním rostlinám vůbec. Poskytoval olejnatá semena a především vlákno, které se stalo základní surovinou pro výrobu textilií.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Za 2 minuty bude 7:45. Budou s námi jako každé ráno makovičky. Jak by se makovičky vypořádaly s případnou objížďkou? O tom uslyšíte už za chvíli.
1: Počasí.
0: Je tady úterý 6. říjen, na Vysočině dnes bude jasno nebo skoro jasno, zpočátku v údolích čekáme mlhy nebo nízkou oblačnost, odpoledne pak

0: případných dopravních uzavírkách nebo objížďkách informujeme na Českém rozhlasu Vysočina vždy aktuálně v zelené vlně. Jak by si s takovou objížďkou poradili makovičky? To se na Českém rozhlasu Vysočina dozvíte teď 3 minuty po 7:45.
1: Makovičky.
2: Co je to objížďka?
3: Kruhový objezd. To je, když někde na silnici je bouračka nebo stavba, tak to musíme vzít zpátky a jet jinudy. Když stavěli to nádraží, tak jsme ho museli objet. A byl tam válec, tak museli tam udělat silnici.
4: My jsme už jednou jeli objížďkou, protože my jsme jeli za babí a opravoval se kluháč.
2: Jak poznám, kudy mám jet?
4: Tam je takový kolečko a značka takhle a tam můžeš pojet. Mamka se jednou takhle ztratila.
5: A my máme tablet autě a tam máme mapu, kam můžeme jet.
6: Navigace.
4: Když ta navigace řekne třeba odboč doprava, tak máme odbočit doprava.
6: Když jsme jeli jednou do Třince, tak jsme odbočili někam jinam.
4: Taťka, ten když to vidí, tak se trošku rozčílí, ale pak už je to dobrý a mamka ho uklidní a jedeme

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Kyberšikana a ztráta zábran za oponou anonymity. Premiéra pořadu Rozpleteno, nenávist za profilem. ČT2. Euforická atmosféra počátků působení Václava Havla na Hradě v celovečerním dokumentu režiséra Vojtěcha Jasného Proč Havel? A ČT Art. Životní osudy světoznámé spisovatelky romantických příběhů v premiérovém historickém seriálu Slečna Austinová. Úterní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Pelhřimovský úřad nebude víc než týden vydávat řidičské průkazy. Ministerstvo školství kritizuje hranici 180 dětí a žáků pro slučování škol a chce pravidla změnit. Čeští fotbalisté se na závěr úvodního programu Ligy národů utkají s Anglií. Očekáváme jasno nebo skoro jasno, z počátku v údolích mlhy nebo nízkou oblačnost. Teplotní maxima dosáhnou 23 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Ode dneška je dočasně uzavřená agenda řidičských průkazů městského úřadu v Pelhřimově. Je to kvůli pokračující rekonstrukci budovy.
4: Město zřídilo speciální telefonní linky, na které se můžou lidé obracet na úředníky s žádostí o pomoc. Jejich čísla jsou na oficiálních internetových stránkách Pelhřimova. Pokud bude někdo chtít například vystavit nový řidičský průkaz, může využít jakýkoliv úřad obce s rozšířenou působností. Nejbliže jsou v Humpolci, Pacově a Jindřichově Hradci. Milan Soldán, Český rozhlas.
3: Ředitelé mateřských a základních škol upozorňují, že na případné slučování potřebují dostatek času. Podle školského zákona se mají školy s méně než 180 dětmi nebo žáky sloučit s jinou školou, pokud hranici nesplní letos nebo v následujících dvou letech. Ministr školství Robert Plaga za ANO ale pravidlo kritizuje a chce ho změnit. Zatím neřekl jak. Podle asociace ředitelů základních škol by měl změnu oznámit co nejdřív, protože příprava trvá minimálně 2 roky. Pokračuje její viceprezident Tibor Hájek.
5: O čem dlouhodobě voláme, je to, aby to bylo jasné, dlouhodobě předvídatelné, aby právě nedošlo k tomu, že pan ministr zmíní, že to číslo 180 se mu v uvozovkách nelíbí a že se zvažuje jiné číslo. Takže slučování ano, ale podle jasných, dlouhodobě platných a vydiskutovaných pravidel.
3: Slučování se může týkat stovek škol. Americký stát New York vyhlásil nouzový stav kvůli šíření spalniček. Do začátku října tam zaznamenali 108 případů. Přes 90 nakažených přitom pochází z venkovských oblastí, kde je malá proočkovanost. Stát proto rozšířil okruh zdravotníků, kteří můžou vakcíny podávat. Nařízení má platit do 4. listopadu. S epidemií spalniček bojuje také sousední Pensylvánie, kde úřady hlásí přes 1000 nakažených. S největší nákazou spalniček za posledních několik desetiletí se Spojené státy potýká od roku 2025.
6: Sport.
3: Čeští fotbalisté dnes zakončí úvodní program Ligy národů. O první body v elitní skupině zabojují ve Wembley proti Anglii, která naposledy vyhrála v Chorvatsku vysoko 7-0. Češi poslední dva zápasy dohrávali v oslabení a právě v disciplíně se podle trenéra Santiho Deny musí zlepšit.
7: Na této úrovni je důležité začít a dohrát zápas v 11, protože rozhodují detaily. Víme, že soupeři jsou neskuteční, budeme hrát proti jednomu z nejlepších týmů na světě. Karty k fotbalu patří, ale musíme na tom zapracovat, to je náš cíl. V oslabení proti tak silným soupeřům trpíme.
3: Utkání Anglie-Česko začne ve 20 hodin a 45 minut našeho času.
6: Počasí.
3: Ve Žďáře nad Sázavou a Libici nad Doubravou teď mají 4 stupně, v Náměšti nad Oslavou 8. Očekáváme jasno nebo skoro jasno, zpočátku v údolích mlhy nebo nízkou oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty se ustálí mezi 20 a 23 stupni. Foukat má slabý proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: S omezením počítejte na silnici 23 u Markvartice na Třebíčsku. Cestáři tam opravují vozovku, místem se jezdí kyvadlově jedním pruhem.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: 8 hodina 4. minuta, přejeme pohodové ráno s Českým rozhlasem Vysočina v úterý 6. října. Na starou plovárnu v Jihlavě se vrátil život do rybníka, který v létě vyschnul, rybáři nasadili nové ryby. Byl u toho i František Jirků, o své dojmy se podělí po 8:45.

0: Českého rozhlasu Vysočina zdravíme do Jihlavské knihovny. S námi paní magistra Radka Zpěváčková. Přeji vám hezké úterní ráno.
1: Já vám přeji hezké úterní ráno.
0: Co jste si na zítřejší podvečer v Jihlavské knihovně nachystali?
1: Tentokrát bych vás pozvala do světa technologií, ve kterých se občas všichni cítíme trochu ztraceni. Když se mluví o dětech a technologiích, většinou začínáme podobnými otázkami. Kolik času na telefonu už je pro děti moc a kdy dát dítěti první mobil? Já sama mám doma dva puberťáky, takže u nás je to vlastně každodenní téma. A čas na telefonu nebo na počítači řešíme pořád. Sice máme nastavené poměrně striktní limity a stejně nás děti pořád zkoušejí, kde najít nějaký čas a prodloužit si tak čas u obrazovky nebo dostat se k těm obrazovkám jinudy. Člověk má pak teda tendence nastavovat ty limity striktně a i pravidla. Ale my jako rodiče můžeme nastavovat limity, ale jednou přijde chvíle, kdy už ty limity nebudeme moc. A děti si budou o telefonu a sociálních sítích, hrách nebo třeba umělé inteligenci rozhodovat sami. O tom bude u nás v knihovně mluvit právě Jan Kršňák, autor projektu a knihy DigiDěti. Dostaneme se přitom i k úplně konkrétním věcem, k času před obrazovkou, počítačovým hrám, sociálním sítím, telefonům nebo umělé inteligenci, ale také k tomu, jak s dětmi nastavovat pravidla a proč samotný zákaz nebo časový limit nemusí být dostatečná odpověď.
0: Ta přednáška začíná ve středu v 17 hodin v přednáškovém sále Městské knihovny Jihlava. Je spíš pro děti nebo pro dospělé?
1: Je učená rodičům, prarodičům a pedagogům a vlastně každému, koho zajímá, co s námi technologie dělají a jak s nimi chceme žít.
2: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina jsme si hráli skupinu Olympic a Okno mé lásky. Připomínám, že skupina Olympic bude mít ve čtvrtek, už tento čtvrtek za 2 dny, koncert v Jihlavském domě kultury. Ještě nějaké vstupenky zbývají, tak pokud máte rádi Petra Jandu a jeho partičku, máte možnost si je společně užít ve čtvrtek od 20 hodin v Jihlavském DKO v rámci Bombardiák Tour 2026, což vychází z jejich poslední desky a ta je velmi úspěšná.
1: Počasí.
0: Dnes v úterý 6. října čekáme na Vysočině jasno nebo skoro jasno, zpočátku v údolích mlhy nebo nízkou oblačnost. Odpolední teploty se ustálí mezi 20 až 23 stupni Celsia.
1: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
2: Je velké štěstí, když se koníček stane každodenní životní náplní. Podařilo se to i Dominice Niklové z Kamenice u Jihlavy. Poměrně nedávno objevila kouzlo akvarelové barvy a dnes už její obrázky dělají radost lidem. Poslouchejte naše reportáže. Vezmeme vás také na základnu světelských old scoutů. Vypadá to, že oni brzy přijdou.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Cisterna na hrázi, ze které proudila voda do téměř vyschlého rybníka, aby v něm neuhynuly ryby. Právě tak vypadala stará plovárna v Jihlavě v druhé polovině letošního srpna, kdy se celé Česko potýkalo s vlnou veder. Už se od té doby situace zlepšila. Jaké škody po sobě sucho nechalo? Zeptáme se Františka Jirku, přeju ti hezké ráno.
1: Dobrý den.
0: Jak tedy stará plovárna v současné době vypadá?
1: Já jsem se byl na rybník podívat na konci minulého týdne a musím říct, že je plný vody. Na březích seděli rybáři s nahozenými údicemi. Situaci ze srpna tak už prakticky nic nepřipomíná. O víkendu do rybníka navíc nasazovali členové rybářského svazu, kteří tam hospodaří novou násadu ryb.
0: Františku, jaké škody sucho rybářům způsobilo? Sečetli už je?
1: Ještě ne, a podle hospodáře Jihlavské organizace rybářského svazu Ondřeje Vyskočila k počítání škod ve výsledku nebylo moc důvodů.
2: Ten úhyn nebyl tak rapidní, jak se to vypadalo, takže ty ryby ve výsledku všechny skoro přežily nakonec. Pár jako bílý ryby, ty cejní nějaký, ale nakonec se to podařilo zachránit díky tomu relativně brzkému zásahu.
1: Podle něj se situace na staré plovárně začala lepšit zhruba dva týdny poté, co do něj museli dopouštět vodu z cisterny.
0: A může se situace z letošního srpna opakovat?
1: Vyloučené to není, pokud by Česko zažilo podobné léto jako letos. Hlavním důvodem, proč rybník vyschnul, byl slabý přítok. Kvůli suchu se prakticky na nulu dostala řeka Jihlávka. Z rybníku je ale zároveň nařízený i minimální odtok a i když se zdá, že je stará plovárna relativně velká plocha, tak samotný rybník je vlastně mělký. Může za to i nános bahna, které se na dně během let usadilo.
0: Říká František Jirku, díky a naslyšenou.
1: Krásný den a naslyšenou.
3: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Teď už stavím reaktor tlačítkem HO1 a uvidíte, jaká je zvuková kulisa po rychlém stavení reaktoru.
2: S vedoucím útvaru simulátory Zbyňkem Mahelem jsme v jaderné elektrárně Dukovany u trenažeru, opravdu obrovského, zabírá celou místnost. Je vlastně takovou věrnou kopií elektrárenského velína, kde se neustále cvičí zdejší pracovníci. Z Dukovan Milan Soldán, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: A už vlastně jsme plné sklizní.
4: Provází mě skladem plným bedínek s červenými plody.
5: Veronky jsou zde, klasika je zde.
4: Kožichovic, Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina, žijeme tu s vámi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
6: Půl deváté.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
6: V Pelhřimovské nemocnici se můžou pacienti lépe orientovat díky nové interaktivní mapě areálu, dostupná je na webových stránkách zařízení. Mapa nabízí i trasování přímo ke vchodu konkrétního oddělení. Na přání umí najít i trasu bez schodů. Přizpůsobená je i lidem s postižením zraku. Začal platit zákaz zveřejňování výsledků předvolebních průzkumů. Platí až do ukončení hlasování v komunálních a senátních volbách, které se konají v pátek a sobotu. Opatření má zajistit, aby voliči měli klid na vlastní rozhodnutí. Správa železnic hledá projektanty nového hlavního nádraží v Brně. Za zpracování finální projektové dokumentace mají železničáři zaplatit zhruba 700 milionů korun. Zpracování projektu potrvá několik let. Německé námořnictvo získá nový přístav v Severním moři. Rozhodnutí padlo na město Emden ve východním Frýsku. Oznámil to ministr obrany Boris Pistorius. Na pobřeží očekávají miliardové investice a výhledově také asi 2000 stálých služebních míst. Basketbalisté Pardubic rozehrají ve 20 hodin historicky první zápas v Lize mistrů. Na úvod soutěže se utkají s italskou Reggianou na její palubovce. Pardubický tým se dostal přímo do základní skupiny jako český vicemistr. A přidáme předpověď počasí. Očekáváme jasno nebo skoro jasno, zpočátku v údolích mlhy nebo nízkou oblačnost. Teplotní maxima dosáhnou 23 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
6: Ke střetu dvou osobních aut došlo na silnici 390 v Budišově na Třebíčsku. Policie na místě, dávejte tam pozor.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: 8:32.
0: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina a Robin.

0: Každý týden zkontrolují krajští hygienici kosmetiku zhruba v 8 prodejnách. Vedle dat spotřeby a správného označení se zaměřují hlavně na výskyt zakázaných látek. Poměrně často se totiž v přípravcích stále objevuje například vonný Lilial, který se od roku 2022 v Evropské unii používat nesmí. Produkty vyráběné v zahraničí musí mít navíc na obalu uvedenou i odpovědnou osobu z unijních států.
1: Tady ještě
2: vůzkaz,
1: ale pod tím nic není.
2: A s tou Velkou Británií je teďka problém, protože Velká Británie není v Evropské unii, takže to není odpovědná osoba z Evropské unie.
3: Od naší hygieničky Lucie Mašitová a Pavla Musilová z regálu několik kusů kosmetiky, která není správně označená a chybí na ní česky napsané složení.
2: Musí to k tomu doplnit. A jestli tady nebude žádná odpovědná osoba z Evropské unie, tak se to vlastně musí stáhnout.
3: To je Lucie Mašitová s tím, že jiné prohlédnuté výrobky jsou zatím v pořádku. Kontroly se zaměřují i na přítomnost zakázaných látek. Poměrně často hygienici naráží například na Lilial, který je od roku 2022 v Evropské unii zakázaný.
1: Dřív se to používalo hodně jako vonná látka a dneska by se to na trhu už vůbec vyskytovat nemělo, ale protože u některých prostředků není datum minimální trvanlivosti, takže oni tyto prostředky kosmetické prodávají stále dál a dál. Takže vy se můžete na trhu setkat třeba s 10 let, s 20 let, i s 30 let starým kosmetickým prostředkem, ve kterým to ještě je.
3: Podle Lucie Mašitové se v drogeriích už se zakázanou látkou obvykle nesetkáme, protože je tam velký odbyt a řetězce si tyto náležitosti kontrolují.
1: Problém je spíš v těch prodejnách, kde prodávají ještě něco. Jo, že mají třeba potraviny, mají tam třeba i textil, mají tam třeba i hračky a podobně. Ty potraviny většinou bývají v pořádku, co se týče toho data spotřeby, ale u těch kosmetických výrobků to bývá většinou problém.
3: Lilial neboli butylfenylmetylpropionál, jak bývá uvedeno na etiketách, přitom může podle studií snižovat plodnost a být toxický pro reprodukci.
1: Může se stát, že my tam vlastně hledáme a někde vzadu tam najdeme jeden výrobek s butylfenylmetylpropionálem, takže to řešíme domluvou, ale pokud opravdu tam toho ten prodejce má víc, má tam i prošlé výrobky, tak tam opravdu ty pokuty jsou a jsou i docela vysoké.
3: Jen za letošní první pololetí odhalili hygienici na Vysočině skoro 900 výrobků, které Lilial obsahovaly. Obchodníci museli všechny tyto produkty stáhnout z prodeje a krajské hygienické stanici dodat potvrzení o jejich likvidaci. Tereza Bešoutová, Český rozhlas.
0: Za 3 minuty bude 3:15.

0: na Vysočině máme a jak bude v průběhu dne?
1: Tak ráno máme poměrně chladné, zejména v těch údolích, ještě se teploty pohybují někde i kolem 3-5 stupňů, jinak máme slunečné ráno se slabým větrem.
0: Jaké jsou vyhlídky na dnešní den?
1: Tak mělo by zůstat slunečné počasí, tedy jasno nebo skoro jasno, odpolední teploty 20 až 23 stupňů, foukat bude jen slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní nebo jižní i vítr.
0: Takové tedy bude úterý. Jak vypadají teploty v dalších dnech? Bude ještě stále v úvozovkách teplo na říjen?
1: Tak teplo bude ještě i zítra, sice ráno bude chladnější, hlavně v údolích mohou teploty klesat na hodnoty kolem 4 stupňů a ojediněle se zde vyskytnou přízemní mrazíky, jinak 9 až 6 stupňů, odpoledne potom se oteplí na 19 až 22 stupňů. Co se týče noci vlastně, tak ta bude zpočátku se zmenšenou oblačností, ale postupně od jihozápadu bude oblačnosti přibývat, takže se probudíme zítra spíše do velké oblačnosti, ale bez srážek. Ale v průběhu dne se zase té oblačnosti budeme od jeho západu zbavovat, takže odpoledne a večer bude skoro jasno nebo jasno. Také čtvrtek by měl být ještě k teplejším dnem s odpoledními teplotami kolem 20 stupňů, ale už se k nám bude pomalu blížit studená fronta, takže v těch odpoledních a večerních hodinách se začnou také vyskytovat na některých místech přehánky. No a následně se potom od pátku výrazněji ochladí.
0: Zkrátka podzim začne ukazovat svoji tvář. Děkujeme za předpověď a loučíme se. To byl meteorolog Mojmír Martan. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
0: Je 8.47, loučí se Robin Šalamon, budu tu opět zítra ráno v 5. Dnes po 9. hodině se na vás těší Hala Dvořáková.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Jardo, řekni fór.
1: Hele, co to vystřihuješ z novin?
2: Ale je takový článek, jak muž zabil svoji ženu, protože mu prohledávala kapsy. Jo, a na co to potřebuješ? No, dám si to do kapsy.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Výstavbu nájemního bydlení na Vysočině nejvíc blokuje nedostatek pozemků. Do dneška by měli všem voličům dorazit volební lístky. Případ laborantky, která zemřela údajně na zápal plic v Sibirském ústavu pro výzkum moru, znepokojuje i Spojené státy. Teploty do 23 stupňů a převážně jasno. Takové dnes bude počasí na Vysočině. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Rozvoj dostupného nájemního bydlení na Vysočině brzdí podle samospráv nedostatek peněz i vhodných pozemků. Vyplývá to z výsledků krajského průzkumu společnosti CC Research. Zapojilo se do něj asi 60 samospráv celého kraje. Současné kapacity nájemného bydlení přitom považuje za nedostatečné skoro 60% z nich.
2: Pouze 17 zástupců měst a obcí označilo kapacity za odpovídající poptávce. Podle průzkumu na Vysočině nejvíce chybí startovací byty a byty pro mladé rodiny. Téměř 60% samospráv uvedlo jako hlavní problém nedostatek pozemků nebo objektů pro stavbu bydlení. V porovnání s ostatními regiony je to největší podíl. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Voličům by do dneška měli dorazit do poštovních schránek hlasovací lístky. Jejich roznášku mají na starosti obce a města. Všichni voliči by měli dostat všelý hlasovací lístek pro komunální volby. Třetina obvodů pak žlutou sadu s kandidáty do Senátu. Pokud hlasovací lístky nedorazí, voliči se můžou obrátit na obecní úřad. Novou sadu ale dostanou i ve volební místnosti. Volby budou už tento pátek a sobotu. Washington pozorně sleduje úmrtí laborantky z výzkumného ústavu moru v sibirském Irkutsku. Ruské úřady tvrdí, že zemřela na zápal plic neznámého původu a že v jejich vzorcích nenašly žádné mikroorganismy spojené s její prací. Spojené státy se snaží o její úmrtí zjistit víc. Zajímají se třeba o karanténní opatření uvalená na několik nemocnic na Sibiři.
3: Prezident Donald Trump řekl, že Spojené státy sledují případ velmi důkladně. Situaci komplikuje neochota ruských úředníků sdílet informace i zprávy, že do případu jsou zapojeni ruští zpravodajští důstojníci. Ministr zahraničí Marco Rubio řekl novinářům, že důvod k poplachu nevidí, ale i on chce situaci dál sledovat. Ruští představitelé poskytli podle něj o nakažené laborantce jen některé informace a vyjádřili obavy, že by mohli být nakaženi i další Rusové. Plicní forma moru se totiž může šířit z člověka na člověka. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
4: Sport.
0: Tenistka Linda Nosková vypadla na turnaji v Pekingu v osmifinále. S Ruskou Alexandrovou prohrála 2-6 a 2-6. V čínském hlavním městě budou dnes o postup do čtvrtfinále bojovat ještě Karolína Muchová a Nikola Bartuňková. Muchovou čeká zápas s Japonkou Osakovou, Bartuňková se utká s Rakušankou Krauzovou. Plochodrážní jezdec Jan Kvěch skončil druhý v memoriálu Luboše Tomíčka na pražské Markétě. Den po vítězství na pardubické Zlaté přilbě tak třetí triumf memoriálu za sebou nepřidal. Kvěch vyhrál všech pět jízd základní části, ve finále ho ale porazil Lotyš Lebeděvs.
1: Počasí.
0: V Pelhřimově a Přibyslavi teď mají 6 stupňů, ve Velkém Meziříčí 2. Bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami od 20 do 23 stupňů. Přidá se slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: S omezením počítejte na silnici 23 u Markvartice na Třebíčsku. Cestáři tam opravují vozovku, místem se jezdí kyvadlově jedním pruhem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Hezké úterní dopoledne, máme 4 minuty po 9 hodině a už za chvíli se s Dášou Kubíkovou připravíme koláčky z kynutého těsta, které chutnají naprosto fantasticky. Čím tyhle koláčky naplníme, to si poslechněte už za chvíli.
1: Dobré dopoledne s Helou Dvořákovou.

0: Dobroty Dáši Kubíkové.
1: Už zítra budou v ulicích měst kraje Vysočina k mání koláče pro hospic. Každým zakoupeným koláčem podpoříte péči o nevyléčitelně nemocné. Ať už v domácím hospicu Barborka na Žďársku, nebo domácím hospicu Bárka. Koláčky si můžete podle následujícího receptu konec konců upéct i doma, ale když si jich zítra pár koupíte, tak navíc uděláte dobrý skutek.
2: Mám strašně ráda koláčky, takové ty malé svatební nebo slavnostní skynutého těsta s různými náplněmi a posypané cukrem. Upéct doma se dají docela snadno. Jak na to mi poradila Lenka Šustrová z oblastní Charity Žďár nad Sázavou, která už je mockrát pekla. Potřebujeme půl kila hladké mouky, lžičku soli, dva žloutky, jeden vanilkový puding a jeden vanilkový cukr, dvě deci oleje, čtvrt litru mléka, tři lžíce moučkového cukru a nesmí chybět droždí.
3: Rozdrobíme droždí, přidáme lžíci cukru, mléka a necháme vzejít kvásek. Do mísy prosujeme hladkou mouku, přidáme potom všechno zbývající, včetně toho kvásku a sypkého pudinku a ze všeho vymícháme těsto. Opatrně rozválíme, sklenicí potom doporučuji vykrajovat kolečka, abychom měli všechny koláčky stejně velké.
2: Těsto je výborné, protože díky pudinkovému prášku pěkně voní po vanilce a ještě lepší jsou do něj náplně. Můžete si udělat ořechovou, makovou nebo jablečnou, ale já nedám dopustit na tvarohovou s rozinkami.
3: Tak si připravíme jeden tvaroh. Do něj mícháme jedno vejce, citronovou kůru, moučkový cukr a případně pak přidáme rozinky. Kraje potřeme bílkem, ten si rošleháme s trochou studené vody. Na vršek můžeme umístit povidla a drobenku. Plech z koláčky potom dáme péci do trouby, tu rozehřejeme na 180 stupňů a pečeme asi 12 minut.
2: Nakonec po trochu delší přípravě je samotné pečení docela rychlé. Tak ať se vám koláčky povedou a nechte si chutnat.
1: Já k tomu ještě doplním, že koláč pro hospic můžete koupit už zítra po celé Jihlavě, ale také ve městech na Žďársku. Třebíc sbírku pořádá ve středu a i ve čtvrtek a my vás o ní budeme samozřejmě v našem vysílání pravidelně informovat.
0: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.
1: V dopoledním vysílání ale společně pokračujeme dál. Jestli pak víte, co znamenají různé symboly na kosmetických výrobcích, anebo jaké jsou látky, které se už nesmí používat. Za chvíli nám to všechno vysvětlí a přiblíží ve vysílání kolegyně redaktorka Tereza Pešoutová. Teď si

Volby 2026. Tento týden vám od pondělí do středy nabízíme debaty s lídry kandidátek v Jihlavě. S čím se ucházejí o vaše hlasy a jak si povedou v debatě s protikandidáty? Poslouchejte předvolební debaty z krajského města, ve kterých dostanou prostor lídři všech kandidátek. Po 17. hodině v našem vysílání.

0: Od dnů mezi nedělou a pondělkom zpívala PH v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina. Krajská hygienická stanice pravidelně kontroluje drogérie i další obchody, které mají v nabídce kosmetiku. Zaměřují se na data spotřeby, správné označení, soupis složení i na výskyt zakázaných látek. Většinu z těchto věcí si ale mohou zkontrolovat vlastně i zákazníci sami. Jak to si teď řekneme s redaktorkou a kolegyní Terezou Pešoutovou. Hezké dopoledne.
1: Pěkné dopoledne. Můžeme klidně rovnou začít od těch dat spotřeby. Ta jsou totiž na kosmetice dost často špatně viditelná, těžko nalezitelná a někde chybí úplně. Podle hygieničky Lucie Mašitové je důležité na obalu hledat písmeno E nebo zkratku EXP a za nimi číslo, které označuje datum expirace. Někdy bývá místo písmene natištěný symbol přesýpacích hodin a datum je pak buď hned vedle nich, anebo je u hodin uvedeno místo na obale, kde zákazník to datum najde. U některých výrobků ale datum spotřeby nenajdeme vůbec. V Evropské unii totiž musí být pouze u produktů, které je nutné spotřebovat do 30 měsíců.
0: V takovém případě se má spotřebitel řídit čím?
1: V takovém případě jde hlavně o to, dokdy musí výrobek spotřebovat od jeho otevření. To pozná poměrně snadno. Někde na obale by se totiž měl vyskytovat symbol otevřeného kelímku. V něm je pak obvykle uvedené číslo a písmeno M. Například zkratka 12M značí, že od otevření by měli lidé výrobek spotřebovat do 12 měsíců. Pozor si ale musí dát na to, že symbol kelímku nebývá jen u produktů bez data spotřeby. Některá kosmetika má nejen uvedené datum, dokdy je dobré ji využít, ale i symbol kelímku, protože po otevření se začne pomalu znehodnocovat.
0: Těch značek ale bývá na té kosmetice hodně, tedy více.
1: To je pravda, ty ostatní už se ale týkají spíše složení nebo způsobu likvidace. Pokud najdete na obalu symbol králíka, znamená to, že výrobek nebyl testovaný na zvířatech. V Evropské unii by se to mělo týkat úplně všech produktů, protože testy na zvířatech jsou zakázané. Orientovat se můžou ale lidé díky tomu symbolu v kosmetice vyrobené v jiných státech. Obrázek lístku zase znamená, že má produkt veganské složení. Znak malého E poukazuje na garantovaný objem, zelený bod označuje příspěvek na recyklaci, tři šipky do trojúhelníku recyklovatelný obal a znak ohně hořlavinu.
0: Zmínila si ale i nějaké zakázané látky, jak je poznáme?
1: Tak těch zakázaných látek je v Evropské unii dohromady asi 1700, takže si je všechny nastudovat a pak je v drogerii na obalech kontrolovat je v podstatě nereálné. Nicméně faktem je, že většina z nich se příliš neobjevuje. Hygienici se ale zaměřují například na Lilial. Jde o vonou látku, která je zakázaná od roku 2022. Ještě teď ji ale při kontrolách často nachází. Ve složení výrobků ji můžete najít pod názvem butylfenylmetylpropional. Pokračuje hygienička Lucie Mašitová.
2: Není tam napsaný ten Lilial, ale opravdu je tam napsaný ten název, protože třeba někdy lidé hledají Lilial, ale Lilial tam vůbec nikdy není. Vždycky je ten butylfenylmetylpropional.
1: Dále se kontroly zaměřují i na látku se zkratkou TPO. Ta se dříve vyskytovala hlavně v gelových lacích na nehty a ve složení by se neměl objevit ani pyrition zinkový. Ten se využíval hlavně v šamponech proti lupům a dermatitidě.
0: Teď už víme, jak na to podle čeho vybírat kosmetiku, tak se nadsáhnete správně a vyberete tu pravou. My děkujeme moc za informace, které nám poskytla kolegyně redaktorka Tereza Pešoutová. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
0: Už za pár minut k mikrofonu přizveme taky Míru Marka a další díl pořadu Bejvávalo. Teď ale Cars a Drive.

0: Tohle byla Marie Rotrová, skladba Štěstí, minutu po půl desáté. V tuhle chvíli se zaměříme na podzim a jen tu symboliku, kterou naši předkové hodně uctívali a vnímali, na dubové ovoce. Oč se jedná, řekne Míra Marek.
1: Bejvávalo.
2: Urodí-li se dostatek dubového ovoce, vydaří se toho roku vepřový dobytek. Pojďme si tohle moudro našich pradědů vysvětlit. Oním dubovým ovocem jsou žaludy. A bude-li dost žaludů a dobrých, bude v chlívku pěkně tlusťoučké i naše prase. Zkrátka nebejvalo výjimkou, že se prasata krmila žaludama. Bylo to společně s bukvicema hlavně před všeobecným zavedením brambor. Ale i poté. A nejen u prasat. Ještě do 18. století, ale v dobách neúrody, válek a mizérie i později, se žaludů využívalo i k pečení chleba. Zikmund Winter píše, za krále Jiřího uměli u nás péci 16 chlebů. Žemlový, koláčový, rorýsový, perníkový a tak dále a také žaludný. To se plody museli nejdříve usušit, pak upražit a vylouhovat vápenou vodou. Tím byla totiž odstraněna jejich hořkost. Pak se to muselo znovu usušit a teprve potom umlít na mouku. Žaludný chléb byl ceněn více než tehdy běžně připravovaný chléb hrachový. Někdy byl žaludovou moukou chléb nebo placky jen nastavovány, protože se mouky obilné nedostávalo. Ten recept na žaludný chléb znal dědeček, pradědek s prabábou i jejich kmotři a ti to měli zase od svých rodičů. No a zítra o sklářích.
1: Bejvávalo.
0: Před námi další díl pořadu Bejvávalo je za námi, před námi ten další, ale až zítra. No a já připomínám, že i dnes k mikrofonu pozveme paní doktorku Irenu Zimenovou v dalším dílu pořadu Minuta pro zdraví. Tentokrát se budeme ptát na mikrobiální osídlení střev. Oč se vlastně jedná, to si poslechněte za chvíli.

Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

do klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeně je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít.

0: Těch mikroorganismů se tam vyskytují, může navíc ovlivnit rozvoj obezity, mnoho zánětlivých, nádorových, autoimunitních, kardiovaskulárních a dokonce i psychických onemocnění. Význam je veliký, intenzivně se to zkoumá a dozvědět se o tom informace můžeme také pod názvem střevní mikrobiom nebo i mikrobiota.
1: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Letos je to 30 let, co šli Češi poprvé volit své senátory. Od té doby v horní komoře usedlo přes 300 lidí. A voliči o dalších rozhodnou už za pár dní. Jaké má vlastně senát pravomoci a čím se liší od sněmovny? I to probereme v našem volebním průvodci už za chvíli. Tak zůstávejte s námi. Teď Krištof a Jaromír Nohavica.
3: Na všechno mám dost času, než přijde.

0: Vymyslená skupina Elán doznívá v 9 hodin 52 minut a vy posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Schvaluje zákony a mezinárodní smlouvy, ale taky třeba kontroluje prezidenta. Senát bývá často označovaný za pojistku demokracie. Jak můžou jeho složení ovlivnit letošní volby a co potřebujete vědět, pokud se k ním chystáte? Poslechněte si další díl volebního průvodce.
1: Trutnov, Hradec Králové nebo třeba pražské Holešovice. Tam všude budou voliči v pátek a v sobotu vybírat nové senátory.
2: V horní komoře jich sedí celkem 1,80. Složení se mění každé 2 roky a to vždy po třetinách, popisuje Jan Cízlar z Českého statistického úřadu.
3: Senátní volby se uskuteční v celkem 27 obvodech, tedy v 1/3 z celkových 1,80 senátních obvodů. Voliči své senátory vybírají jednou za 6 let.
1: Jestli se volby letos týkají i vás, si můžete ověřit na webu Senátu. Nebo stačí zkontrolovat, jestli vám do schránky dorazily volební lístky.
2: Od komunálních kandidátek je poznáte podle barvy, radí ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
4: Budou šedivé pro komunální volby, pro senátní volby ta sada je žlutá a bude se vkládat do žluté úřední obálky.
1: Pokud během voleb nebudete v místě trvalého bydliště, můžete si do zítřka na svém městském nebo obecním úřadu osobně požádat o voličský průkaz. Ten vám umožní dorazit do jiné volební místnosti. Musíte ale zůstat ve svém obvodu. Na druhé straně republiky vám tak nepomůže.
2: A o průkaz můžou požádat i Češi v zahraničí, říká Jirovec.
4: Musí k té ambasádě si pro voličský průkaz, pokud mají zájem hlasovat do Senátu, ale pak stejně ve dny voleb musí přicestovat do České republiky a na ten voličský průkaz odvolit.
2: Své křeslo letos určitě opustí jen 5 senátorů. I přesto se zájem o kandidaturu snižuje. Letos se chce do Senátu dostat 154 lidí. To je o 80 míň, než bylo ve stejných obvodech před 6 lety.
1: Mezi kandidáty taky ubývá žen. Letos tvoří přibližně 1/5, pokračuje místopředsedkyně Českého statistického úřadu Eva Krumpová.
5: 3 nejstarším kandidátům je shodně 75 let, naopak 3 nejmladším 40 let, což je minimální možný věk pro zvolení senátorem.
2: Mezi Čechy o senátní volby moc velký zájem není. Účast se v posledních letech drží kolem 30-40%. Ve druhém kole dokonce nejde nad 20.
1: Pokud se chystáte dorazit, volební místnosti se otevřou tento pátek od 14 do 22 hodin. V sobotu pak od 8 do 14 hodin. Anna Millerová a Marek Sedláček, Český rozhlas.

0: Jezdilo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: 10 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
4: Pelhřimovský úřad nebude víc než týden vydávat řidičské průkazy. Ministerstvo školství chce změnit pravidla pro slučování škol. Čeští fotbalisté se na závěr úvodního programu Ligy národů utkají s Anglií. Teploty do 23 stupňů a převážně jasno. Takové dnes bude počasí na Vysočině. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Ode dneška je dočasně uzavřená agenda řidičských průkazů Městského úřadu v Pelhřimově. Je to kvůli pokračující rekonstrukci budovy. Ta zahrnuje i práce ve vnitřních prostorách.
5: Město zřídilo speciální telefonní linky, na které se můžou lidé obracet na úředníky s žádostí o pomoc. Jejich čísla jsou na oficiálních internetových stránkách Pelhřimova. Pokud bude někdo chtít například vystavit nový řidičský průkaz, může využít jakýkoliv úřad obce s rozšířenou působností. Nejbliže jsou v Humpolci, Pacově a Jindřichově Hradci. Milan Soldán, Český rozhlas.
4: Ministr školství Robert Plaga za ANO kritizuje hranici 180 dětí nastavenou pro případné slučování škol. Chce proto změnit školský zákon. Ředitele mateřských a základních škol ale upozorňují, že na slučování potřebují dostatek času.
6: Podle současných pravidel by se měly administrativně sloučit mateřské a základní školy, které letos ke konci září neměly alespoň 180 dětí, nebo to nesplní ani jednou v následujících 2 letech, pokračuje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
7: Pro stanovení právě této hranice není dostatečné věcné odůvodnění a současná úprava navíc dopadá nerovnoměrně na jednotlivé obce.
6: Jaké změny ministerstvo chystá a kdy, zatím neřeklo, ale protože slučování škol trvá minimálně 2 roky, školy a jejich zřizovatelé se na něj už připravují, vysvětluje viceprezident Asociace ředitelů základních škol Tibor Hájek.
8: O čem dlouhodobě voláme, je to, aby to bylo jasné, dlouhodobě předvídatelné.
6: Slučování se může týkat stovek škol. Tereza Hybšer, Český rozhlas.
4: Litevský parlament bude hlasovat o ústavní změně, která by povolila rozmístit cizí jaderné zbraně na litevském území. Změna má usnadnit jaderné odstrašení. Ústavní dodatek ale musí podpořit 2/3 parlamentu, tedy nejméně 94 poslanců.
9: Výslovný zákaz rozmístění zbraní hromadného ničení na litevském území obsahuje článek 137 litevské ústavy. Tento zákaz by mohl zrušit ústavní dodatek. Pokud poslanci ústavní dodatek přijmou, za 3 měsíce bude následovat druhé hlasování. I v něm se pro zrušení zákazu budou muset vyslovit nejméně 2/3 poslanců. Litva stojí o účast v jaderném odstrašení Severoatlantické aliance nebo aliancí fungujících mimo rámec NATO. Její představitelé ale několikrát zopakovali, že země neplánuje na svém území rozmístit jaderné hlavice. Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
10: Sport.
4: Čeští fotbalisté dnes zakončí úvodní program Ligy národů. O první body v elitní skupině zabojují ve Wembley proti Anglii, která naposledy vyhrála v Chorvatsku 7-0. Češi poslední 2 zápasy dohrávali v oslabení a právě v disciplíně se podle trenéra Santiho Denny musí zlepšit.
11: Na této úrovni je důležité začít a dohrát zápas v 11, protože rozhodují detaily. Víme, že soupeři jsou neskuteční. Budeme hrát proti jednomu z nejlepších týmů na světě. Karty k fotbalu patří, ale musíme na tom zapracovat, to je náš cíl. V oslabení proti tak silným soupeřům trpíme.
4: Utkání Anglie-Česko začne ve 20 hodin a 45 minut našeho času.
3: Počasí.
4: V Jihlavě teď mají 6 stupňů, ve Vatíně 8 a v Dukovanech 11. Bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami od 20 do 23 stupňů. Přidá se slabý proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Zelená vlna Vysočina.
4: S omezením počítejte na silnici 19 u Obrataně na Pelhřimovsku. Silničáři tam opravují svodidla.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: I 4:50 jsme s vámi, jsme Český rozhlas Vysočina. Mít u domu vlastní ateliér i pec na vypalování keramiky je pro tvořivého člověka doslova sen. A za chvíli jeden takový domácí ateliér navštívíme, a to společně s Dášou Kubíkovou.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Dny otevřených ateliérů umožňují každý rok v říjnu nakouknout na místa, kde vznikají krásné věci. Už po třetí pozvala zájemce k sobě do ateliéru pod Krásnou horou v Mostištích také Veronika Netolická. Ke svým květinovým vazbám, drobným dárkům, věncům i osázeným keramickým květináčům a mísám se dostala právě přes keramiku. V blízké budoucnosti taky plánuje věnovat se dětem i dospělým z okolí. Všem, koho také baví tvořit.
2: Na dvoře u domku paní Veroniky Netolické teče do rybníčka voda a kolem je to celé obeskládané keramikou. Je to všechno vaše práce?
3: Ano, je. Keramiku dělám 7 let. Já u ní prostě zapomenu na celý svět a jenom tvořím a tvořím, takže je to moje velká radost.
2: Té keramice vám určitě přibyly i další věci, třeba že ji použijete pro nějakou vazbu nebo jako pro květiny.
3: Krásně se mě teď doplňuje, protože když udělám nějakou keramickou mísu, tak ji potom naaranžuji květiny nebo suchý vazby. Mám vlastně potom hotovou dekoraci nebo odlívám i svíčky, takže když prostě někdo chce nějaký třeba adventní svíce nebo hezky se mě to spojilo víc věcí dohromady.
2: Vy jste říkala, že teprve 7 let děláte keramiku. Máte na to nějakou školu?
3: Školu nemám, mám vystudovanou obchodní akademii, takže to je úplně prostě mimo, ale mě to vždycky jakoby lákalo, tak jsem si pak udělala nějaký kurzy, pořád jsem si zjišťovala víc a víc věcí a pořád se učím.
2: Je to vidět i z toho, co tady všechno je, protože my jsme začali keramikou, kolem nás jsou květiny, vazby, ale pozor, my vcházíme do vašeho království.
3: To je vlastně stodola a my jsme se s manželem snažili zachovat ten původní ráz tady ty stodoly, jo? Takže jsou tady ty starý trámy a všechno, akorát potom manžel vlastně dělá ze dřevem, tak mě tady přidělal prostě ten ateliér, aby tady i v zimě se dalo být.
2: Abyste nezmrzla.
3: Tvořit, jo, abych nezmrzla a aby jsme tady mohli tvořit i s dětma a nebo chodí za mnou i třeba maminky, že právě si chcou třeba něco z keramiky vytvořit, tak se vždycky domluvíme.
2: A čím si tady topíte?
3: Tam mám kamna, tady ty krásný, takže tady je pak jako hezký teplíčko a příjemná atmosféra.
2: A co z toho všeho, co tady kolem sebe vidíme, je ještě vaše práce?
3: Ty svícny s tím dřevem, svíčky, kupuju přírodní vosk a pak je odlívám, mám vlastně nakoupený různé formy, oni krásně odhořívají a potom ještě dobarvuji, zase jsou tam přírodní barvy a někdy přidávám i trošku nějaké přírodní vůně. Potom vázaný kytice, na jaře jsem si udělala měsíční akreditovaný floristický kurz, tak se mě to zase krásně rozšířilo. Mě baví pracovat s květinama, ty kytice.
2: Ty vypadají, že vydrží.
3: Jo, pěstuju si eukalyptus, doplním to staticí gipsou, potom se to usuší a klidně 3 měsíce, tak je to krásná dekorace.
2: Tady máte fotografickou dokumentaci, jak ateliér vzniká. A jmenuje se Ateliér pod Krásnou horou. Kolik máte dětí a kolik z nich tady s vámi tráví nejvíc času?
3: Mám 2 děti, mám Kubika a Natálku. Natálka se mnou hodně tvoří i jako keramiku, to ji baví.
2: A pec máte na tu keramiku?
3: Mám svou pec, tu mám potom vzadu je ještě takový vejminek starý, tam mám umístěnou pec, dodělávám tam právě jako zase ty věci, že je pak barvím a pálím je tam a potírám znova jakoby ještě galzurama a jde to na ten druhej konečný výpal.
2: Z Mostiště Dáša Kubíková, Český rozhlas.
1: Řekla bych, že jedna věc je poslechnout si reportáž a věc druhá je prohlédnout si všechny tyhle výrobky, o kterých byla řeč na vlastní oči. Najdete je i na naší stránce vysočina.rozhlas.cz i na našem Facebooku. Tedy facebookové stránce, a to ve fotogalerii, tak tam určitě zajděte a prohlédněte si tyhle zmiňované krásné výrobky. A protože venku zažíváme velice příjemný podzim, tak náš regionální stopař Adéla Zachová vyrazila na jedno krásné místo a tím pádem nám dá tip na podzimní výlet, tak si ho nenechte ujít. Teď Pavel Novák a Nádherná láska. Hezké dopoledne s námi.

0: oddělení Lahoudek se skupinou Divaky byl v 10 hodin 22 minut a vyrážíme na Šťársko.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Zajímavé místo totiž najdeme ve Žďárských vrších v obci Cigáj. Jmenuje se Sražená voda a název této lokality dostal podle toho, že se tu nachází evropské rozvodí mezi Severním a Černým mořem. My už jsme ve spojení s naším regionálním stopařem, a to Adélou Zachovou, která tam na tomto místě právě teď je a řekne nám určitě další informace a zajímavosti. Přejeme krásné dopoledne.
2: Dobré dopoledne. Já jsem teď v Cigháji, zhruba kilometr od pramene Svratky v nadmořské výšce kolem 733 metrů. No a právě tady prochází evropské rozvodí, tedy ta pomyslná hranice, která rozhoduje o tom, kam voda z krajiny odteče. No a Svratka odvádí vodu na jihovýchod přes Dyji, Moravu, Dunaj až do Černého moře a na druhé straně voda míří do Sázavy, Vltavy a Labe a nakonec do Severního moře. A právě na těchto místech naši předci dříve vybudovali zajímavé vodní dílo.
0: O co přesně šlo?
2: Byl tu umělý kanál, který pomocí stavidel spojoval horní tok Svratky se Stržským potokem, který se tedy dříve ve starých mapách označoval jako Sázava, a díky němu mohli lidé podle potřeby regulovat, kudy a kolik vody poteče. No a především potřebovali zajistit dostatek vody pro mlýny v Cigháji nebo třeba Hamry. A zajímavé je, že tímto zásahem vlastně propojili dvě různá povodí.
0: Říkala jsi, že tam byl umělý kanál, dnes už tam tedy není?
2: Už tady není úplně celý. Z původního systému tady uvidíte pouze pozůstatky historického koryta a stavidlo a právě díky němu si můžeme představit, jak se tady kdysi voda rozdělovala a jak důležitá byla pro místní hospodářství. No a pokud se sem budete chtít vypravit i vy, tak stačí, když půjdete z Cigháje po modré turistické značce směrem k prameni Svratky a určitě tohle zajímavé místo objevíte.
0: My děkujeme za krásný tip na podzimní výlet. Tolik z Cigháje na Žďársku, regionální stopař Adéla Zachová, která nám přiblížila místo s názvem Sražená voda. Moc děkujeme a přejeme hezký den. Naslyšenou.
2: Děkuji, hezké dopoledne.
1: Regionální stopař.
0: V dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina pokračujeme dál. Čeká nás totiž další díl pořadu Jak nenaletět. Přes internet se stále šíří různé řetězové e-maily či dokonce šokující zprávy. Mnoho z nich obsahuje informace, které jsou zkreslené či úplně vymyšlené. Jak nenaletět, tak to vám povíme za malou chvíli. Zůstávejte s námi. Petr Spálený a Dáma při těle.

0: Petr Kotwald, kdo je dál? 5 minut po půl jedenácté v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina.
1: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
0: Internet je plný výmyslů a také lží. Šíří se přes řetězové e-maily nebo sociální sítě. Důvody jsou různé. Chtějí pobavit či šokovat. Co je dobré vědět, než se na ně takoví lidé nachytají? Zeptala se redaktorka Bára Kvapilová.
2: Dřív se říkalo, co je psáno, to je dáno. Ovšem v dnešní době to tak úplně neplatí.
3: Neplatí to ani zdaleka, protože máme nástroje, kterými může psát kdokoliv cokoliv. A na sociálních sítích se mohou objevovat názory, nějaké proklamace nebo rady k něčemu, co prostě nemusí být založené na pravdě.
2: Říká lektor organizace Elpida Ondřej Hlavín, který učí seniory bezpečně používat mobilní telefony a sociální sítě.
3: V první řadě se vždycky zaměřujeme na to, aby byl pod tím článkem někdo podepsaný a aby byl dohledatelný, abychom opravdu viděli, kdo je autorem toho sdělení. A pak jsou ty přidružené kroky, kdy vlastně přemýšlíme nad tím, proč takové sdělení vzniká, komu je určeno a jestli třeba není tímto způsobem zabarvené s ohledem na nějaké další okolnosti.
2: Vy jste říkal, proč takové sdělení vzniká. Proč takové sdělení může vznikat?
3: Těch motivů může být celá řada, protože může být cílem pobouřit část společnosti a tím ji nahnat do nějakého možná názorového spektra nebo upoutat na nějaký produkt, který se ať už teď nebo později budeme snažit těm lidem prodat, nabídnout, ale může to samozřejmě být i naprosto relevantní záměr čistě informovat o nějaké skutečnosti se správnými podklady, rešerší tak, jak by to ideálně mělo probíhat.
2: Řetězové e-maily podle mluvčího policejního prezidia Jakuba Vinčálka útočí hlavně na naše emoce.
4: Velmi často ti lidé, kteří takovou zprávu obdrží, tak to v nich emoce probudí a mají nutkání to poslat dál. V některých případech se může jednat o šíření nějaké lživé informace a v těch nejzávažnějších by se to mohlo považovat za šíření poplašné zprávy. Policie by samozřejmě poté ověřovala toho původce, nicméně zapojovat se jakýmkoliv způsobem do nějakého protiprávního nebo nevhodného jednání prostě není dobré.
2: V současné době se můžeme setkat i se články, které už píše umělá inteligence.
3: Ano, a to je vlastně úplně nová kategorie, řekněme, žurnalistiky obecně. Mělo by to být označeno. Zase, nedá se říct, že by to vždycky bylo nutně špatně, protože my můžeme sami dojít k tomu, že připravujeme nějaké jednoduché sdělení, které zvládne ta umělá inteligence sestavit. Ale pokud by se to týkalo mého zdraví, nějakých právních doporučení a podobně, tak už bych o tom samozřejmě měl vědět a mělo by to být správně označeno, že to je obsah vygenerovaný umělou inteligencí.
2: Máte pro nás nějakou radu na závěr?
3: Ověřování informací si můžeme přirovnat k běžnému životu, kdy nám někdo sdělí šokující informaci a my v tu chvíli tomu přikládáme váhu podle toho, kdo nám to zrovna řekl. Protože to může být někdo, kdo vždycky přehání nebo vždycky něco zlehčuje, takže my si vlastně hodnotíme toho autora toho sdělení. A to by mělo být i všude jinde.
2: Říká lektor společnosti Elpida Ondřej Hlavín. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
0: Rektoru Vysoké školy v Polytechnické v Jihlavě Zdeňku Horákovi začalo druhé funkční období. Do funkce byl dnes slavnostně uveden v historické budově Jihlavské radnice. Kam chce školu posunout a kdy budou hotové nové koleje, i to vám řekneme už za chvíli.

0: nejkrásnější kniha Vysočiny. Vyberte si ji. Hlasovat můžete na našich stránkách vysočina.rozhlas.cz. Výběr je opravdu široký. Hlasovat můžete nejpozději do úterý 13. října. Hlasujte a vyberte nejkrásnější knihu Vysočiny. Vysočina.rozhlas.cz.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Zůstáváte ve společnosti Dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Slavnostní inaugurací v gotickém sále Jihlavské radnice byl dnes uveden do funkce rektora Vysoké školy polytechnické Jihlava Zdeněk Horák. Jde o jeho druhé období, které stráví v čele jediné veřejné vysoké školy na Vysočině. S jakými plány do něj vstupuje a jak hodnotí dosavadní 4 roky ve funkci? Na to se optal kolega redaktor František Jirků.
1: Zdeněk Horák vede Vysokou školu polytechnickou v Jihlavě od roku 2022. Když se ohlédnete, jak se podle vás škola za ty 4 roky změnila?
2: Podařilo se nám rozšířit navazující studijní programy, to znamená rozšířit nabídku. Podařilo se nám zvětšit a zvýšit výkon v oblasti vědy výzkumu. No, otevřeli jsme polytechnickou akademii a myslím si, že se nám podařilo rozšířit i množství mezinárodní spolupráce v oblasti internacionalizace.
1: Cítíte naopak někde dluh oproti svým cílům, které jste měl v tom roce 2022?
2: Největší dluh, který cítím, je to, že se nám nepodařilo dokončit stavbu vysokoškolských kolejí, která aktuálně k dnešnímu dni je zastavena. Dalším dluhem, který se nám ale daří naplňovat postupně, je doplňovat i další navazující magisterské studijní programy. V tuto chvíli se zaměříme primárně na technické studijní programy navazující v oblasti IT a strojírenství. Výhledově bychom chtěli i nabídnout našim studentům navazující magisterský studijní program v oblasti cestovního ruchu.
1: Vidíte někde termín, řekněme to světlo na konci tunelu, kdyby to mohlo být?
2: Nejdále máme připravený navazující magisterský studijní program v informatice. Tady už proběhla návštěva na hodnotící komise Národního akreditačního úřadu. Dohodli jsme se na nějakých ještě dílčích úpravách, takže určitě na konci října budeme podávat žádost o pokračování toho akreditačního procesu, takže výhledově věřím tomu, že na počátku roku 2007 bychom mohli získat akreditaci navazující magisterského studijního programu pro tu informatiku. Už velmi pokročila i příprava na navazující magisterský program v aplikovaném strojírenství.
1: Vy už jste to zmínil v jedné z těch předchozích odpovědí, a to je ta momentálně tady zastavená stavba nových kolejí. Dá se teď odhadnout, kdy budou hotové?
2: To je velká neznámá. V podstatě teď ta stavba stojí kvůli tomu, že nebyly dodrženy správní řád a Středočeský kraj nedodržel postup, který měl při obesílání vůbec té dokumentace.
1: Jak ta stavba je vlastně daleko? Co tam stojí?
2: V tuto chvíli už je hotová hrubá stavba. Aktuálně, i když stavba je zastavená, tak samozřejmě probíhají konzervační práce té stavby, aby nevznikly škody. Už máme vlastně ten skelet, byla dokončena střecha do nějaké míry a budou pokračovat prostě práce v interiéru.
1: A tento týden, 8. října, poprvé v historii, nastoupí k zápasu hokejový tým Vysoké školy polytechnické Jihlava. Co to ve vás vyvolává a vůbec, jak jste velký hokejový fanda, budete chodit na zápasy? Vy ten první se hraje v Praze.
2: Popravdě tím, že já bydlím v Praze,

0: Takže se chystám na ten první zápas. Doufám, že tam nebudu jediný v barvách naší školy. Popravě univerzitní hokejová liga je obrovským fenoménem, takže jsem velmi rád, že se můžeme, že jsme se mohli přihlásit a byli jsme přijati do univerzitní ligy.
1: To byl rektor Vysoké školy polytechnické v Jihlavě Zdeněk Horák, který byl dnes slavnostně uveden do funkce pro druhé volební období.
2: Posloucháte Dobré dopoledne, zůstávejte s námi i nadále. V tuhle chvíli vás zveme na pěvecké sdružení Kampaňula v Jihlavě, které chystá podzimní koncert, a to už v neděli 11. října od 18 hodin. Kromě vystoupení zmiňovaného pěveckého sdružení Kampaňula Jihlava se můžete těšit i na hosty. Česká píseň Plzeň a komorní orchestr Bohumila Boudy zahrají skladby Wolfganga Amadea Mozarta, korunovační mši v C-duru. No a bude to všechno se odehrávat v chrámu svatého Ignáce z Loyoly v Jihlavě, tak si to rozhodně v neděli od 18 hodin nenechte ujít.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Kontroly kosmetiky odhalují zakázané látky i nesprávná označení výrobků. Platí zákaz zveřejňování výsledků předvolebních průzkumů. Drony zasáhly dvě lodi v ekonomické zóně Bulharska. Jedna z nich se potopila. Teploty do 23 stupňů a převážně jasno. Takové dnes bude počasí na Vysočině. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Hygienici na Vysočině pravidelně kontrolují prodejce kosmetiky, zaměřují se na označení i data spotřeby. Výrobky také nesmí obsahovat zakázané látky. V Evropské unii je zakázaný třeba takzvaný Lilial.
2: Projdu složení. Jo, jestli tam není ten butylfenymetylpropionál a potom se dívám na tu dobu spotřeby.
3: Ukazuje hygienička Pavla Musilová na seznam ingrediencí, které se nachází v jedné z barev na vlasy. Zakázanou látku tam nenachází. Problém se ale objevil u dekorativní kosmetiky. Pokud ji vyrobili mimo Evropskou unii, musí mít unijní odpovědnou osobu. Někde je ale z Velké Británie.
4: A z toho Velké Británie je teďka problém, protože Velká Británie není v Evropské unii. Takže to není odpovědná osoba z Evropské unie.
3: Vysvětluje hygienička Lucie Mašitová s tím, že prodejce teď musí označení kosmetiky se správným zástupcem doplnit nebo zboží stáhnout z prodeje. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Začal platit zákaz zveřejňování výsledků předvolebních průzkumů. Platí až do ukončení hlasování v komunálních a senátních volbách, které se konají v pátek a sobotu. Opatření má zajistit, aby voliči měli klid na vlastní rozhodnutí. Drony zasáhly dvě lodě ve výlučné ekonomické zóně Bulharska v Černém moři. Bez dalších podrobností o tom informovala kancelář prezidentky Iliany Jotovové. Bulharská veřejnoprávní televize BNT uvádí, že jedno plavidlo se potopilo a druhé zachvátil požár. Agentura BTA píše, že premiér země Rumen Radev svolává schůzku se zástupci státních institucí.
1: Sport.
0: Tenistka Linda Nosková vypadla na turnaj v Pekingu v osmifinále. S Ruskou Alexandrovovou prohrála 2-6 a 2-6. V čínském hlavním městě budou dnes o postup do čtvrtfinále bojovat ještě Karolína Muchová a Nikola Bartuňková. Muchovou čeká zápas s Japonkou Osakovou, Bartuňková se utká s Rakušankou Krauzovou.
1: Počasí.
0: V Třebíči teď mají 11 stupňů, v Telči 16 a Černovicích 15. Bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami od 20 do 23 stupňů. Přidá se slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: S omezením počítejte na silnici 34 u Michalovic na Havlíčkobrodsku. Cestáři tam obnovují vodorovné dopravní značení.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Krásné úterní dopoledne při poslechu Českého rozhlasu Vysočina vám 3 minuty po 11. hodině přeje Hela Dvořáková. Stomie. Pro někoho možná stále trochu neznámé nebo citlivé slovo. Přitom může být pro člověka zásadní pomocí v mnoha případech. Mu umožní vrátit se zpět k běžnému životu. Jaké to ale je, když se člověk najednou musí se stomí naučit žít? Co všechno se změní, čeho se pacienti nejvíce obávají a co jim naopak může pomoci? O tom všem si dnes budeme povídat s paní doktorkou Gabrielou Siráňovou, která je zároveň i předsedkyní klubu stomiků Havlíčkův Brod, Krásné dopoledne vám přeji, paní doktorko.
6: Hezké dopoledne všem posluchačům. Děkuji za pozvání a přijímám tuto možnost zvláště proto, že bych ráda seznámila lidi, co to stomie je a zbavila je strachu ze stomie. Stomie je vlastně umělý vývod z nějaké dutiny z těla, kdybychom to řekli.
5: Ano.
6: Obecně, takže může být ze žaludku, gastrostomie, z močových cest, urostomie, z tenkého střeva, ileostomie a z tlustého střeva kolostomie. No a náš spolek združuje teda kromě té gastrostomie všechny. Urostomiku je mezi námi méně. V klubu máme asi 55 členů a jsme ukázková organizace, jak lze ze stomí dobře žít.
5: A my si o tom všem budeme povídat, zůstávejte s námi.
1: Hosté Heli Dvořákové.

0: Oli Dvořákové.
1: Tématem dnešního dobrého dopoledne je stomie. Mým hostem je paní doktorka Gabriela Ciráňová, která je zároveň také předsedkyní klubu stomiků Havlíčkův Brod Ilko.cz. My jsme, paní doktorko, před pár minutami otevřeli téma, že vlastně těch druhů stomií je velká spousta. Ale pojďme hned na úvod přiblížit, aby jsme to říkali tedy správně. Říká se častěji stomie nebo vývod?
2: Obojí je možné a možná mezi laiky se spíš vžívá název vývod, protože to cizí slovo stomie je trošku vzdálenější, ale je to to samé. Vývod nebo stomie. Já sama jsem k vývodu přišla před 4 lety pro opakované zánětlivé onemocnění konečníku a stomie by byla založena, vyvedena, různé názvy se tomu dávají dočasně. To znamená, že byla určena k opětnému zanoření. Takových pacientů je víc, kteří mají dočasnou stomii. A já jsem zanoření odmítla, protože mě ta stomie přinesla takovou úlevu v životě, že jsem byla ze stomí nový člověk. A
1: bylo tam po té operaci, když teď se vrátím ještě k tomu momentu, po té operaci, nějaký ten moment, co byl pro vás jakoby nejtěžší? Třeba přijetí té samotné stomie, péče o ní, nebo něco takového?
2: Pro mě nebylo těžké nic, protože já jsem si už dlouho myslela, že ze stomí nakonec skončím. A měla jsem ve svém okolí možnost komunikovat s lidmi, kteří stomii měli a vůbec to na jejich životě nebylo znát, žili úplně normálně. Vůbec, kdyby to člověk nevěděl, tak nepozná, že stomii mají. Z toho důvodu jsem se taky později, napřed jsem se teda stala předsedou toho klubu, to byla čistě náhoda v podstatě, protože zrovna rezignoval stávající předseda a nebyl nikdo na řadě.
1: Ano.
2: Tak jsem se stala předsedou, ale později jsem byla i vyškolena tou naší nadřazenou organizací ILKO jako dobrovolník pro stomiky, protože jsem chtěla pomoct lidem, kterým se buď řekne dopředu, že budou mít vývod a oni jsou z toho zděšený a neumějí se s tím vyrovnat. A nebo jsou i tací, kteří se zbudí po operaci a mají vývod, s kterým nepočítali. To se taky může stát. A když jsem za těmi pacienty začala chodit, tak jsem viděla, jak to těm lidem pomáhá. Že jim člověk řekne, že se život nezbortil tím, že mají vývod, že prostě může být život i lepší, což ve většině případů je, jinak by se ta stomie nedělala. Záleží také, jaká je příčina toho, proč se to vůbec dělá. Jsou to záněty celého střeva, ano, kdy se musí buď kus střeva vyřadit nebo odstranit. Velmi často jsou to nádory. A tam vlastně těm lidem se zachrání život, protože nezáleží na tom, jestli vám udělají díru v břiše, na kterou nalepíte pytlík a budete prostě mít stolici v pytlíku. A záleží na tom, že se odstranil ten nádor a máte před sebou další život. Takových je nás spousty. Nebo jsou to náhle příhody břišní, třeba cévní, nebo úrazy, nebo kdy se musí kus střeva třeba odstranit a musí se to řešit vývodem. Že jo? Takže těch situací je víc a dnešní prostředky k tomu, jak tu stomii udržovat, jsou, já si troufám říct, perfektní. Protože u málo kterého pacienta se nenajde pomůcka, která by mu naprosto neodstranila problémy s vyprazdňováním.
1: My si dáme písničku, hned potom se vrátíme k tomuhle tématu. Možná by bylo dobré probrat ty předsudky, čeho se vlastně lidé bojí nejvíc, protože tomu není už jak před 100 lety, že se opravdu možná do jisté míry bylo čeho bát. Zůstávejte s námi, hostem dobrého dopoledne dnes paní doktorka Gabriela Ciráníová.

0: Kateřiny Dvořákové.
1: Hostem dobrého dopoledne je dnes paní doktorka Gabriela Ciránejová, předsedkyně klubu stomiku Havlíčků Brod ILCO.cz. My si s paní doktorkou teď budeme povídat o stomii, ale otočíme to jinak. Zaměříme se na ty předsudky, protože před chvílí, před písničkou jsme hovořili o tom, že právě vy s takovým tím dobrým andělem, který přichází k těm lidem a informuje o tom, že stomie je vlastně v pořádku, že jim to může řadě věcí pomoci. Ale čeho se právě ti lidé nejvíce bojí, než si s vámi popovídají?
2: Nejvíce se bojí vůbec toho, že jejich známí, blízcí se jich budou stranit, protože mají stomii. Uh-huh. Bojí se toho, že budou, když řeknu slušně, zapáchat, že to bude cítit, že to bude vidět, že se nebudou moct věnovat tomu, čemu se věnovali do té operace. Celá řada lidí je omezená něčím už předtím a celá řada tohodle těch potíží se tou stomií naopak odstraní. Je možný se věnovat sportům, samozřejmě ne hned po operaci a vždycky záleží na tom, co je příčinou toho založení stomie. Jaká choroba, že jo, jak se dál pokračuje v léčbě té základní choroby, ale sport je umožněný pro všechny. Plavat se může. Může se plavat i v bazénech. Je možná lázeňská léčba, vodoléčba. Nejsou žádná omezení fyzické aktivity až na to, že by se třeba neměla zdvíhat těžká břemena, protože je tam nebezpečí vzniku kýly. Ale v intimním životě nejsou žádné zásadní změny.
1: Vy jste mi říkala, že existují takové jako vychytávky pro ten intimní
2: Určitě
1: život.
2: Určitě na všechno existují vychytávky. Na to plavání třeba ano. Pro muže existují takové ty retro plavky s kšandami a pruhované. A taky jsme měli kamaráda, který se koupal v triku, protože měl navíc kýlní pás, někdo ho potřebuje potom po té operaci, že jo, tak ten nesundával na plavání, tak se prostě koupal v tričku, nebyl žádný problém. Jsou ale mezi mladými stomiky i takoví, kteří se naopak tím pytlíkem chlubí.
1: Aha.
2: Ženská má bikiny a pytlík vystrkuje. A potom na ten pytlík jsou barevná, všelijaká, plátěná, pouzdra.
1: Takže ozdobná. On už je to vlastně velmi moderní.
2: Je to moderní.
1: Trendy.
2: A určitě ty lidi nesmrdějí. Mm-hmm. To můžu říct, vy taky.
1: No samozřejmě.
2: Nic necítíte.
1: Ne. Potvrzuji. Tak si dáme písničku a hned potom se k tomu vrátíme a přiblížíme samozřejmě i klub stomiku.

0: Host Heli Dvořákové.
1: Hostem dobrého dopoledne je dnes paní doktorka Gabriela Ciráníová, předsedkyní klubu Stomiku Havlíčkův Brod, ILKO.cz. My si společně povídáme o stomii, chcete-li o vývodu. A ještě než se budeme povídat o konferenci, která na vás čeká, tak pojďme přiblížit. Ona ta stomie je velice intimní téma. Proč se podle vás lidé někdy stydí o ní vlastně mluvit a možná mají i strach to sdílet s tím svým okolím?
2: Protože ve společnosti panuje trvalý strach z toho vývodu stomie. Bojí se těch komplikací, bojí se ošetřování, bojí se toho, že ztratí některé aktivity, na které byli zvyklí celý život, a to se přenáší na to okolí. Samozřejmě nejbližšímu okolí to sdělit musí, zvláště třeba muži svým ženám, protože ty jim budou vařit. A ta změna toho jídelníčku, hlavně ze začátku po operaci, je nutná.
1: Jak se promění ten jídelníček?
2: Ze začátku je to bezezbytková strava, ale to trvá tak 6 týdnů, víc ne. A pak se postupně přidávají potraviny individuálně podle toho, kdo co snese. Jsou jídla doporučená, jídla méně, nebo nevhodná, řekněme. A každý si najde postupně, musí vždycky přidávat v malém množství a sledovat, co to z jejich střevy udělá. Že jo? Jestli to snese, jestli nebude mít průjem, nebo bolesti v břiše, nebo dokonce zastavení pasáže, neprůchodnost, taky se to stane. A podle toho se potom přizpůsobí ta dieta, ale ze začátku je potřeba dieta bezezbytková, což je trochu náročnější na přípravu.
1: Mně v tom ohledu napadá taky otázka, jak moc je tohle třeba náročné i pro tu samotnou rodinu a jak moc je důležité třeba i tu rodinu informovat o tom, co vlastně stomik bude muset dál dělat, co to bude obnášet právě pro ty rodinné příslušníky. Tak i tuhle otázku vám zodpovíme, ale až za chviličku, tak zůstávejte s námi.

0: Kuřákové.
1: Hostem dobrého dopoledne je dnes paní doktorka Gabriela Ciránejová, předsedkyní klubu stomiků Havlíčků Brod, ILKO.cz. A my se dostáváme k té otázce, jak moc důležitá je práce s rodinou, právě když mají v rodině stomika.
2: Práce s rodinou je důležitá velmi, takže když jako dobrovolník přijdu za pacientem, tak většinou se seznámím i s příbuznými a informuju i je, samozřejmě po dohodě s pacientem, ale jde jednak o pomoc s dietním stravováním, které je nutné ze začátku, a někdy je důležitá pomoc i s ošetřováním, protože ne každý je schopen se to naučit úplně hned na 100%. V nemocnici se stará o stomické pacienty stomická sestra. U nás je to paní Hana Brabcová, která je úžasná. My jsme ji opakovaně navrhovali na titul stomická sestra roku.
1: Ano.
2: A ta za pacienty chodí už před operací. Když nic jiného, tak je musí zakreslit, kde ta stomie se bude dělat, protože třeba se ženami je nutné se domluvit, jestli nosí spodní prádlo, jak vysoko mají gumu, že jo, kde to prádlo končí. A takže už s nima pohovoří o základních změnách a pak jim chodí stomii ošetřovat.
1: No, pojďme se také bavit o tom, já jsem tady naznačila, že se chystá velká konference, která se uskuteční 19. února jako příležitosti už desetiletého výročí právě klubu stomiků Havlíčkově Brodě. My si právě o tomto tématu budeme povídat s paní doktorkou, tak jak moc velká akce to bude ta konference?
2: Na tu akci se chystáme už 2 roky, protože ji považujeme za takový zlom v naší práci. Paní Hana Brabcová vlastně ten klub před 10 lety s pomocí zástupců ILKO zařídila, pomohla založit.
1: Ano.
2: A zveme na tu, budeme mít v nájmu celou starou radnici v Brodě.
1: Takže to bude velká akce. Nás trápí do toho všeho ještě dámový kašel, ale paní doktorka je skvělá, protože se s tím neuvěřitelně pere. Zvládneme to, nebo si dáme písničku, paní doktorka?
2: Zvládneme.
1: Tak jo.
2: Takže zveme na celý den jednak členy našeho spolku, samozřejmě zástupce nemocnice, města, zástupce všech spolků v republice, protože nejsme samozřejmě sami. A
1: napadá mě, jestli třeba můžou přijít i ti lidé, které stomie buď čeká, nebo už ji podstoupili a teď vlastně řeší, jak dál.
2: Samozřejmě.
1: Můžou přijít.
2: Samozřejmě můžou přijít.
1: To je dobrá zpráva.
2: Ještě tam bude se podílet na tom také Liga proti rakovině, která bude mít výstavu v přízemí té radnice, a Liga proti rakovině s náma už se spolupracuje, že jo, tak, nebo my s nimi, takže to nebude problém.
1: Bude tam velká spousta informací. Připomínáme, konference proběhne už 19. února. Konference ku příležitosti 10. výročí klubu stomiků Havlíčkův Brod. Zůstávejte s námi.
0: Hosté Heli Dvořákové.

0: Host Heli Dvořákové.
1: Hostem dobrého dopoledne je dnes paní doktorka Gabriela Ciránijová, předsedkyně klubu stomiků. Už musí být rychlá, aby jsme rychle všechno řekli. Tak pojďme říct, jak právě stomikům pomůže klub stomiků.
2: My do klubu stomiků zveme pacienty už po operaci, když vidíme, že je nečeká další dlouhá léčba třeba, tak mohou přijít, řekněme, za měsíc už po operaci. A klub jim přináší především takovou sounáležitost s podobně postiženými, i když na naše máme setkání jednou měsíčně.
1: Kde probíhá
2: pravidelně
1: to setkání?
2: V restauraci u Palánu, protože tam máme velice vstřícný personál a dostatečně velký sál. Napřed jsme byli v salonku, ale tam už se nevejdeme, protože se nás schází tak běžně kolem 40. Chodí totiž i partneři stomiku v té společnosti, ani nepoznáte, kdo je stomik a kdo ne. Dvakrát ročně jezdíme na rekondiční pobyty, jeden na jaře bývá většinou kratší, druhý na podzim delší. Je to spojený i s lázeňskýma nějakýma procedurama a byli jsme taky ale třeba v Čejkovicích, tam si nepamatuju na lázeňské procedury, hezký, ale jiné procedury. Byli jsme ale ve Františkových Lázních, v Poděbradech, ve Znojmě, no mohla bych jmenovat.
1: Tak já myslím, že vy jste jasným důkazem, že když má člověk stomii, tak prostě frčí dál, tam se nic nemění. Akorát mnohdy to člověku velmi ulehčí.
2: Tak, tak. A takže ten klub se schází takhle, jak jsem řekla. A nejdůležitější je, dostanete k tomu literaturu, dostanete všelijaký příručky, jak se čemu vyhnout, jaký dietní opatření, co dělat, jak cvičit a tak dále, ale ten dostanete katalogy pomůcek. S tím vám ale musí vždycky pomoct ta stomická sestra. A jenže to individuální, to popovídání,
1: to sdílení, vlastně,
2: to sdílení, to je na tom nejdůležitější. Uh-huh. Takže to přitahuje hlavně asi lidi, že do toho klubu chodí.
1: V tom případě už teď doporučujeme web klubu stomiků havlíčkův brod ilko.cz, kde najdete všechno potřebné kontakty a můžete vyrazit i na první setkání. A nebo už 19. února na velkou konferenci, kde se dozvíte spoustu zajímavých věcí.
2: Teď v listopadu setkání výjimečně nebude,
1: aha,
2: ale jinak je každý první čtvrtek v měsíci. A v prosinci, jako obvykle, bude velká mikulášská, Mikuláši, čertě a andělé přítomní.
1: Je, no tak to bude nádherné.
2: A živá muzika.
1: A živá muzika, ideální to kombinace. Paní doktorko, já moc děkuji za to, že jste byla naším hostem, i přesto, že vím, že to bylo velmi náročné, že jste tady bojovala s kašlem, ale jste naše hrdinka, zvládla jste to dokonale. Ještě jednou díky za dopolední rozhovor, opatrujte se a budu se těšit zase někdy naslyšenou. Hezký den.
2: Děkuji vám.
1: Hostem dobrého dopoledne byla dnes paní doktorka Gabriela Ciránijová, předsedkyně klubu stomiků Havlíčkův Brod, ilko.cz.

90 011 04 ve tvaru píseň, mezera a text přání. Cena jedné SMS je 4 koruny. Písničku si můžete objednat i úplně zadarmo prostřednictvím webových stránek Českého rozhlasu Vysočina.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: V rybníku stará plovárna v Jihlavě, který v létě vyschnul, jsou nové ryby. Kvůli požárním předpisům začne humpolecké loutkové divadlo hrát nejdřív v listopadu. Středoškoláci po celé Francii od rána opět protestují. Dnešní nebe bude bez mraků a se sluníčkem. Na teploměru se ukáže až 23 stupňů. Tomáš Kolátor a pravidelné zprávy. Vítejte u nich. Jihlavští rybáři nasadili nové ryby do rybníku Stará plovárna. Ten v polovině srpna kvůli dlouhodobému suchu vyschnul a rybáři z něj zachraňovali ryby, aby nelekly. Škody tak byly podle hospodářské jihlavské organizace rybářského svazu Ondřeje Vyskočila minimální.
2: Ten úhyn nebyl tak rapidní, jak se to vypadalo, takže ty ryby ve výsledku všechny skoro přežily nakonec. Pár jako bílý ryby, ty cejní nějaký, ale nakonec se to podařilo zachránit díky tomu relativně brzkému zásahu.
0: Začátek podzimní sezóny v humpoleckém loutkovém divadle bude mít zpoždění. Budova Sokolovny, kterou nedávno převzalo město, nevyhovuje předpisům pro provozování stálé scény. Podle mluvčího radnice Jiřího Aujestského se situaci podaří vyřešit v řádu týdnů.
3: Bylo nutné udělat nové revize, nové posudky. Nyní proběhnul nový jako bezpečnostně požární posudek a z toho vyplynulo, že tam jsou jisté nedostatky, které třeba odstranit. Řeší se to a ty nejnutnější stavně technické úpravy by měly být hotové do konce října a poté sezona může asi začít.
0: Ve Francii od rána znovu protestují studenti středních škol. Na odpoledne plánují také velkou demonstraci v centru Paříže. Policie chystá přísná bezpečnostní opatření. Od začátku protestů před 3 týdny utrpělo zranění přes 200 studentů a více než 700 policistů.
4: Asi 200 studentů brze ráno zablokovalo vjezd a vchod do školy v centru Paříže, aby zabránili výuce. Ke škole přišli i někteří učitelé a rodiče, kteří dohlíželi na to, že se k protestům nepřipojí výtržníci. Středoškolákům vadí přeplněné třídy nebo nabité rozvrhy. Gymnazistka Eva kritizuje taky netransparentní systém přihlášek na vysoké školy. Eva přišla taky proto, aby vyjádřila podporu studentům z pařížských předměstí, kteří protesty před 3 týdny odstartovali. Ministr školství Edouard Geffré ve francouzské veřejnoprávní televizi řekl, že požádal školy, aby mu do 8 dní řekli, kolik chybí učitelů. Podle něj se někde podařilo situaci rychle vyřešit. Studenti považují reakci vlády na protesty za nedostatečnou. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
0: Posádka z lodi, která se potopila po dronovém útoku u Bulharska, je nezvěstná. Oznámil to rumunský premiér Rumen Radev. Útok na 2 nákladní lodě v bulharské ekonomické zóně označil za nepřijatelné porušení mezinárodního a námořního práva. Druhé plavidlo začalo po zásahu hořet. Posádku se podařilo evakuovat. Sport. Judista Chisnidin Karimov prohrál na mistrovství světa v prvním kole s Šamuratovem z Turkmenistánu. Český reprezentant uzbekistánského původu byl přitom v utkání jasným favoritem a prohra byla překvapením i pro trenéra Petra Lacinu.
5: Karimov podle toho, jak se ten zápas vyvíjel, jak v tom zápase vypadal, tak vůbec tomu nerozumím, protože to praní nebylo vůbec intenzivní a Karimov je úplně hotový, nebyl schopen vůbec zvýšit obrátky. Po také vlažnější polovině jsem právě očekával, že to rozjede, ale on toho vůbec nebyl schopen, tak nevím, co se v jeho organismu děje.
0: A tenista Jannik Sinner předčasně ukončil sezónu. Stále ho trápí problémy s kolenem. Světová jednička o tom informovala na svých sociálních sítích. Počasí. Jihlava 15 stupňů, Vatín 18, počátky 19 a Moravské Budějovice 16. Takové jsou aktuální teploty na Vysočině. Počasí dnes bude jasné nebo skoro jasné se sluníčkem. Zafouká jen slabý jihovýchodní až jižní vítr. Maximální teploty se vyšplhají na 20 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Zpomalte a jeďte opatrně mezi Jabloňovem a Rudou na Žďársku. Pohybuje se tam volně u silnice PES.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Je 5:12 a vyladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. A to vám teď po 12. hodině hraje písničky na vaše přání. Máme úterý 6. října a svátek slaví Hanuš a také Hanuše. Přejeme tedy jen to nejlepší, ať se daří. A vůbec vám všem dnes, ať už děláte cokoliv. Zůstávejte s námi a pokud si chcete nechat zahrát, stačí vytočit číslo sem k nám do studia 22 155 49 99.
1: Písničky pro Vysočinu s

Skupina Olympic dozněla na Českém rozhlasu Vysočina. Pojďme plnit vaše hudební přání. A ještě zmíním, že to své můžete poslat buď přes náš web vysočina.rozhlas.cz nebo také SMS-kou, kterou posíláte ve tvaru píseň, mezera, potom váš text s přáním. A to celé odešlete na číslo 90 011 04. A číslo sem k nám do studia 22 155 49 99. Tak a já tu mám tedy vaše první došlé přání. Prosím o zahrání písničky od Marka Ztraceného pro dceru Lenku Koblíškovou, která slaví dnes krásné 30. narozeniny. A tady je to přání. Hodně zdraví, štěstí, lásky a úspěchu v práci přeje mamka s taťkou a bráška Jeník. Tak všechno nejlepší a tady už je hudební dar.

0: po uši.
1: Tak to byl Marek Ztracený na Českém rozhlasu Vysočina a já už teď zdravím také posluchačku Líbu Jarošovou. Přeji krásný den, Líbo, a pověz, komu budeme hrát nebo co si vybrala.
2: Krásný den i tobě, Lidinko. Jsem moc ráda, že tě zase slyším v těch našich písničkách. Přeju všem i posluchačům a regionákům krásný den taky. A protože dneska večer jdu s dcerou na koncert Dalibora Jandy, tak už se chci naladit a poprosila jsem tě o písničku Jahodový koktejl. Tak zastavíme ještě na léto, já koktejly miluju. Takže pustíme si písničku, bude pro tebe, Lidínko, bude pro všechny posluchače, a kdo dneska jedete do Jihlavy, tak si to užijte, tak jako já si to určitě užiju, moc se těším. Přeju všem krásné odpoledne a ještě krásnější podzim. A Lidínko, ty se opatruj, děkuju a zase někdy se budu těšit na slyšenou.
1: Já moc krát děkuju a samozřejmě ti přeji, ať si koncert náležitě užiješ. V Domě kultury v Jihlavě dneska od 19 hodin Dalibor Janda a teď také na Českém rozhlasu Vysočina. Líbo, ještě jednou hezký den a děkuju moc krát, na slyšenou.
2: Děkuju moc krát, na slyšenou.

Tak to byl jahodový koktejl, já přidávám také vaší SMS-ku, co nevidět se sejdem, prosím zahrát, a to Ivance, protože se o víkendu sejdem. Zdravím všechny a děkuji Pepa, to je vaše přání a tady už je Jitka Vrbová.

0: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Je velké štěstí, když se koníček stane každodenní životní náplní. Podařilo se to i Dominice Niklové z Kamenice u Jihlavy. Poměrně nedávno objevila kouzlo akvarelové barvy a dnes už její obrázky dělají radost lidem. Poslouchejte naše reportáže. Vezmeme vás také na základnu světelských old scoutů. Vypadá to, že oni brzy přijdou.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
2: Ano, a pojďme plnit další přání. Já už teď zdravím také Františka. Františku, také vítejte v našem
3: pořadu. Zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Vysočina a chtěl bych písničku k sobě, k narozeninám, který už, teda ke svátku, který už teda byl v neděli, ale co jsem jako měl možnost, tak mě nikdo nedal zahrát, tak si dávám zahrát. A všem Františkům samozřejmě dodatečně, kterým taky nikdo nedal zahrát. Dále bych chtěl rodině Mencákové do Myslibořic, celému diakonickému ústavu v zámku v Myslibořicích, pečovatelkám, paní ředitelce Gregorové, co to má pod patronátem, byl jsem tam teďkom hrát dědouškům a babičkám, bylo to moc pěkný posezení u nich, takže všem, celému personálu a ještě potom rodině Česnekovým do Čiměře u Třebíče a rodině Svorové do Hrotovic. A to je tak všecko a zdravím všechny posluchače a samozřejmě ještě posluchačům, kteří mě znají, neboť jsem nechával hrát, když jsem chodil do práce, teď jsou v důchodě, tak kdo mě zná, oni ví, o co jde, tak všechny zdravím. Zvalče, jo?
2: Výborně. Františku.
3: A mějte se moc krásně, všem děkuju, ale taky vám to patří i do redakce, jo?
2: Děkujeme moc krát za Františku ještě jednou dodatečně všechno nejlepší k svátku. Děkujeme.
3: Ahoj, nazve.
2: Mějte se krásně. Naschledanou, naslyšenou a tady už je Richard Adam a Sulika.

A takhle krásně my si tady při úterku hrajeme na Českém rozhlasu Vysočina podle vás. A čas je 12 hodin 25 minut právě teď. S dalším přáním tu mám také váš vzkaz. Prosím o píseň Červená řeka od Heleny Vondráčkové pro mě a pro mého přítele Radima pro radost a všem. Děkuji vám, Marcela, a přeji pěkný sluníčkový den. Písnička už letí, hezký poslech.

Posloucháte písničky na přání Českého rozhlasu Vysočina a pojďme tedy přidat další váš vzkaz, ať hrajeme dál. Prosím, zahrajte Františkovi Svobodovi dodatečně k narozeninám od Elánů kočku. Přejeme hodně zdraví, štěstí, vše nej, nej, nej a děkujeme za zahrání, celá rodina.

Eláni dohráli také na Českém rozhlasu Vysočina a já už tu plním také další váš došlý vzkaz. Dobrý den, zahrajte prosím v okénku pro pamětníky písničku Nechoď do kláštera, kterou v roce 1969 naspívali Hana a Petr Ulrichlovi. Děkuji, Jarek Střeště. No a tak krásně jsme si to tady teď řekli a připomeneme si to písničkou, která už je pro vás připravená, tak si hezky užijte.

Choď do kláštera, krásná víva. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co

0: 12 hodin 38 minut, to je aktuální čas, letí nám to dneska, přátelé. Tak pojďme tedy na další písničku a mě se dovolal také Ludvík ze Salavic. Ludvíku, také vás zdravím v našem pořadu, přeji hodně zdraví. A pojďme
1: taky na to zahrajeme. Taky vás zdravím, Lidunko, a zdravím všechny posluchače tohle skvělého pořadu. A vzpomněl jsem si jeden starší vtípek, můžu?
0: Můžete, povídejte, přihoďte.
1: Říkal ho kdysi v televizi pan doktor Radim Úzel a je se hrozně líbil takhle. Paní přijde k lékaři, říká, pane doktore, já mám problém při milování. Jaký máte problém, paní? No já když jsem nahoře, tak přepadám a když jsem dole, tak nemůžu dýchat. Tak si paní zkušte lehnout ze strany. No když to zase bych neviděla na televizi.
0: To je hezké.
1: Já jsem měl pana doktora hrozně moc rád. On byl nejen šikovný lékař, ale i výborný komik.
0: To ano, to máte vlastně pravdu. A komu zahrajeme písničku, kterou jste
1: vybrali? Tak já bych nechal zahrát celý moje rodině, protože mi všichni hrozně moc pomáhají, když něco potřebuju. A nechal bych zahrát všem kamarádům regionákům. A vybral jsem krásnou písničku, už taky starší, je to od Evy Martinové, jmenuje se Rozaň.
0: Je připravená, takže pro vás samozřejmě také hrajeme, ať si to užijete pěkně při úterku a mějte se dobře. A ještě jednou děkuji za pobavení. Ludvíku, naslyšenou příště.
1: Rádo se stalo, budu se zase taky těšit. Naschledanou.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina plním další přání na zavolání také Frantovi Střeště. Františku, tak povídejte, komu budeme hrát teď.
1: Dobrý den, já vás všechny zdravím. Já jsem měl nedávno svátek, tak já bych chtěl poděkovat všem, kteří mi přáli k tomu svátku, všem přátelům a přítelkyním z rádia Vysočina a dokonce z naší rodiny, a ještě jsem dneska dostal jednu opožděnou gratulaci a teď jsem před chvíli slyšel nějaké povídání o doktoru Uzlové. Já jsem toho člověka znal osobně, to byl náš cestující, který s náma jezdil vlakem do Říčan, takže já se na něj vzpomínám dobře. A takže tuhletu písničku teda zahrát bychom si, protože má Jiří Suchý, má to velký narozeniny a já se zase znám osobně s jeho bratrem velmi dobře, a takže dali byste si písničku O třech tetách. Přívátu Jiří Šritr. Děkuji vám pěkně a přeji příjemný den.
0: Já vám taky, Františku, je fajn, že jste si na to vzpomněl, a také vám ještě dodatečně přeji všechno nejlepší k tomu svátku, ať se vám daří, a mějte se krásně a děkuji za zavolání.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou, naslyšenou. A tady už je Jiří Šlitr a Tři tety.

zajímavý. Nikdy v životě jsem nechodil na hodiny piana. A není to znát. A trilek. Božňuju trilky. Spodek trilek.

0: jeden předmat. Pardon.
1: Volby 2026. Tento týden vám od pondělí do středy nabízíme debaty s lídry kandidátek v Jihlavě. S čím se ucházejí o vaše hlasy a jak si povedou v debatě s protikandidáty? Poslouchejte předvolební debaty z krajského města, ve kterých dostanou prostor lídři všech kandidátek. Po 17. hodině v našem vysílání.
2: Jihlavská polytechnika má svůj hokejový tým. Jak se hraje univerzitní hokej? To vám řekneme v zítřejším Dobrém ráno, kdy se také dozvíte, co přinesla veterinární kontrola ve Vepříně v Markvarticích na Jihlavsku, který před minulý víkend obsadili aktivisté.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas.

0: se, ta je, ta odešla, je to přes rok, tak obou tam posílám tady tu písničku a všem regionákům a vám, Lidunko, do rádia taky posílám. A tomu Františkovi do Válče měl taky svátek a nikdo mu teda nedal zahrát, tak mu nechávám taky zahrát.
1: Tak to je od vás šlechetné. Boženko, já vám taky nechávám zahrát, ať se vám daří, hodně zdraví i vašemu manželovi přeji a celé vaší rodině.
0: Jo, tomu taky. Tomu taky posílám tady tu písničku. Už jsem ráda, že už je z nemocnice doma, tak...
1: Tak už to teďka půjde všechno samo.
0: Jo, tak už to bude.
1: Mějte se krásně, ať se vám daří taky. A hezký poslech, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Tady už jsou Damiens a Stýská se mi.

Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov a nakonec toho strašně líp.

A pojďme ještě vyplnit také vaši SMS-ku. Prosím o písničku V lese od Pokáče. Díky, Honza z Velkého Meziříčí. Tak pojďme, hrajeme.

Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí bejt, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: tak ukrutnou nudu.
1: Tak to byl Pokáč a ještě plním tento vzkaz. Pěkný den, Lidunko, prosím o písničku Tam za vodou v rákosí pro všechny hodné lidičky. Moc děkuji, Majka z Třebíče. Valdemar, Matuška, Eva Pilarová už jsou připraveni v našem vysílání a já vám přeji dobrý poslech. I nadále písničky na přání jsou u konce a ty další tu budou zase zítra.

0: je 13 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Stavba vysokoškolských kolejí v Jihlavě znovu stojí. Hudební soutěže Eurovize se Česká televize příští rok nezúčastní. U Bulharska zasáhly drony dvě obchodní lodi. Jedna se potopila a posádka je nezvěstná. Dnešní nebe bude jasné, teploměr ukáže až 23 stupňů. Zprávy a Tomáš Kolátor, dobrý den. Dostavět nové koleje pro studenty si jako jeden z hlavních úkolů stanovil staronový rektor Jihlavské polytechniky Zdeněk Horák. Dnes zahajuje nové čtyřleté období v čele školy. Stavba kolejí je v současné době zastavená. Sousedé, kteří s ní nesouhlasí, úspěšně napadli administrativní postup úřadu, pokračuje Horák.
2: V tuto chvíli už je hotová hrubá stavba. Aktuálně, i když stavba je zastavená, tak samozřejmě probíhají konzervační práce té stavby, aby nevznikly škody. Už máme vlastně ten skelet, byla dokončena střecha do nějaké míry.
0: Česká televize se příští rok nezúčastní Eurovize. Důvodem jsou podle jejího dnešního oznámení na síti X úpravy rozpočtu a náročnost celého projektu. Televize kvůli nejistotě kolem budoucího financování chystá úspory za 350 milionů korun. Omezí investice, zruší některé pořady a počítá i s propouštěním. Návrat do mezinárodní hudební soutěže v dalších letech nevylučuje. Příští ročník Eurovize bude v květnu hostit bulharský Burgas. Drony potopily obchodní loď ve výlučné ekonomické zóně Bulharska a jednu další poškodily. Uvedla to kancelář bulharské prezidentky Iliany Jotovové. Podle premiéra Rumena Radeva se posádka potopené lodi pohřešuje. Útok označil za nepřijatelné porušení mezinárodního a námořního práva a už za dopoledne svolal schůzi ministrů a bezpečnostních složek.
3: Na dvojici lodí zaútočily drony asi 130 kilometrů od břehu. U Bulharska je to první takový útok. Zasažené plavidlo jménem Alfa Watan se posléze potopilo východně od přístavu Biala. Na druhé lodi propukl po zásahu požár a všech 18 členů posádky, včetně dvou zraněných, se muselo evakuovat. Na pobřeží je dopravil bulharský trajekt. Včera u Rumunska jiný dron zasáhl tureckou loď s ukrajinskou kukuřicí a zabil dva lidi. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský z útoku obvinil Rusko, před jehož invazí se Kyjev brání už pátým rokem. Dominik Tesár, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Liberec v hokejové lize mistrů vyzve švédskou Frölundu. Hrát se začne v 18 hodin. Útočník Bílých tigrů Filip Jansa by rád uspěl.
4: Bude to sice švédský tým, možná jeden z nejlepších ve Švédsku. Už několikrát vyhráli tu ligu mistrů, takže to bude skvělá zkouška pro náš tým a budeme chtít uspět. Je to velice těžká, náročná soutěž, takže pro nás jedině dobře, že ji hrajeme, že se můžeme srovnávat s těma nejlepšíma týmama v Evropě a jsme za to rádi.
0: A hrát se bude i basketbalová liga mistrů. V ní se od 20 hodin představí Pardubice na palubovce italské Reggiany.
1: Počasí.
0: V Pelhřimově je 20 stupňů, v Přibyslavi 19. Počasí dnes bude jasné nebo skoro jasné se sluníčkem. Maximální teploty se vyšplhají na 20 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody či větší komplikace na Vysočině. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
5: Poznáte ho nejen podle tváře, ale i podle hlasu, kterého hojně využívá v dabingu. Za doktora House dokonce získal cenu Františka Filipovského. Na kontě má také řadu divadelních, filmových či seriálových rolí. Teď ho můžete vidět v novém snímku Léčivé účinky sebeklamu, kde hraje postavu, kterou už důvěrně zná. Martin Stránský, vítám vás, dobrý den.
6: Krásný dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host, vítám herce a dabéra Martina Stránského. Pane Stránský, v jakém rozpoložení jsme vás zastihli? Přišel jste v takové dobré náladě, mi přijde jste takhle stále, nebo
1: no, snažím se, ale jo, měl jsem dneska štěstí, byl jsem ráno v dabingu, kde jsem byl dost rychlej, takže když jsem přijel sem, zjistil jsem, že mám vlastně ještě 3/4 hodiny, takže jsem si skočil na oběd, byl jsem se najíst, teď jsem šel za váma a po vás ještě letím, zase odpoledne mám frekvenci na audioknížku.
0: Tak a to se vám běžně nestává, že si stihnete dát během pracovního dne oběd?
1: To se nestává.
0: Takže to bylo dneska takové zpestření příjemné.
1: Takový sváteční, taková svatomartinská husa. No.
0: Tak a dabing tím, že jste velmi zkušený dabér, tak i proto to bylo rychle.
1: možná to bylo i proto, že jsem dělal zase svého oblíbeného Valorio v jednom seriálu, který jsem úplně zapomněl, jak se jmenuje, ale je to taková trošku sitcom z archeologického prostředí.
0: Doktor House, když řekneme, tak hnedka víme, koho jste daboval,
1: no,
0: ale
1: no,
0: nebyl to, nebyla to role doktora House, samozřejmě.
1: No. A odehrává, nebo celý to vlastně natáčeli v Řecku opravdu jakože exteriéry, takže jestli se dá říct o nějakým sitcomovém seriálu, že se točil v exteriérech, tak je to možná tenhle ten.
0: Dobře, když tedy už jste otevřel dabing, díky tomu, že jste dnes v dabingovém studiu už byl, tak a vaším hlasem promlouvá tedy Hugh Laurie, doktor House, za kterého jste dostal i cenu Františka Filipovského. Dokonce jsem někde četla, že i dvě ceny. V jednom roce
1: dostal,
0: je to možné?
1: Ano, já jsem dostal dvě, protože jednu jsem dostal od odborný porty a jednu jsem dostal diváckou.
0: A tak nějak jste to předpokládal?
1: Ne,
0: nebo to
1: vůbec.
0: Bylo velké překvapení pro vás tehdy?
1: Vůbec. Bylo to hrozně milý, bylo to strašně příjemný, fakt jsem to nečekal, že to spadne jako v oběty. Jako když přišla ta nominace, jak jsem říkal, to by nebylo špatný, nebo nemuselo by být špatný, kdyby to, by to vyšlo. No, to vyšlo, ale s tou diváckou jsem teda vůbec nepočítal.
0: Nebylo to jako Karel Gott, když přibíral 30. Slavíka, to jsem s tím jsem nepočítal, to jsem opravdu nečekal.
1: Ne, nebylo. Tak ono vlastně od té doby mě za nic jiného nenominovali, takže asi...
0: Jste to nečekal.
1: Nečekal
0: skutečně.
1: Jsem to opravdu, ne.
0: Vy jste s dabinkem začínal v roce 93, zhruba tak nějak, začátkem 90. let?
1: No, já si to teda úplně nepamatuju, ale vím, že když jsem byl na škole, tak jsem vlastně moc nedaboval. Byl jsem jednou někde v Holešovicích, myslím ve fontáně, tam jsem dělal nějakýho asijského vojáka, který umře a byl to opravdu jenom osamocený výkřik, byl jsem spocený až na zadku, prostě hrozně neuvěřitelný, strašný, děsivý zážitek jako z toho dabingu. Že my jsme to na škole neměli, nám to někdo, tenhle ten předmět se vlastně nevyučoval, teď se to možná tak jako lehce natukává těm dětskám, který tam jsou, ale nás to vlastně úplně minulo. Takže moje začátky byly velmi krušný, pak teda v Plzni jsme přes vlastně našeho kolegu Tondu Kašku, který znal Capandu z Primy, tak ten od něj dostával nějakou práci, takže my jsme tam vlastně dělali takový křoví pro ty pražské hvězdy, které jezdili za náma do Plzně dabovat. Ať to byl Luděk Munzar, Jana Hlaváčová, Valina Zavacká, Zdenda Mádal a to. A Zdendu potom nějak napadlo, když dostal MacGyvera, že by zkusil nějaký nový hlas, no, takže mi strčil ten seriál. No já jsem měl vlastně na rok a něco jsem měl vystaráno, protože každý pondělí jsem prostě jezdil tak, aby byl na 8 ráno v Plzně, večer do 6, teda v Praze na Strahově. A večer do 6 prostě jsme dělali nějakých, já nevím, myslím, že 8 dílů denně, no, bylo to pekelný tenkrát.
0: No ale jako dabér jste nabil jistoty?
1: No to samozřejmě.
0: Díky tomu.
1: To je řemeslo, že jo, to se člověk naučí. A tenkrát to bylo fakt jako všechno bylo úplně jinak, že jo. Jednak jenom přeložení té kazety, tenkrát to ještě byly bety, že jo, protože na VHSky se netočilo, točilo se na bety, tak jenom to přeložení a synchronizace s tím asi 16-stopým magnetofonem trvalo asi 15 hodin, takže člověk měl jako docela čas. Předjezdy byly asi 10 vteřin, jako než se to všechno pošťouchalo tam, kde to mělo být. Takže fakt jako ta práce tenkrát byla v něčem možná hodně jednodušší, než je teď.
0: Ale ten oběd jste nestíhal, nebo stíhal i tenkrát?
1: Něco málo, jo.
0: Martin Stránský je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je herec a dabér Martin Stránský, kterého teď můžete vidět v jeho nejnovější roli ve filmu Léčivé účinky Sebeklamu. Než se dostaneme k samotnému filmu, tak může být vlastně Sebeklam léčivý, nebo nás pak vždycky dostihne ta pravda?
1: Já myslím, že pravda vždycky vyjde najevo. A záleží samozřejmě na nás, jak se k tomu postavíme. Je fakt, že vlastně tohleto slovní spojení si vymyslel Adolf. A mně zpočátku přišlo ještě hloupější a stupidnější, než to, jak se jmenuje původně ta hra, která se jmenuje Enigmatické variace. A to je stejně vlastně nepochopitelný, neuchopitelný jako tenhle ten název. Ale vlastně postupem času jsem na to přistoupil a už vím, co tím Adolf chtěl a proč to takhle chtěl.
0: Adolf Zika, režisér filmu.
1: Adolf Zika, ano, pardon, jsem zapomněl. A je pravda, že od té doby, když zadáte na internet tohleto slovní spojení, tak nás prostě vyskáče naprosto neuvěřitelný počet tohletoho hesla. A dokonce údajně něco vykládal Adolf, že snad nebyl úplně první, kdo to chtěl jakože použít, ale nakonec to nějak nedopadlo. To by vám když tak řekl on, ale to nevím přesně, tuhleto historku.
0: Tak jenom zkrátka, film se jmenuje Léčivé účinky sebeklamu, který měl premiéru 10. září, nicméně postavu Abela z Norky vy důvěrně znáte, protože jak už jste sám zmiňoval, 15-16 let hrajete tuhletu postavu na prknech, co znamenají svět. A vlastně filmem to neskončilo, vy stále zůstáváte na divadle a ještě jste k tomu přidal tedy filmové plátno.
1: No, já jsem, když Adolf přišel před asi 7 rokama, jsem ho pozval na představení, on to viděl a když to skončilo, tak tam stál venku a byl úplně mimo a říkal, hele, já to prostě, a to říkal svý ženě stáně, říkal, já to musím natočit. A já jsem říkal, no počkej, to je jenom pro dva herce, jako to prostě film pro dva chlapy, to bude blbost, ne? No a on si prostě na to sednul, tvořil asi 18 verzí scénáře všeho možného, pak nějak komunikoval s panem Schmidtem, takže nejdřív jenom práva na tu nějakou úpravu, pak teda jakože práva vlastně na film, aby to mohl vůbec natočit, že? No a rozděl se tenhle ten naprosto neuvěřitelný kolotoč, kdy teda vlastně do toho filmu jsou připsané nějaké figury, které na divadle nevystupují, protože na divadle je to opravdu jakoby komorní hra. Já do dneška nevím, co to je za žánr, jestli je to komedie, jestli je to thriller, jestli je to detektivka.
0: Já jsem se zrovna na tohle chtěla zeptat, takže nic.
1: A nevím, opravdu to nevím.
0: Multižánr.
1: Je to multižánr a je tam opravdu od všeho je tam něco. Jako, jsou tam poměrně docela šokující odhalení, které samozřejmě zůstaly i v tom filmu. Ale jakoby žánrově se to asi nedá úplně zařadit. Je to takový jako i poměrně dost jakoby filozofický. My jsme třeba vlastně skoro třetinu hry jsme vyškrtali, protože když to člověk čte, tak jsou to úplně nádherný, úžasný myšlenky. Ale když to pak člověk říkal nahlas, tak to bylo takový patetický, smrdělo to trošku papírem a bylo to jakože takový hodně filozofický. Tak jsme to všechno dali pryč, aby ten příběh měl jakoby tah na branku a aby to mělo nějaký esprit. A Adolf samozřejmě zase některé věci z toho původního scénáře tam vrátil, takže já když jsem vlastně šel točit ten film, tak jsem tu věc, kterou mám už důvěrně známou, tak jsem ji vlastně musel komplet svlíct, odložit někde, nechat si z toho jenom některé věci a oblíknout se zase úplně do jiného kostýmu, protože že jo, film se odehrává jakoby na samotě, když to divadlo se odehrává na ostrově. Tam není kam utíct, není před kým a jediný způsob je lodí a ta jezdí jednou ráno tam a po druhý zpátky odpoledne. Takže nemáte kam utíct. Tady ty okolnosti byly trošku jinak. Teď navíc, že je to film, takže divadelní herectví vlastně ne, pryč, naschledanou, ale trošku ho tam nechat, protože je to vlastně flikna na toho novináře. Takže prostě pro mě totální guláš v hlavě, co tam nechat, co použít znova, co úplně jinudy vymyslet. A bylo to docela z mýho pohledu možná náročnější pro mě, než pro toho Ondru Sokola, který se to naučil vlastně jakoby čistou věc, jo, novou.
0: Pro něj to byl nový film, ale i... A viděl vlastně divadelní hru?
1: Ne, na tu se teprve teďka chystá.
0: Takže až po natočení filmu, radši, aby se mu to
1: No.
0: Nepletlo. No, ještě se k tomu vrátíme za malou chvíli. Naším hostem je Martin Stránský.
2: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s hercem Martinem Stránským o Abelu Znorkovi, fiktivní literární postavě, slavném spisovateli, který je nositelem Nobelovy ceny a dobrovolně se uzavře kdesi.
1: Na ostrově.
0: Jednou na ostrově, ale po druhé někde...
1: V divadelní hře je to na ostrově, tak. A v tom filmu vlastně se vrátí jakoby sem zpátky do Čech a bydlí někde na samotě, prostě v takovém obrovském srubu, kde je vůbec na nejvysokou zdí a tu samotu jakoby tráví tam. I když tam není úplně sám, protože tam má hospodyni a tahají, nebo chodí za ním prostě holky, který on jakože maluje a prostě... tu samotu, tu opravdovou samotu, na rozdíl od toho divadla, tam vlastně nemá.
0: Tak. A vy s touto postavou trávíte už opravdu pomalu dvě dekády. Stále ji hrajete. Jak se proměnila ta postava? Protože přeci jenom i vy se proměňujete postupem času.
1: No jasně, no tak trošku mi narostlo bříško, že jo. Jak to tak bývá, držel jsem basu se svojí ženou a s každým těhotenstvím prostě jsem něco přibral. Takže...
0: To je solidární, to je hezky.
1: Solidární, no. Takže za každého kluka mám nějaký to kilíčko navíc. Honzovi Maléřovi, který to hraje se mnou na divadle, tak mezi tím zase odešly vlasy do předem připravených pozic, že? Takže prostě i to, jak se vyvíjíme a stárneme, tak ty figury vlastně se vyvíjí a stárnou se náma a já to říkám už dlouho, já na této hře prostě miluju to, že je to fantastický text, se kterým se dá úžasně stárnout. A to vlastně, jaký strasti denního života i normálního, prostě toho okolního dění, který okolo nás je, tak se to promítá do toho představení. Každý představení je jiný, už jenom tím, že to vlastně nesekám jako basa cvičky a nehrajem to pětkrát do měsíce, ale hrajem to tak jednou, maximálně dvakrát. A dost často se stane, že třeba je dva měsíce odstup. Takže je to vlastně, vždycky je to zážitek, to představení. Pak máme ještě navíc štěstí v tom, že to fakt nehrajeme jenom v divadlech. Hráli jsme to na Kašperku, na Hradě. Dost často mě jakoby nejvíc baví, když to není vysloveně divadlo, když nejsme na jevišti, ale jsme jakoby mezi těma lidma, ty lidi sedí okolo nás. Takže my jsme to takhle vlastně původně i zkoušeli, že jsme hráli sice v klubu, ale vlastně bez pódia, byli jsme jakoby mezi těma lidma a tak to nějak jakoby v nás je jakoby to nejpřirozenější, když nám ty lidi takhle čumějí do té kuchyně, když se nemáme prostě kam schovat před kým a kdy to nejde a to nás jakoby na tom představení baví vlastně nejvíc, no. A když to dáte na jeviště, tak je to automaticky už trošku divadlo. A ty lidi lehce získávají odstup. Když to hrajete jakoby mezi nima, tak oni jsou hnedka s váma, hned vám jakoby fandějí, nebo jsou na vás naštvaný. Ale myslím, že se to týká opravdu jakýhokoliv kusu. Jo. Že tím, že to dáte na ten piedestal, na to pódium, tak to má automaticky prostě razítko divadla a to vzniká tam lehkej odstup. No.
0: Enigmatické variace uvádělo i divadlo JKTL v Plzni, kde vy jste stálým členem, ale kam teď na enigmatické variace?
1: No teď momentálně se vlastně po pár letech se vracíme do Prahy, my jsme to předtím hráli v Malém Kalichu a teď se vracíme do Prahy, kde bychom chtěli jakoby stále vystupovat, pokud se nám to povede a to je divadlo Metro. Na Národní třídě. Takže tam.
0: Jak dlouho tak odhadujete, že se ještě bude hrát? Budou hrát enigmatické variace? Už se blížíte 20.
1: No, tak nevím, jako těch repríz bude nějakých 150, nevím, plus, minus. Možná 300, já fakt nevím, nemám vůbec přehled. To by možná věděl Michal Jenčeřík jako náš šéf, když to řeknu takhle. Říkáme principál. A nevím, tak budem doufat, no, protože fakt si myslím, že je to text, který je vlastně věkově neomezený.
0: Každopádně ten film, který vznikl na základě tedy toho představení a tak získává řadu ocenění ve světě. Je to velmi úspěšný film. I to nám asi přiblížíte. Za malou chvíli naším hostem je Martin Stránský.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: S hercem a dabérem Martinem Stránským si povídáme o jeho velké filmové roli ve snímku Léčivé účinky sebeklamu, se kterou strávil už spoustu let předtím, protože to původně byla divadelní hra, a to dramatika Erika Emanuela Schmidta. A vznikl film, na jehož premiéře sám dramatik, sám autor té divadelní předlohy byl, a teď Martine Stránský, nebuďte skromný, co vám řekl?
1: Já jsem měl to štěstí, že jsme si s panem Schmidtem mohli povídat vlastně před i po tom filmu. Strávil jsem s ním poměrně dost času a byl výborný v tom, on je to takový človíček, z kterého možná až úplně stříká a tští to lidství a empatie a to, a je strašně skromný. A to je vždycky jakoby známka těch lidí, kteří něco umějí, že jsou skromní a nepotřebují to dávat nějak najevo. A v tomhle tom si myslím, že to setkání pro mě bylo jakoby strašně obohacující a jsem za to vděčný, že jsem jakoby měl tu šanci se k němu dostat takhle blízko. A chválil nás všechny, zlíbilo se mu právě to, jak to Adolf zpracoval ten jeho námět, nevadilo mu ty připsané figury. Říkal, nebo sám říká, že prostě ví, že píše jakoby intelektuální divadlo a potřebuje ty herce, který tomu dají ty nohy, aby to ustály a aby to mělo esprit a humor a tak. A takže byl fakt jakoby nadšený vlastně na základě toho, že si nechal od Adolfa poslat ten film. Zkouknul ho doma, podíval se na něj a na základě toho, že se mu to líbilo, tak se rozhodl, že do té Prahy přijede. Což teda, samozřejmě, Adolf se zhroutil, že jo, protože prostě to nepředstavitelného, že takovýhle člověk, že jo, který se překládá, já nevím, asi do 70-80 jazyků světa, vydal, já nevím, 30 nebo 300 milionů knih prodal, což je něco naprosto neuvěřitelného. A že ten Adolf právě říkal na té premiéře, což bylo taky docela vtipný, říkal, tak co, teď já si tam vlastně můžu napsat, co chci, se spolu nikdy neuvidíme, že jo.
0: No, ono to možná nebude tak úplně pravda,
1: no,
0: ale.
1: A najednou prostě pan Schmidt přijel, že jo.
0: Takže, a možná přijde znova.
1: A možná přijde znova, protože ptal se mě právě, jestli to divadlo ještě hrajem, že slyšel, že to ještě hrajem. A já jsem mu říkal, že jo. A to mě teda uzemnil úplně, říká, že by to chtěl vidět. Takže možná někdy, nebavili jsme se ještě o žádném termínu, ale že to přání prostě vysloveno bylo, že by to chtěl vidět.
0: To musí být velké ocenění pro herce.
1: No je. Je to takový to, že se vám vrátí vlastně všechna ta tréma za těch, já nevím, 35 let, nebo jak dlouho dělám tohleto řemeslo, jako tak to najednou na mě sedlo v tu danou chvíli a trošku jsem se rozklepal, no.
0: A říkal jste si, tak to mělo všechno smysl? Jako herectví, čekání na role, všechny ty nervy s tím spojené.
1: Určitě,
0: i když si vy jste vůbec nějaký měl, protože vy máte na kontě takových rolí, že vlastně měl jste někdy strach vůbec o práci, o svoji budoucnost? Co by herce či dabéra?
1: Vlastně asi ne. Já jsem si to jakoby nikdy moc nepřipouštěl. Já tím, že jsem vlastně od jak živá jsem toužil a chtěl jsem být jakoby v angažmá, že jsem nikdy nešel na volnou nohu, nepřemýšlím o tom, já z nějakého důvodu uvozovky za prdelí ten barák prostě potřebuju, jo. Nevím, samozřejmě to svazuje, omezuje mě to, protože divadlo je hrozný žrout času, ale za druhým mě to dává svým způsobem nějakou svobodu a možná mi stačí jenom to, že a měl jsem to štěstí, že jsem fakt mohl, že dlouho jsem hostoval na Palmovce jako takový stálej host, tam jsem byl nevím, 12 nebo 13 let. Takže mi to jakoby dalo ten odstup od toho mýho domovského angažmá a najednou jsem jakoby z toho odstupu jsem viděl, co je hra, proč dělá tohle ten kolega tyhle ty věci a proč je takovej. A tím, že člověk získá ten odstup, tak už se v tom jakoby tolik nepatlá a nehrabe, takže všechno je daleko jednodušší. Prostě.
0: Říká Martin Stránský, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je herec a dabér Martin Stránský, který stvárnil mnoho a mnoho rolí. O té poslední velké filmové roli ve filmu Léčivé účinky sebeklamu už jsme si povídali hodně a teď bych se ráda s vámi trochu vrátila do minulosti, protože vy jste stvárnil i role v pohádkách. Asi víte, kam mířím. Víte, kam mířím?
1: No, zkuste to.
0: Dvoj roli v pohádce jedné. Kde jste stvárnil vlastně krále pekel, Lucifera a kováře Jiru a ta pohádka se jmenuje
1: Peklo s princezma.
0: Přesně tak. A každé Vánoce nebo každý rok se reprízuje a mě by vlastně zajímalo pro diváka, je to příjemné, milé, hezké pro děti sledovat pohádku, ale jaké je natáčení pro samotného herce? Je to výhra, radost, jackpot, že budete hrát v pohádce?
1: Přesně, jak to říkáte, já pohádky miluju od svého dětství. Do dneška prostě pro mě taková ta správně strávená neděle je v oběd, u toho běží dráťák a z dráťáku běží pohádka. A když tahle ta pohádka skončí, tak jsme se vždycky přesunuli do obyváku, tam jsme si pustili tu další pohádku, která běžela v televizi. Takže já fakt jako to dětství s těma pohádkama mám takhle spojený, miluju to, štve mě, že mý kluci nečtou, protože to jsou paňáři a číst nebudou, oni to nepotřebují, to není důležitý. Říkal jsem jim, chlapci, nevadí vám, že se tím, že čtu lidem poměrně docela slušně živím, tak na to mi nedokázali odpovědět. Pořád tvrdí, že budou fotbalisti a že budou mít agenta na to, abym četl smlouvy, tak nevím. Ale já prostě pohádky miluju a vůbec jako čtení si myslím, že je správný, protože to rozvíjí fantazii. Vy si utvoříte ten svět, který chcete vidět. On vám k tomu dává jenom nějaký manuál, ta knížka, nebo ta povídka, nebo pohádka. A točit pohádku je opravdu, to je odměna, to je štěstí. Já to miluju a co víc si člověk může přát, než si zahraje prostě Lucifera. Teď není asi hezčí figura jako v českých pohádkách. No a teďka zase vlastně s Milošem Šmilmérem, s kterým jsme točili tuto pohádku, tak vlastně před minulý prázdniny jsme točili další pohádku, Princezna stokrát jinak. Tam jsem měl teda teďka jakoby jinou roli, už jsem nebyl pohádková bytost, nebo vlastně jo, ale byl jsem taková tichá síla toho Johana, toho hlavního hrdiny, takový kamarád, o kterého se může opřít, který za něj vyřeší všechny průšvihy, no. Takže pohádky, jo, pojďte, miluju.
0: Takže pohádky točit, je to radost samotná
1: no, určitě.
0: I pro herce. Naopak, jsou nějaké role, které, kdyby nebyly, tak nezapáčete?
1: Divadelní?
0: Jakékoliv, protože vy jste stvárně lékaře, kriminalisty, můžu jmenovat a dál, no vlastně hlavně a především lékaře, ne? A pak doktora Hause, jste zase to byl lékař, toho jste dabovala.
1: Zase, no tak ono, to prostředí je strašně vděčný, že jo? Proto se vlastně točejí se hodně z lékařského prostředí a točejí se detektivky, protože to jsou věci, které jsou jako i námětově poměrně dost bohatý, tak právě proto se tam furt všichni se točí okolo těch kriminálek a okolo toho doktorského prostředí. Co bych se dokázal odpustit? Já jsem nikdy nebyl, nebo myslím si, že to nemám úplně v povaze,

0: U kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex, host je Martin Stránský, herec, dabér a také tatínek tří synů. Dva z nich, které budou fotbalisté, to už jste řekl. Smlouvy budou číst agenti, to je... A co herectví?
1: To
0: je neláká.
1: Ne, vůbec. Vůbec jako chodí do divadla, chtějí vidět vlastně všechno, co hraju. Občas je varuju, říkám, kluci, to není úplně pro vás. Jako je to třeba, teď jsme dělali Larse von Tíra Dogville, jako docela těžká věc. Ne, my to chceme vidět. Říkám, tak jo, dobře, je to sice od 15, proč ne? Ale jo, dali to. Jako samozřejmě některé věci nerozumějí, takže jim to musíme jakoby s Martinou vysvětlit, ale do toho divadla prostě chodí rádi, no.
0: S Martinou, s vaší paní, která teď má ještě, nebo společně máte samozřejmě ještě úplně malé, ne miminko už, rok a půl. Je v tom nějaký pro vás osobně nějaký rozdíl, protože klukům už je 12,5, 11, tak a teď máte rok a půl staré dítě, tak je v tom nějaký rozdíl?
1: Pro mě jo, protože já vlastně, když se rodili kluci a přicházeli na svět, tak já jsem byl hrozným laufu, byl jsem v jednom seriálu, v druhém seriálu, spoustu věcí okolo, takže jsem v podstatě neměl vůbec čas a teďka... Hodně jsem přibrzdil i před porodem, i po porodu a snažím si to jakoby užívat a docela se mi to i daří. Takže

0: fakt vidím, jak to dítě vyrůstá a není to, jak to bylo dřív, že jsem prostě občas se stávalo, že jsem kluky viděl v pondělí ráno a pak ještě třeba ve čtvrtek odpoledne. Jo. A tohle to zaplať pánbu jsem nějak jakože vytěsnil a snažím se, fakt se snažím prostě každý den aspoň jako chvilku vidět a něco s ním zažít. No.
1: A jací jsou starší bráchové?
0: Ve vztahu k tomu nejmenšímu?
1: Přesně tak. Zapřahujete je do péče?
0: Ani nemusíme. Oni jsou opravdu, jak se mezi sebou třískají a jsou na sebe jako docela ostrý, tak na toho nejmladšího, na toho Marťu jsou milí. Jsou stanou se z nich prostě chůvy, no, takže je to skvělé.
1: Nevyčítají vám kluci, nebo někdy nezaslechl jste právě to, s námi si byl málo, tati? Jako,
0: ne.
1: Nikdy se nezmínil.
0: Ale tak oni ač taky trhnou nohou, protože třeba když jsem, já jsem chtěl jim třeba číst ty pohádky, ne, tak to mě poslali do háje, že to musí já máma.
1: Jak to?
0: Nevím.
1: Takový školený, úžasný hlas, co by za to jiní dali?
0: No, to jsem jim taky říkal.
1: Co vás čeká? Dnes jste říkal, že máte za sebou dubbing, tento rozhovor a pak?
0: Audioknížka.
1: Pak ještě audioknížka, takže kdo ty číst?
0: Takže dětskou literaturu teďka dočíst.
1: No a kluci u toho nebudou.
0: Kluci u toho zase nebudou.
1: Já moc děkuju, že jste si našel čas na Alex a hosta. Budu se těšit zase někdy příště. Martin Stránský.
0: Díky moc za pozvání, mějte se krásně, naschle.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
2: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
1: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: V rybníku stará plovárna v Jihlavě, který v létě vyschnul, jsou nové ryby. Sezónu začne skoro stoleté humpolecké loutkové divadlo se zpožděním. České fotbalisty čeká další utkání v Lize národů. Ve Wembley se utkají s Angličany. V noci se můžou objevit přízemní mrazíky. Zítra nás pak čeká větrný a oblačný den s teplotami do 22 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Jihlavští rybáři nasadili nové ryby do rybníku Stará plovárna. Ten v polovině srpna kvůli dlouhodobému suchu vyschnul a rybáři z něj zachraňovali ryby, aby nelekly. Škody tak byly podle hospodáře Jihlavské organizace rybářského svazu Ondřeje Vyskočila minimální.
4: Ten úhyn nebyl tak rapidní, jak se to vypadalo, takže ty ryby ve výsledku všechny skoro přežily nakonec. Jako bílý ryby, ty cejní nějaký, ale nakonec se to podařilo zachránit díky tomu relativně brzkému zásahu.
3: Humpolecké loutkové divadlo letos oslaví 95. výročí. Sezónu ale bude muset zahájit se zpožděním. Audity odhalily nedostatky v požární bezpečnosti scény v Sokolovně. Město, které ji vlastní, teď pracuje na nápravě. Nejdůležitější úpravy mají být hotové do konce října. Podle principála divadla Vladimíra Hůly zatím není ještě jasné datum prvního představení.
5: Začátek podzimní sezony bude zřejmě minimálně o měsíc odložen. Začne tradiční pohádkou Zakleté labuti, protože to byla první pohádka, která se zde hrála a tudíž bude i první do další sezony. 20. prosince 1931 byla tato pohádka uvedena.
3: Litevský parlament v prvním hlasování schválil zrušení zákazu rozmístění jaderných zbraní na litevském území. Musí kvůli tomu změnit ústavu. Pro finální schválení návrhu tak bude podle litevských zákonů potřeba ještě jedno hlasování na začátku příštího roku.
6: Rozmístění zbraní hromadného ničení na litevském území výslovně zakazuje litevská ústava. O přijetí ústavního dodatku, který by zákaz zrušil, musí litevští poslanci hlasovat ještě jednou za 3 měsíce 12. ledna. V případě zrušení Litva neplánuje na svém území rozmístit spojenecké jaderné hlavice. Chce ale využít odstrašujícího jaderného potenciálu, který nabízí Velká Británie v podobě jaderného deštníku podporovaného jadernými ponorkami. Ústavní dodatek by také zrušil zákaz výstavby cizích vojenských základen. Americký prezident Donald Trump televizi LRT řekl, že je připravený zvážit zřízení vojenské základny v Litvě. Kateřina Havlíková, Český rozhlas. Sport.
3: České fotbalisty čeká závěrečné utkání této reprezentační přestávky. V Lize národů večer nastoupí v Londýně proti domácí Anglii. Trenér národního týmu Santi Denia před duelem reagoval také na slova Patrika Šika, který včera na vyhlášení ankety Zlatý míč pro nejlepšího českého fotbalistu nevyloučil, že by se do reprezentace v budoucnu vrátil. Kouč Denia k tomu řekl.
7: Už jsem o tom mluvil, bavil jsem se s ním. Dveře do reprezentace jsou otevřené, a to pro všechny. Chceme, aby byli hráči prospěšní asociaci, národnímu týmu. Dveře jsou otevřené.
3: Utkání mezi Anglií a Českem ve fotbalové lize národů začne ve 20:45 českého času. A tenista Jiří Lehečka na titul v Tokiu nedosáhl. Ve finále turnaje ATP 500 prohrál ve dvou setech s Carlosem Alcarazem ze Španělska. V novém vydání žebříčku by se měl posunout na 16. příčku.
0: Počasí.
3: Třebíči mají 21 stupňů, v Černovicích a Hubenově 20. V noci postupně přibude oblačnost a zatáhne se. Místy se objeví teploty 4 stupně a přízemní mrazíky. Zítra očekáváme už větrnější a oblačnější počasí. K večeru se ale více vyjasní. Teploty vystoupají na 19 až 22 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Zpomalte na dálnici D1 na 89. kilometru u Humpolce ve směru na Brno. Je tam uzavřen odstavný pruh, dělníci tam natírají konstrukce.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Za chvíli vás naučíme péct kynuté rohlíčky máčené v másle. Tuto pochoutku upekl podle výherního posluchačského receptu šéf, kuchař a porce Roman Paulus. A jen dodám, že jde o poslední z letošních soutěžních receptů pořadu Pochoutkový rok a že pro něj nebo některý z dalších 35 můžete hlasovat na stránce www.pochoutkovirok.cz.
0: Dobré odpoledne s Lidií Jakubičkovou.

0: Vaším společníkem je Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje, aktuální čas 14 hodin 8 minut. V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pohoutkového roku připomněl recept z prvního místa roku 2025 podle hlasování poroty. Šlo o kynuté rohlíčky máčené v másle, původně od Stanislavy Kotlabové z Babína na Horažďovicku. Naučíme se teď zmíněný recept dělat s porotcem a šéfkuchařem Romanem Paulusem. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou už od neděle soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. Jak s tím posledním receptem naloží Roman Paulus, se ptal Patrik Rozehnal.
1: Tak jsem si řekl, abych to celý tak jako neskazil, takže uděláme úplně věrnou kopii, aspoň teda doufám, že věrnou kopii toho receptu a já se na to moc těším.
2: Co si máme připravit?
1: Na nějakých 80 rohlíčků potřebujeme 1/4 litru mléka, 40 gramů droždí, 2 lžičky cukru, 150 gramů másla, 4 žloutky, 0,5 kila polohrubé mouky, špetku soli. No a potom na to namáčení máme 0,5 kila másla, to je opravdu hodně, ale já myslím, že nám ještě něco zbyde třeba do buchet potom. 150 gramů moučkového cukru a jeden vanilkový cukr, to je potom na obalení.
2: Ono to vsákne, neboj.
3: Pochoutkový rok.
2: Asi se začíná kváskem u kynutého těsta.
1: Je to tak, ano. Připravíme si kvásek, který do vlažného mléka dáme kvasnice, přidáme cukr, zaprášíme trochu mouky a necháme vzejít.
2: My si mezi tím, co nám kyne kvásek, začneme připravovat to těsto. Tak ty máš v míse povolené máslo.
1: Které vyšlehám do pěny. A přidáme žloutky.
2: Jak dlouho?
1: Asi tak 2 minuty šleháme. Teď přimícháme mouku s trochou soli. Přidám tady k tomu základu a potom přimícháme kvásek. A hněteme krásné kompaktní těsto. Náhra.
2: Dáme kynout?
1: Určitě, já bych nechal takových minimálně 45 minut. Tak, když těsto zvedá utěrku, tak je určitě v pořádku. Pomoučíme si trochu vál a teďko odkrojím kousky a vyválíme si v podstatě takovou jako tvarově, jako kdyby to byla...
2: Jako šulánek, když bychom ho dávali s mákem.
1: A v podstatě děláme takové velké vanilkové rohlíčky, takový větší vanilkový rohlíčky. A ty přendáváme na pečící plech.
2: S papírem.
1: No a samozřejmě, když máme hotovo, máme rohlíčky na pekáči, tak je jako každý kynutý těsto necháme ještě nakynout a potom s nima jdeme do trouby.
2: Ničím se nepotírají, jenom takhle zůstávají, protože teprve až budou upečené a jenom tak lehonce do světlonka, do růžova, nesmí stmavnout.
1: 150 stupňů, přesně, 15 minut.
2: Pak půjdou do rozpuštěného másla, v něm se jako omočí, nasajou a pak, až to trošku zaschne, tak na to přijde ještě cukr, že jo? Že ten tam chybí v tom těstě.
1: No je to tak, bez toho by to nebylo ono.
2: Upečené, ještě horké rohlíčky krásně naběhly, tak jako když jsme je přifoukli vzduchem.
1: A vlastně za pomocí dvou vidliček namáčím rohlíčky do rozpuštěného másla. A není to tak, jako že je hned zase vyndavám. Chviličku je tam máme nechat. Paráda. A rohlíčky vyndáme, dáme je zpátky na pečící plech. Já už bych to chtěl jíst.
2: Voní to, viď? A tím máslem to ještě podpoří.
1: Necháme je zaschnout. Teprve potom je obalíme v práškovém cukru s vanilkovým cukrem. Dáme si, Patriku.
2: Jo.
1: Hele, ke kafi nebo k mléku, ke kakau. A já ti teda musím říct, že je to ještě o něco lepší, než jsem si představoval teda.
2: Že je to neskutečně měkonký. Ono to vypadá, že to drží, ale jako by se to na tom jazyku jenom jak pěna rozplynulo.
1: Je to tak. A já jsem si jenom znova potvrdil, že tady ten recept v roce 2025 vyhrál naprosto zaslouženě.
0: Pánové nám dělají chutě. Recept nakynuté rohlíčky máčené v másle od Romana Pouluse najdete na stránce pochutkovirok.cz. Je tam samozřejmě také původní recept od Stanislavy Kotlabové z Babína a dalších 35 receptů, které vyhrály předešlé ročníky. Z nich teď vy musíte vybrat ten nejlepší. Proto je na stránce pochutkového roku hlasovací formulář, kde můžete jednou za 24 hodin udělit svůj hlas jednomu receptu. Na začátku listopadu pak budeme díky vám znát vítěze posluchačské ceny. A budeme odměňovat i několik hlasujících, tak se zapojte do hledání receptu desetiletí.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.
0: A pojďme dál, už zítra budou v ulicích měst kraje Vysočina k mání koláče pro hospic a jeden koláč, to značí velkou pomoc. Každým zakoupeným koláčem podpoříte totiž péči o nevyléčitelně nemocné. S oblastní charitou Třebíč vás pozveme za chvíli na sbírku. Tak zůstaňte s námi.

0: tvůj hokejový tým. Jak se hraje univerzitní hokej? To vám řekneme v zítřejším Dobrém ráno, kdy se také dozvíte, co přinesla veterinární kontrola ve Vepříně v Markvarticích na Jihlavsku, který před minulý víkend obsadili aktivisté.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Je 14 hodin 25 minut a vy ladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Oblastní charita Třebíč zve veřejnost i zaměstnance firem k tradiční sbírkové akci Koláč pro hospic, která se letos uskuteční ve středu 7. a také ve čtvrtek 8. října. Každý, kdo přispěje do sbírky, si jako poděkování odnese sladký koláč. A já se ptám koordinátorky sbírky Koláč pro hospic Lucie Pólové, kterou mám na telefonu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Který hospic Vítěžek podpoří a v čem?
2: Sbírka Koláč pro hospic podpoří domácí hospic svaté Zdislavy Třebíč, který pomáhá nevylečitelně nemocným lidem, kteří si přejí prožít závěr života doma mezi svými blízkými.
1: A jak bude tedy celá sbírka probíhat?
2: Sbírka bude probíhat ve dnech 7. a 8. 10. v Třebíči a v okolních městech. Mohou nás lidé potkat na stáncích nebo v terénu, potkají dobrovolníky z košíčky, mohou odnést koláček, 50 korun přispět a zároveň tak tím pomohou hospicové péči.
1: A kde všude konkrétně najdeme jednotlivé dobrovolníky sbírky v Třebíči?
2: Po Třebíči nás najdete na Karlově náměstí, u polikliniky Vltavínská, u Stop Shopu, v nemocnici v Třebíči a mimo Třebíč můžete nás potkat u Penny v Jemnici a v poliklinice v Moravských Budějovicích.
1: To, abychom věděli, kam třeba přijít, kdybychom chtěli přispět. A když bychom to nestihli, ty dva dny dobrovolníky na některých těch místech zastihnout, nebo je zkrátka nepotkáme, máme ještě šanci přispět jinak?
2: Určitě jsou zde tři možnosti, buď na sbírkový účet, nebo přes platební bránu a QR kód. Všechno najdete na našich stránkách Koláč pro hospic Třebíč.
1: Říká koordinátorka sbírky Koláč pro hospic Lucie Pólová. Já vám děkuji za informace a přeji, ať je sbírka Koláč pro hospic co nejvíce úspěšná.
2: Moc se na vás těšíme. Děkuji. Naschranou.
3: Jsme s vámi i na Třebíčsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: na Českém rozhlasu Vysočina dozněly Lightning Seeds, je 14 hodin 34 minut. Představte si mít u domu vlastní ateliér i pec na vypalování keramiky. To je pro tvořivého člověka doslova sen. A my se teď do jednoho takového domácího ateliéru vydáme.
1: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
0: Dny otevřených ateliérů umožňují každý rok v říjnu nakouknout na místa, kde vznikají krásné věci. Už potřetí pozvala zájemce k sobě do ateliéru pod Krásnou horou v Mostištích také Veronika Netolická. Ke svým květinovým vazbám, drobným dárkům, věncům i osázeným keramickým květináčům a mísám se dostala právě přes keramiku. V blízké budoucnosti plánuje věnovat se dětem i dospělým z okolí, všem, koho také baví tvořit.
2: Na dvoře u domku u paní Veroniky Netolické teče do rybníčka voda a kolem je to celé obeskládané keramikou. Je to všechno vaše práce?
3: Ano, je. Keramiku dělám 7 let. Já u ní prostě zapomenu na celý svět a jenom tvořím a tvořím, takže je to moje velká radost.
2: Té keramice vám určitě přibyly i další věci, třeba že ji použijete pro nějakou vazbu nebo jako pro květiny.
3: Krásně se mě to doplňuje, protože když udělám nějakou keramickou mísu, tak ji potom naaranžuji květiny nebo suchý vazby. Mám vlastně potom hotovou dekoraci nebo odlívám i svíčky, takže když prostě někdo chce nějaký třeba adventní svíce, nebo hezky se mě to spojilo víc věcí dohromady.
2: Vy jste říkala, že teprve 7 let děláte keramiku. Máte na to nějakou školu?
3: Školu nemám, mám vystudovanou obchodní akademii, takže to je úplně prostě mimo, ale mě to vždycky jakoby lákalo, tak jsem si pak udělala nějaký kurzy, pořád jsem si zjišťovala víc a víc věcí a pořád se učím.
2: Je to vidět i z toho, co tady všechno je, protože my jsme začali keramikou, kolem nás jsou květiny, vazby, ale pozor, my vcházíme do vašeho království.
3: To je vlastně stodola a my jsme se s manželem snažili zachovat ten původní ráz tady ty stodoly, jo? Takže jsou tady ty starý trámy a všechno, akorát potom manžel vlastně dělá ze dřevem, tak mě tady přidělal prostě ten ateliér, aby tady i v zimě se dalo být.
2: Abych nezmrzla.
3: A aby jsme tady mohli tvořit i s dětma, a nebo chodí za mnou i třeba maminky, že právě si chcou třeba něco z keramiky vytvořit, tak se vždycky domluvíme.
2: A čím si tady topíte?
3: Tam mám kamna, tady ty krásný, takže tady je pak jako hezký teplíčko a příjemná atmosféra.
2: A co z toho všeho, co tady kolem sebe vidíme, je ještě vaše práce?
3: Ty svícny s tím dřevem, svíčky, kupuju přírodní vosk a pak je odlívám, mám vlastně nakoupený různé formy, oni krásně odhořívají a potom ještě dobarvuji, zase jsou tam přírodní barvy a někdy přidávám i trošku nějaké přírodní vůně. Potom vázaný kytice, na jaře jsem si udělala měsíční akreditovaný floristický kurz, tak se mě to zase krásně rozšířilo. Mě baví pracovat s květinama, ty kytice.
2: Ty vypadají, že vydrží.
3: Jo, pěstuju si eukalyptus, doplním to staticí gipsou, potom se to usuší a klidně 3 měsíce, tak je to krásná dekorace.
2: Tady máte fotografickou dokumentaci, jak ateliér vzniká. A jmenuje se Ateliér pod Krásnou horou. Kolik máte dětí a kolik z nich tady s vámi tráví nejvíc času?
3: Mám 2 děti, mám Kubika a Natálku. Natálka se mnou hodně tvoří i jako keramiku, to ji baví.
2: A pec máte na tu keramiku?
3: Mám svou pec, tu mám potom vzadu je ještě takovej vejminek starý, tam mám umístěnou pec, dodělávám tam právě jako zase ty věci, že je pak barvím a pálím je tam a potírám znova jakoby ještě galzurama a jde to na ten druhej konečný výpal.
2: Z Mostiště Dáša Kubíková, Český rozhlas.
0: Zní to hezky. Jedna věc je ale poslechnout si reportáž a druhá je prohlédnout si všechny výrobky, o kterých byla řeč na vlastní oči. Najdete na naší stránce vysočina.rozhlas.cz i na naší facebookové stránce ve fotogalerii, tak se podívejte.
1: Jsme s vámi i na Velkomeziříčsku. Český rozhlas Vysočina

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Som je Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. 14 hodin 46 minut je aktuální čas. A hokejisté, fanoušci, pozor, už zítra 7. října pokračuje sezóna Maxa Ligy a na domácím ledě se v 17 hodin 30 minut představí Horácká Slavie Třebíč a přivítá HC tým Havířov. Tak určitě přijďte podpořit hokejisty a vytvořit jim pořádnou domácí atmosféru. Ale teď už pojďme také kouknout, jak to vypadá dále s počasím na Vysočině.
1: Počasí.
0: Podrobnosti pro nás má meteorolog Mojmír Martán. Hezké odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Pojďme se tady podívat, jak to vypadá aktuálně na Vysočině s počasím a teplotami, jak se nám to rozvine dál.
2: Tak celá Vysočina je zalitá sluncem a teploměry ukazují 20 až 23 stupňů.
0: Jak to bude potom v průběhu večera a noci s tím počasím?
2: Tak v průběhu večera zůstane obloha jasná nebo skoro jasná, ale v průběhu potom noci začne od jihozápadu oblačnost přibývat, takže v té druhé půlce noci a ráno už bude převažovat oblačno až zataženo. Teploty budou v průběhu noci klesat na 10 až 7 stupňů, v údolích to může být i méně, i kolem 4 stupňů a tam se také mohou výjimečně objevit přízemní mrazíky. Foukat bude slabý, kránu lokálně mírný jihovýchodní nebo východní vítr.
0: Ta rána jsou chladná, ale potom se rozkryje takový krásný den, jako je dnes zase. Ale co zítřek? Ten už nebude tak příjemný jako ten dnešek, ne?
2: Tak idylický jako dnešek nebude, zpočátku totiž bude spíše velká oblačnost, až během dne se začne oblačnost od jihozápadu postupně zmenšovat na polojasno, později odpoledne a večer se bude vyjasňovat. Zítřejší odpolední teploty budou trošku nižší než dnes, 19 až 22 stupňů.

0: Na pátek čekáme od západu pás deště. Čtvrteční ráno přinese teploty okolo 8 stupňů, odpolední okolo 20. No a rozfouká se mírný jihovýchodní až východní vítr. Ten se potom bude večer a v noci postupně stáčet na severozápadní a bude dále zesilovat. Pátek už bude ve znamení ochlazení, takže odpolední teploty jen 12 až 16 stupňů, ale můžeme počítat s takovou proměnlivou oblačností, občas bude i slunečno.
1: Tak aspoň víme, na co se máme těšit a dnes si tedy můžeme ještě dopřát takovéto příjemné počasí. Já děkuji za informace, to byl Mojmír Martan z Českého hydrometeorologického ústavu. Mějte se pěkně a naslyšenou příště.
0: Děkuji, naslyšenou.
1: A pojďme dál, přátelé, protože přes internet se stále šíří různé řetězové e-maily či šokující zprávy. Mnoho z nich obsahuje informace, které jsou zkreslené či úplně vymyšlené. A jak nenaletět, si povíme za chvíli.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Internet je plný výmyslů a lží, šíří se přes řetězové e-maily nebo sociální sítě. Důvody jsou různé, chtějí pobavit či šokovat. Co je dobré vědět, než se na takovou lež nachytáte? Zeptala se redaktorka Bára Kvapilová.
2: Dřív se říkalo, co je psáno, to je dáno. Ovšem v dnešní době to tak úplně neplatí.
3: Neplatí to ani zdaleka, protože máme nástroje, kterými může psát kdokoliv cokoliv. A na sociálních sítích se mohou objevovat názory, nějaké proklamace nebo rady k něčemu, co prostě nemusí být založené na pravdě.
2: Říká lektor organizace Elpida Ondřej Hlavín, který učí seniory bezpečně používat mobilní telefony a sociální sítě.
3: V první řadě se vždycky zaměřujeme na to, aby byl

0: pod tím článkem někdo podepsaný a aby byl dohledatelný, abychom opravdu viděli, kdo je autorem toho sdělení. A pak jsou ty přidružené kroky, kdy vlastně přemýšlíme nad tím, proč takové sdělení vzniká, komu je určeno a jestli třeba není tímto způsobem zabarvené s ohledem na nějaké další okolnosti.
1: Vy jste říkal, proč takové sdělení vzniká. Proč takové sdělení může vznikat?
0: Těch motivů může být celá řada, protože může být cílem pobouřit část společnosti a tím ji nahnat do nějakého možná názorového spektra nebo upoutat na nějaký produkt, který se ať už teď nebo později budeme snažit těm lidem prodat, nabídnout, ale může to samozřejmě být i naprosto relevantní záměr čistě informovat o nějaké skutečnosti se správnými podklady, rešerší tak, jak by to ideálně mělo probíhat.
1: Řetězové e-maily podle mluvčího policejního prezídia Jakuba Vinčálka útočí hlavně na naše emoce.
2: Velmi často ti lidé, kteří takovou zprávu obdrží, tak to v nich emoce probudí a mají nutkání to poslat dál. V některých případech se může jednat o šíření nějaké lživé informace a v těch nejzávažnějších by se to mohlo považovat za šíření poplašné zprávy. Policie by samozřejmě poté ověřovala toho původce, nicméně zapojovat se jakýmkoliv způsobem do nějakého protiprávního nebo nevhodného jednání prostě není dobré.
1: V současné době se můžeme setkat i se články, které už píše umělá inteligence.
0: Ano, a to je vlastně úplně nová kategorie, řekněme, žurnalistiky obecně. Mělo by to být označeno. Zase, nedá se říct, že by to vždycky bylo nutně špatně, protože my můžeme sami dojít k tomu, že připravujeme nějaké jednoduché sdělení, které zvládne ta umělá inteligence sestavit. Ale pokud by se to týkalo mého zdraví, nějakých právních doporučení a podobně, tak už bych o tom samozřejmě měl vědět a mělo by to být správně označeno, že to je obsah vygenerovaný umělou inteligencí.
1: Máte pro nás nějakou radu na závěr?
0: Ověřování informací si můžeme přirovnat k běžnému životu, kdy nám někdo sdělí šokující informaci a my v tu chvíli tomu přikládáme váhu podle toho, kdo nám to zrovna řekl. Protože to může být někdo, kdo vždycky přehání nebo vždycky něco zlehčuje, takže my si vlastně hodnotíme toho autora toho sdělení. A to by mělo být i všude jinde.
1: Říká lektor společnosti Elpida Ondřej Hlavín. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
3: A zítra si v naší rubrice povíme o tom, jak nenaletět při výběru potravin.
4: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Kyberšikana a ztráta zábran za oponou anonymity. Premiéra pořadu Rozpleteno, nenávist za profilem. ČT2. Euforická atmosféra počátků působení Václava Havla na Hradě v celovečerním dokumentu režiséra Vojtěcha Jasného Proč Havel? A ČT Art. Životní osudy světoznámé spisovatelky romantických příběhů v premiérovém historickém seriálu Slečna Austinová. Úterní večer s Českou televizí.
2: Je 15 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Stavba vysokoškolských kolejí v Jihlavě znovu stojí. V Sázavě na Žďársku otevřeli samoobslužný obchod. Evropská komise navrhla odložit účinnost nařízení o metanu. To požaduje i Česko. V noci se můžou objevit přízemní mrazíky. Zítra nás pak čeká větrný a oblačný den s teplotami do 22 stupňů. Na řadě jsou zprávy, přináší vám je Tomáš Kolátor. Dostavět nové koleje pro studenty si jako jeden z hlavních úkolů stanovil staronový rektor Jihlavské polytechniky Zdeněk Horák. Dnes zahajuje nové čtyřleté období v čele školy. Stavba kolejí je v současné době zastavená. Sousedé, kteří s ní nesouhlasí, úspěšně napadli administrativní postup úřadu. Pokračuje Horák.
4: V tuto chvíli už je hotová hrubá stavba. Aktuálně, i když stavba je zastavená, tak samozřejmě probíhají konzervační práce té stavby, aby nevznikly škody. Už máme vlastně ten skelet, byla dokončena střecha do nějaké míry.
2: Na Vysočině přibývá obcí se samoobslužnými prodejnami. Provozovnu, která nevyžaduje přítomnost personálu, nově otevřeli v Sázavě na Žďársku. Podle vedení obce tento druh prodeje umožňuje zachovat obchod při udržitelných provozních nákladech.
5: Do prodejny se lidé dostanou pomocí platební karty, mobilní aplikace nebo speciální karty, kterou jim vydá provozovatelka obchodu. Zákazníci si budou moct přijít nakoupit 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, včetně svátků. Budova prodejny patří obci. K původnímu účelu ale delší čas nesloužila. František Jirků, Český rozhlas.
2: Evropská komise souhlasí s odložením takzvaného metanového nařízení. Její předsedkyně Ursula von der Leyenová to řekla na zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku. Metanové nařízení má zajistit, že těžba a transport fosilních paliv budou mít menší dopad na klima. Odložení jeho účinnosti jako první navrhlo Česko.
6: Podle šéfky Evropské komise odložení účinnosti o rok zabrání dalšímu růstu cen, které jsou teď podle ní rekordní. Evropa ale podle Ursuly von der Leyenové musí dál řešit svou závislost na fosilních palivech, jejichž dovoz je stále dražší. Nařízení o metanu klade povinnosti na všechny dovozce ropy, zemního plynu nebo uhlí, aby po svých dodavatelích požadovali komplexní informace o těžbě a také, aby omezili úniky. Metan totiž patří mezi významné skleníkové plyny a podílí se tak na globální změně klimatu. Podle kritiků ale toto opatření výrazně zkomplikuje a prodraží nákup paliv. S návrhem na odložení účinnosti původně přišlo Česko, později se ale přidalo celkem 19 zemí, včetně například Francie. Ze Štrasburku Jakub Lucký, Český rozhlas. Sport.
2: Basketbalisté Pardubic rozehrají ve 20 hodin historicky první zápas v Lize mistrů. Na úvod soutěže se utkají s italskou Reggianou na její palubovce. Hlavní trenér pardubických basketbalistů Jan Šotnar si dobře uvědomuje sílu soupeře a popisuje, na co bude třeba se v utkání soustředit.
7: Musíme samozřejmě omezit ztráty, protože jakákoliv ztráta na takovýhle úrovni bude tedy potrestaná, soupeř je hrozně fyzicky, takže budeme bojovat na rozkoku. Určitě budeme mít možná i problémy v útoku se prosadit z nějakých jednoduchých akcí, protože opravdu ta obrana Italů je výborná, ale jak jsem říkal, my se na to musíme co nejrychleji adaptovat a nemyslet na to, že hrajeme Ligu mistrů, hrajeme normální zápas a snaží se to nejlépe uspět.
2: A v hokejové Lize mistrů dnes čeká domácí zápas liberecké hokejisty. Bílí tygři se utkají se švédskou Frölundou od 18 hodin. V novém ročníku NHL poprvé bodoval útočník Radek Faxa. Pomohl jednou asistencí Dallasu k vítězství 5-0 nad San Jose. Brankář Daniel Vladař předvedl v dresu Philadelphia 32 zákroků. Flyers ale prohráli na ledě Tampa Bay 1-4.
3: Počasí.
2: Ve Žďáře nad Sázavou a Telči je 21 stupňů, v Dukovanech 20. V noci postupně přibude oblačnost a zatáhne se. Místy se objeví teploty 4 stupně a přízemní mrazíky. Zítra očekáváme už větrnější a oblačnější počasí, k večeru se ale více vyjasní. Teploty vystoupají na 19 až 22 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Dávejte pozor na hlavním tahu z Havlíčkova Brodu na Humpolec. U Michalovic tam opravují dopravní značení, tak tam zpomalte.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Největší hvězdou je Kašpárek, pozadu ale nezůstávají ani ostatní dřevění herci. Ačkoliv Humpolecké loutkové divadlo letos slaví významné výročí, budou si muset malí návštěvníci na své oblíbené hrdiny počkat o něco déle. Zákulisní informace z Humpolecké loutkové scény vám přineseme v našem vysílání už za 20 minut.
3: Dobré odpoledne s Lidií Jakubičkovou.

0: zdraví.
1: V poslední době se hodně mluví o tom, jak je důležité správné mikrobiální osídlení střev. Řekla byste nám k tomu něco?
2: Ona to není úplná novinka, že je to důležité, to se ví už dlouho. Toto prostředí, mluvíme o tom ve střevech, je tvořeno mnoha biliony mikroorganismů, které jsou důležité pro trávení, ale také co se týče imunity. To, jaké má složení, které z těch mikroorganismů se tam vyskytují, může navíc ovlivnit rozvoj obezity, mnoho zánětlivých, nádorových, autoimunitních, kardiovaskulárních a dokonce i psychických onemocnění. Význam je veliký, intenzivně se to zkoumá a dozvědět se o tom informace můžeme také pod názvem střevní mikrobiom nebo i mikrobiota.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina,

0: Jihlavská polytechnika má svůj hokejový tým. Jak se hraje univerzitní hokej? To vám řekneme v zítřejším Dobrém ráno, kdy se také dozvíte, co přinesla veterinární kontrola ve Vepříně v Markvarticích na Jihlavsku, který před minulý víkend obsadili aktivisté.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Nejkrásnější kniha Vysočiny. Vyberte si ji. Hlasovat můžete na našich stránkách vysočina.rozhlas.cz. Výběr je opravdu široký. Hlasovat můžete nejpozději do úterý 13. října. Hlasujte a vyberte nejkrásnější knihu Vysočiny. Vysočina.rozhlas.cz.

0: Českém rozhlasu Vysočina dozněli Kabáti, je 15 hodin 22 minut. Loutkové divadlo v Humpolci letos oslaví 95. výročí svého založení. Je tak jednou z nejstarších scén svého druhu v celé zemi. Každé jeho představení navštíví v průměru skoro 140 diváků. Měla by začínat sezona, jenže teď se tam hrát nesmí. V cestě stojí technické obtíže a předpisy. Do zákulisí se připravil nebo vypravil také reportér Milan Soldán.
1: Vítejte u prkem, které znamenají svět.
2: My jsme teď s Vladimírem Hůlou, principálem humpoleckého loutkového divadla, vstoupili do zákulisí zdejší loutkové scény. A váš nejoblíbenější herec?
1: Všichni. No Kašpárek samozřejmě.
2: Kašpárek, máte ho konec konců i na tričku.
1: Ano. Tak pojďte se pát tam, kde to pečeme.
2: My tady teď stoupáme po žebříku. Dostali jsme se nad jeviště.
1: No, po žebříku je to správně, protože my jsme v Sokolská scéna, takže tady vidíte jenom žebříky, tady nejsou schody zákulisí. No, teď jsme na takzvaných vodicích mostech, odkud vlastně ty loutky ovládáme. Jo? Že než nastoupíte na scénu, tak je potřeba udělat trošku tady kulisu, takže rozsvítit světla. Tady si vytáhneme červenou oponu.
2: A se tahá jenom provázkem.
1: Ano. No a před vlastním jednáním musí taky nahoru žlutá opona.
2: Tady máme největší hvězdu. A už je rozmotaný.
1: Tak půjdem tadyhle vedle, tam nejvíc místa. Takže na chvilku podržím mikrofon a zkuste to.
2: Ruce, ne, to je noha, to jsem spletl, to je noha. Nohy jsou na pohyblím, takže já teď sotva lezu po tom jevišti. Vypadá to jako, když se Kašpárek neustále vzdává.
1: Ale trochu cykla.
2: Možná...
1: Nechcete,
2: pane Hůlo, vy jste zmínil, že je to 95. sezóna už letos.
1: 96. by měla začít.
2: 96. tedy.
1: Ano, 95 let nám bude 20. prosince.
2: A začínat tedy budete kdy?
1: Nevíme, protože jsou to nějaké technické potíže. Čátek podzimní sezony bude zřejmě minimálně o měsíc odložen.
2: Budovu vlastní město a já jsem se na ty technické obtíže zeptal mluvčího radnice Jiřího Aujestského.
3: Situace je dána tím, že jak město převzalo Sokolovnu a sportovní halu od té Jiskry, tak bylo nutné udělat nové revize, nové posudky. Nyní proběhnul nový jako bezpečnostně požární posudek a z toho vyplynulo, že tam jsou jisté nedostatky, které třeba odstranit. Řeší se to a ty nejnutnější stavně technické úpravy by měly být hotové do konce října a poté sezona může asi začít.
2: Stejně jako před 95 lety, i letos se začne pohádku o zakleté labuti. Z Humpolce Milan Soldán, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Humpolecku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina, je 15 hodin 32 minut. Přejeme vám pohodové úterý a otevíráme pořad Bejvávalo. V minulosti, když lidé neměli dostatek potravy z úrody nebo třeba také hospodářských zvířat, využívali přírodu jako zdroj potravy, včetně dubových žaludů, ze kterých pekli i chléb. Více nám k tomu řekne Miroslav Marek.
1: Bejvávalo.
2: Urodí-li se dostatek dubového ovoce, vydaří se toho roku vepřový dobytek. Pojďme si tohle moudro našich pradědů vysvětlit. Oním dubovým ovocem jsou žaludy. A bude-li dost žaludů a dobrých, bude v chlívku pěkně tlusťoučké i naše prase. Zkrátka nebejvalo výjimkou, že se prasata krmila žaludama. Bylo to společně s bukvicema hlavně před všeobecným zavedením brambor. Ale i poté. A nejen u prasat. Ještě do 18. století, ale v dobách neúrody, válek a mizérie i později, se žaludů využívalo i k pečení chleba. Zikmund Winter píše, za krále Jiřího uměli u nás péci 16 chlebů. Žemlový, koláčový, rorýsový, perníkový a tak dále a také žaludný. To se plody museli nejdříve usušit, pak upražit a vylouhovat vápenou vodou. Tím byla totiž odstraněna jejich hořkost. Pak se to muselo znovu usušit a teprve potom umlít na mouku. Žaludný chléb byl ceněn více než tehdy běžně připravovaný chléb hrachový. Někdy byl žaludovou moukou chléb nebo placky jen nastavovány, protože se mouky obilné nedostávalo. Ten recept na žaludný chléb znal dědeček, pradědek s prabábou i jejich kmotři a ti to měli zase od svých rodičů. No a zítra o sklářích.

0: s vámi je Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje, aktuální čas 15 hodin na 41 minut a pokračuje také volební vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Dnes připomeneme druhou debatu s kandidáty do komunálních voleb v Jihlavě. Los určil, že po 17. hodině se vám představí zástupci těchto stran, hnutí a koalic. ANO 2011, Motoristé sobě a Spolek za zdravou Jihlavu. V přímém přenosu moderuje Ivana Víznerová. A ještě připomínám, že informačně nabitý volební servis je vám kdykoliv k dispozici na internetové stránce vysočina.rozhlas.cz.
1: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: Alois Brunner byl pravou rukou hlavního architekta holokaustu Adolfa Eichmanna. Na smrt poslal téměř 130 tisíc lidí z různých zemí, včetně Československa. Po válce záhadně zmizel. Kdo ho kryl a proč nestál před soudem ani poté, co byl vypátrán? Nenechte si ujít sobotní díl.
1: Stopy, fakta, tajemství.
2: Nedělní díl nás zavede po české stopě Adolfa Eichmanna. Jaké vazby pojily tohoto nacistického pohlavára s naší zemí? A co o nich dodnes nevíme? Poslechněte si překvapivé výsledky pátrání Stanislava Motla.
1: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Fajdo, řekni fór.
1: Hele, co to vystřihuješ z novin?
2: Ale je takový článek, jak muž zabil svoji ženu, protože mu prohledávala kapsy.
1: Jo, a na co to potřebuješ?
2: No, dám si to do kapsy.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Dobroty Dáši Kubíkové.
1: Už zítra budou v ulicích měst kraje Vysočina k mání koláče pro hospic. Každým zakoupeným koláčem podpoříte péči o nevyléčitelně nemocné, ať už v domácích.

0: hospicu Barborka na Žďársku nebo třeba domácí hospic Bárka. Koláčky si můžete podle následujícího receptu upéct i doma, ale když jich zítra pár koupíte, tak navíc uděláte dobrý skutek.
1: Mám strašně ráda koláčky, takové ty malé svatební nebo slavnostní skynutého těsta s různými náplněmi a posypané cukrem. Upéct doma se dají docela snadno. Jak na to mi poradila Lenka Šustrová z oblastní Charity Žďár nad Sázavou, která už je mockrát pekla. Potřebujeme půl kila hladké mouky, lžičku soli, dva žloutky, jeden vanilkový puding a jeden vanilkový cukr, dvě deci oleje, čtvrt litru mléka, tři lžíce moučkového cukru a nesmí chybět droždí.
2: Rozdrobíme droždí, přidáme lžíci cukru, mléka a necháme vzejít kvásek. Do mísy prosujeme hladkou mouku, přidáme potom všechno zbývající, včetně toho kvásku a sypkého pudinku a ze všeho vymícháme těsto. Opatrně rozválíme, sklenicí potom doporučuji vykrajovat kolečka, abychom měli všechny koláčky stejně velké.
1: Těsto je výborné, protože díky pudinkovému prášku pěkně voní po vanilce a ještě lepší jsou do něj náplně. Můžete si udělat ořechovou, makovou nebo jablečnou, ale já nedám dopustit na tvarohovou s rozinkami.
2: Tak si připravíme jeden tvaroh. Do něj mícháme jedno vejce, citronovou kůru, moučkový cukr a případně pak přidáme rozinky. Kraje potřeme bílkem, ten si rošleháme s trochou studené vody. Na vršek můžeme umístit povidla a drobenku. Plech z koláčky potom dáme péci do trouby, tu rozehřejeme na 180 stupňů a pečeme asi 12 minut.
1: Nakonec po trochu delší přípravě je samotné pečení docela rychlé. Tak ať se vám koláčky povedou a nechte si chutnat.
0: Děkujeme, Dášo. Já ještě dodám, že koláč pro hospic můžete koupit zítra po celé Jihlavě, ale také ve městech. Na Žďársku Třebíč sbírku pořádá ve středu i ve čtvrtek a my vás o ní budeme v našem vysílání také pravidelně informovat. A zůstávejte s naším vysíláním samozřejmě i dál.
3: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Veterináři kontrolují chov prasat v Markvarticích na Třebícku. Kvůli požárním předpisům začne humpolecké loutkové divadlo hrát nejdříve v listopadu. Švédsko rozmístí rakety Patriot v logistickém centru NATO v Polsku. V noci se můžou objevit přízemní mrazíky. Zítra nás pak čeká větrný a oblačný den. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Prasata v chovu v Markvarticích na Třebícku nebyla týraná. Na základě prvotní kontroly to konstatovala státní veterinární správa. Na konci září do chovu vnikli aktivisté s tím, že v něm podle nich panují špatné životní podmínky zvířat. Podle mluvčího státní veterinární správy Petra Majera se ale toto podezření zatím neprokázalo.
2: V tento moment můžeme určitě konstatovat to, že nebylo zjištěno, že by chovatel se dopouštěl týrání zvířat. Více v tento moment vedem k běžící kontrole komentovat nemůžeme.
0: Inspektoři se nyní zaměřují i na další aspekty chovu. Současně prověřují, zda vnik aktivistů do chovu souvisí s evidovaným zvýšeným počtem potratů u zvířat. Začátek podzimní sezóny v humpoleckém loutkovém divadle bude mít zpoždění. Budova Sokolovny, kterou nedávno převzalo město, nevyhovuje předpisům pro provozování stálé scény. Podle mluvčího radnice Jiřího Aujestského se situaci podaří vyřešit v řádu týdnů.
3: Bylo nutné udělat nové revize, nové posudky. Nyní proběhnul nový jako bezpečnostně požární posudek a z toho vyplynulo, že tam jsou jisté nedostatky, které třeba odstranit. Řeší se to a ty nejnutnější stavně technické úpravy by měly být hotové do konce října a poté sezona může asi začít.
0: Švédsko nasadí ve východním Polsku systémy protiraketové obrany Patriot. Oznámil to premiér Ulf Kristersson. Švédské Patrioty pomohou chránit logistické centrum Severoatlantické aliance, přes které proudí dodávky na Ukrajinu. Nahradí tam obranné systémy zapůjčené z Nizozemska. Výměna začne v prosinci. Štokholm minulý týden oznámil, že v rámci mise NATO pro dohled nad vzdušným prostorem nasadí do Polska taky stíhačky Gripen.
1: Sport.
0: Tenista Jiří Lhéčka na titul v Tokiu nedosáhl. Ve finále turnaje ATP 500 prohrál ve dvou setech s Carlosem Alcarazem ze Španělska. V novém vydání žebříčku by se měl posunout na 16. příčku. Srbský tenista Novak Djokovic vyhrál po 7. v kariéře turnaj v Pekingu. Australan Deminor totiž finále vzdal kvůli zranění. A český judista z uzbekistánského původu Husnidin Karimov vypadl na mistrovství světa v Azerbajdžánu hned v prvním kole. Nad jeho síly byl v kategorii do 73 kg Šamuradov z Turkmenistánu.
1: Počasí.
0: V Humpolci nebo Telči je 21 stupňů, v Libici nad Doubravou 23. V noci postupně přibude oblačnost a zatáhne se. Místy se objeví přízemní mrazíky. Zítra očekáváme už větrnější a oblačnější počasí. K večeru se ale více vyjasní. Teploty vystoupají na 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Mezi Želetavou a Starou Říší je u odbočky na Svojkovice odstavený nákladní vůz. Projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda. Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jiří Lábus. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den.
1: Ať je podzim nebo léto, babí humoška vás prostě baví. Humoriáda.

0: Helena Vondráčková z Karlštejna nás pozdravila s touto slavnou muzikálovou filmovou písní. Jiří Lábus je s námi ve studiu. Někteří ho viděli v přímém přenosu v sobotu na cenách Thálie, jak si jednu cenu omylem odnesl.
1: Ano,
0: chtěli mít doma.
1: Ano, já už jednu mám, ale...
0: No tak...
1: No jo, tak to bych...
0: Cen není nikdy dost.
1: No, je to pravda vlastně.
0: Bylo to hezké, slušelo vám to a krásně jste povídal.
1: Jo, tak to ani nevím.
0: Jak to?
1: Já už si to moc nepamatuju.
0: Bylo to pěkné. Jo. Děkujeme za to. Teď poděkujeme za první výběr už předem, co
1: ano,
0: to bude.
1: A budou to slavné rozhlasové pidivajzlice.
0: Ano, z roku 1965, Silvestr, československého rozhlasu.
1: To jsem poslouchal jako kluk, jsem to poslouchal ještě u rádia.
0: Tak to je paráda. Tak uvidíme, uslyšíme.
2: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
2: Dobrý večer, já myslím, že ani nemusím představovat. Stačí, když řeknu pouze dvě slova.
3: Pidivajzlice, oheň.
4: Pro Krista. Oheň to... Kam mám stříkat?
2: Ne. Nikam nemusíte stříkat, to bylo jenom tak, víte?
4: Tak to je jenom tak, prosím vás, přede mnou neříkejte, protože to je, jak když přede mnou řeknete oheň, to je jako když řeknete před vedoucím pramene podniková kontrola.
2: Tak. Tak prosím vás, co je nového v pidivajzlici?
4: No, Bouša už není předseda.
2: A co pak, něco proved?
4: No jo, nekrad, tak byl podezřelý.
2: No a jaké jsou další novinky z pidivajzlic?
4: No, dostali jsme nos. To kreso.
2: Jo.
4: No, že se málo kulturně vyžíváme. Tak jsme šli do sebe. Přemýšleli jsme. Hlavama.
2: Přímo?
4: Přímo. A otevřeli jsme novou hospodu.
2: A takhle, a tam se jako vyžíváte.
4: No jo, tuhle se tam vyžil skladník Mráček, že ho dva museli vláčet ráno. Nebo učitel Hužera, ten řval od rána až do večera ve sklepě, pojď sem synu, uč se moudrým býti.
2: A poslechněte to, na okrese to uznali, že ta hospoda jaksi supluje za kulturu?
4: Ale nic nešupluje, co to povídáte? My jsme koumáci, my jsme tu hospodu nazvali naše kultura, rozumíte?
2: No, takhle, ano.
4: A je to, pač, my
2: ano.
4: Máme...
2: A zůstalo, prosím vás, jenom u názvu, anebo jste tu kulturu jaksi zabudovali hlouběji?
4: No, my jsme ji přímo zazdili. A prckama.
2: Přímo.
4: Ale my jsme si nechali taky natisknout takový kulturní jídelní lístek. Tady
2: vážně?
4: Račte se podívat.
2: Dovolení? No to je velmi zajímavé. Předkrmy. Vočko Valdemar.
4: No.
2: Šterclův salát.
4: No.
2: Ale tohle. Televizní sekaná. Co to je, prosím vás? Co to je?
4: No takový to, co zbylo z ostatních hospod. Tak my to jenom trošku jaksi přešmrcneme a prosekáme to a dáváme to krásně vypečený lidem.
2: Aha. Tak vám sekaná.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik pidivajzlice, začátek našeho dnešního humoriádnického menu. Silvestr roku 65. To možná, když to poslouchal Jiří Lábus jako kluk, jak no nám sdělil, ještě netušil, že bude vytvářet rozhlasovou rodinku a pokračovat
1: no to
0: v podstatě
1: netušil,
0: v takovéto
1: nikdy.
0: Zábavě.
1: No teď to teda nemáme v rozhlasu, už máme to na stanici Hero na internetu teda. A teď jsme točili nedávno s Aldou Kajzerem, zrovna minulý víkend jsme natočili 10 dílů v podstatě. Takže máme se do pokračování, do zásob.
0: A jak prožívá Božena Tlučhořová babí léto?
1: No je to pro ní, je to bába, že jo, takže si to moc líbí, to babí léto, to je přesně pro ní, že jo.
0: Je to žena.
1: Je to
0: s
1: žena.
0: Velkým ž.
1: Ano.
0: Tak přátelé.
1: No, skoro.
0: Jiří Melíšek, humorista, spisovatel a scénarista, je autorem, o něch pidivajzlic účinkovali pan Šúra, Najman a Lír. Můžeme s tím pokračovat, když dáte Ačko, když dáte Bčko, bude tady smutný muž Jaroslav Válek.
1: To jsem taky poslouchal.
0: Taky.
1: Ano.
0: Co ten Jiří Lábus všechno neposlouchal? Ano. Tak jo, tak si mu vyberte to, co by ho bavilo a hlavně, co by bavilo vás, dámy a páni, u rádia. SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Tak jsme tady, dnešní posádka Humoriády, náš dnešní host Jiří Lábus, Pavel Kučera. Zveme na hlasování na telefon 731 800 900, můžete si vybrat a přidat své hlasy pro Pidi Vajzlice anebo Jaroslava Válka alias Smutného muže. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
2: Dobrý odpoledne, tady Pepa ze Štětí, chtěl bych Pidi Vajzlici.
1: děkujeme pěkně, naslyšenou.
2: A hezký den a zdravím pana Rumburka.
3: Děkuju, taky.
1: Dobrý den, kdo je dál s námi na telefonu?
4: Dobrý deň, Brno z Martina. Mm-hmm. Pozdravím vás do štúdia a poslucháčov Humoriády a hlasujem za Ačko.
1: Máme zapsáno, děkujeme. Dobré odpoledne. Haló.
5: Já zdravím ze Světlé hory, zdravím slavného Rumburaka.
3: Děkuju vám.
5: A chtěl jsem se pana Lábuse zeptat,
3: ano.
5: Jaký měl pocit, když se chystalo natáčení Arabela se vrací aneb Rumburak králem říše pohádek?
3: No tak já to první třináctku už jsem si odtočil, že jo, a po letech se točilo to pokračování a to bylo jednou tolik, to bylo 26 dílů, že jo, takže byl velmi překvapený a byl jsem zvědavý, jak to jako ten děj vlastně bude pokračovat dál, takže aha, bylo to pro mě taková jako docela překvapení a točilo se to vlastně jednou tolik, že jo, tak 2x13, no takže to bylo asi rok a 3/4 jsme točili.
1: Rumburak musel dvojnásobně čarovat.
3: No jo, dokonce jsem tam měl dvojníka no jo, ano.
5: Ano.
1: No.
5: Ano.
1: A koho jste si vybral?
5: A nebo B? Samozřejmě Ačko.
1: Ačko, děkujeme, mějte se. Jasně. Dobré odpoledne.
6: Já vás zdravím, tady je Pepík z Pardubic. Zdravím vás, Pavle, i pana Jiřího.
1: My vás.
6: Jinak musím říct, že v roce 61 jsem zpíval u pana Brodskýho u Hajají Maminkám k MDŽ. Takže taky jsem tam
1: Takže taky umělec.
3: No je.
6: Než jsem se přestěhoval tady na tu dědinu. No. Každopádně bych si vzal ty Pidi Vajzlice a přeju hezký den.
1: Tak děkujeme krásně a mějte se krásně. Naschledanou. Tak, sečítáme hlasy Pidi Vajzlice a Silvestr Československého rozhlasu 1965. Můžou pokračovat.
7: Sekaná mates, jo, to bych si dal po včerech.
8: To bych vám ani moc nedoporučil.
7: Proč?
8: To je dost drahý, stojí to dost peněz a furt se to tak ošklivě táhne.
7: Tak to ne. Ale tady, kouká, máte rozhlasovou specialitu kolotoč.
8: A jo, to jsou dobře uleželý melodie. A my k tomu přidáváme ještě vždycky jako přílohu kázání šéf kuchaře, víte.
7: Je polévka Karla Hály.
8: Jo, to je cezenej vejvar. No, aby v tom nebyly vlasy.
7: Tady koukám, hlavní jídla, slavní buditelé, pečený kohout.
8: No. Kohout jsem byl od jak živa jedinej buditel na vesnici, víte?
7: Jo, tady nápoje.
8: No.
7: Specialita závodu. Proti všem.
8: No jo, to je půl litr rumu. To když do sebe hodíte, tak projdete i vratama.
7: No. Tak vám mockrát děkuju. Jo. A jak je to s cenama, aby mě zajímalo?
8: Ale no jako v kultuře. Doplácíme na to a furt to není to, co bychom chtěli. Ale my už jsme na to přišli. My jsme si teď do šatny vzali bývalýho kapsáře Emana Čurdu, tak si od toho dost slibujeme.
7: Tak vy okrádáte lidi.
8: Co to povídáte? Takové pokrádání. To nemůžete tady nazývat věci pravým jménem.
7: No,
8: to bychom daleko
7: nedošli. No, nechme toho. Tak vám moc krát děkuju a já se zase někdy u vás zastavím.
8: Přijďte v pátek na zabíjačko.
7: Jo, výborně. A co porážíte?
8: Nějaký umělci z Prahy. Estráda. Humoriáda.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje, ptám se našeho hosta Jiřího Labuse, na čem teď pracuje, co mu zabírá nejvíc času?
2: No, vstát z postele, to by se byla...
1: To je někdy velká práce,
2: no, ano. Řeknu vám, jsem dotočil film jeden, k druhé půlce srpna jsem ho dokončil. Je to vlastně takový příběh, hrajou tam bratra Bolka Polívky v tom filmu.
1: Ano.
2: A je to komedie z prostředí těch zahrádkářů, co mají takový ty zahrádky a ty malý chatičky, a tam třeba 20 na jednom fleku, jo. Tak z tohoto prostředí.
1: Tak to tam, možná bude vtipné, že?
2: No, zase už hrajou pravidelně v Ypsilonce, v dalších divadlech v Kalichu a ve Viole a divadle Mana a zase v Rudolfinu ještě od ledna. Takže to práce mám moře, no.
1: Tak to už jsou všechna divadla, co jste vyjmenoval. No, kromě Národního teda, ale tam jste byl v sobotu na scéně.
2: Tak jsem byl v sobotu.
1: Tak jo, a jak často se vydáte s Oldou, s Oldřichem Kajzrem?
2: S Oldou točíme právě, ty jsme natočili další díly ty rodinky Tlučořovic, tak teď tady byl a potkali jsme se v pořadu Tobogán, který byl věnován Václavu Havlovi. Jo, 90. aby to bylo.
1: Krásně, tak ho pozdravujte, jestli zase uvidíte od nás z Humoriády za naše posluchače a že ho tady rádi vysíláme společně s vámi, samozřejmě. Koho si dáme teď?
2: Teď si dáme Luďka Nekudu a jeho sešlost.
3: Jsem, pane, odpuste, jsem, pane Šlechtic, a byli pozdě, tak nechtíc.
4: O, zdá se mi, že jste podvodník.
3: Cože?
4: Patřili byste v skutku k šlechtě, věděl byste, že přechodník je v mužském rodě nechtě.
3: Cože? Pane, můj kort mě v dlaň lechtá. Tak dáte mi toho knechta?
4: Rád bych. Vždyť práce prý šlechtí. Však znáte to. Nejsou knechti.
3: Nebudu prosit dlouho. Slouho.
4: Slouha. Ty jsi řekni, pane, slouha? Ukaž mi můj milý meči, jak tenhle tulpas ječí.
5: Nic mi hledle odsek ruku.
4: Tak já za to nemůžu, romantika, držíš meč jak Flobertku, prosím tě. Tak
5: Flobertku, víš, já mám za sebou bitev v životě.
4: Já mám takovej dojem, že jsi dělal užíšky za mlada práče, víš? Jako kluk. Hele, pojď, je, no, romantik, tak pojď, no.
5: Nech to. Dejte špičku pryč.
4: Ještě máš jednou oko volný.
5: No, ale to nevadí. Hele, já mám takovýhle nápad. Hele, všechny cizokrajní hvězdy, jo. Mají třeba ten, no, jak je mi podobnej.
4: Redford.
5: No, tenhle. Ano, tenhle. Tak každý, když jako má dělat nějakou takovouhle scénu, která je risková, tak si za sebe bere takovýho toho, jak mu říkají, boilera.
4: Dublera, myslíš?
5: Jo, Dublera, no.
4: Zajímavé, jak se to oko projevuje.
5: Hele, ty jsi celé zdravé, já si vemu boilera toho zdravé. Haló, je tady nějaký někdo schopný? Ano, ten je krásnej.
4: No.
5: Je hezký jako já.
4: No.
5: No, tak tohle dovolíte, abych vám ho představil, to jsem já, tohle. No, myslím, takže...
4: No a co teďko?
5: No a teďko jako... No a teďko vem si ho. No.
4: To je volovina, ten mě zabije.
5: To koukáš, jak jsem divokej, víc?
4: Tomu lítají z nosu plameny, když mě zabije. Ne, to já si vemu taky kopii. Pojď sem. Boiler, pojď sem. Tak já mám taky tohle. Dublera, přátelé,
5: no to
4: jsem já.
5: No to je větší váha, těžší váha ovšem.
4: Já jsem taky těžší váha. Hele, a teďko ukaž mu, jak jsem silný, jo, jako referent. Pojď, hele, vy budete se za nás mlátit a my za vás budeme kecat, jo? My budeme tam. Takový je život, chlapci, tak do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím sešlost Luďka Nekudy a slyšeli jsme Jiřího Cízlera a pan Lábu se s ním pracovně potkával.
2: No hodněkrát, my jsme spolu natáčeli takovou, ještě za totality, to byl takový televizní triptych, tři takové satirické komedie, to se jmenovalo Kdo si hraje nezlobě, tam jsme hráli takový podivný úředníky.
1: Aha.
2: S Jirkou Cízlerem. No a samozřejmě Jirku jsem znal a to je zajímavý příběh jeho životní. On vlastně začínal jako houslista v Budějovickém orchestru v divadle. Tam je činohra, balet i opera, že jo? A režisér Miroslav Macháček, který tam začínal v těch Budějovicích, protože on občas viděl, že Jirka Cízler vždycky v těch po představení v klubu exhiboval a vyprávěl nějaký vtipný historky a byl to opravdu takový klaun, tak ho použil a obsadil ho do nějakého představení, už nevím, co to bylo, poprvé na jeviště, protože viděl, že má určitě ty dispozice a měl veliký, a pak už se dostal dál, dostal se do Prahy. No a vlastně my jsme spolu točili léta Studio Kamarád, on dělal Harry Showmana, že jo? Já do dneška dělám 45 let, jo. Takže jsme se znali docela dobře a byl to, on byl nesmírně, byl to divadelník, veliký divadelník a on vlastně režíroval tu první Kytici v Semaforu celou, že jo, to dělal on jako režíně.
1: No já bych si teď přál pro naše děti, jako posluchače, kdyby nám Jů uvedlo další souboj, Luděk Nekuda nebo Miloslav Šimek.
2: Ahoj kamarádi, tak co, podíváme se na Nekudu a nebo na Šimka, co tomu říkáte? Já už umím, hele.
6: Já myslím, že by to bylo velmi dobré, milej. No,
1: tak já tady mám oba teď, Jů i hele, dobře, paráda. Tak přátelé, výběr jste slyšeli, teď ještě spojení Humor mezera A, Humor mezera B na číslo 90 01 04, pošlete své SMS anebo zavolejte své hlasy na 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Jsme tady spolu v Humoriádě, už se těšíme na vaše další hlasy, kam je přidáme Luďkovi Nekudovi nebo Miloslavu Šimkovi. Poslouchá vás i Jiří Lábus. Dobré odpoledne. Haló, haló.
3: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk.
2: Dobrý den.
3: Pana Lábuse a pana Kučeru. Chtěl bych hlasovat pro pana Šimka a Lábuse, teda kecám, pro pana Šimka a Kosmana.
2: Klidně.
3: A chtěl jsem poprosit, jestli by pan Lábus zaspomínal, jak natáčel Slunce, seno. Děkuju moc.
2: Tak to jsme tu dlouho neměli, ano, děkujeme.
4: No, Slunce, seno, tak samozřejmě to byly... Já měl tu výhodu, že já mám ve Volyni, což je 2 kilometry od Hoštická Lupu, že jo, po mém dědečkovi.
2: Takže nemůžete zapomenout na natáčení.
4: Takže tam vlastně jsem trávil příjemné léto, jsem to spojil práci a zábavu, že jo, a byla to doba šťastná, to natáčení a mezi báječnými lidmi, že jo, a hlavně tam hrála půlka Hoštic, ty vesnice, že jo, protože Zdeněk troška všecky dobře znal, tak je perfektně obsadil, takže tam byla polovina neherců, což byly velký zážitky pro mě taky a byl tam samozřejmě pan Kopřiva, Otík a Helena Ružičková, no a pak jsme točili 10 dní v Itálii, ten třetí díl, ale ten nedlouhý povídání, co jsem s Oldou Kajzerem udělal v autobuse, to vám ani nemůžu vyprávět. Psali jsme nějaký dopisy některým lidem jako mystifikační při té cestě. No, bylo to veselý, bylo to krásný, no. Mm-hmm. Je to dávno.
2: Živočichář Béda.
4: Ano.
2: Byla
4: ano,
2: ta
4: ano.
2: Velká role, nezapomenutelná. Tak pojďme dál, dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás oba zdraví.
2: Zdravíme.
5: Já jsem se vrátil ze setkání školáků z roku 54 a 63. Aha. A stihnul jsem vás a dám si taky jáčko.
2: Tak zdravíme školáka, mějte se hezky, naslyšenou.
5: Ahoj.
2: Dobré odpoledne.
6: Já vám taky přeju i posluchačům dobré odpoledne. Chtěla bych to Ačko, toho pana Cíblera, a chci moc poděkovat panu Lábusovi za všechny jeho role.
4: Jo.
6: A přeju mu hodně zdraví moc. A těch rolí ještě se od něj dostaneme, od něj dostaneme hodně.
4: Moc vám děkuju, to se mě potěšila, děkuju.
2: Naslyšenou. Přátelé, sečítáme a výsledek máme. Vracíme se do pořadu Sešlost, tentokrát bude téma Jiří Žáček. Luděk Nekuda.
7: Jistě znáte lyrické verše Jiřího Žáčka, potěrko, půjdeme si sednout. Lyrické verše Jiřího Žáčka znáte z novin a z časopisu, ale on píše i věci, díky kterým jsem ho mohl pozvat bez obav z porušení stylovosti i do tohoto zábavného pořadu. Tady je sbírka Okurková sezona, že by, Jirko, já si něco z toho přečet, prosím tě, já nevím, proč mi to dal, že by si něco zarecitoval.
8: No, já mám takovou představu, že mi pomůžeš. Protože pro mě je lehčí takovou básničku napsat, než ji tady číst.
7: Dobře, no tak mi to půjč, jestli mi to svěříš, to svoje dílko. A já bych přečetl, co třeba. Někdo. Někdo žije kopretinou, někdo je zas na růže. Někdo je hňup vlastní vinou, někdo za to nemůže. Někdo kypí, zvedá činky, někdo šidí žaloudek. Někdo má rád prasečinky, někdo je spíš na soudek. Někdo bere tučné renty, někdo chodí bez gatí, někdo platí alimenty, někdo je zas neplatí. Někdo bije svojí paní, někdo je zas od ní byt, někdo mlčí, někdo žvaní, A kde kdo zpívá tenhle hit? Někdo žije Kopretinou, někdo je zas na růže, někdo je hňub vlastní vinou, někdo za co nemůže. Nebo... Tady je krásná báseň, když si to vlastně ten obsah srovnáme s nadpisem. Nadpis zní Nespravedlnost a báseň. Tvář, ta musí snášet mráz, déšť, jinovatku. Za to ty si hovíš pěkně v teple, zadku. Tady je krásný, ale do toho se musím trošku položit, jo? Procházka se synem. Hele, padá nebíčko, udělá ti bebíčko. Proč by nebe padalo, tatínku, ty kořalo?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik poezie ze sešlosti a teď jdeme do dalšího souboje. Vracíme vám do hry Smutného muže Jaroslava Válka na téma Lustr a slaneček, anebo Pedagog ve výslužbě, to už je téma pro Miloslava Šimka a Karla Šípa z Horoskopy Čin. Tak si vyberte v závěrečném souboji Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.
9: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Přátelé, je vás hodně, kdo jste si oblíbili Humoriádu, tento pořad, který právě vysíláme. Já jsem se dozvěděl šťastnou novinu, že nás poslouchá i Marge Simpsonová.
2: No, tak občas poslouchám a moc se mi to líbí. Já tam neznám pana Lábuse, já jsem s ním nikdy jako nebyla v kontaktu i sexuálním, ale docela bych to někdy, musí být zajímavý pán, teda velice
1: zajímavý. Já myslím, že by se panu Lábusovi líbil váš ten modrý účes, ten vysoký.
2: Myslíte si? Určitě, já nevím.
1: Ano. Já si myslím, že
2: no, on má se to líbí. Hlavy. Ten se mu to strašně líbí, zvlášť, to rozpletu teda.
1: Ano, tak prý už máte 800 dílů Simpsonů.
2: 800 dílů jsme dělali už, no je to teda úctyhodný výkon od všech, i od Lízy.
1: Tak no. Děkujeme za návštěvu, Marč, a teď se vracíme zase k našemu hlasování. Přátelé, Jaroslav Válek nebo Miloslav Šimek, závěrečný výběr dnešní Humoriády. Kdo pak je s námi? Dobrý den.
3: Dobrý den, já jsem vás teprve rozila, já jsem to dneska nějak zaspala.
1: Vy jste nás zaspala skoro, ale ještě jste zastihla pana Lábuse v posledním, no, ne tažení, ale výstupu.
3: Jak se říká, pozdě, ale přece, koho tam máte jako hosta?
1: Pana Lábuse.
3: Je, tak já ho pozdravuju moc, krát mě děti, mám vás hodně ráda, je to sranda.
2: Ano,
1: že jo. Tak jo. A zvolíte si smutné...
3: Ano. Hodně zdraví a pevné nervy.
2: Ano.
3: Dneska potřebujem.
1: Ano.
3: No a dejte mě tam pana Lábuse.
1: Pana Lábuse tady máme,
2: zdravím,
1: ten už je daný.
2: Můžete si vybrat.
1: Můžete si vybrat smutného muže Válka, anebo Miloslava Šimka.
3: Tak toho Šimka.
1: Myslel jsem si, děkuji vám, nashledanou. Milá paní. A zveme dalšího, dobrý den. Haló.
4: Dobrý den, tady František Jalubin nad Vltavou. Zdravím pana Lábuse i vás, Pavlíku.
1: Zdravím.
4: A toho pana Šimka tam šupněte.
1: No,
4: a jinak musím říct, že pan Lábus je senzační a dělá, co dělá, v čem mu činkuje.
1: Všechno mu jde.
4: Nemá to chybu.
2: Tak vám děkuji.
4: Mějte se. Mějte zdraví vztahu. Díky.
2: Ano, naschledanou, naschledanou.
1: Dobrý den.
5: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Lábuse.
1: Zdravíme.
2: Ano.
5: A chlapi, já bych hlasoval taky pro pana Šimka určitě.
2: Dobře.
1: Je to tam. Aha. Mějte se hezky.
5: Zbytek dne, naschle.
1: Dobré odpoledne, koho zdravíme?
6: Díky, z Valašska.
1: Zdravíme.
6: A zdravím Jiřího.
2: Ano.
6: A chtěl jsem si zeptat, jak dopadla scénka v Londýně před strážní budkou po natáčení zase.
2: Jo, to už je leta, to jsme tam byli s divadlem. Mm-hmm. Dopadlo to tak, že tam naše kamarádka, která žije v Londýně, je Češka, tak se domluvila s tím policajtem, že to byla taková jako sranda, taková recese. A on ten policajt řekl, že to ulici z Kajzre máme na dosmrti zakázanou už.
1: Takže takhle. No, Josefe, Ačko nebo Bčko?
6: Ačko.
1: Ačko, děkujeme pěkně. Naslyšenou. A koho ještě vyspovídáme? Haló, jste to vy? Dobrý den.
7: Dobrý den, Zuzana. Zdravím pana Lábuse.
2: Dobrý den.
7: Chtěla bych se zeptat, co mu říká kačka za kačku.
2: Cože?
1: Kačka za kačku?
2: Kačka za... Teď nevím, co to říká. Kačka.
1: Napovězte indici další, prosím.
7: Malý televizní kabaret.
2: Je to let.
1: Jo, frkačka za kačku.
2: Frkačky za kačku.
1: Já jsem špatně rozuměl. Frkačky za kačku.
2: Za kačku, ano. Ano, no to byl báječný pořád. To jsme dělali s Pavlem Zeníškem a s Pepíkem Dvořákem.
1: A s Jitkou Moravcovou.
2: A s Ondřejem Havelkou. No bylo to báječný. Byli jsme ještě mladí všichni docela a i dětské publikum bylo mladé, to už jsou dneska dospělí lidi a dělali jsme to hrozně rádi, no.
1: No, možná by stálo za to udělat takový kabaret po 40-50 letech.
2: To by se odehlo v LDNC.
1: Dobře, tak no. Nic. Ano. Pojďme vyhlásit výsledek. Pedagog ve výslužbě, to je Miloslav Šimek a Karel Šíp.
8: Zkus si to představit, že opravdu by tě zavolali, by byla taková nouze, že by řekli, ať jde učit Šimek. Zkus si představit, že tohle je tvoje třída, znovu by si stanul před tabulí.
9: Aha.
8: Jo, to je takový to velký černý.
9: Ona je tady, ta bude.
8: No tak jako, aby si se cítil jako učitel, no, dobře, jo. No, podívej.
9: Jak to,
8: no?
9: Jak to nosej, vej, tak. Tvojče, tak to nos.
8: Ne, oni někdy, ty žáci, ty pomůcky, víte? Kolega, jednou mi natrhli mapu. Jsem to, a kolegyně poslala pro sovu a oni ji vyškubali, ta přišla kuře na pipí přinesl.
9: Ne, pardon, ale už mě to bere, víte, trochu.
8: Rozumím.
9: Ne, to Čeka to poznamená, učil krátce, ale je to, víte, v tom člověku to...
10: Slavku.
9: A kde je houba, kde je tabule, teda kde je hadr? No, nebudem to
10: používat. To jsou tvoji žáci, tohle je katedra, to je tabule, uč, ano, já si jdu sednout do lavice.
9: No tak ale, dobře, tak to veme ale s příchodem nějak.
10: Vem to, jak
9: máte
10: chceš.
9: Zvoneček?
10: Ježišmarie.
9: Použij svůj teda šíp, jo?
10: Crrrr.
9: Prosím vás, já jsem myslel, že jste bystřejší třída. Já jsem váš nový učitel, oni vstali pouze dvě žákyně. Já mám času dost. Já nepospíchám, můžeme se zdržet. Tak já si ještě odejdu a přijdu jednou. Šípe, zazvoň ještě ano, potom. Učitele, pokud vám to nedošlo, zdravíme povstání. Já jsem netušil, že tak málo z vás chodilo do školy. Crrrr.

0: Já jsem vám své jméno řekl, teď půjdu trošku mezi vás a vy se mi budete představovat. Samozřejmě ne všichni, ale vemem to namátkou. Tak jestli vás mohu prosit, vy se jmenujete jak?
1: Srnec.
0: Srnec se jmenujete, ano. S váma bude legrace. Srnec, ano. Hezké jméno, takové přírodní, ekologické. Můžete vy nám říct své jméno? Maťová, nahlas, abychom si rozuměli.
2: Matějová.
0: No tak nestydím se. Já vím, že jednou se provdáš, ale třeba se dohodnete na společném příjmení Maťová. Tak prosím, jak to řekne? Ale co? Maťová. No, to se ti manžel poděkuje. Já jsem Maťová. No zkus to. Jak máš křestní jméno?
2: Zuzanka.
0: No Zuzanka, hned to, řekni to celé.
2: Zuzanka Matějová.
0: Zuzanka Matějová. Tu si budu pamatovat. Hezká žákyně. Výborně.
3: Tak tolik hezká žákyně a její obdivovatelé, tolik taky hezký host Jiří Lábus z dnešní Humoriádě. Děkujeme krásně, hezký pozdrav.
4: Mějte se hezky taky, naschledanou.
3: Loučí se i Pavel Kučera a přejeme dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu. Když oknem

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Policisté pátrají po ženě z Jihlavy. Na Vysočině letos mezi zaměstnavateli zvítězili ZZN Pelřimov a společnost Mannhuml Service. V Sázavě na Žďársku otevřeli samoobslužný obchod. V noci se můžou objevit přízemní mrazíky. Zítra nás pak čeká větrný a oblačný den s teplotami do 22 stupňů. Je čas na zprávy z regionu, přináší je Tomáš Kulátor. O pomoc při pátrání po pohřešované ženě žádají jihlavští policisté. Její blízcí ji naposledy viděli včera odpoledne, když odešla ze svého bytu ve Srázné ulici v Jihlavě. Od té doby o sobě nepodala žádnou zprávu. Žena u sebe nemá potřebné léky a panuje obava, že by si mohla zkusit ublížit. Je vysoká kolem 166 cm, štíhlé postavy a má hnědé delší vlasy. Nosí dioptrické brýle, na sobě měla šedé tepláky, černou mikinu značky Puma a tmavý dlouhý kabát. Pokud by někdo spatřil, může se obrátit přímo na linku 158. Fotografii pohřešované najdete na Facebooku Českého rozhlasu Vysočina. Nejlépe hodnoceným zaměstnavatelem do 500 lidí na Vysočině je společnost ZZN Pelřimov. Mezi firmami do 5000 zaměstnanců zvítězila společnost Mannhuml Service. Výsledky soutěže zaměstnavatel regionu vyhlásili včera v Nové Bystřici na Jindřichohradecku. Co při hodnocení rozhoduje, popisuje ředitel klubu zaměstnavatelů Pavel Hulák.
5: Ta metodika je čistě číselná, kdy ta firma o sobě vyplní údaje, kromě základních věcí, jako jsou mzdy, odměňování, benefity, interní povyšování, ale také se hodně velký důraz klade třeba i na společenskou odpovědnost, protože zejména mladá generace na tohle hodně dbá a má to za hodnotu u zaměstnavatele.
4: Na Vysočině se podle pořadatelů zapojuje do soutěže každoročně kolem 10 firem. V našem regionu přibývá obcí se samoobslužnými prodejnami. Provozovnu, která nevyžaduje přítomnost personálu, nově otevřeli v Sázavě na Žďársku. Podle vedení obce tento druh prodeje umožňuje zachovat obchod při udržitelných provozních nákladech.
6: Do prodejny se lidé dostanou pomocí platební karty, mobilní aplikace nebo speciální karty, kterou jim vydá provozovatelka obchodu. Zákazníci si budou moct přijít nakoupit 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, včetně svátků. Budova prodejny patří obci. K původnímu účelu ale delší čas nesloužila. František Jirků, Český rozhlas. Sport.
4: Čeští fotbalisté se pokusí získat první body v elitní skupině Ligy národů. Na závěr aktuálního reprezentačního programu nastoupí ve Wembley proti Anglii, se kterou před týdnem v Edenu prohráli 0-2. Ostrované naposledy deklasovali v Rijece domácí Chorvatsko 7-0. Uzdravený obránce Vladimír Coufal ale před večerním zápasem obavy nemá.
7: My nemáme strach, jsme sebevědomí, ale samozřejmě musíme respektovat kvalitu protivníka, protože to, co předvedli v Chorvatsku, bylo neuvěřitelné. Myslel jsem, že to je nějaká chyba. A když jsem si psal ještě potom s Andrejem Kramaričem, tak říkal, že ještě jejich gólman chytil hodně gólů, ale nechceme hrát jako Chorvati a nechceme tady tohle jako dopustit ani o tomhle přemýšlet vůbec.
4: Utkání Anglie-Česko má výkop ve 20:45. Už za hodinu a půl čeští fotbalisté do 21 let rozehrají poslední zápas v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy. Nastoupí v Portugalsku proti domácímu výběru a jistému vítězi skupiny B, který tak postoupí na šampionát přímo. Svěřenci kouče Bílka mají jistou druhou příčku a účast v listopadové baráži. Počasí. Havlíčkův Brod hlásí 23 stupňů, v Dukovanech nebo Košeticích je stupňů 21. V noci postupně přibude oblačnost a zatáhne se. Místy se objeví teploty 4 stupně a přízemní mrazíky. Zítra očekáváme už větrnější a oblačnější počasí. K večeru se ale více vyjasní. Teploty vystoupají na 19 až 22 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody na Vysočině. Bez komplikací a plynule průjezdný je i regionální úsek dálnice D1.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
2: Začíná Den v kraji dnes opět ve speciálním předvolebním formátu. Už za pár minut uslyšíte druhou ze tří plánovaných debat s lídry politických stran a uskupení v krajské Jihlavě. Pořadí hostů určil los. Za moderátorský mikrofon usedne moje kolegyně Ivana Víznerová.
3: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: chtěj mi lásku brát. Jak žil bych rád.
1: Komunální volby 2026.
2: Hezké odpoledne všem posluchačům Českého rozhlasu Vysočina. Máme úterý 6. října, v našem vysílání je před námi druhá ze tří předvolebních debat. První už se uskutečnila včera ve stejném čase a záznamy všech zveřejníme na webu po odvysílání poslední středeční debaty. Český rozhlas dává prostor všem subjektům a jejich zařazení do jednotových dnů určil los za účasti notáře. V dnešní části tak uslyšíte a ve studiu vítám Radka Popelku za hnutí ANO 2011. Dobrý den.
3: Krásný večer, nebo dobrý odpoledne.
2: Odpoledne. Pro někoho odpoledne, pro někoho večer. Dnes svítí sluníčko, tak můžeme říkat klidně odpoledne. Také Víta Pávka ze Spolku za zdravou Jihlavu. Vítejte, dobré odpoledne.
4: Dobrý den vám i posluchačům.
2: Já jen dodám, že to je zástupce pověřený lídrem kandidátky Milanem Matějkou a ještě dodám, že zástupci motoristů sobě, kteří byli taky pozváni do dnešní debaty, se dnes odpoledne mailem omluvili, takže ani lídra Libora Formana, ani lídra jihlavského Kamila Vlčka, ani zástupce Libora Formana dnes se neuslyšíte. Dobré odpoledne ještě jednou oběma mým dnešním hostům. Hezké odpoledne. Témata budou pro všechny tři diskuze stejná, tedy parkování v Jihlavě, dostupné bydlení a centrum města.
1: Komunální volby 2026.
2: Na rozcvičení poprosím o krátký úvod na jednu minutu zhruba povídání, jak jste spokojeni se zavedením modrých zón v Jihlavě. Poprosím Radka Popelku z hnutí ANO.
3: Tak modré zóny jsou jednoznačně jedna z oblastí města, která vyvolává emoce, ale na druhou stranu musíme vnímat, že to je věc velmi potřebná, protože nějakým způsobem začít regulovat dopravu ve městě se prostě muselo. Ono to placené parkování nebo rezidentské parkování v centru je v Jihlavě už několik dlouhých let, akorát se k tomu namalovaly modré čáry, aby se to s nějakým způsobem zlegalizovalo nebo zviditelnilo. A logicky se muselo jít prostě do další části města. Smyslem vlastně celého opatření je, aby projeli sanitky, aby nám projel integrovaný záchranný systém, aby byly přehledné křižovatky, protože ty auta na sídlištích a stojící prostě v oblouku, přes které není vidět, je špatně. Samozřejmě vyvolává to emoce, je potřeba dobudovávat nové a nové parkovací plochy, které jsou potřeba a i tohle je třeba jedna z věcí, jak získat prostředky a zjistit, kde ty potřebné plochy jsou.
2: Přesná jedna minuta, k parkování se ještě dostaneme. Děkuji moc za stručnost a poprosím Víta Pávka za Spolek za zdravou Jihlavu. Jak vy vidíte zavedení modrých zón pro parkování v Jihlavě?
5: I my se domníváme, že určitá regulace parkování je potřeba a že dodržování nějakých pravidel a průjezdností, ať už záchranného systému, popelářů a vlastně, že nějaké pravidla potřebujeme. Otázka je, jestli systém, který v tuhle chvíli radnice zavádí, jestli by neměl být v něčem přece jenom ještě přívětivější pro občany. To znamená spíše ho dál kultivovat nebo vylepšovat. Tak bych to asi tak nějak bych to viděl.
2: Výborně, děkuji moc za odpověď. I tady to byla necelá minutka, takže můžeme teď dál k tématu parkování. Pojďme už klidně šířeji, co dalšího je potřeba na parkování zlepšovat, anebo kde jsou ty výhody a ty kvality. Radek Popelka z hnutí ANO.
3: Tak ono to tady zasnělo. V podstatě ten systém je v začátcích, zavádí se, prošel nějakým pilotním zkoušením, kde byly nastaveny velmi tvrdé a poměrně nekompromisní pravidla. Ale to bylo schválně, protože chtěli jsme otestovat tu nejtvrdší možnou variantu, jak nám zafunguje a postupně zavádíme drobné úlevy tak, jak je život přináší. Samozřejmě životní situace se vyvíjí, máme spoustu podnětů, které se zapracovávají, on to nejde každý měsíc měnit. Takže se dávají v podstatě nějaké schromáždě, dávají se jakoby bloky dohromady a tak jednou za půl roku je rozumné do toho systému šáhnout, protože ten systém pro občany jsou to ty modré čáry a značky ale dovnitř magistrátu je to opravdu masivní systém, kde je propojen v podstatě jakoby skenování těch dopravních situací, vyhodnocování, je to propojené i na účetnictví a na všechny tyhle agendy, tak aby to mohlo fungovat. Máme zde několik aplikací, kterými můžeme v podstatě platit parkování, vůbec několik možností a to všechno musí být propojeno do jednoho systému, takže jakýkoliv zásah je velmi komplikovaný. Samozřejmě se dá dělat a dělá se, ale nedá se dělat třeba každý měsíc. Takže proto se dělají ty větší bloky, vyhodnocuje se a pak jednorázově se do toho vždycky šlápne, udělá se ta změna.
2: Můžete být i konkrétní, jaké vidíte ty další změny, které jsou blízko?
3: Tak já spíš ty, které teďka čerstvě proběhly, to je třeba ta volná sobota, že najednou můžeme, máme volných 30 minut. To jsou opravdu ty drobnosti, které jakoby přibývají a přináší ten život, protože se zjistilo, že ty zóny fungují, v těch rezidentských oblastech je možno zaparkovat, není tam přetlak, takže je možné ty pravidla trošičku uvolnit. Takže jsme zkusili prostě volný víkend. Je to přívětivé, když vám přijede návštěva, tak prostě to nemusí řešit nějakým extrémně složitým způsobem a dá se v té zóně lépe žít jako pro ty návštěvníky té zóny. Pro rezidenty se v podstatě nic nemění. Já myslím, že ta stovka měsíčně, to je půlka meníčka někde v restauraci, to nejsou žádné peníze. Ale je to o tom, že si musíte prostě pohlídat, kdy vám ta karta končí a zase si ji obnovit, protože zase je to svázáno s legislativou, nejde to třeba koupit na 10 let dopředu.
2: 10 let dopředu, pojďme se podívat, kde budou modré zóny, dejme tomu za rok, za dva, kde je vidíte? V celé Jihlavě?
3: Paradoxně už dneska dostáváme spoustu podnětů od občanů, jakoby prosím, zaveďte nám modré zóny. Jo, je to aktuálně třeba sídliště na Dolině, kde ten přetlak těch vozidel je extrémní a ti lidé volají potom, aby tam tu modrou zónu měli, aby prostě ty rezidenti měli kde parkovat. Jo, takže to je třeba jedna z možností, kam se určitě vydáme. Jako jo. Ale vždycky jsme to vyhodnocovali tak, že když se někam vstoupí s nějakou modrou zónou, tak zároveň se tam musí vstoupit s tím, aby se rozšířili pokud možno parkovací zóny nebo parkovací místa, případně se tam dali dobudovat nové parkovací plochy, nemá cenu prostě regulovat lokality, kde se nedá už dneska parkovat, kde je totální deficit a ty modré zóny by tam vlastně udělali ještě větší zmatek.
2: Děkuji moc za vyjádření. Radku Popelkovi, poprosím i Víta Pávka ze Spolku za zdravou Jihlavu. Jak to tady z vašeho pohledu vypadá v současné chvíli s modrými zónami a co byste udělali do budoucna?
6: No, do budoucna bychom se chtěli podívat vlastně na ten systém Květinky, protože si myslím, že to úplně nedává nějakou moc logiku.
2: Já to možná trošku dovysvětlím pro posluchače, kteří by nevěděli, protože parkovat se může i v sousedních lokalitách.
6: Ano, takhle máte.
2: To je ta Květinka. Pokud nás
6: sektor,
2: poslouchá
6: můžete,
2: někdo
6: ano.
2: Třeba z Třebíče Pelhřimova, tak třeba neví, jak to tady v Jihlavě máme. Takže tenhle ten systém toho parkování v sousedních zónách byste chtěli nějak upravit.
6: Jasně, protože myslíme si, jsou situace, kdy někdo bydlí v jedné zóně, má podniká v druhé, má jedno auto, které používá, jako, jo, měl by platit na dvou zónách, když parkuje vždycky jenom na jednom místě. Jo, to je taky, tak vlastně i pro občany, jo, pojedete autem, samozřejmě chápu, že centrum by bylo nějak mimo, jo, ale ta periferie by mohla být klidně jedna zóna. Jako když to auto nebude dvakrát, bude jednou. Jo. Dobře, můžete říct, že jako to máte garantované v tom místo v nějakém jako větším jako blízkosti, ovšem ta Květinka je stejně veliká, takže já myslím, že by to do budoucna asi bylo k úvaze, myslím si, že by to mohlo fungovat lépe, ale to je jako jedna věc.
2: Ujistím se, jestli to chápu správně, vy byste tu Květinku tedy rozšířil, ne zmenšil, třeba, ale rozšířil.
6: Tak je to věc diskuze, samozřejmě nemáme k tomu v tuhle chvíli, jako já nemám žádné jako přesné statistické data, jak to prostě vypadá nebo nevypadá, ale nebránil bych se, nebo sám bych se prostě spíš připojil k tomu, aby jsme zkusili to zrevidovat, poupravit a udělat třeba tu periferii jako jednu zónu.
2: Mm. Jo, určitě to máte k dopravě a k parkování ještě nějaké informace. Pan Popelka by teď rád na vás reagoval, tak hned vám za malou chvilku zase dám slovo.
3: Je to jedna z oblastí, o které se bavíme velmi významně, protože přesně to, že jako jezdím pravidelně k rodičům, protože jim tam přímo pomáhám, tak spíše to o tom ne, jakoby povolit třeba celou Jihlavu, protože pak by ta zóna asi ztratila smysl. Ale spíše možnost si jakoby třeba přikoupit ještě druhou zónu za nějakou jinou cenu. Jo. Mně osobně by se třeba líbilo, já jsem takový jakoby paušálista, takže jako moci zaplatit paušál na celý rok, na celou Jihlavu, ať je to klidně x násobek té částky, abych na to nemusel myslet, ale to jsem zkoušel, prostě to mi neprojde, nikdy to vím, jako, protože ten systém by to vlastně ztratilo smysl, ale ano, jsou to myšlenky, kterými se v podstatě zabýváme v rámci pracovní skupiny parkování.
2: Děkuji panu Popelkovi za reakci, ale vrátím slovo Vítu Pávkovi ze Spolku za zdravou Jihlavu.
6: A další věc, která nám přijde na tom systému těch modrých zón v Jihlavě, taková problematická nebo nedobře řešená, je vlastně vztah k starším, k seniorům, případně k lidem z okolí. Myslím si, že, a teď mluvím samozřejmě trošku za sebe, protože jsem lékař, každé ráno vidíte kolem polikliniky u nemocnice, to je naprosto tragédie, najít místo zaparkovat a ti lidé, kteří vyhledávají zdravotní péči, jsou samozřejmě buď to nemocní, starší, nějak handicapovaní. A myslet si, že v 80 letech budete mít smart telefon, aplikaci a ještě tu aplikaci propojenou s bankomatní kartou. Ano, samozřejmě jsou, nechci nikoho podceňovat, ale musíme myslet i na ty, kteří to prostě nezvládnou, kteří to neumí nebo kteří se bojí. Obzvlášť dnes, kdy kyberbezpečnost je opakovaně zdůrazňováno a mnozí můžou mít obavy cokoliv přes mobil platit a podobně, tak třeba i ty jiné způsoby placení, nebo vůbec tak, jak je to řešený, že máte nějaký sloupek, kdy to jako nějak studujete, jak to je, je to podle mě takové jako podcenění. To si myslím, že by stálo za to to udělat prostě uživatelsky příjemnější.
2: Já hned vám dám slovo, pane Popelko, jenom se ještě dozeptám, máte k téhle myšlence i nějaký konkrétní nápad, jak by se to dalo udělat, nebo je to zatím jenom v té úrovni myšlenky více se starat o lidi, kteří nemohou
6: tak
2: jednoduše
6: je to,
2: platit?
6: Musí se rozšířit ty možnosti, jak to platit, jo, jestli nějakou nebo i hotově, případně kartou v místě toho parkování, aspoň na takových exponovaných místech. Jako uvědomme si, že ta zdravotní péče se centralizuje a ti lidé v okolí, já vím, že to nejsou obyvatelé Jihlavy v tuhle chvíli a bavíme se tady o komunálních volbách, ale každý tam máme, nebo mnozí z nás tam máme příbuzné, známé, to je potřeba zjednodušit, zpřístupnit, přece o tom je ta dopravní obslužnost, o tom je ta dostupná zdravotní péče a tady tohle se o čem jiným.
2: Poprosím Radka Popelku o reakci.
3: My jsme na to vlastně samozřejmě mysleli a ty systémy dneska fungují vlastně nejenom ta aplikace, a několik aplikací, ale dá se platit SMS-kou, což jako je způsob, který dal poměrně spoustu práce ho nastavit, ale je to možnost. A máte tam jednu SMS-ku, jeden tvar, jedna je vlastně pro centrum, čili pro náměstí a blízké ulice, a druhá je pro zbytek Jihlavy. Je to nejdražší způsob té platby, protože ten operátor si bere opravdu neskutečné jakoby provize za to, že tu platbu provede, ale dneska to existuje. A samozřejmě zaplatit kartou na sloupku se dá, ne na všech. Většina sloupků jsou pouze informativní, kde je ten popis, a na těch exponovaných místech, kde je opravdu ta veřejnost jako najíždí, tak tam jsou i ty platební terminály, které vlastně umožňují naťukat tam RZ-u, zmáčknout si od kolika do kolika chci parkovat a zaplatit v podstatě kartou. Není problém.
2: Ještě se zeptám Víta Pávka, jestli máte ještě nějaké další myšlenky k tomu parkování?
6: No tak taky bychom se mohli bavit o tom třeba jak je to o té ekonomice toho systému, kam za co ten výběr těch peněz, který z těch poplatků za ty modré zóny kam směřuje, jestli to jde zase do dopravy, do těch parkovacích míst, nebo do podpory městské hromadné dopravy, jo, tam bych viděl asi cestu, dokud to lze a je kam rozšířit parkovací místa, tak za ty peníze to investovat do toho, v situaci, kdyby těch peněz bylo více třeba, tak já si dokážu představit i třeba MHD zdarma pro obyvatele Jihlavy. Ale samozřejmě nemám proto v tuhle chvíli nějaké ekonomické data, ale pro občany města, kteří třeba nemají dluhy k městu, tak to v mnohých městech je, i větších než je Jihlava, takže i to je věc jako k diskuzi, k nějaké debatě, a teď to nemyslím nějak jako podbízivě, ale jako jak vlastně dostaneme auta z měst. Jo, tak buď je to hromadná doprava, nebo jsou to nohy, nebo jsou to ty auta.
2: Děkuji Vítu Pávkovi ze Spolku za zdravou Jihlavu a pan Popelka za ANO. Ještě krátká připomínka.
7: Jenom drobnost, vlastně veškeré ty peníze, které se dneska vyberou z parkování, tak jdou na speciální účet, který je určen výhradně pro budování nových parkovacích zón. Ten účet je teda deficitní. Vybereme v tuto chvíli míň, než se do té dopravy zpátky investuje. Takže po dobudování celého masivního systému a výstavbě několika dalších parkovacích domů a dalších parkovišť, až bude všechno růžové, tak možná ten systém začne vydělávat nějaké další peníze, ale o tom to není. Je to prostě o tom zregulovat dopravu a ty peníze, které se vyberou, tak se striktně vrací zpátky do parkování a do toho systému a velmi pečlivě se to sleduje.
2: V tuto chvíli už opustíme téma dopravy, přesuneme se zase kousek dál.
1: Komunální volby 2026.
2: Druhým tématem je bydlení nebo dostupné bydlení a hlavně role města v otázce bydlení pro občany. Já teď poprosím pana Víta Pávka ze Spolku za zdravou Jihlavu, aby začal tohle téma.
6: Tak já si myslím, že bydlení je skutečně obrovský problém, který se musí řešit na různých úrovních. Samozřejmě i komunální, ale i celostátně, celorepublikově. Ale co pro to město může udělat? Město může podporovat výstavbu, připravovat projekty, ale už dneska máme nějaké nájemní byty. Jo? Tak třeba podívat se na to, kdo tam bydlí, jestli to jsou lidé, kteří jsou v nějaké nouzi, nejsou příbuzní nějakých někoho, nebo už dávno mají dalších 5 nemovitostí a pořád jsou v nějakém městském nájemném bydlení, podívat se, kolik těch bytů je, jestli se to nedá zoptimalizovat, to znamená, jestli z velkého bytu se nedají udělat 2 a podobně. Takže to je třeba jedna věc, nějaký audit toho nájemního bydlení ve městě by asi stálo za provést. Ale co si myslím taky, je potřeba udělat i nějaké kontaktní místo pro lidi v nouzi, pro lidi, kteří jdou do dluhů, nějaké na magistrátu, kam by se jako mohli obrátit, kde by jim poradili, ať už s bydlením nebo podobně. Jo. A další věcí, která je, existuje i takový systém jako garancí. To znamená, vy, když jste vlastník nějakého bytu a máte obavy ho pronajmout, protože nevíte, jestli ten potenciální nájemce, jestli vám to nezničí, jestli vám bude dlužit a podobně a raději ten byt jako nepronajmete, tak existuje i takový systém garancí, kdy třeba to město se může spolu podílet na tom, že vám zaručí to, že ten neplatič to nebude, že na to netratíte a vy potom ten byt můžete poskytnout do toho jako nájemného bydlení a zase to jako někomu pomůže, jo, takže to je třeba taková věc. No. Dalším problémem, který jsou takové černé ubytovny, jo, kde my tady máme různé agenturní pracovníky a v jednom bytu máme jako 20 lidí a odpady, hluk, prostě zkuste si vedle toho bydlet. Jo. Takže tam si myslím, že to je taky role jako města těm lidem, kteří v té situaci jsou, nějakým způsobem pomoct.
2: Že? Prosím už o ukončení nebo ukončení myšlenky můžeme, protože čas máme vymezený. Teď tedy Radek Popelka a téma bydlení a role města v otázce bydlení a nájemního bydlení.
7: No to dostupné bydlení, jako ať mi někdo definuje, co to má být dostupné bydlení. Jo. Protože já jsem se dneska, než jsem šel do studia, tak jsem se mrkl na jeden realitní server v Jihlavě v tuhle chvíli v nabídce. Na tom jednom serveru nějakých 150 bytů na prodej. Cena začínala za nějakých 1,3 milionů, jako dobře špeluňka nějakých 17 metrů čtverečních, ale je tam. Kolem 4 milionů se dá sehnat jako velice kvalitní bydlení. Co se týče nájemního bydlení, tak na tom též serveru, tak tam bylo nějakých 50 nabídek a ty nájmy teda požadované začínaly někde od 10 tisíc, končily někde na 20 a to já bych osobně třeba za nájem nikdy nedal, protože je to daleko víc peněz než za hypotéku. A když se vrátím k tomu roli, nebo k roli města, tak město má v tuto chvíli nějakých 700 bytů. Zhruba polovina je vlastně, jsou DPSky, čili domy s pečovatelskou službou, kde jsou to byty určené pro určitou skupinu obyvatel, která potřebuje nějakou sociální pomoc. To si myslím, že funguje docela dobře. Je fakt, že těch bytů právě těch DPSkových, jsou to ty byty hlavně městské domy okolo Jiráskovy ulice, tak jsou ve velmi, velmi špatném stavu a připravuje se projekt. Jsme v rámci vlastně dotačního programu dostupného bydlení zapojeni a připravuje se tam velká masivní rekonstrukce těch domů bytů, tak, aby mohly dále sloužit. A potom příprava nových projektů, tady myslím, že město bylo velmi aktivní, protože v tuto chvíli je opravdu před spuštění výstavba několika tisíc bytů v Jihlavě, ale opravdu tisíce bytů v různých lokalitách. Jsou to privátní investice, město tam vstupovalo pouze v roli jakéhosi koordinátora těch projektů, tak aby to odpovídalo nějakým požadavkům města. Takže do budoucna těch bytů bude dost. Otázka je, kde na ně brát, ale to už prostě město neumí ovlivnit. A jinak kontaktní místo pro bydlení máme ze zákona vybudovaný.
6: No, otázka, jak funguje. Jo, jestli spolupracujeme s ostatníma, jo, a podobně, jo. Takže, ale nechci říct, že je všechno špatně, jo. Tady jde o to, aby jsme to udělali lepší.
2: Stejně se koukám, že pan Pávek chtěl reagovat teď na slova
6: ano,
2: pana
6: Popelky, takže jsem, protože, pan Pávek. Protože samozřejmě politikové by měli myslet trochu víc do dálky, trochu dlouhodobě. Když se podíváte na vývoj té demografie, co nás čeká, tak nás čeká mnohem starší populace, než je teďkom. To bude těch seniorů nebo lidí ve vyšším věku bude dvakrát tolik. Jo. Tam bude potřeba těch sociálních a zdravotně sociálních služeb dvakrát tolik, nebo možná čtyřikrát tolik, to záleží, jak se daleko díváme nebo nedíváme. A to už musíme připravovat teď, protože pokud to budeme připravovat zase, až ti lidi budou, tak se z toho k tomu jako stane nedostupná služba a pro některé to bude nedostupné, ale ještě jsem chtěl říct k těm
2: velmi
6: cenám
2: krátce,
6: těch...
2: Velmi krátce, poprosím, velmi krátce.
6: Je otázka, jaký je nájem bytu a jaký je důchod. Jo? Potom to samozřejmě, jako já bych taky nechtěl platit nájem, radši bydlel ve vlastním. To je na rozum, ale jsou tady lidé, kteří na hypotéku nedosáhnou. A tam potom to nájemné bydlení je teda jako dost zásadní položka. Jo? To...
2: Děkuji moc krát. Máme téměř vyčerpaný čas, takže bleskově se dostaneme ještě k poslednímu tématu.
1: Komunální volby 2026.
2: Kterým je centrum města, jeho oživení, revitalizace náměstí. Prosím zhruba taky do minuty pana Radko Popelku.
7: Kdo vymyslí oživení centra, dostane Nobelovu cenu a můžeme si píchnout do jakéhokoliv města, myslím si, že po celé Evropě. Protože ty historické centra sloužily úplně jinému účelu, než slouží dnes. Ta kvalita toho života v tom centru, v těch úzkých uličkách, domech s nějakou historií, je jiná, než je dneska požadovaná. My můžeme zvýšit kulturní akce na náměstí, čímž dostáhneme lidi jednorázové akce. Ale třeba já osobně si myslím, že kdyby ať zůstane v hlavě, kdyby obchodní dům, který stojí na náměstí, měl v rukách kvalitní developer, který by ho dokázal oživit, zpřístupnit, tak jako jiná obchodní a zábavní centra, tak by se nám vlastně ty lidi na to náměstí dotáhli. V tu ránu bychom oživili další provozovny, v tu ránu by zde bylo i víc těch lidí, co tady chce bydlet. A to si myslím, že je lék pro hlavu.
2: Děkuji moc, Radek Poupelka, za ano. Ještě poslední slovo velmi krátce k centru města Vít Pávek.
6: Tak určitě potřeba podporovat podnikatele v centru. Před zahrádky, vůbec na nějak nájemní politika, aby lidé měli důvod do toho centra přijít. aby tady bylo, aby se cítili bezpečně, měli ten důvod, jako měli se jak dostat, jo, pak to nějakým způsobem může fungovat, ale jinak souhlasím s tím, že pokud postavíte dvě velké obchodní centra jako vedle, tak se těm podnikatelům v centru žije špatně.
2: Děkuji moc za stručnost. Ještě znovu řeknu, že hosty druhé předvolební debaty dnes byly Radek Popelka za Hnutí ANO 2011. Děkuji moc a naslyšenou.
7: Díky moc.
2: Taky Vít Pávek ze Spolku za zdravou Jihlavu. I vám děkuji.
6: Taky děkuji.
2: Byl to tedy zástupce pověřený lídrem kandidátky Milanem Matějkou a ještě jenom doplním, že zástupci motoristů sobě ani lídr pro Jihlavu Kamil Vlček ani jeho zástupce Libor Forman se dnes nedostavili. No a zítra se v poslední debatě ve stejném čase uslyšíme s Ondřejem Junkem za sociální demokracii a levici, s Petrem Ryškou za tým pro Jihlavu, což je ODS Lidovci a TOP 09 a s Petrem Kabátkem za Starosty a nezávislé.
1: Komunální volby 2026.

0: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Je velké štěstí, když se koníček stane každodenní životní náplní. Podařilo se to i Dominice Niklové z Kamenice u Jihlavy. Poměrně nedávno objevila kouzlo akvarelové barvy a dnes už její obrázky dělají radost lidem. Poslouchejte naše reportáže. Vezmeme vás také na základnu světelských old scoutů. Vypadá to, že oni brzy přijdou.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

0: 17:43, právě teď ladíte Český rozhlas Vysočina, Den v kraji, a my pro vás máme ještě také informace o počasí.
1: Počasí.
0: A s podrobnostmi je tu meteorolog Mojmír Marcán, já vám přeji hezký podvečer.
2: Dobrý den.
0: Pojďme se podívat teď tedy na počasí v tuto chvíli, jak na tom jsou teploty a obloha.
2: Tak oblohu máme stále jasnou nebo skoro jasnou, teploty kolem 19 stupňů.
0: Co nám přinese večer a noc?
2: Tak večer nám přinese nadále jasnou nebo skoro jasnou oblohu, až v průběhu noci začne od jihozápadu přibývat oblačnost na převažující oblačno až zataženo. Teploty budou klesat na 10 až 7 stupňů, v údolích to bude místy i kolem 4 stupňů a mohou se zde ojedině vyskytnout i přízemní mrazíky. Foukat bude většinou slabý vítr, ale kránu na některých místech může ten vítr trošku zesílit, povane od jihovýchodu až východu.
0: A co nás potom čeká ve středu? Jaká ta bude?
2: Tak zpočátku bude spíše více oblačnosti, ale ta bude během dne od jihozápadu ubývat na polojasno. Později odpoledne a večer už bude skoro jasno nebo jasno. Odpolední teploty 19 až 22 stupňů. Mírný vítr jižních směrů bude k večeru slábnout.
0: A tak to máme tedy úterý, zbytek úterý bych řekla, a středu. A tam se nám to trošičku možná už začne potom v té půlce týdne trošičku lámat a kazit. Je to tak?
2: Ano, je to tak. Ve čtvrtek sice bude zpočátku spíše málo oblačnosti, jen ráno se lokálně mohou vyskytnout mlhy, případně nízká oblačnost, ale v průběhu dopoledne začne od západu přibývat frontální oblačnost. Odpoledne se mohou objevovat už první přehánky a večer a v noci na pátek pak čekáme od západu déšť. Ranní teploty 10 až 6, odpolední okolo 20 stupňů. Foukat bude mírný vítr jižních směrů. Večer a v noci se potom bude postupně měnit na čerstvý severozápadní s nárazí kolem 55 km za hodinu. No a v pátek už čekáme ochlazení.
0: Tolik tedy Mojmír Marcán z Českého hydrometeorologického ústavu a předpověď počasí. Já vám za ní děkuji, mějte se krásně a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas Vysočina, písničky, které nestárnou.

Na Českém rozhlasu Vysočina dozněly holky. 17:50 máme právě teď. Den v kraji končí, ale zítra si nás určitě nalaďte už od rána. A protože už i Jihlavská polytechnika má svůj hokejový tým, dozvíte se, jak se hraje takový univerzitní hokej, nebo co přinesla veterinární kontrola ve Vepříně v Markvarticích na Jihlavsku.

0: dívat, dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Je 18 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Veterináři kontrolují chov prasat v Markvarticích na Jihlavsku. Sezónu začne skoro stoleté humpolecké loutkové divadlo se zpožděním. Moskva podle Kyjeva chystá další velký útok na Ukrajinu. V noci se můžou objevit přízemní mrazíky. Zítra nás pak čeká větrný a oblačný den s teplotami do 22 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Prasata v chovu v Markvarticích na Jihlavsku nebyla týraná. Na základě prvotní kontroly to konstatovala státní veterinární správa. Na konci září do chovu vnikli aktivisté s tím, že v něm podle nich panují špatné životní podmínky zvířat. Podle mluvčího státní veterinární správy Petra Majera se ale toto podezření zatím neprokázalo.
3: V tento moment můžeme určitě konstatovat to, že nebylo zjištěno, že by chovatel se dopouštěl týrání zvířat. Více v tento moment vzhledem k běžící kontrole komentovat nemůžeme.
1: Inspektoři se nyní zaměřují i na další aspekty chovu. Současně prověřují, zda vznik aktivistů do chovu souvisí s evidovaným zvýšením počtem potratů u zvířat. Humpolecké loutkové divadlo letos oslaví 95. výročí. Sezónu ale bude muset zahájit se zpožděním. Audity odhalily nedostatky v požární bezpečnosti scény v Sokolovně. Město, které ji vlastní, teď pracuje na nápravě. Nejdůležitější úpravy mají být hotové do konce října. Podle principála divadla Vladimíra Hůly zatím není ještě jasné datum prvního představení.
4: Začátek podzimní sezony bude zřejmě minimálně o měsíc odložen. Začne tradiční pohádkou o zakleté labuti, protože to byla první pohádka, která se zde hrála a tudíž bude i první do další sezony. 20. prosince 1931 byla tato pohádka uvedena.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky varoval před dalším masivním útokem ze strany Ruska. Odvolává se na aktuální informace od ukrajinské rozvědky. Po poslední vlně útoku na civilní infrastrukturu začala kyjevská správa umisťovat protidronové sítě na některé důležité objekty, jako jsou třeba mosty přes Dněpr.
5: Ukrajinská obrana se už podle Volodymyra Zelenského připravuje na další kombinovaný ruský úder zaměřený na logistiku. To nemusí být jenom sklady nebo poštovní terminály, ale také mosty a další civilní infrastruktura. Zelenský připomněl, že Rusko za posledních 24 hodin zaútočilo na nemocnice v Kramatorsku a Krivém Rihu. Pokračuje také v útocích na cizí lodě, které přes Černé moře vyvážejí ukrajinské plodiny. První útok ve své výlučné ekonomické zóně hlásí Bulharsko. Jedna loď klesla ke dnu a druhá začala hořet. Osud posádky první lodi zůstává neznámý. Námořníky z druhé lodi se podle sdělení bulharské vlády podařilo evakuovat. Evropská komise označila tyto útoky za nepřijatelné. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas. Sport.
1: Tenistka Karolína Muchová si na turnaji v Pekingu zahraje čtvrtfinále. Japonku Naomi Osakovou porazila v tiebreaku rozhodujícího setu 9-7, když proměnila až devátý matchball. V tomto roce nastoupila proti čtyřnásobné grandslamové šampionce po třetí a zatím po každé vyhrála.
6: Vždycky očekávám těžký zápas, ještě hlavně potom vlastně to 2-0 to bylo před tady tímhle zápasem pro mě, tak jsem čekala, že do toho půjde naplno a bylo to tak, byl to fakt těžký zápas. Myslím, že to mohlo jít na obě strany a už i ten výsledek třetí set tomu napovídá, bylo to fakt o dva míče. Možná jsem měla i trošku víc štěstí.
1: Muchová si o postup do semifinále zahraje s Nikolou Bartuňkovou, která porazila Rakušanku Krauzovou 2-1 na sety. V čínském hlavním městě naopak vypadla Linda Nosková, která ve dvou setech podlehla Rusce Alexandrovové.
2: Počasí.
1: V Jihlavě a Počátkách je 21 stupňů, v Moravských Budějovicích 20. V noci postupně přibude oblačnost a zatáhne se. Místy se objeví teploty 4 stupně a přízemní mrazíky. Zítra očekáváme už větrnější a oblačnější počasí. K večeru se ale více vyjasní. Teploty vystoupají na 19 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na křižovatce mezi Velkou Bíteší, Jinošovem a Krokočínem se srazilo auto s motorkou a na místě zasahují záchranáři. A pozor pak i na dálnici D1 ve směru na Prahu na 145. kilometru, přímo na úrovni čerpací stanice. Zpravodajka nám tam hlásí defekt nákladního auta.
7: Je tam teďka odstavený nákladňák v pravý pruhu, praskla mu pneumatika a roztrhané kusy té pneumatiky se válí tak půl kilometru před tím, než zastavil. Místama jsou to větší kusy a auta se tomu vyhýbají, tak ať si řidiči dají pozor.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Dobré muzice zdar a dechovce zvlášť. Příjemný podvečer. Každý den mezi 18. a 19. hodinou patří čas na Českém rozhlasu Vysočina vaším oblíbeným dechovkám pro Vysočinu. Na milé gratulace a písničky na vaše přání se těší muzikant Tomáš Vodráška.
2: Dechovky pro Vysočinu s Tomášem Vodráškou.

0: Úterní dechovky pro Vysočinu jsme odstartovali písničkou Hájenko, Hájenko, hráli a zpívali Vacenoviáci. Telefonní linka do Jihlavského studia má číslo 22 155 49 99. Formulář určený pro vaše gratulace je na webových stránkách vysočina.rozhlas.cz a SMSky ty posílejte na číslo 90 01 04. Dnes jako první volá Jarda Zdačic. Jardo, vítám tě ve vysílání. Ahoj.
1: Tomáši, děkuji za přivítání. Ahoj, samozřejmě i zdravím i všechny příznivce dechovek pro Vysočinu. Dnešní písničku bych poslal Ludmile Kravkové do Kališ pod Hořící, která má narozeniny. Takže Liduško, přeji ti hlavně pevné zdraví, užívej si dlouho těch dechovek a těch našich cukrárenských srazů, je to fantastický a přeji ti teda ještě jednou to zdraví, protože Tomáši, to je nejvíc důležitý, jo?
0: Jasně.
1: Tak a vybrali jsme s Tomášem písničku s Podhoránkou, jmenuje se Kytička ze Skalky. Tomáši, bude taky pro tebe a pro všechny posluchače. Přeji příjemný prosek a těším se brzy na slyšenou. Ahoj.
0: Já se těším na slyšenou. Měj se hezky, Jardo, písničku posíláme.

0: moravská kapela Podhoranka a písnička Kytička ze Skalky. Teď je tady připraven další posluchač a jsou to hasiči Skalič. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. Dnes oslaví své krásné narozeniny členka našeho sboru Skalič pod Javořicí, paní Ludmila Kravková. Za všechnu práci, kterou pro sbor vykonala, jí chceme velice poděkovat a popřát hodně zdraví, lásky a štěstí. Vybíráme venkovskou kapelu Jaroslava Šimka a vás láska přichází. Vám velice děkujeme a nashledanou.
0: Mějte se moc hezky, také písničku máme nachystanou a hrajeme venkovskou kapelu. Naslyšenou, hezký večer.
1: Nashledanou.

0: To byla venkovská kapela ze Žďáru nad Sázavou. Paní Jana je připravená na telefonu a vybere další písničku. Dobrý podvečer, Jani.
1: Dobrý podvečer, pane kapelníku. Zdravím vás a všechny posluchače. A dneska bych vybranou písničku poslala ke krásným narozeninám paní Věrušce Balounové tady z Koječína. Je to maminka mého zetě. Mám jí moc ráda. A Věruško, já ti přeju k tvým krásným narozeninám všechno nejlepší, aby si užívala hodně radosti a pohody s rodinou. Přeju ti všechno nej a hlavně Věruško zdraví. Moc ti gratuluju já, můj manžel Květa a tady naši sousedi, tvůj syn s celou rodinou. Děkuju.
0: No, písničku máme samozřejmě nachystanou. Lásko, děkuji. Kde tě mám, bude hrát řečická kapela. Jani, díky za zavolání a hezký večer i vám a poslouchejte nadále Český rozhlas Vysočinu. Vím, že jste pravidelná posluchačka.
1: Celý den, pane kapelníku, celý den. Ano, děkuji, naschledanou.
0: Naslyšenou.

0: Příběhy z Vysočiny jedou za vámi. Poslechněte si je tak, jak je neznáte. Přímo od reportérky Ireny Šarounové.
1: Prozradím vám, jak se natáčí na rozhledně, když se vám točí hlava, v jeskyni, když nic nevidíte, nebo jak rozmluvíte osla, když nevydá ani hlásku.
0: Příběhy z Vysočiny s Irenou Šarounovou si přijďte poslechnout do knihovny Polné ve čtvrtek 8. října od 17 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.
3: Už i Jihlavská polytechnika má svůj hokejový tým. Jak se hraje univerzitní hokej? To vám řekneme v zítřejším Dobrém ráno, kdy se také dozvíte, co přinesla veterinární kontrola ve Vepříně v Markvarticích na Jihlavsku, který před minulý víkend obsadili aktivisté.
2: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
4: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
2: Dechovky pro Vysočinu s Tomášem Vodrážkou.
5: V tuto chvíli také s pravidelným posluchačem a milovníkem dobré dechovky a rychlých motorek Mílou z Hořebníka. Míle, dobrý podvečer.
6: Hezký podvečer vám a posluchačům. Prosím o písničku Přátelé nám zůstanou, kterou bych chtěl věnovat dechovkový kamarádce Ludmile Dokališť. A chtěl bych tě popřát, Ludmilo, hlavně pohodu, štěstí, pevné zdraví a dechovky, ať tě stále baví. Dále bych ji věnoval Jardovi do Dačic, Věře a Mírovi do Batelova, paní Hrnčířové do Hořetníka, Václavovi Šebestovi do Želiva, Majce a Standovi do Skály, Jirkovi Prokopovi a Pepovi Zelenému. Vám děkuji za odvysílání, teda jakože jste mě vzal do vysílání a přeju příjemný poslech a pěkný podvečer. Děkuji vám.
5: Veselka Ladislava Kubeše zahraje písničku, kterou si přál Míla z Hořebníka. Mílo, naslyšenou a zase zavolejte.

To byla veselka Ladislava Kubeše. Další přáníčko je e-mailové. Prosíme o zahrání pěkné písničky pro naši milovanou babičku paní Marii Knosovou z Řásné k jejím narozeninám. Do dalších let přejeme hlavně pevné zdraví a pohodu. Děkujeme za všechno, máme tě moc rádi. To přejí Knosovi, Smrčkovi a Noskovi. Podepsaný je pan Zdeněk a já tu mám písničku Těžko mě matička vychovala.

Dechovky pro Vysočinu pokračují tentokrát a v tuto chvíli také pozvánkami na následující dechovkové víkendy. 10.10. tuto sobotu vás všechny zveme do Částrova, kde bude probíhat další z festivalu Lipkovanka Fest. Od 18 hodin tam vystoupí kromě domácí Lipkovanky také Moravská Tufaranka. 25.10. pro vás má Český rozhlas Vysočina krásný koncert v Brtnici. Od 15 hodin tam bude hrát a zpívat Vysočinka, ale už od 14 hodin se můžete těšit na besedu s redaktorkou a moderátorkou Českého rozhlasu Vysočina Irenou Šarounovou. To je hezká pozvánka, určitě všichni přijďte. Teď jsou tu Kopretiny pro Radku.

0: Kopretiny pro Radku, to byla písnička, kterou hrála Sivická kapela. To je jedna z mých oblíbených písniček, taková méně známá, ale moc pěkná polka. Rád bych si někdy zahrál i se svojí kapelou, ale muzikanti mi to nechtějí hrát. Určitě komu zahrajeme, tak zahrajeme paní Alence, která je připravená na telefonu. Dobrý podvečer.
1: Hezký podvečer. Já mám velké přání, jestli bych mohla nechat zahrát mojí mamince, paní Andělce Červenkové do Vizovic, její oblíbenou písničku Hradišťanka. A je to proto, aby se jí lépe uzdravovalo, neboť má nějakou virózu, tak aby to v pohodě zvládala. A děkuju mnohokrát. A tu písničku posílám i všem, komu nemá kdo zahrát, tak pro potěšení.
0: Moc děkujeme. Písnička ta léčí, Alenko.
1: Ano, přesně tak.
0: Hezký večer a pozdravujte maminku. Písničku posíláme.
1: Děkuju pěkně a taky příjemný večer.

Hradišťanku hrála Vlčnovianka a je to další písnička, tentokrát SMS-kové přáníčko. Prosím, zahrajte nám pro potěšení píseň Ztracená láska od mistříňanky. Děkuje tentokrát pan Jirka. Jirko, posíláme.

0: Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Dechovky pro Vysočinu s Tomášem Vodrážkou.
1: Na hodinách tady v Jihlavském studiu je 18 hodin a 42 minut a je tu SMS-ko a další přáníčko. Prosím, zahrajte bratrovi Edovi do Třebíče, Petrovičtí hasiči. Děkuje Jarka, písničku hraje tradičně Jásalka Band.

Další SMS-kové přáníčko je tu. Prosím zahrát pro Jarouška, paní Tyráčkovou, Jendovi z Jihlavy a všem, co poslouchají písničku Pro tátu. Děkuje Verča Speřimová. Dnes jsem vybral nahrávku muzikantů z Jižních Čech.

To byla Frajárka a nahrávka Nevíjí to mamička. Teď už nás čeká jenom závěr dnešních Dechovek pro Vysočinu. Na závěr jsem vybral nahrávku Galánečky Kamila Bartáka Jedeš ohaj dědinu. Zítra v 18 hodin jsou tu opět Dechovky pro Vysočinu. Dnes se loučí muzikant Tomáš Odrážka. Naslyšenou.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Policisté pátrají po ženě z Jihlavy. Na Vysočině letos mezi zaměstnavateli zvítězili ZZN Pelřimov a společnost Mannhummel Service. České fotbalisty čeká v Lize národů druhý duel s Anglií. V noci se můžou objevit přízemní mrazíky. Zítra nás pak čeká větrný a oblačný den s teplotami do 22 stupňů. Zprávy a Tomáš Kolátor, dobrý večer. O pomoc při pátrání po pohřešované ženě žádají hlavští policisté. Její blízcí ji naposledy viděli včera odpoledne, když odešla ze svého bytu ve Srázné ulici v Jihlavě. Od té doby o sobě nepodala žádnou zprávu. Žena u sebe nemá potřebné léky a panuje obava, že by si mohla zkusit ublížit. Je vysoká kolem 166 cm, štíhlé postavy a má hnědé delší vlasy. Nosí dioptrické brýle. Na sobě by měla mít šedé tepláky, černou mikinu značky Puma a tmavý dlouhý kabát. Pokud by někdo spatřil, může se obrátit přímo na linku 158. Fotografii pohřešované najdete na Facebooku Českého rozhlasu Vysočina. Nejlépe hodnoceným zaměstnavatelem do 500 lidí na Vysočině je letos ZZN Pelřimov. Mezi firmami do 5000 zaměstnanců zvítězila společnost Mannhummel Service. Výsledky soutěže zaměstnavatele regionu vyhlásili včera v Nové Bystřici na Jindřichohradecku. Co při hodnocení rozhoduje, popisuje ředitel klubu zaměstnavatelů Pavel Hulák.
4: Ta metodika je čistě číselná, kdy ta firma o sobě vyplní údaje, kromě základních věcí, jako jsou mzdy, odměňování, benefity, interní povyšování, ale také se hodně velký důraz klade třeba i na společenskou odpovědnost, protože zejména mladá generace na tohle hodně dbá a má to za hodnotu u zaměstnavatele.
3: Na Vysočině se podle pořadatelů zapojuje do soutěže každoročně kolem 10 firem. Studentských demonstrací ve Francii se podle organizátorů zúčastnilo asi 450 tisíc lidí, přibližně čtvrtina z toho v Paříži. Ministerstvo vnitra počty odhaduje zhruba na polovinu. Informovala o tom agentura AFP. Protesty ve francouzské metropoli doprovázely střety s policií. Větší demonstrace se konaly i mimo Paříž. Například v Toulouse, Nîmes, Rennes nebo v Marseille. Studentům vadí nedostatek učitelů a špatný stav škol.
2: Sport.
3: Čeští fotbalisté večer nastoupí k poslednímu utkání aktuálního programu Ligy národů. Ve 20:45 rozehrají ve Wembley duel proti domácí Anglii. A basketbalisté Pardubic rozehrají už za hodinu historicky první zápas v Lize mistrů. Na úvod soutěže se utkají s italskou Reggianou na její palubovce. Pardubický tým se dostal přímo do základní skupiny jako český vicemistr.
2: Počasí.
3: V Pelřimově a Vatíně je 18 stupňů, Přibyslav hlásí 17. V noci postupně přibude oblačnost a zatáhne se. Místy se objeví přízemní mrazíky. Zítra očekáváme už větrnější a oblačnější počasí. K večeru se ale více vyjasní. Teploty vystoupají na 19 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Na dálnici D1 v pražském směru na 145. kilometru stojí porouchané nákladní auto. Dávejte tam proto pozor.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Po čase tu máme zase výpisky z médií, protože vy sledujete, co se děje okolo a díváte se na to pohledem jazykovědce, lingvisty.
2: No, je to taková volnočasová aktivita, když je něco opravdu vtipně formulované, tak si to zapíšu.
1: Já to tady mám, ty vaše poznámky, tak třeba jste si tu napsala, volba příliš libového masa bez tuku má tendenci se vysušovat.
2: To je, myslím, krásný příklad toho, co se stane, když píšeme, ale při tom psaní si nakonec rozmyslíme, co chceme říct, takže začneme vzletně o volbě masa a pak mluvíme ale o tom mase. Volba se nevysušuje.
1: Mm-hmm. Museli obnovit informační systémy či vznik nových serverů.
2: To je vlastně to též. Obnovili systémy, ale neobnovili vznik, přestože tady je to na jedné rovině.
1: S nehnutou tváří řekne.
2: Tak, tohle je docela zajímavé, protože kdybychom byli v obrození, kdyby to napsal Karel Václav Rais, tak by to bylo úplně v pořádku, protože tehdy se ten výraz nehnutý užíval přesně v tímhle způsobem. Nehnutý výraz, nehnutá tvář. Ale od té doby se to trošku posunulo, tohle už je velmi stylisticky příznakové a měli bychom běžně říct s nehybnou tváří, pokud se nechceme stylizovat do 19. století.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, které rostliny lidé pěstují nejdéle v celé historii zemědělství? Patří k nim především obiloviny. Pšenice, ječmen či proso tvořily základ rané zemědělské produkce. Jejich hlavní výhodou byla vysoká výživová hodnota a možnost dlouhodobého skladování. Velmi brzy se k ním přidaly také luštěniny, zejména čočka, hrách a cizrna. Ty doplňovaly převážně obilnou stravu o důležité bílkoviny a zvyšovaly její nutriční hodnotu. Vedle nich se v nejstarších zemědělských oblastech objevují i první ovocné a užitkové dřeviny. Datlovník, který byl významným zdrojem energie a cukru, a také fíkovník, u něhož archeologické nálezy dokládají pěstování plodů v oblasti Blízkého východu už před více než 11 000 lety. Velmi významnou kulturní rostlinou je i vinná réva, jejíž domestikace patří k nejstarším známým procesům pěstování dřevin. Zvláštní postavení mezi ranými plodinami má len. Ten také patří k nejstarším kulturním rostlinám vůbec. Poskytoval olejnatá semena a především vlákno, které se stalo základní surovinou pro výrobu textilií.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

s Bohem, láskou.

dveřích cizích lávek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

50. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.

Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Oroma Vakeren.

Dobrý večer. Lačirate šukar šuniben. Dnes se podíváme na to, jak muzikanti přistupují k tradiční romské hudbě. O své tvorbě a vztahu k písním, ve kterých vyrůstal, bude mluvit zpěvák Bartoloměj Girga Bertík. A vydáme se také do Třebechovic pod Orebem, kde při bohoslužbě zaznívají romské písně.

0: poslech o Roma Vacere nám zpříjemnil Jan Bendík. Minulý týden nám zpěvák Bartoloměj Girga vyprávěl o tom, jak změnil svůj přístup ke zdraví. Zhubnul a získal víc energie, kterou chce věnovat především rodině a hudbě. Dnes nám představí svou novou píseň a poví, co dalšího chystá. Ve své tvorbě se ale také vrací k tradiční romské hudbě, ve které vyrůstal. Rozhovor s ním natočil Dušan Vagaj.
1: Druhou písničku, kterou jsem teď postavil Honzíkem z Doobend Kladno, tak říkám, hele, nikdo tady nedělá gypsy swing. Takže jsem postavil krásnou písničku, která se jmenuje Lilia, ve stylu gypsy swing, s featem Doobend Kladno s Honzíkem, a můžu říct, že to je velká paráda. Použili jsme cymbál, použili jsme kontrabas, starý nástroje, s tím, že jsem když řekl, já tam chci ty starý nástroje, s tím, že tomu dej moderní šmerc a moderní bicí. Ano, mluvím o Vajdisovi značením, protože pro mě to je hitmaker. Taky je toho důkazem, že komukoliv dělá hudbu, tak je to hitovka. Proto já jsem si nastavil a nelitoval jsem těch peněz, říkám, pokud chci top věci, musíš do toho něco vrazit. Proto ten můj úmysl a záměr bylo první vydělat peníze, abych na to všechno měl, abych mohl zajistit rodinu, a potom můžu dělat tu hudbu a mít peníze na to, abych to dokázal postavit tu hudbu, jak chci, a aby to neovlivnilo moji rodinu. Ano, od Vajdise budu mít několik skladeb s tím, že teď spolupracuju s Milánkem od Gypsy Kubo, a konečně po několika letech se mi, doufám, podaří udělat to, že vlastně s velkým svolením od rodiny Giňových z Rokycan, tím, že jsem vyrůstal na Rokycansku, v brzké době vyjdou písničky přehraná kompletní deska starých Rokycanů Rytmus 84 v mém podání.
2: Rytmus 84, to byla kapela, na kterou
1: to byl fenomén, že?
2: Nikdo nikdy nezapomene. To byla taková ta střela, kde se slyšelo Rytmus Rokycany a každý se zjížděl ze všech koutů.
1: Proto jsem ji oslovil, ty Gypsy Kubo, protože oni mají tomu teď momentálně na té hudební scéně jakoby nejblíž, že to umějí, že to je Čardášová kapela, jsou tam ty saxofony. Samozřejmě radíme si, říkáme si, stavíme to tak, aby to bylo co nejvíc autentický s tím, jak to bylo, že to nechceme zmodernizovat úplně jako, že na pecky, aby to bylo moderní, ale ba naopak, my řešíme i samostatný bicí, aby to znělo stejně, jako to znělo tenkrát, akorát to oprášíme a ty písničky dostaneme zpátky mezi lidi. No.
2: To je krásný. Co říkáš na hudbu AI?
1: A to je otázka, kterou jsem čekal, že mi určitě dáš, když se budeme bavit o hudbě. Já mám na to takový dvojí metr. Na rovinu řeknu, že vadí mi, že lidé poslední dobou, jak si všímám, poslouchají AI, že to poslouchají tuhle tu hudbu a dělá jim to radost. Mě to uráží, protože je to umělá inteligence. Nejsou to živé lidi, kteří

0: z lásky od srdce pro hudbu, ale teď se hudba využívá k tomu, abych někdo byl. Jestli jsem to řekl správně.
1: Dřív se řeklo, hele, jdem si zahrát.
0: A bylo to proto, že uděláme si radost. A jdeme dělat radost dalším a ty budou mít radost toho, že my máme radost. Ano. Protože Amare Čave, Bašaven, Zkušinen, hej, Šukari, Ben, pojďte si to poslechnout. A Kanatu Menge za Bašavna o Limale, no a ven úplně, no.
1: No.
0: Jo, a my jsme z toho měli radost, měli jsme kvádra na sobě a prostě jsme byli ty největší borci. Jenže dneska se ta hudba dělá proto, aby chytil ty čísla, abych chytil ty lajky, abych jakože já byl ten top a dostal se mezi ty top muzikanty. Ale co dneska znamená top muzikant? Ale říkám, hudba kdysi byla pro radost a protože to tak cítím a chci to dělat, byl to příběh můj a dneska už se na to takový zřetel nebere, že lidi při té hudbě vyprávějí svoje příběhy. To tak není.
1: Přijde ti, že moderní hudba ztrácí tu tradiční romskou hudbu a zapomíná se na tu tradiční romskou hudbu.
0: Přesně jsem to tak řekl, jak tak to cítím. Proto jsem udělal písničku Lilia, kde prostě musí být cymbalový nástroje, miluju cymbalový nástroje, miluju cymbálovku, miluju romskou tradiční hudbu a člověk to musí umět rozdělovat, že? Záleží, pro jakou skupinu lidí hraješ. Pokud hraješ zábavový akce, no tak musíš hrát zábavové písničky, které tam chtějí brečet, chtějí tancovat.
1: Přizpůsobit
0: se jim. Pokud hraješ koncertní věci, chceš koncertovat a hraješ pro posluchače, ne tanečníky, ale posluchače, tak ano, dělej hudbu pro posluchače, ale pokud chceš dělat hudbu jakoby za sebe, tak nepoužívej AI, sedni si za kytaru, vem nástroj do ruky a zahraj to tak, jak to cítíš a použij kamarády, přátelé nebo muzikanty, kteří to s tebou stejně postaví tak, jak to cítí oni a každý ten člověk bude přínosem do té hudby a ono to bude znát. Samozřejmě pak je tady druhá otázka, jestli to bude stejně oceněný, jako to dělají ty ostatní.
2: Vysvětluje zpěvák Bartoloměj Girga, kterého všichni známe jako Bertíka. A teď už píseň Lilia.
3: Baši!

A stále posloucháte o Roma Vakeren Pěkný večer. Tradiční romské písně, známé jako Porikane Gilia, se dnes často modernizují a některé postupně i zanikají. Jedním z jejich druhů jsou halgaty, žalostné písně. Název pochází z maďarského slova halgat. Vedle starých písní vznikají také nové, takzvané nevegilia. Patří mezi ně například náboženské písně neboli chvály. Kolomana Staňka z

0: Třebechovic pod Orebem oslovila Iveta Durdoňová.
1: Mikrofonu mám pana Kolomana a pana Terkela. Jste hudebníci, hrajete už několik let. Pane Kolomane, vy hrajete křesťanskou hudbu v romštině i v češtině. Chvály, vy jste si přeložil sám do romštiny.
2: Některé jsem přeložil, některé jsem přímo složil písně. Tak třeba Bari Vrána, anebo Ježíši náš, to je v romštině.
1: Pane Terkeli, co pro vás znamená romská hudba?
3: To je všechno to, co mám. Poněvadž zaprvé jsem Rom a rád zpívám romské písničky, protože to je všechno o lidech. A hraje se všechno, čardáče, halgáty. A já při svých letech, tak já se vždycky vracím do těch 70. 68. let.
1: A vy, pane Kolomane?
2: No tak já spíš duchovní, žalmy, zpívám a hraju pro sbor, pro kostel a tak. Ze staré doby, třeba z 80. let, to bylo jasné, že jsem hrál ty lidový. Teď už je moc nehraju, no. Ani nespívám, protože já mám skupinu Amen sám, takže jak už tady Perkel řekl, on hraje ty halgaty, ty smutný, a my hrajeme s Davidem a s holkama, který zpívají moderní.
1: Zanikly už tradiční romské písně?
2: Určitě zanikly, jak helgatovi, tak i ty lidovky. My jsme měli taky lidovky, ale to už úplně zaniklo. A tak tady Terkel, bratr, probouzí ty helgatovi.
3: Je to tím, že ty, co bylo předtím helgatovi, jak se zpívali ty starý, tak oni to všechno tak zmodernizovali. Udělali to do čardášu a podobně a zrychlili ty pravý helgáty.
1: Vy hrajete na kytaru, ano. Pane Terkeli, jak dlouho hrajete na kytaru a kdo vás to naučil?
3: Já jsem se to učil sám, za malá, poněvadž mě když táta kupoval, tak mi bylo 5 nebo 6 let a to za ní dával ještě 80 korun za kytaru. To je hodně dávno, takže no a 65 let už hraju.
1: Hrál jste v nějaké kapele?
3: Ano, hrál, nakladně.
1: Vzpomenete si na nejstarší písničku, která se pořád se hrála?
3: To je čínská hymna a to je Čajory domani. Čajory domani, já jde kermagy a góry.
0: A jsme v závěru dnešního Oroma Vakeren. Palike rauhojsanos amensa a čendevleha. Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Veterináři neprokázali týrání prasat v chovu v Markvarticích na Jihlavsku. Ve Znojmě otevřeli nové parkoviště u tamního nádraží pro 55 vozidel. A zítřejší počasí, zpočátku dne zvětšená oblačnost, odpoledne vyjasňování, maxima kolem 21 stupňů. Zprávy s Otouny Hasilem. Dobrý večer. Prasata v chovu v Markvarticích na Jihlavsku nebyla týraná. Na základě prvotní kontroly to dnes oznámila státní veterinární správa. Na konci září do tohoto chovu vnikli aktivisté s tím, že v něm podle nich panují špatné životní podmínky zvířat. Podle mluvčího státní veterinární správy Petra Majera se ale podezření zatím neprokázalo.
2: V tento moment můžeme určitě konstatovat to, že nebylo zjištěno, že by chovatel se dopouštěl týrání zvířat. Více v tento moment vzhledem k běžící kontrole komentovat nemůžeme.
0: Přehrada u Husince na Prachaticku jako první v České republice téměř vyschla, informuje o tom Povodí Vltavy. Kvůli extrémnímu suchu bude hráz vypouštět pouze přítok. V nejbližších dnech přestane vypomáhat průtoku v řece Blanici. V zásobním prostoru je 30 000 kubíků vody, to je asi setina běžného objemu přehrady. Hladina je o 7 metrů níže než je běžné. Povodí Vltavy také preventivně sníží odtok z nádrže Hřímov na Českobudějovicku. Přehrada pitnou vodou zásobuje velkou část kraje. Motoristé mohou ode dneška ve Znojmě využít celkem 55 nových parkovacích míst v ulici Milady Horákové. Místa vznikla v nevyužívané části autobusového nádraží. Parkoviště zatím nemá nainstalované závory ani parkovací systém a řidiči tak mohou zaparkovat zdarma.
3: Nevyužívané pozemky pod autobusovým nádražím si město od soukromého majitele pronajalo před rokem. V uplynulých týdnech dělníci položili nový asfalt a nainstalovali betonové zábrany. Auta na parkoviště můžou najíždět od Tovární ulice. Po instalaci závor a platebních automatů by měl na parkovišti fungovat podobný režim jako na náměstí Svobody, cenu ale radnice zatím neurčila. Šimon Franz, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Čeští fotbalisté zakončí aktuální reprezentační program Ligy národů v Londýně utkání s domácí Anglií. Duel ve Wembley začne ve 20:45. Kvůli vyloučení v posledním utkání ve Španělsku nemůže do zápasu nastoupit kapitán Ladislav Krejčí. Kdo by ho měl večer nahradit, upřesní kouč národního týmu Santi Denia.
4: Tento tým si společně vybral svého kapitána. Prvně jsem to udělal já a pak tým. Je to Ladislav Krejčí, za ním jsou pak Coufal a Sadílek.
5: Krejda, Coufal a Sadílek.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno až polojasno, od jeho západu místy oblačno až zataženo a hlavně v Čechách ojedinělé mlhy. Nejnižší teploty nad ránem mezi 11 a 6 stupni, místy až kolem 4. Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo, odpoledne od jeho západu ubývání oblačnosti, maxima zítra budou mezi 18 a 23 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na hlavním tahu číslo 7 Praha Chomutov počítejte s kolonou Zaslaným. Začíná kousek za Lotoušem, popojíždí minimálně 20 minut za Třebíz. V omezení tam jediný pruh blokuje porouchaný kamion. Objíždí se protisměrem, projíždějte velmi opatrně. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Teď už pro vás máme reprízu pořadu Alex a host. Přejeme pěkný večer a také příjemný poslech.
1: Alex a host.
6: Poznáte ho nejen podle tváře, ale i podle hlasu, kterého hojně využívá v dabingu. Za doktora House dokonce získal cenu Františka Filipovského. Na kontě má také řadu divadelních, filmových či seriálových rolí. Teď ho můžete vidět v novém snímku Léčivé účinky sebeklamu, kde hraje postavu, kterou už důvěrně zná. Martin Stránský, vítám vás, dobrý den.
7: Krásný dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex, ahoj, vítám herce a dabéra Martina Stránského. Pane Stránský, v jakém rozpoložení jsme vás zastihli? Přišel jste v takové dobré náladě, mi přijde jste takhle stále, nebo?
1: No, snažím se, ale jo, měl jsem dneska štěstí, byl jsem ráno v dabingu, kde jsem byl dost rychlej, takže když jsem přijel, jsem zjistil, že mám vlastně ještě 3/4 hodiny, takže jsem si skočil na oběd, byl jsem se najíst, teď jsem šel za váma a po vás ještě letím, zase odpoledne mám frekvenci na audioknížku.
0: Tak a to se vám běžně nestává, že si stihnete dát během pracovního dne oběd?
1: To se nestává.
0: Takže to bylo dneska takové zpestření příjemné.
1: Takový sváteční, taková svatomartinská husa. No.
0: Tak a dabing tím, že jste velmi zkušený dabér, tak i proto to bylo rychle.
1: možná to bylo i proto, že jsem dělal zase svého oblíbeného Valorio v jednom seriálu, který jsem úplně zapomněl, jak se jmenuje, ale je to taková trošku sitcom z archeologického prostředí.
0: Doktor House, když řekneme, tak hnedka víme, koho jste daboval, no, ale no, nebyl no. Nebyla to role doktora House, samozřejmě.
1: No. Odehrává, nebo celý to vlastně natáčeli v Řecku, opravdu jakože exteriéry, takže jestli se dá říct o nějakým sitcomovém seriálu, že se točil v exteriérech, tak je to možná tenhle ten.
0: Dobře, když tady už jste otevřel dabing, díky tomu, že jste dnes v dabingovém studiu už byl, tak a vaším hlasem promluvá tedy Hugh Laurie, doktor House, za kterého jste dostal i cenu Františka Filipovského, dokonce jsem někde četla, že i dvě ceny. V jednom roce je to možné?
1: Ano, já jsem dostal dvě, protože jednu jsem dostal od odborný porty a jednu jsem dostal diváckou.
0: A tak nějak jste to předpokládal?
1: Ne,
0: nebo to
1: vůbec.
0: Bylo velké překvapení pro vás tehdy?
1: Vůbec. Bylo to hrozně milý, bylo to strašně příjemný, fakt jsem to nečekal, že to spadne jako v oběty. Jako když přišla ta nominace, jak jsem říkal, to by nebylo špatný, nebo nemuselo by být špatný, kdyby to, by to vyšlo. No, to vyšlo, ale s tou diváckou jsem teda vůbec nepočítal.
0: Nebylo to jako Karel Gott, když přibíral 30. Slavíka, to jsem s tím jsem nepočítal, to jsem opravdu nečekal.
1: Ne, nebylo. Tak ono vlastně od té doby mě za nic jiného nenominovali, takže asi...
0: Jste to nečekal,
1: nečekal
0: skutečně.
1: Nečekal jsem to opravdu, ne.
0: Vy jste s dabinkem začínal v roce 93, zhruba tak nějak, začátkem 90. let?
1: No, já si to teda úplně nepamatuju, ale vím, že když jsem byl na škole, tak jsem vlastně moc nedaboval. Byl jsem jednou někde v Holešovicích, myslím ve fontáně, tam jsem dělal nějakýho asijského vojáka, který umře. A byl to opravdu jenom osamocený výkřik, byl jsem spocený až na zadku, prostě hrozně neuvěřitelný, strašný, děsivý zážitek jako z toho dabingu. Že my jsme to na škole neměli, nám to někdo, tenhle ten předmět se vlastně nevyučoval, teď se to možná tak jako lehce natukává těm dětskám, který tam jsou, ale nás to vlastně úplně minulo. Takže moje začátky byly velmi krušný, pak teda v Plzni jsme přes vlastně našeho kolegu Tondu Kašku, který znal Capandu z Primy, tak ten od něj dostával nějakou práci, takže my jsme tam vlastně dělali takový křoví pro ty pražské hvězdy, které jezdili za náma do Plzně dabovat. Ať to byl Luděk Munzar, Jana Hlaváčová, Valina Zavadská, Zdenda Mádal a to. A Zdendu potom nějak napadlo, když dostal MacGyvera, že by zkusil nějaký nový hlas, no, takže mi strčil ten seriál. No, já jsem měl vlastně na rok a něco jsem měl vystaráno, protože každý pondělí jsem prostě jezdil tak, jak byl na 8 ráno v Plzně, večer do 6, teda v Praze na Strahově. A večer do 6 prostě jsme dělali nějakých, já nevím, myslím, že 8 dílů denně, no, bylo to pekelný tenkrát.
0: No, ale jako dabér jste nabil jistoty?
1: No, to samozřejmě.
0: Díky tomu.
1: To je řemeslo, že jo, to se člověk naučí. A tenkrát to bylo fakt jako všechno bylo úplně jinak, že jo. Jednak jenom přeložení té kazety, tenkrát to ještě byly bety, že jo, protože na VHSky se netočilo, točilo se na bety, tak jenom to přeložení a synchronizace s tím asi 16-stopým magnetofonem trvalo asi 15 hodin, takže člověk měl jako docela čas. Předjezdy byly asi 10 vteřin, jako než se to všechno pošťouchalo tam, kde to mělo být. Takže fakt jako ta práce tenkrát byla v něčem možná hodně jednodušší, než je teď.
0: Ale ten oběd jste nestíhal, nebo stíhal i tenkrát?
1: Něco málo, jo.
0: Martin Stránský je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je herec a dabér Martin Stránský, kterého teď můžete vidět v jeho nejnovější roli ve filmu Léčivé účinky Sebeklamu. Než se dostaneme k samotnému filmu, tak může být vlastně Sebeklam léčivý, nebo nás pak vždycky dostihne ta pravda?
1: Já myslím, že pravda vždycky vyjde najevo. A záleží samozřejmě na nás, jak se k tomu postavíme. Je fakt, že vlastně tohleto slovní spojení si vymyslel Adolf. A mně zpočátku přišlo ještě hloupější a stupidnější, než to, jak se jmenuje původně ta hra, která se jmenuje Enigmatické variace. A to je stejně vlastně nepochopitelný, neuchopitelný jako tenhle ten název. Ale vlastně postupem času jsem na to přistoupil a už vím, co tím Adolf chtěl a proč to takhle chtěl.
0: Adolf Zika, režisér filmu.
1: Adolf Zika, ano, tak, pardon, jsem jenom zapomněl. A je pravda, že od té doby, když zadáte na internet tohleto slovní spojení, tak nás prostě vyskáče naprosto neuvěřitelný počet tohletoho hesla. A dokonce údajně něco vykládal Adolf, že snad nebyl úplně první, kdo to chtěl jakože použít, ale nakonec to nějak nedopadlo. To by vám když tak řekl on, ale to nevím přesně, tohleto historku.
0: Tak jenom zkrátka, film se jmenuje Léčivé účinky sebeklamu, který měl premiéru 10. září, nicméně postavu Abela z Norky vy důvěrně znáte, protože jak už jste sám zmiňoval, 15-16 let hrajete tuhletu postavu na prknech, co znamenají svět. A vlastně filmem to neskončilo, vy stále zůstáváte na divadle a ještě jste k tomu přidal tedy filmové plátno.
1: No, já jsem, když Adolf přišel před asi 7 rokama, jsem ho pozval na představení, on to viděl a když to skončilo, tak tam stál venku a byl úplně mimo a říkal, hele, já to prostě, a to říkal svý ženě stáně, říkal, já to musím natočit. A já jsem říkal, no počkej, to je jenom pro dva herce, jako to je film pro dva chlapy, to bude blbost, ne? No a on si prostě na to sednul, tvořil asi 18 verzí scénáře všeho možného. Pak nějak komunikoval s panem Schmidtem, takže nejdřív jenom práva na tu nějakou úpravu, pak teda jakože práva vlastně na film, aby to mohl vůbec natočit, že? No a rozděl se tenhle ten naprosto neuvěřitelný kolotoč, kdy teda vlastně do toho filmu jsou připsané nějaké figury, které na divadle nevystupují, protože na divadle je to opravdu jakoby komorní hra. Já do dneška nevím, co to je za žánr, jestli je to komedie, jestli je to thriller, jestli je to detektivka.
0: Já jsem se zrovna na tohle chtěla zeptat, takže nic.
1: A nevím, opravdu to nevím.
0: Multižánr.
1: Je to multižánr a je tam opravdu od všeho je tam něco. Jako, jsou tam poměrně docela šokující odhalení, které samozřejmě zůstaly i v tom filmu. Ale jakoby žánrově se to asi nedá úplně zařadit. Je to takový jako i poměrně dost jakoby filozofický. My jsme třeba vlastně skoro třetinu hry jsme vyškrtali, protože když to člověk čte, tak jsou to úplně nádherný, úžasný myšlenky. Ale když to pak člověk říkal nahlas, tak to bylo takový patetický, smrdělo to trošku papírem a bylo to jakože takový hodně filozofický. Tak jsme to všechno dali pryč, aby ten příběh měl jakoby tah na branku a aby to mělo nějaký esprit. A Adolf samozřejmě zase některé věci z toho původního scénáře tam vrátil, takže já když jsem vlastně šel točit ten film, tak jsem tu věc, kterou mám už důvěrně známou, tak jsem ji vlastně musel komplet svlíct, odložit někde, nechat si z toho jenom některé věci a oblíknout se zase úplně do jiného kostýmu, protože že jo, film se odehrává jakoby na samotě, kdežto divadlo se odehrává na ostrově. Tam není kam utíct, není před kým a jediný způsob je lodí a ta jezdí jednou ráno tam a po druhý zpátky odpoledne. Takže nemáte kam utíct. Tady ty okolnosti byly trošku jinak. Teď navíc, že je to film, takže divadelní herectví vlastně ne, pryč, naschledanou, ale trošku ho tam nechat, protože je to vlastně flikna na toho novináře. Takže prostě pro mě totální guláš v hlavě, co tam nechat, co použít znova, co úplně jinudy vymyslet. A bylo to docela z mýho pohledu možná náročnější pro mě, než pro toho Ondru Sokola, který se to naučil vlastně jakoby čistou věc, jo, novou.
0: Pro něj to byl nový film, ale i... A viděl vlastně divadelní hru?
1: Ne, na tu se teprve teďka chystá.
0: Takže až po natočení filmu radši, aby se mu to
1: No.
0: Neplatlo. No, ještě se k tomu vrátíme za malou chvíli. Naším hostem je Martin Stránský.
2: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s hercem Martinem Stránským o Abelu Znorkovi, fiktivní literární postavě, slavném spisovateli, který je nositelem Nobelovy ceny a dobrovolně se uzavře kdesi.
1: Na ostrově.
0: Jednou na ostrově, ale po druhé někde...
1: Ne, v divadelní hře je to na ostrově, tak. A v tom filmu vlastně se vrátí jakoby sem zpátky do Čech a bydlí někde na samotě, prostě v takovém obrovském srubu, kde je vůbec na nejvysokou zdí a tu samotu jakoby tráví tam. I když tam není úplně sám, protože tam má hospodyni a chodí za ním prostě holky, který on jakože maluje a prostě... tu samotu, tu opravdovou samotu, na rozdíl od toho divadla, tam vlastně nemá.
0: Tak. A vy s touto postavou trávíte už opravdu pomalu dvě dekády. Stále ji hrajete. Jak se proměnila ta postava? Protože přeci jenom i vy se proměňujete postupem času.
1: No jasně, no, tak trošku mi narostlo bříško, že jo. Jak to tak bývá, držel jsem basu se svojí ženou a s každým těhotenstvím prostě jsem něco přibral. Takže...
0: Solidární, to je hezky.
1: Solidární, no. Takže za každého kluka mám nějaký to kilíčko navíc. Honzovi Maléřovi, který to hraje se mnou na divadle, tak mezi tím zase odešly vlasy do předem připravených pozic, že? Takže prostě i to, jak se vyvíjíme a stárneme, tak ty figury vlastně se vyvíjí a stárnou se náma a já to říkám už dlouho, já na této hře prostě miluju to, že je to fantastický text, se kterým se dá úžasně stárnout. A to vlastně, jaký strasti denního života i normálního, prostě toho okolního dění, který okolo nás je, tak se to promítá do toho představení. Každý představení je jiný, už jenom tím, že to vlastně nesekáme jako basa cvičky a nehrajeme to pětkrát do měsíce, ale hrajeme to tak jednou, maximálně dvakrát. A dost často se stane, že třeba je dva měsíce odstup. Takže je to vlastně, vždycky je to zážitek, to představení. Pak máme ještě navíc štěstí v tom, že to fakt nehrajeme jenom v divadlech. Hráli jsme to na Kašperku, na Hradě. Dost často mě jakoby nejvíc baví, když to není vysloveně divadlo, když nejsme na jevišti, ale jsme jakoby mezi těma lidma, ty lidi sedí okolo nás. Takže my jsme to takhle vlastně původně i zkoušeli, že jsme hráli sice v klubu, ale vlastně bez pódia, byli jsme jakoby mezi těma lidma a tak to nějak jakoby v nás je jakoby to nejpřirozenější, když nám ty lidi takhle čumějí do té kuchyně, když se nemáme prostě kam schovat před kým a kdy to nejde a to nás jakoby na tom představení baví vlastně nejvíc, no. A když to dáte na jeviště, tak je to automaticky už trošku divadlo. A ty lidi lehce získávají odstup. Když to hrajete jakoby mezi nima, tak oni jsou hnedka s váma, hned vám jakoby fandějí, nebo jsou na vás naštvaný. Ale myslím, že se to týká opravdu jakýhokoliv kusu. Jo. Že tím, že to dáte na ten piedestal, na to pódium, tak to má automaticky prostě razítko divadla a to vzniká tam lehkej odstup. No.
0: Enigmatické variace uvádělo i divadlo Věká těla v Plzni, kde vy jste stálým členem, ale kam teď na enigmatické variace?
1: No teď a momentálně se vlastně po pár letech se vracíme do Prahy. My jsme to předtím hráli v Malém Kalichu a teď se vracíme do Prahy, kde bychom chtěli jakoby stále vystupovat, pokud se nám to povede, a to je divadlo Metro. Na Národní třídě. Takže tam.
0: Jak dlouho tak odhadujete, že se ještě bude hrát? Budou hrát enigmatické variace? Už se blížíte 20?
1: No, tak nevím, jako těch repríz bude nějakých 150, nevím, plus, minus. Možná 300, já fakt nevím, nemám vůbec přehled. To by možná věděl Michal Jenčeřík jako náš šéf, když to řeknu takhle. Říkáme principál. A nevím, tak budem doufat, no, protože fakt si myslím, že je to text, který je vlastně věkově neomezený.
0: Každopádně ten film, který vznikl na základě tedy toho představení a tak získává řadu ocenění ve světě. Je to velmi úspěšný film. I to nám asi přiblížíte. Za malou chvíli naším hostem je Martin Stránský.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: S hercem a dabérem Martinem Stránským si povídáme o jeho velké filmové roli ve snímku Léčivé účinky sebeklamu, se kterou strávil už spoustu let předtím, protože to původně byla divadelní hra, a to dramatika Erika Emanuela Schmidta. A vznikl film, na jehož premiéře sám dramatik, sám autor té divadelní předlohy byl, a teď Martine Stránský, nebuďte skromný, co vám řekl?
1: Já jsem měl to štěstí, že jsme si s panem Schmidtem mohli povídat vlastně před i po tom filmem. Strávil jsem s ním poměrně dost času a byl výborný v tom, on je to takový človíček, z kterého možná až úplně stříká a tští to lidství a empatie a to, a je strašně skromný. A to je vždycky jakoby známka těch lidí, kteří něco umějí, že jsou skromní a nepotřebují to dávat nějak najevo. A v tomhle tom si myslím, že to setkání pro mě bylo jakoby strašně obohacující a jsem za to vděčný, že jsem jakoby měl tu šanci se k němu dostat takhle blízko. A chválil nás všechny, líbilo se mu právě to, jak to Adolf zpracoval ten jeho námět, nevadilo mu ty připsané figury, sám říká, že prostě ví, že píše jakoby intelektuální divadlo a potřebuje ty herce, který tomu dají ty nohy, aby to ustály a aby to mělo esprit a humor a tak. A takže byl fakt jakoby nadšený vlastně na základě toho, že si nechal od Adolfa poslat ten film. Zkouknul ho doma, podíval se na něj a na základě toho, že se mu to líbilo, tak se rozhodl, že do té Prahy přijede. Což teda samozřejmě Adolf se zhroutil, že jo, protože prostě to nepředstavitelného, že takovýhle člověk, že jo, který se překládá, já nevím, asi do 70-80 jazyků světa, vydal, já nevím, 30 nebo 300 milionů knih prodal, což je něco naprosto neuvěřitelného. A že ten Adolf právě říkal na té premiéře, což bylo taky docela vtipný, říkal, tak co, teď já si tam vlastně můžu napsat, co chci, se spolu nikdy neuvidíme, že jo.
0: No, ono to možná nebude tak úplně pravda,
1: no,
0: ale.
1: A najednou prostě pan Schmidt přijel, že jo.
0: Takže, a možná přijde znova.
1: A možná přijde znova, protože ptal se mě právě, jestli to divadlo ještě hrajem, že slyšel, že to ještě hrajem. A já jsem mu říkal, že jo. A to mě teda uzemnil úplně, říká, že by to chtěl vidět. Takže možná někdy, nebavili jsme se ještě o žádném termínu, ale že to přání prostě vysloveno bylo, že by to chtěl vidět.
0: To musí být velké ocenění pro herce.
1: No je. Je to takový to, že se vám vrátí vlastně všechna ta tréma za těch, já nevím, 35 let, nebo jak dlouho dělám tohleto řemeslo, jako tak to najednou na mě sedlo v tu danou chvíli a trošku jsem se rozklepal, no.
0: Říkal jste si, tak to mělo všechno smysl? Jako herectví, čekání na role, všechny ty nervy s tím spojené.
1: Určitě,
0: i když si vy jste vůbec nějaký měl, protože vy máte na kontě takových rolí, že vlastně měl jste někdy strach vůbec o práci, o svoji budoucnost? Co by herce či dabéra?
1: Vlastně asi ne. Já jsem si to jakoby nikdy moc nepřipouštěl. Já tím, že jsem vlastně od jak živá jsem toužil a chtěl jsem být jakoby v angažmá, že jsem nikdy nešel na volnou nohu. Nepřemýšlím o tom, já z nějakého důvodu uvozovky za prdelí ten barák prostě potřebuju. Jo. Nevím, samozřejmě to svazuje, omezuje mě to, protože divadlo je hrozný žrout času, ale za druhým mě to dává svým způsobem nějakou svobodu. A možná mi stačí jenom to, že a měl jsem to štěstí, že jsem fakt mohl, že dlouho jsem hostoval na Palmovce jako takový stálý host, tam jsem byl, nevím, 12 nebo 13 let. Takže mi to jakoby dalo ten odstup od toho mýho domovského angažmá a najednou jsem jakoby z toho odstupu jsem viděl, co je hra, proč dělá tenhle ten kolega tyhle ty věci a proč je takovej. A tím, že člověk získá ten odstup, tak už se v tom jakoby tolik nepatlá a nehrabe, takže všechno je daleko jednodušší. Prostě.
0: Říká Martin Stránský, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je herec a dabér Martin Stránský, který stvárnil mnoho a mnoho rolí. O té poslední velké filmové roli ve filmu Léčivé účinky sebeklamu už jsme si povídali hodně a teď bych se ráda s vámi trochu vrátila do minulosti, protože vy jste stvárnil i role v pohádkách. Asi víte, kam mířím?
1: No, zkuste to.
0: Dvoj roli v pohádce jedné. Kde jste stvárnil vlastně krále pekel, Lucifera a kováře Jiru a ta pohádka se jmenuje
1: Peklo s princezou.
0: Přesně tak. A každé Vánoce nebo každý rok se reprízuje. A mě by vlastně zajímalo pro diváka, je to příjemné, milé, hezké pro děti sledovat pohádku, ale jaké je natáčení pro samotného herce? Je to výhra, radost, jackpot, že budete hrát v pohádce?
1: Přesně jak to říkáte, já pohádky miluju od svého dětství. Do dneška prostě pro mě taková ta správně strávená neděle je v oběd, u toho běží dráťák a z dráťáku běží pohádka. A když tahle ta pohádka skončí, tak jsme se vždycky přesunuli do obyváku, tam jsme si pustili tu další pohádku, která běžela v televizi. Takže já fakt jako to dětství s těma pohádkama mám takhle spojený, miluju to, štve mě, že mý kluci nečtou, protože to jsou paňáři a číst nebudou, oni to nepotřebují, to není důležitý. Říkal jsem jim, chlapci, nevadí vám, že se tím, že čtu lidem poměrně docela slušně živím, tak na to mi nedokázali odpovědět. Pořád tvrdí, že budou fotbalisti, že budou mít agenta na to, abym četl smlouvy, tak nevím. Ale já prostě pohádky miluju a vůbec jako čtení si myslím, že je správný, protože to rozvíjí fantazii. Vy si utvoříte ten svět, který chcete vidět. On vám k tomu dává jenom nějaký manuál, ta knížka, nebo ta povídka, nebo pohádka. A točit pohádku je opravdu, to je odměna, to je štěstí. Já to miluju a co víc si člověk může přát, než si zahraje prostě Lucifera. Teď není asi hezčí figura jako v českých pohádkách. No a teďka zase vlastně s Milošem Šmílmérem, s kterým jsme točili tuto pohádku, tak vlastně před minulý prázdniny jsme točili další pohádku, Princezna stokrát jinak. Tam jsem měl teda teďka jakoby jinou roli, už jsem nebyl pohádková bytost, nebo vlastně jo, ale byl jsem taková tichá síla toho Johana, toho hlavního hrdiny, takový kamarád, o kterého se může opřít, který za něj vyřeší všechny průšvihy, no. Takže pohádky, jo, pojďte, miluju.
0: Takže pohádky točit, je to radost samotná
1: i
0: pro herce. Naopak, jsou nějaké role, které, kdyby nebyly, tak nezapáčete?
1: Divadelní?
0: Jakékoliv, protože vy jste stvárnil lékaře, kriminalisty, můžu jmenovat a dál. No vlastně hlavně a především lékaře, ne? A pak doktora Hause jste zase to byl lékař, toho jste daboval.
1: Zase, no tak ono, to prostředí je strašně vděčný, že jo? Proto se vlastně točejí se hodně z lékařského prostředí a točí se detektivky, protože to jsou věci, které jsou jako i námětově poměrně dost bohatý, tak právě proto se tam furt všichni se točí okolo těch kriminálek a okolo toho doktorského prostředí. Co bych se dokázal odpustit? Já jsem nikdy nebyl, nebo myslím si, že to nemám úplně v povaze. Takhle. Když hrajete s prominutím hajzla, tak to v podstatě stačí 3 až 5 vteřin na to, abyste někomu dokázali, že jste fakt zlej. Ale to, že jste dobrý člověk, o tom nepřesvědčíte spoustu lidí ani do konce svého života.
0: Martin Stránský je naším hostem.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex, host je Martin Stránský, herec, daber a také tatínek tří synů. Dva z nich tedy budou fotbalisté, to už jste řekl. Smlouvy budou číst agenti, to je... A co herectví?
1: Ticho,
0: to je naláká.
1: Ne, vůbec. Vůbec jako chodí do divadla, chtějí vidět.

0: nějaký pro vás osobně, nějaký rozdíl, protože klukům už je 12 a půl, 11, tak a teď máte rok a půl staré dítě, tak je v tom nějaký rozdíl?
1: Pro mě jo, protože já vlastně, když se rodili kluci a přicházeli na svět, tak já jsem byl hrozným laufu, byl jsem v jednom seriálu, v druhém seriálu, spoustu věcí okolo, takže jsem v podstatě neměl vůbec čas a teďka jsem hodně jsem přibrzdil i před porodem, i po porodu a snažím si to jakoby užívat a docela se mi to i daří, takže fakt vidím, jak to dítě vyrůstá a není to, jak to bylo dřív, že jsem prostě občas se stávalo, že jsem kluky viděl v pondělí ráno a pak ještě třeba ve čtvrtek odpoledne. Jo. A tohle to zaplať pánbu jsem nějak jakože vytěsnil a snažím se, fakt se snažím prostě každý den aspoň jako chvilku vidět a něco s ním zažít. No.
0: A jací jsou starší bráchové?
1: Ve vztahu k tomu nejmenšímu?
0: Přesně tak. Zapřahujete je do péče?
1: Ani nemusíme. Oni jsou opravdu, jak se mezi sebou třískají a jsou na sebe jako docela ostrý, tak na toho nejmladšího, na toho Marťu jsou milí. Jsou a stanou se z nich prostě chůvy, no, takže je to skvělé.
0: Nevyčítají vám kluci, nebo někdy nezaslechl jste právě to, s námi si byl málo, tati? Jako, ne. Nikdy se nezmínil.
1: Ale tak oni ač taky trhnou nohou, protože třeba když jsem, já jsem chtěl jim třeba číst ty pohádky, ne, tak to mě poslali do háje, že to musí já máma.
0: Jak to?
1: Nevím.
0: Takový školený, úžasný hlas, co by za to jiní dali?
1: No, to jsem jim taky říkal.
0: Co vás čeká? Dnes jste říkal, že máte za sebou dubbing, tento rozhovor a pak...
1: Audioknížka.
0: Pak ještě audioknížka, takže kdo ty číst?
1: Takže dětskou literaturu teďka dočíst.
0: No, a kluci u toho nebudou.
1: Kluci u toho zase nebudou.
0: Já moc děkuju, že jste si našel čas na Alex a hosta. Budu se těšit zase někdy příště. Martin Stránský.
1: Díky moc za pozvání, mějte se krásně, naschle.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Brněnský soud potvrdil půlroční vězení provozovatelce neregistrovaného domova pro seniory v Ivančicích. V České Lípě opět najel vlak do nastraženého kamení a zítřejší počasí zpočátku zvětšená oblačnost odpoledne se bude vyjasňovat. Maxima kolem 21 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Za provozování nelegálního domova pro seniory půjde žena z Ivančic na Brněnsku na půl roku do vězení. Krajský soud v Brně zamítl její odvolání. Už v minulosti přitom žena dostala za stejné praktiky dvě podmínky. Obžalovaná trvá na tom, že nic protiprávního nedělala a lidem jen pomáhala.
2: Rozsudek předsedkyně Markéty Jirsové přivítal státní zástupce Petr Dočkal.
3: Ukládání dalšího nějakého jiného výchovného trestu i podle mého názoru nepřicházelo v úvahu.
2: Obhájce Michal Neřád připouští, že jeho klientka neměla ideálně vyřešenou administrativu.
4: Na druhou stranu vykonávala činnost, kterou se snažila prospět společnosti. Tu činnost nedělala pro zisk, dělala ji, protože ji vnímá jako nějaké vlastní poslání.
2: Advokát zvažuje, že požádají o milost prezidenta. Z Brna Alena Hesová, Český rozhlas.
0: Policie prověřuje nehodu na železniční trati mezi Českou Lípou a Novým Borem. Včera v podvečer tam vlak najel do nastraženého kamení. Ve vlaku cestovalo zhruba 20 lidí, nikdo nebyl zraněn. Po pachateli policie podle své mluvčí Dagmar Sochorové pátrá. Případ prověřuje jako obecné ohrožení.
5: Podobná nehoda se na přibližně stejném místě stala zhruba před 2 týdny. Strojvedoucí podle policie v nakloněné levotočivé zatáčce pod českolipským sídlištěm Sever spatřil na kolejnici v řadě za sebou poskládané kameny. Na stejné místě se kameny objevily i v loňském roce. Kriminalistům se dosud tyto případy nepodařilo objasnit. Z Českolipska Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Přesně před rokem zemřela jaderná fyzička Dana Drábová. Od zítřka je připomene nová výstavba v budově Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na pražském Senovážném náměstí. Expozice mapuje 40-letou kariéru Drábové v jaderné energetice. Lidé si výstavu budou moci prohlédnout každý den až do konce listopadu. Upřesní dlouholetá partnerka Drábové a autorka výstavy Markéta Pávová.
6: Výstava se skládá vlastně z panelů, na kterých jsou vystaveny dokumenty nebo kopie dokumentů, které se stahují k té dané době. Jsou tady autentické fotografie, jsou tady autentické její předměty denního užití.
1: Sport.
0: Čeští fotbalisté do 21 let v závěrečném utkání kvalifikace mistrovství Evropy podlehli v Portugalsku 0-2. Už před tímto utkáním ale měli Češi jistotu, že budou hrát baráž.
1: Počasí.
0: V noci na středu čekáme v České republice jasno až polojasno, od jeho západu místy oblačno až zataženo a zejména v Čechách ojedinělé mlhy. Ranní minima většinou mezi 11 a 6 stupni, místy kolem 4. Zítra přes den čekáme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, odpoledne od jeho západu výrazné ubývání oblačnosti a maxima zítra většinou mezi 18 a 23 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 počítejte s omezením na příjezdu do Prahy směrem od Hradce Králové od 5. kilometru až po sjezd na Pražský okruh. Silničáři opravují vodorovné dopravní značení, pohybují se v pravém pruhu. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek. Pěkný večer a příjemný poslech.

0: Prakap. Pražská kabelovna, firma, bez jejíž výrobků by se neobešel svět moderních technologií.
1: Říká vám něco firma Prakap?
2: Ne.
3: Ne, to mi neříká nic.
1: A když napovím kablo?
2: Kablo Prakap, ne.
3: Kabely nějaký, nevím.
1: Když rozebereme název Prakap, pražské kabely?
2: No tak si odvodím, že asi dělali nebo dělají nějaké kabely, ale nic mi to neříká.
3: Aha, tak to asi nějaký kabely, to jde mimo mě.
1: Jak dlouho myslíte, že firma Kablo nebo Prakap existuje?
2: 100 let.
3: Tak to nevím, ale protože o ní nic nevím, tak je mladá. Tak maximálně 50 let.
0: Na začátku je měděný nebo hliníkový drát. Na konci kabel. Nebýt nich, nefungovala by nám doma elektřina, nejezdilo by metro a ostatně nevznikl by ani tento pořad. Výroba kabelů má u nás 100letou historii. Kabel je soustava 2 nebo více elektrických nebo optických vodičů spojených společným pláštěm. Jednotlivé vodiče elektrického kabelu, jinak též žíly, mohou být buď z plného drátu, nebo také laněné, složené z tenkých drátků. Takovému vodiči se říká licna, z německého die Litze, tedy prýmek, což je pojem známý spíše švadlenkám. Kabely se nejčastěji používají k přenosu elektrické energie a optických signálů. Za vznik kabelu vděčíme Švýcarsku, respektive jedné firmě vlastnící asfaltové doly. Zprvu používala asfalt k výrobě papírových trubek s asfaltovou vrstvou. Až pak si její ředitel Franz Borel všiml elektroizolační schopnosti asfaltu a pokusil se zhotovit izolovaný vodič. Výrobek byl málo trvanlivý. Asfalt na vzduchu vysychal, křehl a opadával. Navíc výroba byla zdlouhavá a pracná, ale první krůček to byl. Pak si pan Borel zajel na dovolenou do Itálie a navštívil Pompeje. Ve zříceninách viděl, že předměty chráněné obalem z olova zůstaly bezvadně zachovány. Jen co se vrátil, doplnil asfalt směsí pryskyřice s olejem a na ní pod tlakem nanesl v lisu olovo. A první kabel byl na světě. Psal se rok 1879. Zpočátku byly kabely používány pro potřeby signalizace, jako telegrafní a telefonní. V silnoproudé elektrotechnice se kabel poprvé objevil v roce 1881 na světové výstavě v Paříži. Rok na to už byla v Lausanne u Ženevy položena první městská kabelová distribuční síť.

0: u nás začala výroba kabelů bezprostředně po vzniku Československé republiky. V roce 1919 po rozpadu rakousko-uherské monarchie zakládá v Praze Vysočanech svou pobočku rakouský podnik SKV, tedy Schwechater Kabelwerke. Důvod byl prostý. Bylo třeba zajistit zastoupení přímo v nově vzniklých důležitých odbytištích. Podílníkem se stal dnes pozapomenutý český velikán Emil Kolben. O dva roky později Kolben kupuje v SKV většinový podíl. Podnik přebírá, přesouvá ho na okraj Prahy do Hostivaře, na pozemek o velikosti zhruba 2 km čtvereční a registruje ho pod ochranou známkou Prakab SRO. Značka zkracuje dvouslovný název Pražská kabelovna. Obor podnikání formuluje takto. Výroba a obchod kábly a jiným elektrickým bodícím materiálem a všemi v obor ten spadajícími předměty. Potřebnou surovinu, ponejvíce měď, nakupuje v cizině. Nechá ji vyválcovat na drát o průměrech 7 až 8 mm, no a ostatní výrobní postupy až k hotovému výrobku už si zajišťuje továrna sama. Vedle kabelů si podnik zvládá i vlastní výrobu pryžových směsí a jako vůbec první v Československu v létě 1922 začne s výrobou lakovaných drátů.
1: Vybavena reflexní vestou a pevnými botami vydala jsem se do areálu Prakabu. To všechno kolem mě, to je bývalé kablo?
2: Ano. Nacházíme se v areálu bývalého kablo Hostivař.
3: Výrobou provedl Světlanu Lavičkovou výkonný ředitel Prakabu Jiří Dědek.
2: Budovy, které tady kolem sebe vidíme, tak ty historičtější z období první republiky poznáte podle cihlového vzoru, který je na jejich povrchu. Další ostatní postavené později, tak to už jsou moderní haly. V těchto historických tak máme pouze provoz kabelovna, jinak zbytek výroby tak se rozkládá především v těch novějších budovách.
1: My stojíme před vysokánským komínem, na kterém právě ten nápis Prakab je vidět zdaleka, když sem přijíždíme.
2: Komín, který je tady hned před námi, skutečně byl v provozu. V současné době využíván už ke svému účelu není. Máme ho z toho důvodu, který jste sama zmínila, je vidět i z dálky nápis Prakab. To znamená, je to náš takovýhle čnící billboard. Určitě nám připomíná naši dlouholetou, téměř staletou historii.
1: Tak se vypravíme do té výroby.
2: Ukážu vám, jak u nás vyrábíme kabely.
0: Je čas věnovat se chvíli doktoru Emilu Kolbenovi, zakladateli Prakabu, jednomu z našich největších podnikatelů a průmyslníků. Získal kvalitní technické vzdělání a cenné zkušenosti ze zahraničních pobytů. Díky nim se zasloužil o vzestup tuzemského průmyslu na světovou úroveň a také o elektrifikaci českých zemí. V období meziválečného Československa se mu pak podařilo vybudovat obrovský podnik, který dle dobového sloganu vyráběl vše od špendlíku po lokomotivu. Narodil se v roce 1862 ve Stránčicích u Prahy do nemajetné židovské rodiny Joachima a Francisky Kolbenových. Měl 8 sourozenců a jen díky své píli se vypracoval, dnes by se řeklo, do pozice top manažera. Získal světové uznání. Poté, co s vyznamenáním dokončil německou techniku v Praze, odstartovalo jeho kariéru Gerstnerovo cestovní stipendium 1200 zlatých, kterému věnoval Český zemský výbor. Díky stipendiu navštívil průmyslová centra v Evropě, procestoval Švýcarsko, Francii a Anglii a pak se vydal na 5 let do Spojených států amerických. Během svého pobytu v New Yorku se dočetl v novinách, že slévárna společnosti Edison Machine Works, pozdější General Electric, na řece Mohawk schořela. Napadlo ho, že firma bude potřebovat projektanty a tak jí nabídl své služby. Už druhý den dostal telegram. Přijedete-li hned, máte u nás práci. A tak začal pracovat v konstrukční kanceláři za gáži $15 týdně. Brzy upoutal pozornost samotného Thomase Alvy Edisona. Edison hned poznal jeho talent a schopnosti a jmenoval jej v 27 letech šéfem svých technických kanceláří i zkušebních laboratoří. U Edisona získal neocenitelné zkušenosti. Ještě víc jej ale ovlivnilo setkání s Edisonovým velkým obchodním i vědeckým konkurentem Nikolou Teslou. Ten ho pozval, aby se účastnil zkoušek vícefázových elektromotorů v Tesla Electric Company. Kolben byl nadšen a stal se jedním z prvních průkopníků střídavého proudu ve střední Evropě. I proto se mu přezdívalo Český Tesla. Za Kolbenem se mezi tím do Spojených států přistěhovala i jeho manželka Malvína. Přestože si sebou vzala i českou kuchařku, za oceánem nikdy nezdomácnila. V Americe se necítila dobře a nechtěla tam zůstat. A tak se v roce 1892 Kolbenovi vrátili zpět do Evropy. Načas se usadili ve Švýcarsku a Kolben se zabýval vývojem třífázových motorů pro přenos elektřiny na velké vzdálenosti. Po 4 letech se paní Malvína dočkala svého prvního potomka. Narodil se syn Hanuš a zřejmě i proto se Kolbenovi rozhodli pro návrat do vlasti. Odstěhovali se zpátky do Čech, kde se jim narodili další 2 děti, dcery Gerta a Lily. Napřed bydleli ve Vysočanech, pak se přestěhovali do Červené vinohradské vily v Hradešinské ulici.
4: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky dvěma slovy. Drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: V září 1896 založil Emil Kolben východně od Prahy v městysi Vysočanech elektrotechnickou továrnu, která byla zapsána do firemního rejstříku jako komanditní společnost Kolben a spol. Elektrotechnická továrna. Místo si vybral dobře. Byla to sice periferie, ale v dosahu byla železniční trať i vydatné zdroje užitkové vody. Veškeré stavební plány, výpočty i konstrukce strojního vybavení byly jeho dílem. Začátky s 25 zaměstnanci jistě nebyly jednoduché, ale brzy už se továrna dostala do povědomí jako zdařilá kombinace evropského a amerického průmyslového myšlení. Krátce zvažoval i spolupráci s Františkem Křižíkem, ale ten ho považoval za snílka a odmítal připustit, že by budoucnost mohla patřit střídavému proudu. Továrna se specializovala na výrobu strojů a zařízení pro velké parní a vodní elektrárny. A z tohoto zárodku ve 20. letech vzešel mamutí podnik Českomoravská Kolben Daněk, chcete-li ČKD, se 14 tisíci zaměstnanci, který byl schopen konkurovat i škodovým závodům.
2: Tohle je jako v pohádce, protože tady se z velkého kola drátu odvíjí drát směrem nahoru a vypadá to jako pohádkový tančící hadi.
3: Dalo by se říct, že jsme krotitelé hadů.
2: Ti hadi, ty potom přijdou kam?
3: Kovoví hadi se protahují skrze průvlaky drátotahů, natahují se na tenčí průměry, ze kterých následně vyrábíme žíly kabelů ostřikem na extruzních linkách. Dráty putují na žilové linky buď přímo v podobě drátu, anebo přes lanovací linku, která z tenčích průměrů drátu slanuje větší průměry jader, nazýváme lana.
2: A teď půjdeme na tu lanovou linku?
3: Lanové linky jsou přímo za linkami drátotahů, kterých nyní stojíme.
2: Tady zase se hýbe ten drátový had a postupuje po velikých kolech?
3: Stojíme u měděného drátotahu. Ta vůně, kterou cítíte, tak to je vůně emulze, což je směs oleje a vody, která má za úkol chladit a mazat tažný proces, který probíhá v této lince. A ty kola, která vidíte, tak to jsou válce, které postupně protahují drát skrze menší a menší průvlaky k tomu, abychom na konci linky docílili požadovaného průřezu neboli průměru drátu. Drát je polotovarem pro výrobu kabelů.
2: Máme tedy drát a kde se z něj stane kabel?
3: Teď se musíme rozhodnout, zdali chceme izolovanou žílu pouze konstruovanou samotným drátem, anebo chceme dráty tenčích průřezů slanovat do lan, které mají prakticky stejné elektrické vlastnosti, ale mechanicky jsou měkčí. A zrovna tady po pravé straně tak vidíme lanovací linku, která vyrábí takovéto měděné lano.
2: To znamená, že vyrábí lano z těch tenkých měděných drátů, které jsou tady na těch obřích cívkách.
3: Ano, jsme u polotovaru drátu, který vidíte na cívkách, a vyrábíme z něj další polotovar, měděné lano.
2: Jo, ano, tamhle se ohromnou rychlostí točí asi ty cívky s tím drátem a tady se to na takovém jakoby kolotoči, vodorovně položeném, stáčí do lana.
3: Vidíme jeden druhý rotační koš košové lanovky, ze kterého se odvíjejí z jednotlivých cívek dráty a v průvlaku, který následuje za jednotlivými koši, se tyto dráty slanujou do lana. Na konci linky vidíte buben, na který se navíjí už výsledné lano. Tato lana jsou jádry izolovaných žil námi vyráběných kabelů.
2: Z těchto lan teprve vzniknou ty kabely, když to řeknu po našem požensku, oblečením.
3: Ano, přesně tak. Oblékáme kabely postupně do izolace, do jednotlivých vrstev, které můžeme přidávat, a do finálního pláště. Ten je skutečně takovým naším svrchníkem kabelů, které vyrábíme.
2: Tak se tam půjdeme podívat?
3: Ano.
2: Thank you.
1: Nesmíme se ale příliš vzdálit od historie prakabu. Jak se podniku dařilo za první republiky? Skvěle. Rostl závratnou rychlostí. Výstavba svižně pokračovala, úroveň infrastruktury stoupla a tak v roce 1930 firma zřídila vlastní vlečku, která jí umožnila napojit se na železniční stanici Praha-Hostivař. Dva roky na to už bylo kvůli zvýšené spotřebě měděného drátu nutné postavit vlastní tažírnu. V té době už se vyrábějí dráty s pryžovou a textilní izolací, telefonní vodiče, kabely pro zdviže a lakované dráty. Podnik zaměstnává 250 lidí a je u nás jedinečným co do produkce i výrobních kapacit.
3: Teď jsme vstoupili do haly IKEA, kde vyrábíme kabely pro energetiku. Pojďme se tady podívat na postup, jakým z polotovaru lana nebo drátu vyrábíme kabel.
2: Obrovská cívka, která se otáčí, z ní jde stříbrné lano. To lano tady podle nás stále běží kolem různých
3: kladek, naváděcích zařízení. Dostává se do extrudéru. Extrudér je šnek, ve kterém se míchá a taví granulát plastické hmoty. Vystřikuje se izolace, nebo plášť, to podle toho, na jaké jsme lince, ve směru polotovaru. Opět jsme na lince, která vyrábí polotovar.
2: Tady se to chladí, protože z toho původního se kouří.
3: Ten plast po vystříknutí tak je horký a následně se chladí ve vodních lázních. Nyní budeme ten polotovar vyrobené žíly následovat až k navijáku.
2: Tak a blížíme se ke konci. Už je také větší hluk.
3: Ten hluk je působený především ofukem, který používáme k sušení těchto polotovarů. Následně vyráběná žíla prochází vysokonapěťovou zkoušečkou, která testuje jakost, kvalitu vyráběné izolace s tím, že kdyby náhodou došlo k porušení izolace, proběhne jiskra, která zahlásí obsluze, že došlo k závadě a následně s materiálem pracujeme jako s neschodným. V tuto chvíli probíhá výroba bez potíží, takže vidíme, jak na buben navijáku je navíjena postupně otáčka za otáčkou námi vyráběné žíly.
2: A vy jste řekl, že tohle to je polotovar, ale já bych řekla, že se koukám už na hotový kabel.
3: Kabel se stává většině případů z několika žil. Děláme i jednožilové kabely. V tom případě by toto byl skutečně hotový kabel, ale tato konkrétní situace tak kabelem stále ještě není. Pořád se díváme na polotovar. Ještě musíme projít přes lanovací linku. Následně uvidíme plášťovou linku, která už vyrábí náš výsledný produkt, to znamená kabel.
2: Tak jdem.

0: A je tu rok 1939. Továrna sama sídlí v Hostivaři. Její kancelářské prostory leží ve vnitřní Praze, na Václavském náměstí a v ulici 28. října. Firma vlastní 5 automobilů, 3 osobní, jedno pro generálního ředitele a zbylé pro ostatní vedoucí pracovníky a 2 nákladní. Hotové zboží se prodává prostřednictvím zástupců s vlastními sklady ve větších městech naší země i v zahraničí. V Bruselu, ale třeba též v Haifě či Casablance. Jenže nad Evropou se stahují mračna druhé světové války. Prakap se po násilném vyvlastnění německými okupanty mění v akciovou společnost a většinu akcií přebírá Pražská měďárna a elektrotechnické závody Křižík Šodor AS. Staví se nová výrobní hala. Sortiment se rozšiřuje o místní telefonní kabely a silové kabely s papírovou izolací.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: V době druhé světové války získává Prakap významné zakázky od československé armády a podnik zůstal strategicky důležitým i pro říšskou branou moc. Osudným se stal slavnému průmyslníkovi jeho židovský původ. Po Mnichovské dohodě rodina i přátelé Kolbena přesvědčovali k emigraci. Ten však takovou možnost vytrvale odmítal. Mně, Kolbenovi, nesmí a nemůže nikdo ničeho zlého učiniti. To byla jeho odpověď na jakékoliv varování. Syn a nejmladší dcera bez něj nechtěli Čechy opustit. Jen starší dcera včas emigrovala do Anglie i s rodinou. 16. března 1939 byl Emil Kolben odvolán ze svých funkcí v ČKD. Byl nucen prodávat majetek, včetně továrny na kabely. Navíc v roce 1940 zemřela jeho žena. Dva z jeho sourozenců spáchali sebevraždu před jistou deportací. Přestože protektorátní vláda pro něj požadovala u říšských úřadů výjimku, byl v červnu 1943 zatčen gestapem, deportován z jejich rodinného sídla v Praze a musel nastoupit s celou rodinou do transportu. Už nemohoucího ho SSáci odnášeli na nosítkách a nakládali do sanitky. On je přitom hlasitě proklínal. Bylo mu 80 let. Do géta se odebral jen s malým kufříkem. V něm měl akcie ČKD. Byl internován v terezínském koncentračním táboře a zde také po 3 týdnech zemřel. Přestože Kolbenka patřila k sloupům českého průmyslu a strojírenství i v době po první světové válce, o jejím zakladateli a tvůrci se jako o kapitalistovi nesmělo v období budování socialismu vůbec hovořit. Teprve po roce 1989 se Kolbenovi dostalo satisfakce. Jeho jméno nese jedna ze stanic metra trasy B a také ulice v Praze 9. Obec Stránčice mu in memoriam vrátila čestné občanství zrušené nacisty. Jeho vnuk Jindřich byl spolu se svým otcem zařazen do transportu do Osvětimi. Hanuš Kolben zemřel v plynové komoře. Jindřichovi se podařilo uprchnout a válku jako jediný z mužských členů rodiny přežil. Protože se Kolbenovi před válkou přihlásili k německému jazyku, dostali v poválečném Československu zrádcovský cejch. Kolbenův vnuk tak v 50. letech musel kvůli původu ukončit studia elektrotechniky a uplatnění našel jen jako dělník v ČKD. Po srpnu 1968 emigroval do Německa.
2: Procházíme kolem velkých odvijáků a když se tak na ty vaše stroje dívám, ty už něco pamatují v tom dobrém slova smyslu.
3: Jedná se o letité zařízení, nicméně vybudované značně robustně. O toto zařízení je pravidelně pečováno, to znamená, držujeme provoz v dobré kvalitě a jsme schopni i s takto, řekněme, letitými zkušenostmi vyrábět kvalitní kabely. Jsme u lanovací linky, na které se vyrábí duše kabelů. Jedná se o podobnou linku, jako jsme viděli před chvílí, která lanovala lana jednotlivých jader do kabelových žil. Nicméně zde nejsou odvíjeny dráty, ale izolované žily, které se stáčejí do kabelové duše.
2: Spletá se to v podstatě jako pro vás.
3: Ano, kabelová duše je takovým, řekněme, silnějším provazem.
2: No jo, ale tady jdou ty žíly 4 barev. Doprostřed se tam dostává jakýsi bílý tenoučký kabel, taková trochu nitka.
3: To je gumová vložka, kterou vpouštíme do prostřed duše kabelu kvůli vylepšení mechanických vlastností povrchu a kompaktnosti vyráběné duše.
2: Už je vidět, jak je ten pestrobarevný žílový provaz spletený. Vypadá to jako dlouhatánanánská, velikánská, barevná, velikonoční pomláska.
3: To je asi nejlepší příměr. Jedná se o takovou kovově plastovou pomlásku. Jedná se o energetický kabel, připojitelný do sítě s maximálním napětím 1 kV, to znamená 1000 V.
2: Jdu pořád podél té pomlásky, ale tadyhle se ty navijáky otáčejí, ale vlastně úplně jiným směrem, než by člověk řekl.
3: U tohoto velikého stroje se díváme na proces toho samotného skrutu. Odvijáky nerotují v axiálním směru, pouze odvíjí jednotlivé žily, čímž dodávají materiál do místa skrutu a samotný skrut je zajišťován rotací, kterou vidíte na navijáku.
2: Tohle už je, ne, hotové to ještě není.
3: Teď jsme u polotovaru duše.
2: Tadyhle jako kdyby se otáčelo obří mlýnské kolo.
3: Obří mlýnské kolo, které nám nese pomlásku, kterou jsme vyrobili v předchozím kroku, to znamená kabelovou duši. Z tohoto odvijáku se kabelová duše dostává do gumolisu, což je podobné zařízení jako extrudér, s tím rozdílem, že šnek zpracovává pouze gumu, která tvoří výplňový materiál mezi kabelovou duší a svrchním pláštěm.
2: Tady si ten kabel obléká jakési spodní prádlo?
3: Tady si obléká svetr, to je výplňová guma. A následuje v dalším kroku plášť. Od tohoto kroku dál, tak už se jedná o finální produkt.
2: Takže teď dostane kabát a vyrazí na cesty.
3: Ano.
1: Po válce Prakap potkalo zestátnění a následně byl začleněn do národního podniku Elektrotechnické závody Křižík a poté do nově založeného národního podniku Kablo Bratislava. Později se stal samostatným národním podnikem a nesl název Kablo Hostivař, ovšem po 10 letech byl integrován spolu s dalšími kabelovnami do národního podniku Kablo Kladno. V listopadu 1991 byla založena akciová společnost Prakap a začal se hledat vhodný strategický partner. Po dlouhých jednáních bylo rozhodnuto o prodeji nadpoloviční většiny akcií kabelovně Švechater Kabelwerke. Touto změnou se obnovily původní svazky mezi oběma firmami, sahající do doby jejich samotného vzniku a přerušené druhou světovou válkou a obdobím po ní.

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Do České republiky už dorazilo přes 500 000 dávek vakcín proti chřipce. Bývalý poslanec Petr Wolf chce už příští rok žádat o propuštění z vězení. A počasí zítra zpočátku zvětšená oblačnost, odpoledne se začne vyjasňovat. Maxima kolem 21 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Pro letošní chřipkovou sezonu by mělo být v celé České republice k dispozici o 15% více dávek vakcín proti chřipce než loni. Informovalo o tom dnes Ministerstvo zdravotnictví. Zhruba 540 000 dávek už dorazilo, dalších asi 400 000 by mělo přijít tento měsíc a na začátku listopadu. Letošní zpoždění v dodávkách očkovacích látek vysvětlil předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Podle něj se jedná o celoevropský problém.
2: Protože se historicky po hodně dlouhé desetiletí trvající době změnily všechny tři složky té vakcíny. Tam se změnily oba dva typy chřipkového viru typu A i B. Jinými slovy, je to úplně nové složení, protože jinak každý rok se třeba měnil jenom jeden nebo dva a ten virus, který tam byl loni, je i letos. Když to letos jsou všechny tři úplně nové.
0: Podle odborníků je nejvhodnější nechat se očkovat právě v říjnu a v listopadu. Lidem ve věku nad 65 let platí vakcíny proti chřipce zdravotní pojišťovny. Bývalý poslanec Petr Wolf chce už příští rok žádat o propuštění z věznice. Od roku 2013 se vyhýbal trestu za dotační podvod a utekl do Paraguaje. Za útěk před vězením mu ostravský okresní soud k jeho 6 letům přidal ještě jeden další rok. Rozsudek je pravomocný, potvrdil to jeho advokát Tomáš Miketa.
3: Vzdali jsme se práva odvolání, protože si myslíme, že v případě toho prohlášení viny asi nižší trest být nemohl udělen. Jestliže někdo vykonává trest, tak má eminentní zájem na to, aby byl podmíněně propuštěn. Málo který odsouzený radši zůstane ve věznici.
0: Terezínské muzeum Geta se v pondělí 2. listopadu na 3 roky uzavře veřejnosti. V prostorách totiž během příštího roku začne plánovaná velká rekonstrukce budovy. Pracovníci památníku Terezín teď musí vyklidit stálou expozici a předměty uložit zpět do depozitáře, říká mluvčí památníku Terezín Stanislav Lada.
4: Zároveň se musí vlastně všechny ty prostory vyklidit tak, aby vlastně počínaje příštím rokem mohla firma, která tu zakázku na zhotovení té stavby vyhraje, tak aby mohla začít s rekonstrukcí.
0: Muzeum Geta se v následujících letech promění podle vítězného návrhu ateliéru skupina vedený architektkou Marcelou Steinbachovou. Součástí budovy má být nově také světelný maják, který navrhl americký architekt Stephen Hall.
1: Počasí.
0: V noci čekáme jasno až polojasno, od jeho západu místy oblačno až zataženo a zejména v Čechách ojediněle s mlhami. Nejnižší teploty nad ránem mezi 11 a 6 stupni, místy kolem 4. A zítra přes den bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Odpoledne od jeho západu čekáme výrazné ubývání oblačnosti. Maxima zítra většinou mezi 18 a 23 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D48 z Českého Těšína do Frýdku Místku překáží nehoda před sjezdem na Třinec a Žilinu. Na kilometru 64,5 se srazilo osobní vozidlo s dodávkou. Projíždí se pomaleji, tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Přejeme pěkný večer a příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Jestli tedy chcete vědět, jak se někdy líhnou nápady na tahle společná setkání s vámi tady večer v Divadle pro vaše uši, tak já vám jeden takový nápad prozradím. Nedávno jsem se na besedě ve východních Čechách potkal zase po dlouhé době s herečkou paní Libuší Švormovou. A napadlo mě, jak je vůbec možné, že ještě nebyla hostem u nás na rozhlasovém divadelním jevišti. Je čas to napravit. Tak hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
1: Já to mám tady v divadle takhle vlastně pořád. Když už si řeknu, že mám to archivní pucle pro vás složené, pokaždé se pak ještě po čase najde něco navíc. Onehdá jsem vám přehrával kousky z Vrchlického Noci na Karlštejně. Kolikrát se jen v rozhlase během let uváděla. No a vidíte, stejně jsem na jednu nahrávku zapomněl. Je z gramofonové desky. A vedle Karla Hegera jako Karla IV. Nebo Eduarda Cupáka, co by arcibiskupa Arnošta z Pardubic, je na ní zachycena právě Libuška Švormová, co by královna Eliška, ta, která se tak nečekaně objeví na hradě Karlštejně.

0: Konečně jsem tady. Jak se chvěji. Svědomí praví mi, že nedělám dobře, ale hlas srdce je překřikuje a volá: musíš, musíš. To tedy Karlštejn. Nyní nemohu ani odtud, kdybych i chtěla. Teď je třeba zmužilosti. Každou chvíli mě někdo uvidí, potká a vše je ztraceno. Co si počnu, co jen řeknu? Ale co mi zbývalo činit, když jej tak šíleně miluji? Oběda. Tam přichází arcibiskup Arnošt. Skrýt se jest nemožno. Půjdu mu vstříc a svěřím se mu. Jeď dobrý a snad mi porozumí.
1: Co vidím? Tvoje milost zde?
0: Nedivím se podivení tvému, důstojný otče.
1: A v této chvíli?
0: Vím, že na Karlštejn večer vkročit ženě nedovoleno, leč manželka a královna snad...
1: Obávám se, věru, že ani ta nebude výjimkou. Císař je neúprosný u vykonávání svých předpisů. A pak...
0: Pak?
1: Odpust zvědavosti, mé královská paní, ale nedovedu si vysvětlit, co vedlo kroky tvé v tuto chvíli na hrad. Co se stalo?
0: Nic, důstojný otče. Nic, než že jsem slabá, pošetilá žena. Nic, nežli, že miluji svého chotě až k šílenství. To jsou ovšem maličkosti vůči státnickým pletichám, kvůli kterým se choť můj zavírá na tento hrad. To jest ovšem hříšnou slabostí vůči hrdinským skutkům sebezapírání a křesťanské pokory, které zde vykonává. Cítím to, jak jsem dětinská a pošetilá. Půjdu. Nevím, čeho bych zde více pohledala.
1: Ty neodejdeš, dcero má. Ty stůněš. Tvá duše je rozjitřena do hlubin. Přede mnou nestojí královna, ale trpící žena. Tobě se stýská, není-li pravda. Baví se. Ty žárlíš.
0: A je to hříchem, otče?
1: Hříchem to není, máme-li důvody, ale slabostí je to vždycky. Máš příčiny k tomu, dcero.
0: Což nebyl můj sňatek pouhým výsledkem státnické smlouvy?
1: A myslíš, že by muž takový, jako je císař, mohl bez lásky vzít i choť?
0: To nemyslím, ale on je spolu státníkem a těm je všecko dovoleno.
1: V očích lidí snad, ale ne před vlastním svědomím. Tvé domněnky jsou liché, královno. A cesta, kterou si volila, je...
0: Cesta, kterou jsem volila, jest nedůstojná, královny nehodná. Ale milující žena má jiná práva, než jaká uznává dvorní mrav. A pak je pozdě. Měla jsem mluvit dříve s tebou, důstojný otče.
1: A nebyla bys v hloubi duše své více přesvědčena, než právě nyní. Ty jsi raněna. Třeba léku na ránu tvou. Ty musíš být i sama přesvědčena, jak liché jsou tvoje domněnky. Ty musíš na vlastní oči vidět, jak odaný je ti císař. Jak tě zbožňuje.
0: Jak mě zbožňuje. A kolik dní mi věnoval od sňatku našeho.
1: Nezapomeň, dcero, že jest prvním vladařem Evropy.
0: Přičemž srdce jeho ženy musí chodit i almužnou. Císař zabrán ve své vladařské práce nebo své stavby, ostatní pohltí návštěva kostelů a klášterů.
1: I na ty žárlíš?
0: Kdo opravdu miluje, žárlí na všecko. O, jak jsem se těšila jako dítě na venkovský svůj hrádek. Myslela jsem, že odjedu z Prahy po jeho boku. O, běda, jaké zklamání. Vypravili mě napřed s hofmistryní mou, tou vyzáblou na těle i duchu paní Ovkou na Karlík, a císař jel ve svém voze, ve kterém prý celou cestu pracuje, sem na Karlštejn. Zde se zavře jako poustevník a žena nesmí překročit jeho práh. A potom pravíš, že mě zbožňuje. Kdy jej zase uvidím?
1: Ještě dnes, dcero má. Ještě dnes.
0: A zde, otče, není-li pravda? Ty mi pomůžeš k tomu, ty přemluvíš ho, aby zrušil ten nesmyslný příkaz, že nesmí žena být přes noc na Karlštejně. O, díky tobě, díky.
1: Ne, toho učinit ti nelze. Císař jest důsledný a zákon, jež dal sám, nejpřísněji zachovává. Ale rána v srdci tvém, královno, je povahy takové, že třeba přiložit na ní ostrého nože ihned. Okamžitě. Jsem nepřítelem klamu i lsti. Ale zde není pomoci.
0: ty zamýšlíš?
1: Jsi odhodlána podrobit se všemu? Svěřit se úplně mému vedení?
0: S vděčností půjdu za tebou. Dělej, co chceš, jen vrať mi císaře.
1: První podmínka je těžká, královno. Nikdo nesmí zvědět, že jsi zde. Císař by nesnesl tak zřejmé a okázalé přestoupení svého předpisu. Nikdo tě nesmí zde vidět.
0: Což se mohu udělat neviditelnou?
1: Skoro. Aspoň pro oči dvořanů. Pojď, jsou hosti na hradě a jeho milost může zde být každou chvíli. Pojď v jizbu mou, kde ti povím ostatní. Bůh bude s námi. Je to první klam, jehož se v životě dopouštím. Ale konám jej klidně. Vždyť chci vrátit tobě mír srdce a vrátit tebe srdci svého přítele.
0: Jak ti žehnám, otče.
1: Až později, dcero. Snad budeme litovat i oba. Ale čas kvapí. A dílo naše je dobré.
0: Jak láska sama.

0: předstup blíže.
1: Hochu.
0: Ještě blíže. Jsi tedy poprvé na stráži.
2: Ano, císařská milosti.
0: Dobře se zdržel. Ale jsi začátečník a nebude ti nazbyt několik pokynů. Posaď se.
2: Nemohu přece sedět, dokud vladař můj stojí.
0: Jen se posaď, usednu také. Vezmi pohár a nalij mě a sobě. Noc je dlouhá a nechce se mi spát. Stát na stráži v předpokoji císaře není ještě všecko, hochu.
2: Vím. Neusnout přitom je větší umění.
0: Máš ovšem pravdu. Je však něco, co jest největší umění? Baví ti pána svého v bezesných nocích. A těch mají panovníci nejvíce.
2: Myslím však, milosti, že je to jen vinou jejich.
0: On si trochu prosto řekl, hochu. Ale sluší ti to. Pij tedy.
2: Děkuji, milosti. Nepij vína.
0: Oj, co to slyším? To se nesrovnává s svou statečností. Lámeš meče jako třísky a vína bys nepil? Což když si toho výslovně král tvůj přeje?
2: Ať tedy žije.
0: Kdo, můj hochu?
2: Kdo? Jak říkáme, ten, koho milujeme.
0: Tož z duše ti připijím. Co říkáš tomu vínu?
2: Nemohu přece tobě, císařská milosti, haně ti tváří v tvář, co je dílem tvým a pýchou tvou.
0: Tobě tedy příliš nechutná. Jsi upřímný.
2: Je trpké, milosti. Trpké jako panská služba.
0: Proč jsi tedy vyhledával, ty syn zámožného měšťana sám neodvislý? Nač se spídil po službě u dvora?
2: Záleželo mi na tom se znatiji. Otec říkává, že je třeba znáti všecko.
0: A přidržeti, že máme se nejlepšího, pravý apoštol. Ale jak vidím, není panská služba v očích tvých tím nejlepším. Brzy se vrátíš domů, viď, klokti a váze svého otce. A věř, že dobře učiníš.
2: Ano, vrátím se. Zvláště, když poznám, že nehodím se k tak důležitému úřadu, jakým je střežiti osobu vladaře a být jeho společníkem.
0: Co mluvíš, blázinku? Co si bereš do hlavy, že bys nestačil mé službě? Naopak, mám tě rád. Tvůj vzrůst, tvá statečnost se mi líbí. Jsi jedním slovem roztomilá. Roztomilý hoch.
2: Jak jsi laskav, císařský pane.
0: Jak jsem pravil, jsi statečný roztomilý hoch. Ale poslyš, něco bych ti přece vytýkal.
2: Jsem zvědav, milosti.
0: Bojím se, že celá noc nám ani nestačí, bys všecko zvěděl, co se mi na tobě nelíbí.
2: Celá noc, o bože, již poslouchám tvoje milosti.
0: Předně ti vytýkám, že tak málo vína piješ. Hoši tvého věku líp to umývají. Jsem však upřímný a řeknu ti tajnou svou myšlenku. Ty piješ také dost, ale když tě nikdo nevidí, ty chceš přede mnou být vzorem dokonalosti, chceš se tvářit jako úpejpavá panenka.
2: Ne, jako panenka to právě nechci, císařský pane můj.
0: Pij tedy a dokaž opak. Věř mi, je dobré a Burgundskému nezadá. Nuž tedy na zdraví toho, koho milujeme.
2: Ale já nemiluji a nemohu tedy pít.
0: Jsme povinni milovat ti aspoň blížního svého vůbec. A jsme-li tak způsobné, páže, jakým ty se býti zdáš, pána svého zvlášť. Mne tedy také nemiluješ?
2: O, miluji, miluji nade všecko.
0: To šlo od srdce. Hezky si to řekl. Jakoby s dívkou byl.
2: Ach.
0: Je vidět, že zkušený jsi v hrách a cviku sladké milosti. Hleď, zde je pás. Zajisté máš též dobrý vkus a povíš mi, jak se ti líbí. Dříve však buď tak hodný a pověs mi ještě jednou, jak mě miluješ.
2: Jako pána svého, nadšeně i odaně.
0: Opět se přetvařuješ. To neznělo jako poprvé. Chci se vsadit, že když poprvé si vyslovoval slovo miluji, myslil si na někoho jiného než na mne, starého a zasmušilého samotáře. Však nechme toho. Prohlédni si tento pás a pověz mi upřímně, jak se ti líbí. Vy mladí věcem těmto lépe rozumíte.
2: Pěkný, ba nádherný jest. Jaké rytiny a drahokamy a tu jsou nápisy, ano i verše. Na tom světě žádná jiná. A zde. Není jeď div, že túžím, než ze všech nejkrasšej slúžím. Můj milý, netuš mnoho, ať chceš, však máš pro koho.
0: Líbí se ti ten pás? No, vezmi si jej. Dej ho své milence. Jistě máš nějakou, bude ti zajisté vhod.
2: Děkuji, milosti. Nemám milenky a oloupil bych někoho jiného o tak vzácný dar, který jistě původně nebyl pro mne uchystán.
0: Dobře, věřím ti, že nemáš milenky. Proto vezmi pás přece na památku dnešní první své stráže. Můžeš je zcela dobře také sám nosit. Pojď, zkusíme ho. Zdá se, že bude právě dobře, jako by na tebe schválně dělán byl.
2: To sotva, císařská milosti?
0: Ty pochybuješ? Proto právě to musíme zkusit. Jak hebkou ručku máš a jak malou. Je vidět, že jsi příliš mnoho tetivu nenapínal, ani oštěpem neházel. Neřekl jsem to, jako by schválně byl pro tebe a jak ti sluší. Ale ještě lépe by se vyjímal, kdyby spod něho splývala blankitná říza.
2: O bože, o bože.
0: Co je ti, hochu? Ty omdléváš. Zdá se mi, že máš příliš těsný kabátec.
2: Díky, o, díky, císařská milosti. Již to přešlo. Je mi už lépe.
0: Jsi mi to pěkný hrdina. Dvě číše vína tě porazili. Ale ještě něco, hochu. Ty jsi byl na stráži, konal jsi dobře svou povinnost. Ale králům páže meče z ruky netrhá, neláme jako mrkve a nehází jim je pod nohy. To nebylo pěkné, hochu. Příště se toho, doufám, uvaruješ.
2: A co mi zbývalo jiného, když král Petr tak na mě dotíral již za oponou?
0: On se odvážil?
2: Ano, ruku mi tiskl a k sobě chtěl mě přivinout. Mluvil tak divně a chtěl mě i políbit. To by přece také tobě vhod nebylo.
0: To máš pravdu, to ne. Ale celkem co zlého na tom mladému, kvetoucímu hochu jako ty, rádi poklepáme na rameno a štípneme ho i do tváře.
2: Ale nelíbáme ho.
0: Nikdy?
2: Nikdy, císařský pane.
0: Jsou, uznáš přece výjimky, jich si může dovolit hlava korunovaná.
2: Ani ta ne.
0: Výjimky, jich si mohu dovolit já.
2: Ne, ne, ne.
0: Víš, že mohu. Eliško.
2: Pane můj.
0: Řekni, můj Karle, to ti lépe sluší.
2: Můj Karle. Můj drahý Karle.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Víte, kdo to byl Arkadij Timofejevič Averčenko? Vynikající ruský satirik. Na útěku před ruskou revolucí zemřel v roce 1925, považte, v Praze a pohřben je tady na Olšanských hřbitovech. V dramatizaci jedné z Averčenkových povídek, která se jmenuje Kouzlo vzpomínek, si hlavní roli zahrála právě paní Libuška Švormová. A náramně. Ostatně posuďte sami. V další ukázce, kterou jako vypravěč celého příběhu uvádí Jiří Lábus.
2: Divadlo je šalebná, zrádná past. Opravdu. Neměl jsem se před ním na pozoru, neubránil jsem se mu. Byl jsem vtažen do jeho záludných tenat. Uvízl jsem v jeho osidlech. Stal jsem se osobním sekretářem, impresáriem, herečky Marfy Petrovny Lučezarské. Ano, té, co hrála mladou choť starého profesora Serebriakova ve Stříčku Váňovi. Tak jsem se stal přímým účastníkem nekonečného strhujícího monologu, odkrývajícího tajemství jejího naplnožitého, bouřlivého života.
3: Ach ano, milý Arkine, tehdy jsem ještě byla v angažmá v Samaře. Ještě jsem, jak se říká, nerozepěla křidélka. Jak bědně, jak uboze jsme tenkrát žili. Komická stará vařila chlebovou polévku s bramborami pro celý ansámbl. Jaký kontrast s tím, čím jsem byla zahrnuta potom. Proudy zlata, hory mincí a bankovek. Ach, milý Arkine, kdybych teď měla jenom desetinu toho, co tenkrát prošlo mýma rukama, tonula bych v bohatství jako Kleopatra.
4: V Samaře zřejmě záhy rozpoznali váš talent a dovedli jej po zásluze ocenit, Marfo Petrovno.
3: Ale kde pak, broučku? Kdybych měla žít z té almužny, co mi tenkrát v Samaře platili, byla by ze mě žebračka. Dávno už bych byla pod rnem. To teprve v Moskvě. Generál Štifel se mi tenkrát dvořil ve stáji na usedlosti statkáře Kulakova se mi zalíbil nádherný, spěněný, zlatolesklý kůň. Generál jen mrkl okem a kůň byl můj. Ale když já jsem chtěla mít pár takových koní, a co myslíte? Generálův sekretář sjezdil celé Rusko od Brjanska po Vladivostok, aby nalezl druhého zlatolesklého koně do páru. A nakonec ho objevil snad v Ústťugu nebo kde. 8 000 rublů ho to stálo.
4: Opravdu tolik? Marfo Petrovno, zde jsem si dovolil...
3: A nebo dřevař Supov, to bylo ve Voroněži. Vzpomínka na toho dobráka mi dodnes vyvolává na tváři úsměv. Všechny ty malé hloupůstky, kterými mě zahrnoval... Když mi připravoval koupel, naléval do vany pravé francouzské parfémy. Flakonek za 28 rublů.
4: Ne.
3: Také mě samozřejmě koupal v šampaňském. To bylo tenkrát běžné. Jednou v Jaltě se mi v akváriu zalíbila malá zlatá rybička. Koupil mi ji za 150 rublů. A co já? Marnivá naivka? Rozřízla jsem jí vidličkou a ochutnala.
4: Oh.
3: Odneste to, povídám. Nechutná mi to. No, a cikáni. Když cikáni zpívali, Supov plakal a říkal mi, Marfo, jestli chceš, otrávím ženu a vezmu si tě. Byl tak komický. Neodolatelný. Odpověděla jsem mu, proč bys to dělal, hlupáčku? Vždyť jsem tvoje i tak. Za 1/2 roku jsem ho přišla aspoň na 100 000.
4: A snad se dočista nezrujnoval. Marfo Petrovno, kdybyste laskavě...
3: A nebo v Saratově, cukrovarník Tipurin. Stařík skrz naskrz zkažený. Ale peněz nelitoval. Když jsem měla benefici, poslal mi na jeviště 100 květinových košů.
4: 100 košů?
3: Úplně jsem se v nich na jevišti ztratila. A k večeři pak bylo šampaňské, koňak, maraskýno. Za 3 týdny 60 000.
4: 60 000, nic není zadarmo, že? Ale co vaše současná benefice, Marfo Petrovno?
3: Ach, mé vzpomínky. Mají tak opojnou vůni, tak uhrančivé kouzlo. V Kyjevě továrník Akulin, co ten natropil, vzal celou divadelní společnost na Truchanovův ostrov na 2 na 3 dny a našemu řediteli platil za mě penále. A to všecko jenom proto, že mu ve městě překážel plukovník Podprugov a továrník Akulin mě chtěl mít jenom pro sebe. Strávil se mnou měsíc a stálo ho to... Vidíte, že už se ani nepamatuju. Ach ano, ano, 82 000.
4: A měla jste štěstí na štědré mecenáše. Marfo Petrovno, prosím vás, zde mám...
3: Co pak to máte, broučku?
4: Časový program vašeho benefičního turné.
3: Turné? Ach, ano, ano, turné. A kdy?
4: Za 3 týdny.
3: Za 3 týdny? A co vlastně budeme hrát, broučku?
4: Bude to váš solový recitál, sestavený z fragmentů nejpamátnějších rolí vašeho repertoáru.
3: To bude krásné. Měli bychom začít zkoušet, že ano? A kdeže to budu vystupovat?
4: Tady je seznam míst.
3: Pištovo, Tominsk, Orjachovoje Burskoje, Tobolsk Podolský, Podolsk Tobolský,
4: Sosnogorsk,
3: Kalitkin. Jak jsem šťastná, že navštívím to milé městečko. Mé srdce se sladce zachvělo při vyslovení jeho jména. Mé rodné hnízdo.
4: Ze kterého jste vzlétla k výšinám slávy. Netušil jsem...
3: Kalitkin. Jako 15letá dívenka jsem jej opustila. A od té doby jsem tam nebyla. Je to dobrých 12 let.
4: Ano, opustila jste Kalitkin jako dívenka v rozpuku mládí a nyní se tam triumfálně vrátíte jako vyzrálá dramatická umělkyně, Marfo Petrovno.
3: Ach ano, odešla jsem jako malá.
4: A vrátíte se jako velká.
3: A vy budete svědkem těch památných okamžiků. Zajisté mě přece budete doprovázet, můj impresario.
4: Jistě, Marfo Petrovno.
3: Broučku, ale co Soněčka? Co si beze mne počne? Dostává se do nebezpečného věku. Pučící ženství již klepe na dveře její panenské nevinnosti.
4: Jako vám tenkrát v Kalitkinu.
3: Ano. Ne, ne, nemohu přece Soněčku nechat samotnou. Arkine, kladu vám na srdce. Než odcestujeme, musíte sehnat guvernantku.
4: Ano.
3: Nejlépe švýcarskou nebo německou.
4: Ano, udělám proto vše, spolehněte se, Marfo Petrovno.
3: Zákulisní intriky mě vypudily z kamenného divadla. Vzala jsem na sebe veškerou tíhu údělu zájezdové umělkyně. Věru nelehký úděl pro matku dospívající dcery. Zejména, když její otec nás tak zrádně, tak věrolomně opustil.
4: Opustil, ale... Říkala jste přece, Marfo Petrovno, že Soněččin otec zemřel.
3: Ach ano, jistě. Tak věrolomně nás opustil. Navždy.

0: Jsem tak šťastná, milý Arkine. Cítím, že dnes je můj velký den.
1: Ano, byl to její velký den. Na nástupišti stál uvítací komitét v plné pohotovosti.
0: Moji drazí.
2: Buďte vítána, paní Lučezarská. Je pro nás nesmírnou ctí, že vás můžeme uvítat v našem starobylém městě. Dnešní den bude milníkem v jeho stoleté historii.
0: Jste tak milí.
3: Vítáme ve vás představitelku nejhlubších realistických tradic našeho herectví. Něžnou naivku, divu, heroínu i tragédku.
0: Vynechal jste komickou starou?
3: Oh, ne, to vy jste nikdy nebyla.
2: A také nikdy nebudete.
0: Pane...
3: Trošky. Jsem divadelní kritik zdejších novin.
0: Určitě oba, paní. Jak jinak, že?
2: Bude to váš triumf, Marfo Pavlovno.
3: Marfo Petrovno.
2: Marfo Petrovno. Teprve po vašem vystoupení bude jeviště našeho skromného divadla opravdu znamenat prkna, která znamenají svět.
0: Jste tak milý, báječný, skvělý.
2: Povoz je připraven, Marfo Petrovno.
0: Ne. Ať odvezou zavazadla s panem Arkinem do hotelu.
3: Marfo Petrovno.
0: My půjdeme pěšky. Bude to slast, dát se opájet vůní krajiny dětství, zastřené s novým oparem vzpomínek.
2: Vy jste...
3: Netušili jsme, že...
4: Snad to mohu prozradit, Marfo Petrovno?
0: Prosím.
4: Pánové, Marfa Petrovna Lučezarská se dnes po letech triumfálně vrací do svého rodiště. A teď mě prosím omluvte.
2: Jak jsme jen mohli?
3: Malé fopa, no což. Rád bych, Marfo Petrovno, v našem listě uveřejnil váš portrét.
0: Pán si žádá mé foto.
3: To by bylo znamenité. Mně však spíše jde o portrét vaší umělecké i lidské osobnosti, který hodlám napsat. Po hříchu však postrádám vaše základní biografické údaje.
0: To bude těžké. Nevím ani, kolik je mi let. Pořád si připadám jako děvčátko. Když jsem byla malá, papa a mama jezdili po jarmarcích s artistickou produkcí. I já jsem skákala salto mortále a metala kozelce. A když papa a mama zemřeli, vzala si mne na vychování jedna stará dáma.
3: Přímo dojemná schoda. Přesně totéž o sobě říká guvernantka Charlotte ve Višňovém sadu od Čechova.
0: Vidíte, můj život a mé role se natolik prolínají, že často úplně splývají. Sama nevím, co jsem žila. A co jsem hrála.
3: Ach tak. Promiňte, musím do redakce, abych stihl u závěrku. Omluvíte mě.
0: Ale na představení přijdete, že?
3: Jistě. Naschledanou.
0: Naschledanou, pane obávaný. Papa.
5: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

A někdo říkal, nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně.

lyckas, ja, dennes. Man van uppen och fjallet. Man van uppen och fjallet. Man van uppen och fjallovi fjallet. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť když lilo, s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

0: mamma nu plåfjade. Mamma nu plåfjade. Mamma nu plåfjade. Fjallovi.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: S paní Libuškou Švormovou je vám na jevišti před diváky na besedě moc dobře. Člověk se s ní nebojí. Z žádné otázky vám, jak se říká, nevyklouzne a celou dobu zůstává dámou, která má tak ráda ten chytrý, najmě tedy humor z klasické konverzační komedie. I proto jsme nejednou při našich společných setkáních zmínili situace, které se při konverzačkách v divadle odehrají jaksi neplánovaně. Mnohokrát padlo i jméno Miroslava Horníčka. No a našel jsem v archivu i jiný důkaz Libuščina smyslu pro humor, totiž i to, že četla v rozhlase třeba posudek na Tomáše Slámu. Opravdu. Ten posudek kdysi napsal, tuším, malíř Vladimír Komárek. Ale to už bude pro dnešek všechno, ač nerad musím se rozloučit a s díky za vaši pozornost vám přeju dobré dny a ve zdraví zase brzy naslyšenou.
3: Tehdy se dost hrálo na šikmě, takzvaný, aha, že se udělala šikma, aby lidi snad líp viděli, nebo já nevím, byla to taková jeden čas moda výtvarníků. A já jsem v tom příliš štědrým večeru přinášela tác s chlebíčkama a ten jeden chlebíček mě upadl. No, kdyby mě upadl, tak se nic nestalo, ale on byl gumovej a skákal po té šikmě dolů. Takže to lidi si mohli, no opravdu to. Jo, to mimochodem jednou Mirek Horníček vyprávěl, co se stalo v nějakém divadle. Tuším v Plzni, on tam snad i hrál, bo já nevím. A tam byla scéna, kde tam měl být takový zástup žebráků. Asi jako měl Michael Jackson v té takový těch příšer, jako jak to má v tom thrilleru. Že jo? A oni si dělali to, že na každý představení si vyrobili ty... Oni tam neměli žádný text, nic. Tak si někdo namaloval prostě jedno oko semle a takhle a přišli a různě schrbený. A jednou se stalo, že jeden z těch komparzistů si vymyslel, že bude jako beznohej. Udělal si takové jako sáňky ze dvou dřev, na ty si klék, přivázal si nohy a přijel tam jako bez nohej. No a tak jako dobrý, všichni dělali takový ty nějaký. Ty. A teďka ale byl další obraz, jo, a on právě sjel po té šikmě a zarazil se, až jak je hlediště, jak končí jeviště a to, tak tam se zarazil. Mezitím vyjela ta ulice, spustila se opona, kde dva spolu měli dialog, vážnej tedy, a on tam... On nemohl. A on tam celý
4: bez ten obraz,
3: bez, tak tam seděl na tom rantlu. Se hrála vážná hra.
4: Z toho plzeňského divadla má neuvěřitelné vzpomínky, právě když se tam potkal s Danou Medřickou, že někdy někdo z jeho kolegů si vymyslel prostě do hry takový jako uchechty nebo smíchy. A teď ta Dana říkala, nedělejte to, já to nevydržím, ale...
3: Já se odbourám.
4: A to se říká takhle, na jevišti to bude jiný. A on říkal, to byl souboj, který ta Dana prohrála prostě po třetím smíchu, když se ozvala takový to hihi, tak prostě už to nedala, utekla.
5: Já jsem jí měl strašně rád jako kolegyni a jako přítelkyni, ale to jsme hráli takovou tragédii, to bylo Gerhard Hauptmann Před západem slunce. A ona tam hrála manželku jednoho profesora, který ho hrál Zdeněk Hofbauer, později tragicky zahynuvší při autonehodě. A on, to je zvláštní role, on má předepsanou od autora tvar paruky. On má mít sešišatělou hlavu, takovou jako, a to se v té hře vysvětluje, protože oni ho při porodu cvakli kleštěma a od té doby má šišatou hlavu a je trošku degenerovaný, ale přesto je profesorem.
6: Tragédie.
5: Na divadle to jde, to je samozřejmě. V normálním životě to je vyloučený, ale na divadle to jde. A to hrál Zdeněk Hofbauer jako toho trošku pomateného takového profesora. A my jsme tam měli takovou scénu, kdy jsme stáli s kolegou, s Karlem Forstem, dole a na dvoumetrovém praktikálu nahoře byla Dana Medřická a ten profesor, Klausen se jmenoval, a v zákulisí jsme stáli připravený na výstup a on říká, Dano, já jsem si tu roli ještě doma jako trošku domyslel a já tam budu ode dneška přidávat takový šílený smíchy. A on říká, Zdeňku, neblbněte, nedělejte nic, já jsem smíšek, já to nevydržím. Říká, no to nebudou veliký smíchy, to bude takový tichoučký jenom A on říká, no tohle si uděláte jednou, tak já odcházím. Tak se dohadovali. Pak on řekl, no tak přece dělám legraci v zákulisí a nebudu to dělat na jevišti, že? A v tom řekl inspicient ven. A my jsme vyšli, my s Karlem Fortem dole a oni dva na ten dvoumetrový praktikábl. A on jak jí odvíral dveře a ona ho míjel a on jí pouštěl, tak do ucha jí udělal. A teď to dělal za každou její větu. A Dana Medřická, to byl její hlavní part, tam ona mluvila, ona ani tak moc ne. A ona rozčilená pomlouvala celou tu rodinu a tohleto. A on do těch jejich nádechů vždycky udělal.
4: To musí být šílený, tohleto zažívat jako na jevišti.
3: No, je, protože a Dana taky, jo, ona byla smíšek. Ona byla trochu smíšek, no, ona byla skvělá, ale byla...
4: To já bych řekl do vás, jakože máte tyhle ty věci, jakože...
3: A to zase já se moc neodbourávám, to ne. Já se tak trošku jako spíš naštvu, jako, co mi to dělá ten kolega.
1: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
6: Posudek na Tomáše Slámu. Nezlobte se na mě, já nikdy v životě neměl možnost na někoho psát posudek. Dělali to vždycky jen lepší lidé, co nosili odznak. Popravdě řečeno, vlastně ani nevím, jaký má Tomáš Sláma poměr, jestli vůbec kladný nebo ne. Já osobně mám k němu kladný. Je populární osobností, což se v Čechách dá dobře změřit na základě anonymních dopisů. Sláma jich musí mít celý pomyslný kufr. Anonymy se nepíšou zbytečným lidem. Právě ti zbyteční, co jsou na světě jen kvůli stravě, ti píšou těm, kteří v životě něco udělali. Tomáš Sláma je něco jako encyklopedie našeho umění. Mám ho v podezření, že má dvě hlavy. Jednu, co stále nosí sebou, a ještě druhou na nápady. Je vlastně buditel, který neustále připomíná důležité kulturní věci, které se člověku ztrácejí při honbě za devalvovanou korunou. Tím nechci říci, že tato honba je nedůležitá. Chcete-li se dostat třeba na Pražské jaro, musíte prodat nejenom psa, ale někdy i manželku. Existuje něco, čemu se říká umělecká kuchyně. Prostě podhoubí, které není omračující, ale kde to všechno vzniká. A o tom víme jen proto, že nám to dílem ukazuje Tomáš Sláma. A to nemůže dělat každý, na to musíte mít právě tu encyklopedickou hlavu. Být umělcem a zároveň umět o tom něco říct. A pak ještě je důležité veřejné sdělovadlo, které se k nám prodírá smogem a my Slámu slyšíme. Jsem mu vděčný, že vůbec je. Je na své parketě osamělý, ale aspoň je na něj vidět. Umí vybruslit z blbých dotazů. Někdy se sám potím při rozhlasovém přijímači, jak to dopadne, a krčím se, aby na mě nebylo vidět, i když s tou relací nemám nic společného. Nejvíc mě potěší, když občas nějaký dědeček nebo babička si postěžujou, že to a to nebylo řečeno správně česky. Jednak ten dotyčný potřebuje říci národu, že chodil do školy, což ostatní ne, a že správná mateřština se učila u jejich pana řidicího za Rakouska. Jsou některé způsoby, jak se potřebujeme seberealizovat. A tohle okénko pro veřejnost, které Sláma umožňuje, je něco, na co se těším.
7: Mohl bych poprosit o historky ze zákulisí?
6: Ze zákulisí ti teďka neposloužím, ale můžu takovouhle krásnou. Já jsem jezdila domů za rodiči a vždycky v Zábřehu jsem seděla chvíli v takovém tom, jak byly kulturní středisko, se tomu říkal. A tam završoval pán, tam byla cedulka a tam bylo napsáno. Občane, který vstupuješ do kulturního střediska, vstupuj sem z kulturního hlediska. Zanechej zde jídla pití, duchu svému dej zde žíti.
7: Jo.
6: To je přece, děkuju, tak, no. To si nevymyslíš.
7: A v té Ostravě jsem zažil ještě v tom divadle Petra Bezruče nádhernou věc. Jestli něco Libuše Švormová nádherně dělala, tak to byly psychologické hry, takzvané a navíc konverzačky, já jsem ji v tom obdivoval, ale neznali jsme se ještě. A tenkrát v Ostravě královala Nina Divíšková a Petr Čepek a Jirka Harzáň. A vím, že se tam hrála hra, která teď má velký úspěch právě v divadle Pod Palmovkou, Tramvaj do stanice Touha a Kočka na rozpálené střeše. A to je jako je to hodně o citech a o vztazích a tohle. Každou chvíli se tam odehrávaly choulostivé věci prostě na kanapě v té hře z 30. let. A my jsme tam byli zaměstnáni v tom divadle a přišel příkaz, že požárníci mají hlídat objekt ne co hodinu, ale co půl hodiny. A přišel nový požár.

0: asi zřejmě. A on se zachoval jako český požárník, že skutečně jim řekl pokračujte, zasalutoval a odešel. A ty lidi tam koukali, kdo to tam vstoupil, proč a jestli to tam do ty hry patří, jo. Do dneška se s tím nevyrovnali. Zažila jsi někdy něco takového?
1: No, požárníka jsem zažila v opačně. Já jsem jednou na zájezdě hrála takovou hru ruskou a měla jsem, sama jsem tam byla na jevišti a měla jsem takový šátek a tam byla svíčka na jevišti a já jak jsem zhrála a tím šátkem jsem se tak jako to, tak jsem zavadila o tu svíčku a aniž jsem to věděla, tak ten šátek chyt a takhle z hlediště na mě volal pán, paní, hoříte? To bylo krásné. Takže nějak jsem se otočila, honem jsem to udupala, že jo, a to musela jsem pokračovat dál. Ale během celé této scény, podle mě dost dramatické, seděl ten požárník v portále a spal, ale tvrdým spánkem. Ale tak jako takhle, jo. Jako.
0: Spící divák je horší než divák, který na vás útočí, vám musím říct. A nejhorší je to v komedii. Paliček s Janíkem mají jednoho dobrého kamaráda, Radka Tomáška. A s tím my jsme řadu let dělali a já jsem tak trošku možná až příliš tlačil na to, že ty jeho koncerty mají mít divadelní podobu. A tak jsem si tam vymýšlel povídky a historky. Když jsem napsal svoji povídku, tak jsem vzal povídku Tárbara nebo Moroška. A teď ty věci už byly vyzkoušeny. Už jsme to na tom zájezdě dělali třeba po 30., po 50., takže přesně jsem věděl, kde se lidi na kterém místě v té povídce smějí. A teď jsme jednou dělali v tom divadle v Buriana, tenhle ten pořad, tu povídku jsem dělal už asi po 50. Přišla jakoby první poenta a ty lidi nic. Za 3 minuty nic a tam se vám nikdo nezasmál. Já jsem to vůbec nechápal. A teď jsme měli připravený takový číslo, vtipný, nevím, kdo s tím přišel, ale Karel Hovorka, který se mě furt smál, jako že nemám vlasy, tak si myslel, že mě úplně jako dodupetím, že říkal, mám ohromný nápad, uděláme takovou scénku, ve které ty budeš táta reportér a my budeme tvoji dva synové reportéři a budeme taky plešatý a my si vypůjčíme paruky prej z divadla a to lidi teda nepřežijou tohle, to budou opravdu se válet smíchy, sotva vlítneme na jeviště, tak uvidíš, to bude smích, my se na to těšíme. Oni si dva hudebníci, kteří v životě nestáli na jevišti, si skutečně půjčili paruky z toho divadla. 14 dnů předtím si je zkoušeli, smáli se před tím zrcadlem, těšili se, jaká to bude sranda. A vystoupili jsme na to jeviště a jsem řekl, tak já jsem Tomáš Sláma a to jsou moji dva synové, reportéři taky. A teď oni vstoupili dva plešatý lidi na jeviště a měli pocit, že bude ohromná legrace a tam se ale nikdo nezasmál. Nikdo, vůbec. Já jsem nevěděl teda, co mám, jak jsme odešli, jo. A lidi říkali, co prej to znamenalo. No. Možná bychom se teda mohli rozloučit písničkou jménem paní Libušky Švormové, která přijala moje pozvání jménem Mirka Palečka a Miši Janíka. A chtěl bych vám poděkovat a popřát hezké další dny. Mějte se hezky a naschledanou.

0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka tentokrát úterně středeční právě otevírá, odbíjí 23. hodina, začínáme jako vždy přesně na čas. No a krásný pozdní večer, zatím stále ještě úterní, vám všem přeje Jitka Lukešová. Moc vás zdravím, budu se na vás těšit po celé 2 hodiny, které jsou před námi. No a já doufám, že najdete chvilku a zastavíte se u nás, jak se říká, na kus řeči. A také pro vás máme i tentokrát spoustu příjemné muziky pro vaši pozdně večerní relaxaci a pro váš příjemný pozdně večerní odpočinek. No a o čem to dnes bude? Co považujete ve svém životě za úspěch? Co je vaším životním úspěchem? A řekli byste o sobě, že jste úspěšní? A v čem konkrétně? A chopili jste se třeba nějaké životní šance, příležitosti, která vyšla a přinesla vám úspěch, a tedy i radost a naplnění? A podařilo se vám zbavit třeba nějakého zlozvyku? A považujete to za úspěch? A byli jste úspěšní v tom, co vás bavilo, ve své profesi nebo v čemkoliv jiném? A byli jste ve správnou dobu, jak se říká, na správném místě a přineslo vám to taky úspěch? Pro každého slovo úspěch znamená asi něco jiného a pro někoho je úspěch cesta a ne cíl. Ať už jde o jakýkoliv úspěch, důležité je vědět, že nic není samozřejmostí a že k dosažení úspěchu můžeme nasadit především také svoje vlastní úsilí. No, takže na toto téma z vašeho pohledu a na základě vašich zkušeností, jako vždycky, telefon k nám 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a samozřejmě máme i e-mail noční linka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byl na úvod Jaromír Nohavica i s potleskem a písničkou Jdou po mně, jdou. No a krátce po 23. hodině pozdravíme prvního hosta, kterým je Dana z Blatné. Dano, krásný večer přeju.
1: Krásný večer, i tulko tobě.
0: Děkuju.
1: Sluchačům.
0: Děkuju za všechny.
1: A od západu na východ. No, všechny moc zdravím a já bych dneska nechtěla být teda negativní, protože jsem teď prošla těžkým obdobím, ale chtěla bych vyzdvihnout to, co jsem v životě dokázala, nebo co se mi povedlo.
0: Co se podařilo a z čeho máš radost, ano, ano.
1: Tak, přesně. Podařilo se mi hlavně to, že jsem teda zdatně a slušně vychovala 3 děti.
0: No.
1: Taková jako pro mě docela podsta.
0: To já si myslím, že není vůbec jednoduchá věc, takové 3 děti teda.
1: No, nebylo to jednoduché.
0: Je.
1: Můj život nebyl jednoduchý. No a pak jsem se ujala teda různých kočiček, který z nich teda jedna mě bohužel zemřela po 16 letech, ale to je krásný. No a dělala jsem práci hlavně, která mě bavila, protože já jsem byla u prvních pamětí, u prvního úplně počítače, který byl v Česku.
0: Jo.
1: A já jsem dělala vlastně ve vývoji pamětí. Jo, takže v podstatě moje práce byla i mým koníčkem, i když to bylo hodně analytického myšlení a počítání a tak dále a tak dále. No a za druhé teda k tomu vedle toho,
0: ano,
1: jsem se dostala ke zpívání. A to už teda v Ústí nad Labem během těch studií, přípravu na povolání. No a u toho mikrofonu jsem vydržela stát snad 20 let přestávkou teda na první dítě.
0: No panečku.
1: To nešlo. No a opravdu teda jsem pak i hostovala, takže jsem se podívala i do zahraničí, teda do východního Německa.
0: No to je jedno, ale jeli jste zkrátka.
1: Když si prostě brali kapely, protože jsem byla taková univerzální zpěvačka. Takže za to jsem vděčná Pánu Bohu, že mě nechal tady vůbec ještě a že prostě jsem dokázala prostě tyhle ty 3 věci podstatné pro mě.
0: Ano, ano, ano. No a co to zpívání, to tě provází stále ještě dano životem, nebo už tak jako jenom tak pro sebe někde doma?
1: Právě, že teď jsem řešila takový ten smutek momentální posledních 2 týdnů, že když přijel syn z Prahy, tak jsem prostě, jsme museli vzít kytaru a prostě museli jsme zpívat, aby jsme ten žal nějak přebyli.
0: Jo.
1: A ono mi to fakt pomáhá i třeba při hudbě, i ty noční lince, když poslouchám ty písničky české a slovenské, no tak já jsem úplně nejšťastnější člověk, já se prostě vznáším nad zemí a to zpívání, to byla prostě, to byl můj největší koníček. A vlastně tím se naplnil taky můj, z velký části můj život, jo.
0: No tak to je dobře.
1: Využila i cestování vlastně.
0: Ano, ano.
1: A odměny sladké i věcné, prostě bylo to krásné a byla jsem populární.
0: Tak to je nádhera.
1: Mladí lidé, kteří mě potkávají, si mě ještě pamatují. Jako zpěvačku, když oni byli děti a chodili na dětský maškarní.
0: Jo, tak to je nádhera. To je nádhera, to je krásný úspěch a radost zkrátka, když člověk navíc dělá to, co ho baví a co ho těší opravdu.
1: Já jsem dostávala tu radost plnýma rukama. Jituško, měj se moc krásně, všichni posluchači, buďte zdraví, ať vás nepotkává nic zlého, ať se vám vyhýbá a jděte v klidu a v míru. A
0: ráda vyřizuju, děkuji za návštěvu, jinak přeju všechno dobré, Dano, a ať se všechno tak jako brzo trošku vylepší a ulehčí.
1: Čas je milosrdný.
0: To je pravda, říká se přesně tak. A děkuji moc za návštěvu, dobrou hezký noc. Večer, jo? Dobrou noc, naslyšenou. Zdravíme do Blatné.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Helena Vondráčková, svou partu přátel. Tolik písnička. No a na telefonu teď máme Jána z Hradce Králové. Tak Jáno, krásný večer.
1: Pěkný večer vám prajem všetkým.
0: Děkuju za všechny.
1: Jestli jsem to dobře počul, že jaká je otázka, alebo o čem se má hovoriť.
0: No.
1: Takže čo jsme dosiahli, jaké úspechy?
0: Co považujete ve svém životě za svůj úspěch? Co vám udělalo radost? Co se povedlo? Na čem pracujete ještě? No.
1: Presně to, čo by mal každý chlap mať. Já jsem to urobil.
0: Uh-huh.
1: Spravil jsem syna, zasadil strom a postavil dom, který vyhrál na Slovensku súťaž
0: uh-huh.
1: v roku 72 a je postavený v Hradci Králové.
0: Jo, a čím to, že jste dostal do toho Hradce Králové konkrétně?
1: Prosím?
0: Čím to, že jste, nebo co vás přivedlo do Hradce Králové ze Slovenska?
1: Aby to viděli všetci, já jsem z Bojnic.
0: Aha.
1: Ne z Bohnic, ale z Bojnic.
0: Ano.
1: Je to krásné mesto u Prievidze.
0: Ano, ano.
1: Je tam zámok, zrovlická zahrada, lázně. No a tam chodili přes leto na dovolenku Košičanky, Pražáčky, Plzeňáčky a já vím, všetko možné. No a jedna Hradečáčka mi zůstala.
0: Mhm.
1: Tak jsem byl dvakrát na motorky na rande v Hradci Králové.
0: Jo, jo.
1: No a po třetíkrát jsem už motorku nechal v Hradci. No a
0: bylo jasno.
1: A bylo to výborné v tom, že jsem prežil mladí těch normalizačních letech, které tak kritizují všichni.
0: Uh-huh.
1: Já jsem velmi rád, že jsem v nich mohl žít, protože jako spojář jsem dostal za 3 měsíce od okresné zprávy spoju Hradci Králové byt,
0: uh-huh.
1: 2+1 v Činžáku,
0: uh-huh.
1: a už jsem mohl mít 3 děti, že jo?
0: Uh-huh.
1: Měl jsem kde bydle a to. A byl to byt 2+1. A keď 3 děti, co s tím? No tak v těch časoch, nech to dobře počívají všetci občania České republiky.
0: Mm-hmm.
1: Za 4 koruny štvorcový meter jsem koupil parcelu Hradci Králové,
0: mm-hmm.
1: 8 árov,
0: mm-hmm.
1: 3000 korun jsem mal peknou parcelu,
0: mm-hmm.
1: no a postavil jsem barák.
0: No vidíte to, tak velký úspěch.
1: A tím pádem udržala v Čechách, v Hradci.
0: Ano.
1: No a já už mám 8 měsíců rvočkou.
0: Aha.
1: Takže už tady, už mám koupet, všetko jsem už mal.
0: Jo.
1: A i mám, a víte, co jsem nemal?
0: No.
1: Hrob. A jo. Už mám aj hrob.
0: Tak jste si říkal, udělal jste si radost a koupil jste si své místo, jo?
1: Ano, mám už svůj flek. Děti nebudou mít starosti, kam so mnou.
0: Jo, jo, jo.
1: No, jo, akorát ten kapitalismus, já ty mladí lidé teď litují, protože se nedivím, že se rodí málo dětí, protože nestavějí se byty nájemné.
0: Jo, ale tak to zase je trošku jiné téma, pojďme k těm vašim osobním úspěchům. Tak pro vás, kdybych udělala podrženou sečtenou, tak je to hlavně rodina, to, že jste ji zabezpečila, to, že se všechno takhle podařilo pěkně.
1: Ano, mám všechny 3 děti, vítáte v pořádku, všechno.
0: No tak to je krása.
1: A mám 5 vnučat, ale to jediná vnučka, sami jo. Vnucí.
0: Jo, jo, tak ono se vám to zase rozroste. No a žijete teda v Hradci nebo na Slovensku teď?
1: Ne, v Hradci Králové.
0: V Hradci Králové stále.
1: Mm-hmm. Preto hovorím teda po slovensky, abyste věděli, že jsem nezabudol. No.
0: Jasně, to věřím.
1: Jinak mluvím česky normálně.
0: Jo, že se nezapomíná.
1: V té části Hradce jsem dělal 10 roků, jak se tomu hovorí teda, ne starostu, ale toho předsedu občanského výboru.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Má jsem rozhlas ve sklepě,
0: mm-hmm.
1: tak jsem hlásil zprávy, víte, kolik a to.
0: No, vidíte
1: takže
0: to.
1: Takže jsem po česky, písanou češtinou, udělal jsem si tady maturicu z češtiny.
0: Dobře.
1: Ale víte, co jsem dostal otázku,
0: no.
1: že si čeští profesory koukali, to slyšeli poprvé. Dostal jsem slovenský spisovatele druhá polovina 19. století.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: A byl to Hvězdoslav Kukučin Vajanský.
0: Uh-huh.
1: A já jsem jim povedal také to, že například povedal jsem, čo kdo napísal a všetko a čo jich dojalo a dali mi 1.
0: No prosím.
1: Jsem povedal také, Pavol Orsák Hvězdoslav, největší slovenský básnik,
0: uh-huh.
1: napísal prvou jako tu vlastničku, tak dala, tak šel mamičke, že? A ona začala plakať.
0: Jo.
1: Myslel si, že to je dojatá z toho, jak to, ale ona ne. Synko, to je po maďarsky, ja nerozumiem. A od tej doby psal Pavol Rosák, vyzoslal po slovensky. A tá komise maturitní, tá říká, ďakujem, stačí, no.
0: Stačilo, áno, vidíte to. No výborne, tak Jano, každopádne moc vám ďakujem. Přeju vám pevné zdraví celé vaší rodine, ať sa vám v Hradci dobře stále žije, ať máte radosť toho, že ste tam vlastne zakotvil na celý svůj život, nebo téměř na celý svůj život, a přeju krásné dny a vůbec, ať sa vám vede celé rodine.
1: A Jitko, podľa hlasu, takým holkám, ako ste vy, viete, ako sme na Slovensku říkali?
0: Nevím.
1: Bohovská baba.
0: Dobře, tak já vám moc děkuju za poklonu velkou, děkuju taky za návštěvu a
1: tak
0: mějte se...
1: Tak pěkně.
0: Taky, mějte se hezky a budu se těšit zase příště. Jo, naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: No a tohle to bylo, jak jste určitě všichni poznali, Pavel Bobek a jeho písnička Můj rodný dům. A dovolal se František ze Židlochovic. Františku, krásný večer přeju.
1: Ano, dobrý večer, paní Tučková, tak ti přeju krásný večer od vlastně a všem posluchačům Mlčí linky.
0: Děkuju moc krát. Tak co vás tak napadlo, Františku, když jste slyšel, že si budeme povídat o tom, co se komu z nás podařilo a co nás těší a co nás těší o něco méně a tak dále.
1: Tak já vám to řeknu, paní Jitučko, od začátku,
0: ano,
1: ve škole.
0: Ano.
1: Tak ve škole jsem nebyl nějaké premiánu, takové jako samé jedničkář nebo něco, jo, byly tam trojky a tak, jo. Ale to nevadí, to vůbec nevadí, jo, nemělo to vliv na další postup, třeba na vyučení.
0: No je, to já víte, že ne, no.
1: Já jsem vyučil zedníkem a to už asi to takem dobře, jako jo. No a teď jsem se teda vyučil, za krátkou dobu v 18. jsem se oženil, jo. Taky jsem neměl, taky to bylo dobrý, protože to naše manželství trvá do posud, 64 roku, takže...
0: Pánečku, no.
1: To nám taky podařilo, jo. No a teď jsem šel na vojnu, to jsem taky absolvoval dobře, bez nějakého, jo, bez nějakých průšvihů velkých. A, no, a pak jsem teda se vrátil z vojny, s manželkou jsme dostali byt, získali tady v Židlochovicích, kde jsme se dostali do JZD. A řeknu vám jednu věc, že jako zedník, to neznamená, že jste nějak odvařené, nebo ne, méně cená, nebo něco, člověk, že...
0: No je, to víte, že ne.
1: Vůbec na tom nic nemělo, když se nebojíte práce, zaberete za prácu, všem lidem, když vyhovujete, tak mají vás takovou celkem rádi, jo? A ne, dneska, když jezdím všude tady v okolí, když se podívám na ty domy, co jsme dělali v Brně, až v Bystřici pod Hostinem, jo?
0: No,
1: jako v zaměstnání jsem dělal i v Řeži úpravy, taky jak ten pán teďko vykládal, v Hradci Králové jsem taky dělal, ale to už jsem se potřeboval dostat, to už jsem potom se oženil, tak jsem se potřeboval dostat dom z toho Hradce, nejezdit po světě.
0: Ano,
1: no
0: ano.
1: Tak jsme se dostali tady do těch Židlochovic a prostě ohromně, jo? A jako dostal jsem se i do jako 8 roku jsem byl v městském zastupitelstvu, jako jo, a přitom říkám, obyčejný zedník a neznamená, že je člověk odvařený, že je méněceně, byl jsem ve společnosti hodně potřebné, teda tady jako na ty, aby jsme dělali ty paláce, ty domky stavěli a všechno opravovali, tak tady si myslím, že jsem udělal hodně práce, ne sám, já jsem si organizoval i partu kluku, jo, to bych měl všechno dělat sám, tak už jsem tady dneska nebyl, jo.
0: Jo, jo.
1: Tak to mě, protože jsem taky prodělal pár nemocí, jo, tu ledvinu pryč a to všechno.
0: To nejsou jednoduché věci, ano, přesně tak.
1: A mám to štěstí, že jsem dokonce překonal naši úřeli, se nedožili 80, a my už teda překračujeme 80, takže, takže, ale taky jsme se nadělali, že já dneska jezdím a vidím, jak jsme dělali vězené a chodili jsme na tu řepu a že vidím ty lány, tu táčku, a my jsme to protanhávali, okopávali, byly velký vedra, jako jo, horka.
0: Jo, jo.
1: Prostě dostali jsme do zabrat, no ale přečil jsem to a hlavně, že se lidi na nás mohli spolehnout, když jsem něco lidem řekl, že něco uděláme, tak jsme to udělali, jo.
0: Ano, a klaplo to
1: škoda,
0: všechno.
1: Že ti lidi, no, to většinou už byli lidi starší a už dneska skoro nejsou žádní, co jsme jim to dělali, to už většinou podědili ty děcka, jo, a ty ani nevěří, někteří, že jsme tam dělali, no. No já jim vždycky takhle, to jsou takový oponenti, jo, takže vždycky musím vysvětlovat, co jsme tam dělali a tak všechno vytvořovat, to je takový, no, tak my si takový kluci do nás rádi zavrtají, jo, a tak to, tak šel život, no a myslím si, že jsou spokojené, jako
0: že
1: jo.
0: Že jste rád, co všechno se podařilo časem postupně vybudovat a...
1: No to zdravíčko, trošku takový, musíme se hlídat, jo. No a tak občas, když spadnu, takže musím dávat bacha, abych se nezabil, abych nespadl někdy zase z nějaké vešky, jo.
0: Jo, opatrně, no, ano, no, přesně tak.
1: Ale Ale věřím, teďko budu trošku ubírat na té fyzické, no nebo na té práci, no jo, trošku už ubírám.
0: Ano,
1: a
0: ano.
1: A to přepoštím na kluka, ale klub už taky, no, už je dávno v částečním důchodě a teď už za rok nebo za dva půjde do normálního důchodu, jo. Takže...
0: Ono to utíká všem, já vím, no.
1: No, takže to je to tak. Bude, no, takže... Tak říkám, tu rácu jste spokojené, jo?
0: Tak to je dobře.
1: Říkám,
0: to no. Je dobře. Františku, moc vám taky děkuju, jinak samozřejmě jsem ráda, že se vám daří a přeju hlavně pevné zdraví celé rodině a hezký večer. Mějte se pěkně, děkuju, naslyšenou.
1: Děkuju taky, naslyšenou, dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Maruška Rotrová, to mám tak ráda. No a krátce po půl dvanácté pozdravíme Elišku do Olomouce. Eliško, krásný večer.
1: Já vám taky přeju, Jitušku, a přeju všem posluchačům.
0: Děkuju moc krát.
1: A chtěla bych se trošku zvíct na to téma, protože už dnes, já, když si to dávám dohromady, tak se dím, že jsem to dokázala.
0: No.
1: Protože jsem začala můj život těžké, začal ve 12 letech. A dneska mě je 94 a já jsem spokojená.
0: No panečku.
1: Právě proto si tak říkám, jak jsem to dokázala, protože v těch 12 letech jsem ztratila méně maminku při bombardování a dva sourozence a zůstali jsme 4.
0: Jo.
1: A ty malí, jeden měl 7, jeden 5 a ta nejmladší měla 6 neděl. Tak si dovedete představit, co to pro mě znamenalo.
0: No.
1: Takže škola byla pro mě vzácnost. No a chyba byla právě to, že ten můj otec se brzy oženil.
0: Jo.
1: No a teďkom já jsem se musela starat o ty děti. Musela jsem je roznášet jak kvočna, protože jsem nemohla v těch letech ještě. Takže jsem je každýho Libuška ta šla do kojeňáku a potom ji dal otec k adopci.
0: Aha.
1: Tu nejmladší a ten...
0: A víte o ní, Eliško, teďka, nebo úplně se vám...
1: Jo, teď mě volala zase.
0: Víte o sobě.
1: Já si myslím moc, já jsem mu potom vyhledala, když jí byly 3 roky. Já jsem si vzpomněla, co mě maminka říkala. Maminka mě udala do kočárku ke krytu a říkala, Eli, hlídej ju a dej na ňu pozor, je to malá, tak prosím tě, staré se o ňu. A ty slova mě zůstaly na celý život.
0: No je, rozumím.
1: Takže já, když měla 3 roky, tak jsem ji vyhledala, byla jsem za ní, koupila jsem ji panenku, ona si to dodnes pamatuje. A mě se ulevilo, protože já jsem musela mít o všechny starosti. Ten 7letý, toho jsem dovedla do jedné ochranovny mládeže. Tak ten tam taky, ale to jsem musela před církev. A dokonce jsem jim lhala, protože jsem musela jít na to biskupství a oni se mě ptali, jestli jsme katolické církvi. A já jsem říkala, že jo, ale nebyli jsme. My jsme byli československé husitské. Ale to jsem jim neřekla, no tak oni, když jsem řekla, že jo, tak mě dali to povolení a ta ochranovna ho vzala. No a ten 5letý, on byl dost na mě navázaný, že ten v těch letech ještě ty děti na tu maminku bývají zvyklí, takže jsem se mohl. A toho jsem vezla k mojí tetě, tatínkové sestře, protože jí umřel chlapiček a byl se tak starý, jak ten náš Pavel. A ona byla ráda, že by tam byl, jenom že ona ho druhý den přivedla domů, že pořád pláče a křičí, že chce jít za mnou. Takže já jsem musela teda, on byl to největší chudák. On potom, já už jsem šla potom z domova ve 14. A on trpěl. Takže já jsem trpěla taky, že ten život byl opravdu ukrutně těžké.
0: A pro vás?
1: Pro mě, protože mě nikdo nepomohl. Že
0: ano, ano, ano. V
1: 14 letech jsem musela jít, jak se říkalo, do služby. Takže jsem tam musela, ale nedostávala jsem peníze. Moje, ta nevlastní matka přišli prvního a dostali od milost paní peníze a nedostala ani na zmrzlinu.
0: Tak a pro tak vás to byl velký úspěch, že jste se vlastně postarala o celou rodinu, že jo? Že jste to zvládla všechno. A...
1: Zvládla jsem to, ale říkám, nevím, jak jsem to dokázala. No
0: rozumím, rozumím.
1: Se vdala, měla jsem 3 děti.
0: Jej.
1: No a to jsem taky zvládla, říkám, byla jsem No, šťastný. Já jsem schopný člověk, ale dneska jsem šťastná, že jsem to dokázala.
0: Jo, rozumím, že se to povedlo nakonec všechno, že i přes ty starosti.
1: Že se to povedlo, že jsem to, a říkám, kolikrát v noci přeluduju, protože nemůžu spát, a říkám, jak jsem to dokázala. Pak jsem se ocitla v Karlových Varech, protože já jsem pak dělala, a jsem rozhadbovala sama za sebe, já jsem dělala zdravotnici. Dělala jsem zdravotní sestru v Brně u svaté Jany. No a pak jsem šla do Karlových Varů do školy, ale nemohla se udělat. To mě ještě nebylo 18.
0: Jo.
1: A nemohla jsem udělat, protože mě řekli, co mě to bude stát. Já neměla, kdo by mi to zaplatil. Tak jsem se v těch Varech rozhodla, že půjdu pracovat. Já jsem dělala dobrodruh. Já jsem říkala, tak já tady zůstanu a vím, že tam jsou porcelánky, tak jsem vám půjdu do nějaké porcelánky. Já jsem dávno ještě v životě neviděla, že? A potkala jsem policajta a povídám, prosím vás, kde je tady porcelánka? A on říká, tady jich je hodně, do které chcete. Já pám, kdo se nejbližší. A on mě řekl, tak musíte sednout na autobus, na Bčko a pojedete do dvoru a tam je epiak.
0: Jo.
1: Já tak jsem se zbrala a udělala jsem to zase moje dobrodružství.
0: A Eliško, prosím, už jenom stručně, musíme na závěr, jo, poprosím.
1: Já vám řeknu stručně. Já jsem mě zali, takže jsem pracovala ještě do 21 let v Karlových Varech.
0: Pánečku.
1: A takže moje dobrodružství bylo dobrodružstvím a jsem ráda, že se mi to povědlo.
0: Tak to já jsem taky moc ráda, že takhle ještě vlastně s láskou vzpomínáte i na období, které bylo plné třeba velkých vážných starostí, ale přesto se to povedlo. Tak Eliško, velká poklona a děkuji moc za váš příběh, taky který jsme museli velmi,
1: já
0: velmi zestručnit.
1: Já taky děkuji, se hodně a hodně pěkně taky, a hodně zdravíčka.
0: Taky, Eliško, a hezký večer, jo?
1: Ano, já vám taky děkuju.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ježorážská Elán a písnička Vermi. Tak, tolik muzika. No a u nás je teď na telefonu Pepíno z Valašska. Krásný pozdní večer, Pepíno.
1: Hej, pěkný večer a zdravím vás a všechny posluchače.
0: Děkuju opět za všechny. Tak co vás tak napadlo, Pepíno, když jste slyšel naše téma a některé příběhy už, které tady zazněly?
1: Tak co napadlo, tak ten život jako přináša, já už mám 80 roků, že? Přináša jako leda, jaké takové překážky, že? Ale tak jsme to překonali, vybudovali jsme si jako zázemí jako na horách, že? A jako hledíme, aby jsme byli zdraví, rodina je zdravá jako děti a vnuci, pravnuci, takže no a tak musí se člověk snažit zdravě žít, že? My to tu máme takové klidnější na těch horách, že to je
0: jo.
1: Člověk to zdravější život, život vlastně, vypracuje, že? Aby byl odolnější, že? Takže zaměstnání. Teď se mě splnilo, co jsem si jako odmala přál, takže
0: ano.
1: Jsem ten a tak teď už to je v pohodě. Manželka je po operaci kyčle, takže už pomaly už
0: chodí. Cvičí, jo?
1: Jo, už se rozchoďuje.
0: Tak to je dobře.
1: My sedne na vůz a my s koníkem popojížďáme, takže my to máme tady takové veselé.
0: Jo.
1: No, takže s psíkem a kosůl jezdí s námi, takže my jsme taková čtverka.
0: Takže jste rád vlastně, že žijete tam, kde žijete a že se vám podařilo se tam usadit a vlastně tak si tak hezky žít společný život s těmi vašimi blízkými.
1: Jako od mala nemyslíte, bylo to těžké, protože já už jsem od 8-9 roku musel ráno, než jsem šel do školy, podojit krávy, že?
0: Jo.
1: Pomoc poklidit všecko, že? A 8 kilometrů do školy pěšky, že?
0: Ano.
1: Ten, ale všecko se přežilo, že? No a tak. Takže paní, ještě by jsem chtěl paní Vlastičku, ona pochodí z Karlovic a teď je v Krnově, pozdravovat, ať se drží, jo, že ten. Takže.
0: Tak doufám, že vás slyší, že ještě neusnula, že je napříjmu a že má radost, že jste si na ní vzpomněl určitě.
1: Jo. A vy se tež, paní, držte.
0: Děkuju nápodobně, Pepíno. Přeju vám krásné dny.
1: Teď svítí měsíček, víte, jak je tu nádherně?
0: No, věřím. Věřím, že tam máte krásně teď čisto.
1: Je, tu je. Klídeček, rybky, jaké si narostly, takže jsme to zpracovávali, že rozdali jsme hodně a jí. Takže
0: pořád
1: to,
0: co dělat, že jo, tam u vás.
1: jo, to je teď paráda, takže klídeček a tak, jo.
0: Tak to jsem ráda. Pepíno, děkuju moc za návštěvu, jo. Ať se vám daří stále dobře. Jo.
1: Dobrou noc, děkuju.
0: Mějte se hezky. Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900. Stojím v dešti.

0: Poslouchali hudební vzpomínka na Jirku Šelinkera v podobě písničky Jsem prý blázen jen. A blížíme se k půlnoci a před půlnocí pozdravíme do Rajhradu paní Jitku. Krásný večer, Jitko.
1: Krásný večer všem přeju a Jitka zdraví Jitušku.
0: Děkuju, děkuju, taky nápodobně.
1: Já začnu teda tak od mládí,
0: jo.
1: Když jsem byla ještě v Brně. Mm-hmm. A tato měla babičku, kde teda oni celá rodina byli sokoli, sokolský hřiště, mm-hmm. Takže jsem byla tam non-stop věčně u ní, že mě maminka znala méně jak babička. Mm-hmm. A já jsem samozřejmě s těma sokolama snažila se všechno cvičit od malička. Mě byly 4 roky, 5 roků, já už jsem vyšplhala na ty šplhadla vysoký a babička úplně štílela, že tam z toho spadnu. Podobně, jo. A takže jsem se prostě tak tělesně zdatně až do té školy udržela, mm-hmm. a opravdu jsme kdejaký závody, ono bylo v Brně hodně, všechnych možných mezi školama a taková rivalita, mm-hmm. takže ještě ředitel vybral tam takových pár, jedna byla lepší, taková elegantní na kladině, že lepší cvičila, mm-hmm. já zase zdatná zase na ostatních, tak všechny možné sporty jsem prošla, kdejakých medailí a já nevím, diplomu a všeckýho nanosila domů a vždycky maminka mi říká, no za to si nic nekoupíš, ale tu radost toho nikdo nezažije, mm-hmm. tak to kdo to nepoznal, tak to je prostě něco.
0: Jasně.
1: No a samozřejmě to končilo až, že jsem začala chodit s mužem, který měl motorku 250. Mm-hmm. Takže jsem si udělala samozřejmě řidičák a on odešel na vojnu, na Šumavu. No já říkám, tak to je dobrý, tak to já si teďka můžu klidně za ním zajet. No jenže samozřejmě bylo to ty opravy a to seřizování, tak tím, že jsem byla na Svazarmu, tak mě to udělali vždycky samozřejmě zdarma všecko.
0: Ano, ano.
1: A pamatuju si, že jsem jeden večer, ještě o 9 večer volala, že jsem tak dojela, že prostě mě to dělalo neplechu. Takže mm-hmm. přijeli před dům a zpravovali mě to skoro do 1 hodiny pod lampou doslova. A já už ale jsem měla nachystaná, že o 4 ráno prostě pojedu za mužem na Šumavu.

0: mě to nezdychlo a prostě dojela. No a skutečně jsem do Českých Budějovic dojela a teď tam a oni ho hledali, volali, říká Ježíš, ale on odjel traktorem až na do Kaplic, to je ještě pod Českýma Budějovicima.
1: Jo, jo, jo.
0: Tam to takto nic se neděje. No jenže už tam mě to nešlo zase nastartovat, tak zase tam zavolali nějakého kluka, protože to zase uměli kde co mezi sebou spravovat. No a tak honem mě to tam zase pošteloval a nastartoval. Já říkám, výborně, a teď se odvíjela do Kaplic a přijeli. A říká, je, on teďka odjel, odvělili ho s traktorem až na Pohoří. A to už bylo opravdu na hranicích, že tam bylo zakázané hraniční pásmo. A tehdy už, když jako mě řekli, že tam jako jedu za ním, tak mě známe, říká, běž v Brně na Leninovou za sembákama a vyříč si propustku do hraničního zakázaného pásma a budeš tam, protože nebudou tě nikde moc omezovat. No skutečně, když jsem tam přijela, tak samozřejmě už tam v tým hraničním pásmu tam seděli kluci u pod stromem a já přijela na motorce v přilbě, neviděli, kdo to přijel, jestli to kluk nebo baba, to je nenapadlo. A tak na mě mávají, jo, a já jsem neviděla, proč na mě mávají, tak já jsem jim zamávala a odjela jsem až na to jejich rotu. A teď tam přilítl ten jejich velitel a říká, jak to, že jste ujela hlídce? A já říkám, a proč bych ujela hlídce? Protože oni vás chtěli zastavovat a vy jste ujela. Já říkám, podívejte se, že se oni tam slunili pod stromem nebo vedle stromu a já mávali na mě, no já se nemohla vidět, že se měla zastavit, že na mě mávají. Tak jsem jim zamávala a odjela jsem.
1: Jo, jo, jo. Tak,
0: no a ta manželka to slyšela z toho domu a začala se smát a říká, a co tady budete teďka dělat? Teď tady není hotel a tady není něco, abyste tady přijela za svým.
1: Jitko, já vás musím trošinku přibrzdit, protože už povídáme moc dlouho a mě půlnoc klepe na dveře. Prosím, úspěch, jo.
0: Ano, ano. No tak prostě mě tam nechali přenocovat a všecko, že se tam byla ale týden, já jsem jim hlídala děcka a podobně.
1: Ano.
0: No a samozřejmě potom jsme neměli kde být, tak do Adamova na byt jsme šli pracovat a Adamově se hlásila jako Jitka Adamitka, taky do rozhlasu.
1: Jo, jo, vzpomínáme, no, ano.
0: No samozřejmě byt jsem nechala už zase dceři, vnučce, samozřejmě to tam budu sama, no, muž mě mezi tím zemřel a teďka jsou v Rajhradě a představte si, že už jenom to, že tady jsme taková božská partie.
1: Tak
0: že
1: jste tam tím, ráda.
0: A to, že stačí jenom, že děláme humor a já jsem šťastná, že tam
1: tak
0: babičky.
1: To je dobře. Tak to je dobře. Paní Jitko, moc děkuju. Jinak vám přeju, ať se vám tam líbí. Budu se těšit zase příště v noční lince a přeju hlavně pevné zdraví. Mějte se moc hezky, děkuju, naslyšenou. Dobrou noc. A teď už přichází Mr. Elton John, se kterým se přehoupneme do nového dne.

0: Bunka.
1: Tak do nového dne jsme se přehoupli s písničkou od mistra Eltona Johna a je tady středa s datem už 7. října. Na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den uprostřed týdne vydařený, abychom z nich měli radost, aby nám práce šla dobře od ruky, abychom si ten den užili samozřejmě pokud možno ve zdraví a s radostí a s těmi, které máme rádi, a abychom zkrátka na co šahneme, tak aby se to povedlo a abychom slavili své životní úspěchy i dnes ve středu 7. října. No a o čem to ještě bude až do 1 hodiny v noční lince. Dnes bude pokračovat naše povídání na téma, co považujete ve svém životě za úspěch. Co je vaším životním úspěchem? A řekli byste o sobě, že jste úspěšní? A v čem konkrétně? A chopili jste se nějaké životní šance, příležitosti, která vyšla a přinesla vám úspěch a tedy i radost a naplnění? No a podařilo se vám zbavit třeba nějakého zlozvyku a považujete to za úspěch? A byli jste úspěšní v tom, co vás bavilo, ve své profesi nebo v čemkoliv jiném? A byli jste ve správnou dobu na správném místě a přineslo vám to úspěch? Pro každého slovo úspěch znamená něco jiného, no a pro někoho je úspěch cesta a ne cíl. Ať už jde o jakýkoliv úspěch, důležité je vědět, že nic není samozřejmostí a že k dosažení úspěchu musíme nasadit také především své úsilí. Tak jak to vidíte vy a jak jste na tom vy se svými úspěchy, tak to si rádi poslechneme na našem telefonním čísle 731 800 900, pak máme také web, kam můžete psát rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme směle pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dalibor Janda, co se má stát, to se stane, tak alespoň o tom v písničce. No a teď pozdravíme Olina do Kopřivnice, protože právě se dovolal. Hezkou noc, Oline, zdravím vás.
1: Já vás zdravím, taky zdravím posluchače.
0: Děkuju.
1: Tak tedy.
0: Pojďme na úspěchy, ano.
1: Řekl bych takhle, ono to bylo řečeno na začátku, každý vlastně považuje za svůj úspěch něco, co je schopen sám získat nebo zdolat.
0: Mm-hmm.
1: A je to různé.
0: Mm-hmm.
1: Klukovi v mateřské škole podaří poskládat nějakou skládanku, tak je to pro ně úspěch.
0: Mm-hmm.
1: Chlapec 16-17, když políbí poprvé děvčátko, tak je to taky úspěch.
0: No je.
1: Prostě každý máme něco samozřejmě, že jo. No, abych to teda svedl na sebe. Mám, nebo takhle bych řekl, jsem spokojený.
0: Mm-hmm.
1: V rámci jako svého života člověk dosahuje různých úspěchů od výchovy dětí.
0: Ano.
1: Dosahuje zaměstnání úspěchu a tak dále. Já to, že se včelařím, to už je všeobecně známo.
0: Mm-hmm.
1: Robert vždycky zdravím včelaře, takže já zdravím Roberta. S Františka ze Židlochovy, s tím jsme se poznali při jednom takovém malém setkání.
0: Mm-hmm.
1: No a ten k těm úspěchům. Já jako včelaření jsem začal dost pozdě, v 45. I když můj tatínek včelařil, ale tak tenkrát jsem o tom neměl ani páru a neměl jsem ani zájem, protože on když včelařil, tak měl takové divoké včely, že to prostě to se nedalo. Ten když vytáčil med, tak to vyhlásil místním rozhlasem, že bude točit med a lidi už věděli, že bude zle, protože on jako hrábl do těch včel, i když byl oblečen jako kosmonaut, tak vždycky dostal žádla.
0: Jo, a bylo.
1: A bylo to. Ten, kdyby mě viděl, jak chodím v trenérkách v tričku v krátkýma rukavama do včela, tak by řekl, že jsem se zbláznil. No, tam prostě, ale tak to je vývoj těch včel a všechno.
0: Ano.
1: V souvislosti s tím včelařením, ono se říká, že každý včelař by si měl vychovat svého nástupce, jakoby.
0: No.
1: Snažil jsem se o to u svých vnuků, ale tak nějak je to nedrží.
0: Mm-hmm.
1: Mají 18-19 a pak mám ještě jednoho 8-letého vnuka, tak by možná, že s ním to nějak zachytím a snad to půjde.
0: Jo.
1: Ale to nevadí, já jsem vychoval spoustu včelařů, protože od roku 99, minulého tisíciletí nebo století, jsem založil včelař, nebo založil, v domě dětí byl založen s pomocí naší organizace včelařský kroužek.
0: Uh-huh.
1: A tím kroužkem prošlo odhadem, no, když tak spočítám, kolem 50 děcek.
0: No to je krása.
1: 99. roku, jo?
0: Jo.
1: To znamená, že to už je 26-27 roku. S některýma včelařema zrovna dneska jsem se s jedním z mým absolventem, když to tak řeknu, jsem se s ním potkal, protože bereme nějaké nové úly od jednoho včelaře, který končí.
0: Mm-hmm.
1: Takže toto je, myslím si, dost úspěch, protože těch kluků, kteří prošli tím kroužkem a včelaři, tak není sice moc, ale je jich tam možná 5 asi. Ale tak to stačí. Prostě.
0: No je, když budou šikovní.
1: Včelařská generace trošku by potřebuje toho omlazení, protože přece jenom ti staříčci, jako jsem já, nebo důchodci už tak prostě...
0: Chtějí mít nástupce svoje.
1: Ano, chtějí mít nástupce, protože ta technologie jde dopředu. No, takže dalším úspěchem si myslím, nebo mám z toho radost, máme takovou skupinu, nebo je nás pár muzikantů, kteří se scházíme pravidelně a nepravidelně, tak jedenkrát za týden, možná za 14 dnů, vždycky se sejdeme a zahrajeme si. Kolem nás vždycky se vytvoří skupina posluchačů a zpěváků, takže tímto způsobem já si myslím, že odcházíme všichni spokojení. Aspoň já teda, když skončíme to hraní, my třeba začneme v 6 hodin večer, zahráme, já nevím, do jedné hodiny ani ne, ale no někteří do jedné, když jsou místní, záleží, kde se sejdeme, když je to někde přes pole, tak my se musíme vrátit domů. Takže já jsem vždycky takový nabitý, že vždycky přijedu domů, ať je to třeba, jak říkám, o půlnoci nebo o půl jedný, tak už mě čeká Korinka, to je ten můj spacek, a jdu do terénu, ještě chodím třeba hodinu,
0: hodinu
1: a půl, 2 hodiny po Kopřivnici, abych prostě to vydýchal, tu energii, kterou tím raním, a opravdu líbí se mi to a musím říct, že se to setkává s takovým příznivým ohlasem. Spousta lidí nebo spousta lidí, není jich moc, ale jsou někteří, kteří si vyžadují nebo chtějí, ať přijdeme třeba tam někde zahrát nebo takhle. Takže to tady roznášení té radosti pomocí té hudby, písniček, tak to mi taky dělá radost.
0: No tak vlastně, jak vás tak poslouchám, vás prostě baví život a ten se vám stává vlastně úspěšným tím, že vás baví a že vás těší to, co děláte.
1: Nevnikáme, když, jak František říkal, jsou tady nějaké zdravotní indispozice, ale tak bojujeme s tím, tak s pomocí pánem doktoru a paní doktorky.
0: Ano, ano.
1: Vždycky to nějak vyladíme do nějakého nesidelného stavu, abychom se mohli pohybovat. Když ráno, když vstanu, tak opravdu to trvá nějakou dobu, než se rozhýbu.
0: Než se člověk rozchodí.
1: Mám páteř od vrchu až dolů, takže to je takový nepříjemné. Ale prostě vždycky něco je za něco, takže musím se rozhýbat, aby potom mohl fungovat celý den.
0: A užívat si ten den podle představ. Ano.
1: Jsem venku, máme tady skoro jasno.
0: No krása. No krása.
1: Takže nefouká, nevím, jestli Korina ještě přijde, ale ta už někde zaleze na úřad.
0: Půjdete sám na procházku, vypadá to.
1: Takže doposlechnu si váš pořad, protože některé ty odpovědi jsou takové zajímavé. No tak samozřejmě člověk vždycky srovnává sám sebe.
0: Ano, to je pravda.
1: Třeba dneska jsem se setkal se svými spolužáky z průmyslové školy, co jsme dělali v Rožnově. Uh-huh. Setkali jsme se v Rožnově, naložili jsme se do auta, jeli jsme na Horní Bečvu a houbařili jsme.
0: No krása.
1: A musím říct, no nádhera. Jenom ta procházka po tom lese.
0: A k tomu ještě koší hub, velký úspěch. Mlázím,
1: jak to zpívám, mám velkou kabelu, do které házím všeho, čem s ním, to už zase zpívám.
0: Ano. Tak Oline, děkuji mnohokrát, přeju krásnou noc, hezký celý nový středeční den.
1: Já taky těším se na další příspěvky, opatrujte se.
0: A já se zase budu těšit příště na návštěvu, mějte se hezky.
1: A někde taky, dobrou noc.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Voda živá, Aneta Langerová se svou písničkou a 19 minut po půlnoci pozdravíme Otu do Uherského Brodu nebo Hradiště?
1: Uherský Brod.
0: Uherský Brod, tak vás moc zdravím.
1: Ano. Oto, já vás zdravím také, zdravím taky posluchače všechny.
0: Děkuju.
1: Tak já bych začal těma ústy, chama mám takové dva.
0: Povězte.
1: Které mě nesmírně těší. Uh-huh. Já jsem dělal v pivovaře a já jsem se stal závislým na alkoholu, těžce závislým.
0: Jo.
1: A před 20 rokama jsem s tím seknul a je to. V pohodě, jsem svobodný člověk.
0: No tomu věřím, že se člověk... A vy jste se stal závislým vysloveně na pivu, jo?
1: Na pivu a my jsme dostávali kořálky v obchodech,
0: jo, takhle.
1: V hospodách,
0: že to bylo...
1: jsme skládali. No... Nebyl jsem sám, no byli jsme tam alkoholici všichni, no.
0: Jak padne to rozhodnutí, že si člověk řekne a dost, mám toho dost a jdu něco dělat s tím?
1: No, já jsem vyzkoušel různé léčebny a tohle a takhle, nepomohlo nic. Tak mám známého jednoho kriminalistu, já jsem se ho zeptal. Kdybych v obchodě ukradl něco nad 5 000, jestli bych se dostal do vězení. A on mě řekl, že bych mohl dostat 2 roky, což mě vyhovovalo. Tak já jsem se u nás vloupal do obchodu, ukradl jsem zboží asi za 6 000 a nechal jsem se zavřít.
0: A to byla pro vás ta léčebna, jo?
1: Ano, a já jsem za 20 měsíců byl propuštěný a byl jsem střízlivý.
0: No já vám řeknu, vy máte teda zamotaný příběh, to teda léčebna nepomohla žádná, až takhle jste si to musel sám naordinovat.
1: Těch léčeben bylo moc, toho to jako...
0: A čím to, že vám nepomohli jakoby tam, že to tam nezabralo v té léčebně?
1: Oni v těch léčebnách, já nevím, já jsem byl v Kroměříži a oni tam na nás nějak nedbali.
0: Jo, byli málo přísní, jo, říkáte.
1: Tak člověk tam přijel a měl abstinenční příznaky a oni mu dali léky, které na to nebyly. Takže málo kdo to vydržel, no, tak podal reverse a šel první na pivo.
0: A šel pryč, jo.
1: No, takže já jsem to řešil takhle radikálně, už jsem to tady jedenkrát říkal na program na ČRO. A ještě bych vám chtěl říct, že jsem aspoň něco pořádného udělal. Já jsem zachránil jednoho mladého kluka od strašlivé smrti. Já jsem byl v práci a šel jsem zastavovat provoz na silnici, protože mělo vycouvat naše auto, jako z pivovaru. Vycouvat na cestu a řidič neviděl přes barák. A tak jsem šel na chodník, na protější, a tam se začal rozjíždět trambus. Nákladní auto s vlekem, plně naložené pískem, těrkem. A teď vedle mě si hrály 2 děcka a točili se dokola, vzali se za ruku a naraz to jedno děcko spadlo, ten kluk spadl pod ty kola. Mezi ty kola, pod to auto, na té vlečce. Ale protože bylo to auto tak strašně naložené, tak on se strašně pomalu rozjížděl. A já jsem stačil skočit pod to auto a vytrhnout ho ven.
0: Rozumím.
1: Vyrval jsem ho ven s tama. Vyhodil. Takže já jsem mu zachránil život, protože on měl tak 5-7 centimetrů, aby mu to začalo brát nohy.
0: Jej, to jsou, no, tak ještě, že to takhle dobře dopadlo, že se vám to povedlo. Každopádně o to velké gratulace k tomu vašemu velkému životnímu úspěchu.
1: Děkuju vám.
0: Přeju pevné zdraví, protože to je strašně moc důležitý pro vás a velká poklona, že jste to dokázal, protože to
1: dokázal.
0: Určitě žádná závislost není jednoduchá.
1: A to je to strašné.
0: Vymotat se z toho potom, tomu rozumím, že jste určitě bojoval. Takže velké gratulace
1: hrůza.
0: A děkuju za telefon, za návštěvu, ať se vám daří.
1: Jo. Pěkný ještě zbytek dne, nebo večera.
0: Krásnou noc přeju taky.
1: Příště nashledanou.
0: Budu se těšit, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Žádný slib z těch, co jsem ti dal, nejde vyplnit a nejde vzít zpátky. Tak ať točí se svět, mladší o 10 let a 10 četroutá. Ať platí aspoň dnes, co dřív jsem jen lhal, carpe diem, život je krátký, v tvých očích je klid.

0: Skupina AG Fleka, písnička Carpe Diem, za 2:30 končí. No a na telefonu teď pozdravíme Roberta do Olomouce. Hezkou noc, Roberte.
1: Dobrý večer.
0: Tak zdravím vás taky.
1: V první řadě chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost. No a teďka půjdu k tématu.
0: Dobře.
1: Takže takový úspěchy, co jsem zažil, tak jeden z nich byl, že společně se ženou jsme se nechali pokřtít, protože víra pro mě hodně znamená. Obohacuje mě to, rozšiřuje mě to rozhledy.
0: Jo.
1: A věřím, že jednoho dne, ale si do poslední souda, buď budu věčně žít, to je to nejlepší, nebo věčně zahynu a to je lepší, to ani nenarodit. Takže to je taková duchovní věc.
0: Ano, ano.
1: Tak je další úspěch, že jsem se ze ženou vzali. Žili jsme spolu celkem 22 let, 2 roky jsme spolu chodili. No a pak se nám narodil syn Marek. Je moc prima kluk, sice autista, ale mám ho aj tak moc rád.
0: No je, je.
1: No a to bylo takový hodně smutný, ale to už není žádný tajemství, už tu 3 roky a 2 měsíce v dobe, protože žena se mě utopila. Takže jsem si našel kamarádku. A teďka se seznámím z jednoho paní, ale musíme si nastavit hranice, protože ta paní je vdaná a nechci udělat nic, abych si ublížil. Ale vypadá, že je to rozumná ženská, tak si řekl, že si jenom budem povídat nebo takhle, ale...
0: Ano, ano.
1: Co potřebuju a kamarádka to ví. Já to měl kamarádi Moraka půl, tak... A zatím na to není připravená, tak strašně potřebuju takový ten pocit toho tepla, bez točit, no prostě holku, která by mě dala do náruče, abych se nebál. Mě strašně smutná, co sám, víte. A to je i důvod, proč jsem se vlastně přidal v té noční lince, že jsem si tam našel bez 2 lidí.
0: Tak to je dobře.
1: A mám radost, když se teda dovolám. Když se nedovolám, no nedá se nic dělat. No, tak prostě
0: tak to se stane, to... ano, přesně tak.
1: No a tak jsou takové uplakánek, no bojím se bez holky. Ale zase jako, když budu mít holku, která mě veme do náruče, tak potom už se to zlomí zase k lepšímu.
0: No, no tak vám budu držet palce, aby to...
1: Začíná od nuly, no teď už mám 2,50, no. A jinak, jestli chcete se na něco zeptat, tak klidně se mě...
0: No ne, to já čekám spíš na, co vy na sebe prozradíte jako za své životní úspěchy, ze kterých máte radost. Určitě máte radost ze svého syna, jak jste říkal. Tak čím se třeba bavíte, když jste spolu, nebo co vám dělá radost oběma?
1: Stavíme spolu pucle, to je primo. Chodíme spolu na bohoslužby, to je taky moc primo. Občas chodíme na plavání. Dneska jsem měl taky úspěch.
0: Jo.
1: Zehnal jsem, mám z toho velikánskou radost, k ní ustála mě teda 600 od Roberta Křesťana. Je to vlastně takovým o jeho životě v podstatě. A pak je tam i jako ty texty, které slyším v rádiu.
0: Ano, ano.
1: A teď mám možnost si to přečíst, a protože to tam napsané, tak se ten text můžu naučit a pak ho můžu zpívat. A víte, co jsem vás chtěl paní Tuško poprosit, ale my si máte tu možnost. Ale já bych chtěl ještě nějakou hezkou knihu, kdybyste něco věděla, protože vím, že máte kontakty na internetu a zeptám se lidi. Nějakou hezko knihu o skupiny Fešáci, oni jsou mě moc sympatičtí, jako mají fakt pěkné písničky, tak kdybyste o něčem věděl, tak já vám dám na sebe telefon a můžete mě třeba i zavolat, do kterého knihkupectví se Olomouci vypravit, ono jich je tady hodně.
0: Tak zkuste se zastavit, když tam máte knihkupectví po ruce, zastavit a popovídat s paní prodavačkou. Už jste nechával minule, Roberte, jo, děkuju. Máme
1: jo,
0: tady
1: tak zbytek,
0: no, tak, ano, přesně
1: dobře, tak. Takže kdybyste věděla, kde tu knihu koupit, s kterým knihkupectví, tak mě normálně zavolete.
0: Dobře.
1: Já tam půjdu.
0: Dobře.
1: Vám děkuju.
0: Není vůbec zač.
1: Pozdravujte Olina, pozdravujte Vastičku, pozdravujte Odmilu, zkrátka všechny linkaře.
0: Tak já doufám, že vás slyší a mají radost.
1: Závěrem chci říct, že jste prima rozhlas a že vás mám moc rád.
0: Tak děkujeme mnohokrát.
1: Moc děkuji. Naschledanou.
0: Mějte se moc hezky, ať se vám daří a hezkou noc a budu se těšit zase příště. A teď už přichází Petra Janů.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tolik Petra Janů a s ní také Jiří Bareš a duet s názvem Jsme stálí. No a teď máme vzácného hosta Láďu z Velké dálky. Já jsem mu nejdřív nerozuměla, ale už jsme se dorozuměli. Láďo, moc vás zdravím do Jižní Alberty v Kanadě. Doufám, že se uslyšíme hezky.
1: Já taky doufám, děkuju pěkně a už to je úspěch, že jsem se dovolal.
0: To je úspěch a mě hned napadlo, víte, ano, že o té vaší Jižní Albertě, kde vy žijete, zpívá také písničku Neil Young, který je vlastně původem Kanaďan taky. Tu určitě znáte, že jo?
1: Ale o tom žádná, když vy máte ty nové písničky, no úžasné to
0: vy posloucháte radši ty český zase, když jste tady napřímu, jo?
1: Ano. Ano, máte náročné zaměstnání, vy moderátoři.
0: Jo, děkujeme za poctu a za pochvalu. No povězte mi, když takhle člověk se rozhodne žít v úplně jiných zvyklostech, jiné zemi, jiném kraji, tak co musí udělat všechno pro to, aby se dostavil aspoň nějaký úspěch a žil tam rád?
1: No tak úspěch, no, předně pracovat jedno v jakém směru, že? Já jsem to, protože jsem se narodil tady v Kanadě, ale...
0: Jo, vy jste narozený tam už, aha.
1: Ne, já, ale narodil jsem si českým rodičům během světové války, a jsem si tady poznali. A já jsem se s mojí matkou následovala manžela jako do Československa jako letce z Anglie.
0: Jo.
1: A z České Perutě 312. A tím pádem jsem žil v Československu od roku 46.
0: Jo. Tak vy to máte takový komplikovaný, teda vám řeknu, no.
1: Tak ne, ani ne, nejsem sám takový lidi.
0: Já vím.
1: Hodně všude. No. A teď jsem chodil do školy, education, jako vzdělání, základní a automechanik, no a 35 roku. V 80. roku s manželkou a s třema synama jsme dostali vystěhování a jsme odletěli z Prahy a od roku 80 žijeme tady. Nepřestali jsme být nikdy Češi, pořád jsme Češi, i když jsme Kanaďané, samozřejmě.
0: Ano, ano.
1: Manželka už umřela 7 let tomu zpátky. Dostali se ze Slovenska, zdravím. Moji synové jsou vlastně Čechoslováci.
0: Jasně, jo.
1: No a takže ten úspěch, teď vám řeknu, lidé, co mluvili, pán měl úspěch, protože už jsem ho taky někdo slyšel, mi připomíná smutného muže Válka, komika, a ten vždycky tak mluvil takovým hlasem a měl vždycky úspěch, že se prostě dovolal.
0: Jo.
1: No, úspěch, já si myslím, že všichni jsme se dopracovali úspěchu v momentální době, v této rozbouřené době, ale ten úspěch teď mezi národy se začíná rozvíjet na té správné cestě. To znamená přátelství mezi národy, spolupráce a hlavně mír. Jakmile se to podaří, když si lidi uvědomí a řeknou ne, to, co bylo za to roky strašné, jak fašisti nesmí existovat, to si musí oni uvědomit, oni to nechcou zapomenout, ale oni, já vím, že si to uvědomí, konečně všichni. Takže to jediné, co podaří rozumným lidem, lídrům tady těchto národů, kteří to pořád všechno vedou. Takže já nevím, co bych ještě říkal, ale já si myslím, že to je právě ten úspěch. Nejenom to, úspěchy jsou, kolik vy jste měla, já jsem měl úspěchu plno a všichni z nás takový lidé, jak paní doktorka Nora z Frenštátu, já jsem žil v Novém Číně, takže okres, jo, a tak to jsou vynikající žena. A jiný, já si to nemůžu vzpomínat ty jména, protože já to tady chytnu, vy tam už máte nový den, středu mi ještě pořád úterý před večer.
0: Vy jste mladší o něco, no.
1: Vy jste 8 hodin vpředu.
0: Jo, jo, jo.
1: Takže tak to je, no. My jsme byli několikrát jsme byli. Hned příští rok v 90. roku jsme byli dokonce na den, měsíc a rok, 10 let. Uh-huh. 80 jsme odletěli a zase v 90. roku už jsme byli mezi váma.
0: Zase na návštěvě.
1: Takže to bylo úžasné. Uh-huh. Tak to jsou taky úspěchy.
0: No to jsou úspěchy. Tak já myslím, že přece jenom ten svět se, co se týče cestování, tak trošku, jakoby v dobrém slova smyslu, zmenšil, takže už to není tak těžko dosažitelné podívat se, ať už do Prahy, nebo do Čech, nebo zase potom zpátky k vám a tak dále.
1: Ano, ale jestliže by se měli omezovat kvůli energetice,
0: jo,
1: třeba lety návštěvy lidem z Evropy, tady do Ameriky, nebo někdekoliv jinde, takže to je smutné. A je to možné, ale nechci, oni nechtějí, ti nejbohatší, oni nechtějí to dopustit. Oni si myslí, že je svět jenom pro ně. No, není správné.
0: Tak Láďo, moc vám taky děkuju, na dálku zdravím a mávám, přeju vám zatím hezký podvečer u vás, hezké pozdní odpoledne a budu se těšit, že se zase uslyšíme, ať se vám daří, mějte se hezky.
1: Já vám taky děkuju a všechny zdravím, dobrou
0: díky,
1: noc a
0: hodně zdraví.
1: Držme se za rytě.
0: No, dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy.

0: Petr Janda, skupina Olympic a nějak se vytrácíš, má lásko. No, pomalu půjdeme do finále, úterně středeční noční linky. Pojďme také do pošty. Nepřijte se mi teď, někdo ztratil z telefonní linky, což mě mrzí, ale hojně píšete, za což mnohokrát děkuju. A třeba paní Iveta k tématu dodává. Moc vás zdravím do studia a nespavci. Za svůj největší úspěch považuji svoji práci. Když jsem poprvé nastoupila do zaměstnání, zdaleka to nebyla moje vysněná práce. Vdala jsem se, postavili jsme dům a narodili se nám dvě děti. V té době se mi naskytla má vysněná práce, jenže mi chybělo vzdělání. A tak jsem se do toho zakousla. Při zaměstnání, starosti o dům, o zahradu, o děti jsem se pustila do studia. Bylo to kruté období, ale vydržela jsem a vyhrála. Dnes už jsem dlouho v důchodu, ale na svou práci ráda vzpomínám. No a věřte, je moc krásné, když na procházce potkáte své bývalé žáčky a oni se k vám i po těch letech hlásí a svým dětem šeptají, vidíš, tohle byla moje paní učitelka. Dobrou noc všem. Tak paní Iveto, velké gratulace, že se vám podařilo dělat vaši vysněnou práci a že jste to v určitém období, které asi nebylo také jednoduché, prostě zkousla a dala jste to krásně takhle se ctí a s úspěchem. Takže ještě jednou také děkuji za písemný příspěvek a moc vás zdravím. No a my popojedeme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Pejty Rogers jen dvoum život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek,

skupina Hop Trop a písnička Tři kříže. No a pojďme se opět začíst ještě do dalších písemných příspěvků. Pan Michal Sedlák z Myšlína dodává: úspěch v životě znamená pro mě narodit se ve zdraví a do dobrých poměrů, prožít čestný život s vědomím, že jste nikomu neublížili, uchovat si do konce života dobré zdraví a pak bezbolestně a s čistým svědomím odejít. Pro mě osobně největším úspěchem v životě není ani tak vybudovat kariéru, jako nalézt toho správného životního partnera se společnými hodnotami, s nimiž to ostatní zvládneme. Myslím, že na tom, koho máte či nemáte po svém boku, záleží více, než se může zdát. Osobně se v životě považuji za úspěšného jenom v některých aspektech. Naučil jsem se zvládat svůj zdravotní stav, odolávat závislostem a konzumerismu, vydržet sám se sebou, to je taky důležitý poznatek, to je pravda, a vybudoval jsem si určité jméno ve svém pracovním oboru. No a hlavně jsem snad nespůsobil nikomu újmu. Taky důležitá věc. Michale, moc vám taky děkuju za všechny. No a protože je čas takový, jaký je, tak musím konstatovat, že více už se nám toho do noční linky nevejde. Patří se poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová. Přeji vám krásnou noc, hezké sny a pokud budete bdít, tak hezký poslech všech našich dalších pořadů. No a brzy naslyšenou. Dobrou noc. Děkuju moc.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové, tak jsem

zas, abych vám připomněl něco málo z rozhlasového archivu. A společně se mnou... Necht toho. Společně se mnou jsou tu dnes i naši asi... No tak, nejslavnější dřevění herci. No tak dobře. Dobrý den, pane Spejble. Dobrý den, Hurvínku. A aby jí to nebylo líto, přidá se k ním za chvíli občas i Hurvínkova Mánička.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak pěkně po pořádku. Ke Spejblovi s Hurvínkem, dřív než si vychoval v Miloši Kiršnerovi svého nástupce, patřil nejprve přece autor těch dřevěných loutek a taky první principál divadla, pan Josef Skupa. No a právě jeho scénkou o jednom věruže unikátním pečení bábovky dnes začneme. No a Miloš Kiršner se přidá hned v zápětí, protože Hurvínkovi něco napadlo.
2: Je, tatulo, co to máš na sobě za ubrus?
3: Ale žádný ubrus, ale brž kuchařský stejnokroj, že ano?
2: Ty hodláš kuchařiti?
3: Samozřejměž. Tetička má zítra svátek, upečují bábovku. A pomůžeš mi, Hurvajs. Vem si nějakou zástěru a dělej, co ti řeknu. Tak, jsi připraven?
2: Ano, tati, na všecko.
3: Tak dobrá. Nejdříve se podíváme do kuchařské knihy na recepty. Počkej, tady máme brzlík, beavstek,
2: Tati, nestraš.
3: Ale co bych strašil? Listuju, tady je to, tady, bábovka. Tak, nejdříve si připravíme kvásek. Mléko tu mám tady, je tam pod tou pokličkou v tom hrnci, vidíš? No, dobře, cukr, kvasnice taky, vejce. Hele, přines 6 vajec, Hurvajs, a já zatím utřu čtvrtku másla.
2: Ono je špinavé.
3: Ale ne, to je takový kuchařský výraz. Máš ty vejce?
2: Ano.
3: Tak je zatím můžeš rozbít.
2: O, lodi, co to říkáš, to snad přece...
3: Už jsem řekl, tady je to napsané, tak neodmluvej a rozbije.
2: Ano.
3: Ale kluku milionská, takhle ne, do mísy si je měl rozbít. Já bych tě přece...
2: Ale tati, tvé rozkazy postrádají jasnosti, z čehož vzniká galimatyáš.
3: Tak už mlč, utři to a přines nová vejce. Já se zatím podívám do recepisu, co je tam dál. Ačkej, přidáme sníh. Přidáme sníh, to je ale hloupej předpis. Teďko v letě, kde mám vzít sníh? V červenci.
2: Ale ze 6 bílků, tati.
3: A dět, já vím. Nech si, prosím tebe, pořád to poučování. Dej to do mísy, přidej půl kila pšeničné mouky včetně. Ačkej, kde jsem to zůstal v té knize tady?
2: Tati, mísa už je skoro plná, podívej se. Tu pšeničnou mouku včetně už tam asi nedostanem.
3: Ale musí se to tam vejít, okáž, trošku to zmaž, nerozbij mě to, hrec kluku, nešikovná. A zatím šlehej sníh. Co je dál v předpisu?
2: Aha, tati, tadyhle...
3: Nepleť mě do toho, neskákej, tadyhle máme... Počkej, taťko, člověka celý osplete. Přidáme 2 lžíce hořčice, 3 okurky, podle chuti zalijeme octem.
2: Co, tati, bábovku?
3: No co jinýho, tady to je. Tak do toho nemluv pořád, ty. Co ty víš, co je dobrýho? No prosím, tady, navrch dáme strouhanou mrkev. No podívej se, když mi nevěříš, nech toho už.
2: Je, tati, ty si ale dovol obrátil stránku, jsi u bramborového salátu.
3: Co?
2: No podívej se.
3: No tak vidíš, co děláš, kluku.
2: No já to dělám.
3: Ale ticho už buď. Pořádně vyrušuješ a pleteš mě. Už máš dost toho sněhu?
2: Až po krk.
3: To víš, bez práce nejsou koláče.
2: Bábovka.
3: A to je stejné. Tak dej tam ten sníh, já to pořádně zamíchám, tak nalijeme to pěkně do formy, no vidíš. A dáme to péct. No. Teď si teprve můžeme oddychnout.
2: Správně. Konečně je to všecko v troubě. Tati, už bude ta bábovka snad.
3: Ale co tak pospícháš? Celou hodinu se musí péct. A schází ještě plná minuta. Přece to nebudu tahat z trouby syrové.
2: Já bych rád slyšel, drahý otecko, tvůj názor, jak si...
3: No?
2: Jestli totiž myslíš, že se ta bábovka povede.
3: Povede, proč by se nepovedla? Všecko jsme udělali přesně podle předpisu, tak jaký pak copak? To bude bábovka Hurvajs, jakou tetinka ještě v životě neviděla.
2: Věřím ti, oče, no. A teď už snad tu bábovku bude třeba vyndati. Hodina je v nenávratnu.
3: No tak dobrá, tak podej tedy hadr. Podržím troubu, tak opatrně, ať se nespáš, vidíš. Je, ta má barvu, no, tak vyklopíme jí sem nehezky. No, počkej, vyklop to. Zkus to ještě jednou, ona nejde ven nějak.
2: Tati, zkusme to ještě.
3: No to se divím, nejde to. Počkej, no pořádně. Třeba to děláme špatně. Počkej, nech to. Podíváme se do knihy, co tady píšou. Upečenou bábovku snadno vyklopíme. A jo, to se jim řekne. Ale jak to tam nenapíšou?
2: Taťuldo, tuším strašný konec.
3: Proč?
2: Budeme muset zavolat klempíře, aby tu plechovou formu rozříz, jinak bábovku nedostaneme ven.
3: No, tá, prosím tebe, ani nápad. Podrž to tady za uši, pevně to drž. Já do toho bacím válčkem do nudle. Sedíš na nudle, co? Už ten celýho člověka spleteš, poráty.
2: Nic neříkám.
3: Tak buď ticho. Tak pozor, jedna, dvě...
2: No a váleček je v půli.
3: Ale bábovka je venku, o to šlo. Opa, jej se, jaká je?
2: A je ale vypečená.
3: No, váleč by nebyla, jsem jí vytvořil já. No, tak si třeba na ní sáhni. No co fňukáš?
2: Tak já jsem zdevo tu bábovku říct do prstu.
3: Co, jak je to možné?
2: No to zkus sám. To není bábovka, to je odlitek. Ona nám v té troubě skameněla.
3: No už opravdu je to hotový beton. Jak je to možné? To... Podej mi nůž, jestli to bude ukrojit.
2: To je zbytečné, tati. To si vem raději hned kladívko a majzlík.
3: No, jsou ale předpisy, prosím, tak podívej se na to. Tady ještě píšou, že bábovka je křehká a nadýchaná.
2: Jo, nadýchaná. S tou se dá řezat sklo.
3: A čím to je? Že bych to byl to těsto dost neprohňácal?
2: Tati.
3: No?
2: My jsme tam zapomněli něco dát.
3: A co?
2: Podívej se tuhle, kváse. Má být v bábovce a zatím je na městečce.
3: Dítě nešťastné, tak proč jsi mi to nepřipomenul? To je práce s tebou, já nevím, kluku.
2: Ale teď, co to na mě svaluješ, nenaříkej. Buď rád, jedna předpověď se ti přece jenom dokonale splnila.
3: Jak to, která?
2: No přece, jak jsi říkal, že takovou bábovku tetička ještě v životě neviděla.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: Tati, jestli pak víš, co napadlo.
5: Chci si snad říct, co mě napadlo, ne? A co tebe napadlo? To opravdu nevím, protože to, co tebe napadá, nenapadne nikoho jiného.
4: Tak to mi tedy, pane Spíble, odpuste, že vám skáči do řeči, ale to jste se pěkně spletl.
6: No, Tatildo, to jsi se, jakož řekla moje předřečnice, pěkně spletl. Já jsem nechtěl říct, že mě něco napadlo, ale že napadlo něco, co ty nevíš, že napadlo.
4: Jej, da Horvínku, jak ty to dokážeš vždycky pěkně vysvětlit.
6: Vidíš, jo? No. A víš, Máni, že mě právě teď něco napadlo?
5: Nehlejte se, vy nápadové. Nechtěli byste už konečně říct, jak vám mám rozumět? Zatím to vypadá, že vás napadlo hejnovoz, když tady tak poskakujete.
6: Hejnovoz teď v zimě.
4: No ano, prosím. Pane Spejble, jak to, že nedokážete přijít na to, co napadlo Hurvínkovi teď v zimě, no?
6: No, pane Spejble, vlastně tatí... Co napadne Hurvínkovi vlastně mě, no?
4: No,
5: co? Co napadne Hurvínkovi vlastně tobě, to nevím, ale mě napadne, že už by zase mělo být jaro.
4: Já mináčku, pane Spejble, promiňte mi laskavě, ale s vámi je těžké pořízení.
5: Jaké pak promiňte laskavě, jaké pak pořízení? Vysypte už konečně ze sebe, co vás napadlo.
6: Dovolu si tě, tatínko můj zlatý, upozornit, že už jsem několikrát, viď Máni, nenápadně naznačil, viď Máni, že nejde o to, co nás, viď Máni, napadlo, ale co napadlo.
4: No ano, pane Spejble, Hurvínek to několikrát nenápadně naznačil.
6: Počkej, Máni, já to s Taťoldou zkusím jinak. Milý tatínku.
5: Ale nech si milého tatínka, protože jak začneš s milým tatínkem, tak z toho buď kouká poznámka v žákovské knížce nebo peníze na žvejkačku.
6: Ani to, ani ono. Já jsem ti chtěl jen připomenout, jak si mě, když jsem byl ještě batole, učil písničku Zima, zima tu je.
5: No. No, to mě nemusíš připomínat. Já si tu písničku náhodou moc dobře pamatuji.
4: No, tak schválně, no.
5: Zima, zima tu je, snížek poletuje, že?
4: No,
5: a co má být?
4: No.
5: Většinou v zimě poletuji já, protože scháním kapra, kuchám kapra, smažím kapra.
6: A vyhodíš kapra, protože si ho připálil.
5: Ale...
6: O to ale tati nejde.
5: Ne?
6: Ty když poletuješ, tak je to jako když parní válec popojíždí na dálničním úseku škvorec při šimasi. Ale v té písničce poletuje co?
4: No.
6: No, sní.
4: No,
6: sní.
5: No co, sníme třeba olejovky, když jsme kapra vyhodili.
4: Pane Spejble, když vy pořád jen myslíte na jídlo.
7: V té písničce se přece zpívá snížek poletuje.
5: No,
7: snížek.
5: Jo, tak, no.
7: No a jsme u toho. No.
5: U čeho zase? Ale... Toho kapra jsem připálil kvůli Hurvínkovi, protože právě dělal slohový úkol první sníh.
4: No.
5: Počkat.
4: No.
5: Počkat, první sníh?
4: No.
5: Tati, jo, napad sníh.
6: Sláva, slávenečka, konečně to Taťuldu napadlo.
4: No.
5: Jaké pak konečně napadlo? To jste mi nemuseli tak sáho dlouze vykládat. Mně stačí jen naznačit a vím, o co jde, že ano?
6: No ano, samo sebou naznačit.
5: No, to dá přece rozum. Je zima.
6: Je zima.
5: Tak napadne sníh.
6: Ano.
5: A když napadne sníh, tak se jde co?
7: Sánkovat.
6: A lyžovat.
5: A bruslit.
6: Teda, Taťolinku, to bych byl nikdy nevěřil, jak tobě stačí jen naznačit a ty hned asi po půl hodině pochopíš, o čem je řeč.
5: No aspoň, chlapče, víš, co ve mně máš. No, zima a sníh, to bylo vždycky moje.
4: Je, pane Spejble, vypravujte, jak byla zima a sníh
6: tati,
4: vždycky vaše.
6: Vypravuj, tati.
5: No, já se děti, Máničko, já se nerad chlubím.
6: Taťoldo, nebuď tak skromný.
5: Nerad se chlubím.
6: Pochlub se, tati, v kterém z těch zimních sportů si vynikal.
5: Ale v kterém se nerad chlubím.
6: Tati.
5: Ve všech jsem vynikal, ve všech. Jen krasobruslení mi zakázali.
4: A proč, pane Spejble?
5: No, proč, kvůli piruetám.
6: Jo.
5: No, já když jsem na mistrovství v Holíšově roztočil piruetu, tak jsem se protočil až na mrazící zařízení a museli mistrovství zrušit z technických důvodů.
6: Tati, vážně?
5: No, ale za to hokej, chlapče, hokej. To jsem se zasloužil o vítězství C mužstva 6. divize Břinkoslavy a pomohl tak zajistit postup do 5. divize. Ještě pak do nemocnice mi přišli poděkovat.
6: Do nemocnice? Jak to?
5: On hrál za Litochleby nějaký Ferda Pelíšek, říkali mu Bušťoun.
6: To je hezký jméno.
5: No, a jak jsem měl na bránu, jo,
6: aha,
5: tak mi dal bodyček a já přes něj přeletěl trojitým Rydbergerem. No, a jeho za to vyloučili, mě odnesli a naši dali v přesilovce rozhodující gól.
6: No jo, hokej, to je mužný sport. A v čem jsi ještě takhle vynikal, tatí?
5: V letech na lyžích, chlapče, v letech na lyžích.
4: To musí být krása,
5: víte?
4: Odrazit se.
5: No to víš, Máničko, mě tenkrát říkali létající ďábel.
6: Ty ďáble.
5: My jsme chodili do Šárky a já jsem tenkrát doletěl až do toho čertova mlýna. No, potom už raději dávali padák, aby mě brzdil. Jinak bych byl doletěl málem až na letiště.
6: No jo. Tati.
5: No.
6: Nevytahuje se trochu?
5: Já?
6: Kde je Šárka, kde je letiště?
5: No, vždyť já také říkám, málem až na letiště.
7: Jestil jste, pane Spejble, také slalom?
5: No samozřejmě, děvenko moje zlatá, já nevynechal jedinou tyčku.
6: Ale tyčky se mají přece objíždět, ne?
5: No teď se objíždějí, teď ano. Ale proč?
7: Ano, proč?
5: Protože dnešní generace nemá tu odvahu, co jsme mývali my. Teď jezdí všichni opatrně, aby se té tyčce nic nestalo, nebo aby se oni neuhodili. To my jsme jezdili odvážně. Nebo kdybyste mě viděli při sjezdu.
6: Jak tě tak poslouchám, tatí, tak si to dovedu představit.
5: A to kdybys to viděl, to byste prv koukal.
7: To jste, pane Spejble, jezdil také obří sjezd.
5: V Šárce si, milá zlatá, jiné sjezdy nejezdili, ale já jsem se jednou vyznamenal. To když jsem jel 12.
6: Jak to 12. To si jezdil na jelenu?
5: Ale čočku na jelenu, to je styl, kterým jsem ohromil celou šáreckou sportovní veřejnost.
7: Co to je za styl? Já jsem o tom nikdy neslyšela.
5: No, co je to za styl? To si, Mančko, stoupneš na nejvyšší kopec a čekáš.
6: Aha, asi na znamení ke startu, ne?
5: Ale kde pak? Tam si prostě stál tak dlouho, dokud do tebe někdo ze zadu nešťouh. A kdo udělal cestou víc kotrmelců, ten to vyhrál. No a já jich udělal 12. To bylo slávy. 12 jsem jich udělal, 2 měsíce mě tenkrát vozili.
7: Jak to vozili?
5: No, vozili, museli. Já měl totiž obě nohy v sádře, tak jsem jezdil na vozíčku.
6: Jo, takhle.
5: Jo, děti, já býval divok. Však také si Šárce na mojí počest říká divoká.
6: Ale tatí, když jsi byl takový borec, nešel by jsi s námi zítra zaližovat?
5: No to víš, že půjdu. Aspoň se ode mě něco přiučíš.
7: Jup. To je prima. Já už běžím domů, Horvínku, ale cestou se ještě stavím u paní Plachetkové.
5: Co pak, ona půjde také?
6: To ne, ale Mánička se jde zeptat, jestli má ještě ten vozíček. Co kdyby se ti zítra povedl třeba ten, no...
7: No, kdyby se vám povedl 13. Tak dobrou noc.
6: Dobrou noc.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Miloš Kiršner měl mezi herci v klasických kamenných divadlech hodně přátel a Miloš Kopecký patřil mezi ty nejlepší nebo nejvěrnější. Není proto divu, že se všichni čtyři, Spejbl, Hurvínek, Miloš Kopecký a Miloš Kiršner, potkali několikrát i v rozhlase. Ale tam si povídali převážně jen ve trojici. Miloš Kiršner se ke slovu moc nedostal. Spejbl s Hurvínkem jsou totiž velmi zvědaví a Miloš Kopecký zase rád vzpomíná a vypráví.
2: Učeš se, Hurvínku, očekáváme návštěvu z nejvzácnějších.
3: Kdo pak nás to zase otravuje, Taťuldo?
2: Tiše, nezdárníku, přijde umělec.
3: To je jiná, už se češu, kdo to je?
2: Zasloužilý umělec Miloš Kopecký, herec, člověk ze stejného dřeva jako my, již slyším jeho mužný krok.
3: Již čichám jeho osobitý parfém.
4: Nazdar, chlapci!
2: Dobrý den, vážený kolego. Dovolte, abychom se představili.
4: Není třeba, mládenci, mě se nemusíte představovat. Mimochodem, já jsem tady něco zaslechl. Vy jste říkal něco, že jsem jako ze dřeva.
2: No, já jsem říkal náš dřevěný kolega. Aha. Snad.
4: No. Vás já znám strašně dobře. Už jako malej kluk jsem na vás chodil. Říše Loutek a divadelko Spejbla a Hurvínka, to byla moje první škola života. Ano. Tam už jsem jako chlapec nasával mléko poznání.
2: Nasával mléko poznání. Slyšíš, Hurvínku, jak se vyjadřuje umělec? A ty pořád plácáš jenom samé nesmysly.
3: Já jsem nezletilý, já na to mám právo, Taťuldo. Mládí si může občas jen tak kváknout. My z toho vyrosteme, ale vám to zůstane.
2: Omluvte ho, kolego.
4: Ale prosím, prosím, je omluven. Také jsme bývali mladí, ne? Já na to rád vzpomínám. No, někdy na to rád vzpomínám vlastně. Kde je ta doba her a malin nezralých?
3: Dáte si malinový džus?
4: Rád, děkuji.
2: A budeme si povídat o mládí.
3: Vážení posluchači, posloucháte právě besedu. Dva dřevění a jeden živý o lidech a věcech kolem nás.
2: Co to zase povídáš za nesmysl?
3: Reportuji.
2: Cože?
3: Reportuji. U každé význačné návštěvy má být přítomen reportér. Jinak to není to pravé.
4: Nechte ho být. Ať se mládí vydovádí.
2: Dobře, tak já se ptám.
3: Taťulda, klade mistrovi první otázku.
2: Čím jste chtěl být, když jste byl ještě takový trouba jako Hurvínek? Promiňte, on mě úplně zmátnul. Dej sem ten cedník, mikrofon a chovej se slušně. Pardon. Čím jste chtěl, mistře, být, když jste byl klukem? Teď povídejte.
4: Vy jste řekl mistře? Vy jste pravil přímo mistře?
2: Přímo to jsem řekl.
4: A velmi, velmi máte postřeh a bystrost.
2: Ano, opravdu. Rád.
4: No tak, čím jsem chtěl být? Pokud si vzpomínám, tak jsem mýval takový, tři touhy jsem měl. Úplně malý kruk jsem si umínil, že budu prezidentem.
2: Ano.
4: Pak jsem jednu dobu toužil být novinářem a posléze dirigentem. Totiž všechny tyto tři věci mě imponovaly. Tedy toho prezidenta, toho mi rodiče rozmluvili, že s tím je plno práce, že jo. Ta novinařina nějak, no jednu dobu jsem jako hodně psával, ovšem jenom pro vlastní potřebu. Ale nejvíc jsem chtěl být dirigentem. Mě to strašně imponovalo. Ten muž, který stojí před orchestrem a má v ruce hůlčičku a takhle jí mává a všichni hrajou podle té hůlčičky. Jo, to jsem chodil s maminkou na odpolední sobotní koncerty do Stromovky a tam jeden takový dirigent byl a strašně mu to slušelo. Klanil se, lidi mu tleskali a já mu záviděl. Představte si, že jsem se tehdy domníval, že ta hůlčička, ta taktovka, co drží v ruce, že taky hraje.
3: To myslíte vážně?
4: No, tenkrát jsem to myslel vážně. No, a když se mi pak jednou dostala do ruky a nehrála, tak jsem na to povolání dirigenta zanevřel.
3: Smím se teď zeptat já?
4: Musíš přijímat, jsi na řadě.
3: Jestli si vzpomínáte na nějaké kamarády z klukovských let, myslím, jestli si na ně vzpomínáte rád.
4: No tak na některé vzpomínám rád. Například Krupička, ten bydlel tam v Jámě A vzpomínám si, že měli domácí promítačku a promítali jsme si tam Chaplinovy filmy. To byla, no, to byla událost, to bylo něco ohromného.
3: Já to věřím.
4: A potom jsem měl jednoho kamaráda. Jo, teď, abych začal úplně od začátku, to je nejlepší. Můj otec byl filatelista a sbíral známky, jenomže těm známkám se nemohl úplně věnovat až po sezóně, když bylo léto, a celý rok o tom jaksi neměl přehled. No, to víte, nuzota z lidí lotričiní a vlky z lesů, že nehrad. Abych měl na biograf, tak jsem občas mu nějakou tu známku vzal, dal svému kamarádovi a ten ji šel tatínkovi prodat. Tatínek měl radost, že má další novou známku.
2: Ano, ano.
4: A tak, a, no, no.
2: No, no, vy jste, kolego, řekl bych kvítko k pohledání, kdybych nevěděl, že si děláte legraci, že si děláte legraci.
4: No, tak trošku,
2: tak vás teď přehnu přes koleno, zasloužilý, nezasloužilý, 20 na holou.
3: Taťuldo, tohle je beseda a žádné nápravné zařízení. Pokračujte, jak to bylo s těmi známkami.
2: Počkej pořád, to už se tady povídalo. Promiňte, kladu další otázku.
3: Ale Taťuldo,
2: moment. Jenže teď nevím, jakou...
3: Jak jste se učil ve škole?
2: No, to je moc hezká otázka, tak tu kladu.
4: To je moc hezká otázka. Nějakou lehčí otázku byste neměli? No, ne. Jak jsem se učil ve škole? No tak s čistým svědomím musím říci, že jsem nebyl zrovna nejlepší a nejvíce vynikající žák. To tedy ne. Já jsem si vždycky říkal... Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.
3: No, slyšíš, Taťuldo?
2: No, dobře, tak prosím.
4: No a do školy jsem chodil, takže jsem se zúčastnil, že? A pak já jsem tenhle jako kluk měl takovou zajímavou teorii. Já jsem si říkal, třeba při hodině zeměpisu, k čemu to je, nebo nač já potřebuju vědět, kde leží Dardanely. Buď to jednou, až budu dospělý a budu úspěšný, tak se mi, a bude se mi dařit, tak si koupím auto a vždycky se zeptám, stáhnu okénko a zeptám se kolem jdoucího, kde pak leží Dardanely. No a on řekne, tady rovně doprava a vlevo a jste tam. A nebo na tom budu špatně a potom řekněte mi, k čemu potřebuju vědět, kde jsou Dardanely, ne?
2: No, že by tohle byl zrovna pedagogický příklad, to... No.
4: A když já si strašně rád vymýšlím.
2: Aha,
4: ty... Já vás taky chci pobavit.
2: No,
4: vy jste se mě v životě tolikrát tak napobavili, já jsem se tolik smál, tak jsem vám to chtěl trošku vrátit.
2: To jste moc hodnej. A víte, kde jsou Dardanely?
4: Vím. A to jsem tam nedojel autem, ale když jsem opravdu začal brát rozum, jak se říká, když už rozum bralo, na matku se ptalo. U mě to je tak, když už rozum bralo, na Dardanely se ptalo. Já jako dítko, ano. No, tak jsem se všechno pečlivě naučil, pročetl, prostudoval.
2: Pardon, teď poslouchej, hurvínku.
3: No já poslouchám.
2: No prosím,
4: ano, dalo by se říci, že jsem všechno dohnal. Pozdě, ale přece.
2: Výborně.
4: Protože ten vtípek s těmi Dardanelami a autem, to je takové šálivě, to je jenom jako, no prostě nevydařený vtip, že?
2: Ano, je to jako, když si na pouti koupíte cukrovou vatu a ona se vám...
4: Tak rozplyn.
2: Rozplyn.
4: Ano, přesně. Člověk se musí zakousnout do něčeho pořádného, jaksi festovního. Do Dardanela. Výborně.
3: Už jsem se zakousal.
4: Ano. Do matematiky, do fyziky, zakousnout se, nepustit a pomalu strávit.
2: To je moc zajímavé uvažování, pane kolego. A jak pak, když jsme u toho kousání, tedy zakusování, koho vy jste jak vy jste se zakousl do divadla, kdy pak to bylo?
4: No, mám-li být upřímný, a to chci být, protože jinak by to nemělo smysl, já se vlastně do divadla zakousávám pořád. Totiž to člověk musí pořád vlastně jako začínat znovu. A nikdy s tím není hotov. Nikdy
3: ano,
4: si nemůže
3: člověk není prostě nikdy pořádně zakousnutý.
4: Tak, ano. Ano, správně. No někdy taky vás kritika může zakousnout. To už je jiné kousání. Ale do divadla vůbec do kumštu člověk nikdy s tím není hotový a nikdy se nemůže říct tak a teď to umím. Nikdy člověk nic neumí. Dokud se neučí, musí se učit pořád a
2: to je opravdu, bych řekl, Odpověď vyznání.
4: Ano, to je konfese.
3: To je odpověď vyzrálého umělce.
2: Ano, bylo to lichotivé, mistře.
4: A přehnané
2: trošku. Ale říká mistře, že?
4: To vyzrálé bylo tak, trošku přehnané.
2: Takže jste se stal hercem, dejme tomu, že už jste jako trošku zakousnutej. No a nestal jste se třeba...
4: Třeba učitelem.
3: Učitelem,
4: no.
3: Ano.
4: No, právě, to ne.
2: No a...
3: Ještě jeden malinový džus?
4: Ano, rád.
2: Tak pijte a povídejte. Co byste rád učil... No jo, co byste rád učil, kdybyste byl učitelem?
4: Kdybych byl učitelem, tak bych učil asi nejraději dějiny.
2: Ano.
4: Dále literaturu, obojí mám velice rád. Protože obojí je o životě, totiž, jo? A tyhle ty předměty, ty bych učil tak dobře, že by všichni měli zaslouženou jedničku. Zaslouženou.
2: Já vám tleskám a trochu aplauduju. Takhle se má odpovídat, že aby mládež měla příklad. Smím ještě otázit?
4: Ano, prosím.
3: Hrajete rád v pohádkách?
2: Počkej, já jsem se chtěl ptát, tak se snad můžu zeptat.
3: Tak se zeptej.
2: Hrajete rád v pohádkách?
4: Strašně.
2: A když tak koho?
4: No tak v pohádkách hraju, no tak prince ne. Prince jsem ještě nehrál. Já vám nevím, čím to je, prince mi nedali. Ale já ani o to nestojím. Já hraju většinou krále, jo? Na krále já jsem dělaný. A jednou jsem hrál taky dokonce Babu Jagu.
2: Ale?
4: Ano, Babu Jagu, kostěnou nohu. Ale s vámi dvěma bych si rád zahrál v nějaké krásné pohádce. Já vůbec miluju pohádky.
2: Já bych taky, když byste, mistře, dovolil, že bychom samo sebou velice
4: někdy rád... dali něco dohromady. No já už jsem se nahrál v životě tolik králů, že bych místo klobouku měl vlastně právo nosit na ulici korunu.
2: To zní velice hezky.
4: A žezlem si ve volné chvíli roztloukám vlašské ořechy.
2: To snad ani není pravda.
3: Je, jak slyšíš.
2: A teď ještě takovou otázku čistě mezi námi, odborníky. Jak se má na divadle hrát?
4: Tak se má na divadle hrát?
2: Ano.
4: No, dobře se má hrát.
2: Jo, jistě, to chápu.
4: To je šalamounská odpověď.
2: To je správná odpověď dokonce, ale já jsem to myslel asi tak, aby vám třeba bylo rozumět.
4: Tak já vám propovím.
2: Aby pochopili tu postavu, kterou
4: vám,
2: právě vytváříte.
4: Rozumím.
2: A mohl bych pokračovat, ale
3: radši ne.
4: Ne.
2: No, jistě.
4: Ne, nepokračujte, já budu pokračovat. Na divadle se má hrát prostě asi takhle. Dám vám rady. Mluvte tu řeč, prosím vás, mrštně od jazyka, ale budete-li to v ústech obracet, jako mnozí z herců tak činívají, raději bych, aby verše přednášel městský vyvolávač.
2: Slyšíš, Hurinku? Zapiš si to za uši.
4: Nešermujte příliš rukama do vzduchu, ale konejte vše s mírou. O, to mě uráží do duše, když slyším hřmotného parukatého vlasáče trhatí vášně na cucky a třaskatí do uší floutků v přízemí.
2: Co, prosím?
3: Slyšíš, Taťuldo, zapij si to taky někam.
4: Ale také příliš krotcí, nebuďte. Však vaše vlastní rozvaha budíš vám učitelkou.
2: Bravo, učitelka to je důležitá osoba.
4: Posunek přizpůsobte slovu a slovo posunku s tím zvláštním zřetelem, abyste nepřekročili míru přírody.
3: Taťuldo!
2: Posunu se, pardon.
4: No, neboť vše, co přehráno, vymkne se účelu hry. Jakožto cíl od počátku i nyní byl, jest a bude držeti zrcadlo před přírodou. Ukázati ctnosti její vlastní rysy. Jděte a připravte se.
2: No? Ano, prosím. A kam máme, prosím, pane kolego, jít? A nač se připravit?
4: Ale nikam, to je konec monologu. To nebylo z mé hlavy přece. Tohle to všechno, co jsem říkal, to napsal jistý pan Shakespeare. No, Shakespeare, Hamlet.
2: Aha! A to nebyl Našinec?
4: Ne. Našinec ani Vašinec, ne. To byl Angličan.
2: Já jsem si to hned myslel. Taková hlava otevřená. A on to Angličan. Vy se s ním znáte osobně?
4: Ne. Tak star zase nejsem.
3: Mohl bych nějak rychle zamluvit Taťuldovu nevědomost?
2: Vidíte ho? Ani před otcovými plešatými šedinami nemá úctu.
3: Tak já zamlouvám. Na závěr z jiného soudku.
2: Já ti dám soudek. Dáte si ještě malinový džus?
4: Velmi, velmi rád.
3: Mistře, máte potomka?
4: Ano, mám potomici.
3: A jak se jmenuje?
4: Moje potomice, tedy můj potomek vlastně se jmenuje Barbora. A jak už ty jméno naznačuje, je to holka.
2: Poslouchá vás?
4: Tak moc ne, zrovna.
3: Moc ne, jo. Jedině, když mluvíte asi z rozhlasu, ne?
4: No ano, tak to poslouchám.
2: No vidíte, takže...
4: No, prosím, poslouchám.
2: Můžete něco vzkázat, když vás poslouchá? Prosím, pane kolego, a hezky zřetelně.
4: No tak já bych rád Barboře vzkázal, aby se učila. Aby alespoň v tomhle tom nebyla úplně po tátovi. A aby hodně četla v tom, aby byla po tátovi.
2: To jste řekl moc hezky. Já se ve vás přímo vidím.
3: To je zrcadlo, Tatuldo. Mistr stojí tady, vedle.
2: Aha, promiňte. Už jsem nějaký roztěkaný. Schází mi můj pravidelný dopolední odpolední spánek.
3: To by chtělo závěr. Mohl bych kolego Kopecký, kolego mého Tatuldy, vznést poslední prosbu?
4: Ano, jsem s ním. Psst. Tatulda už spí.
3: A ještě poslední otázku.
4: Ano, prosím, jakou?
3: Mohl byste mi říct, co je největší umění?
4: Ano, řeknu. Největší umění je včas odejít.
3: Děkuju. Tak já jdu a natáhněte se vedle Tatuldy. Naschledanou, mistře!

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: No a na závěr ještě Hurvínek a Spejbl, tak trochu, jak se říká, v nedbalkách. Ne tedy, že bychom je oba zastihli doma jako neohlášená návštěva, to ne, ale jsou to dvě takové zkrácené vzpomínky na dobu, kdy i dřevěný Hurvínek a Mánička chystali mávátka a museli chodit do průvodu, anebo se s taťuldou Hurvínek zase okem kritickým díval na to, jak neupravené jsou chodníky v Praze. Ale to všechno už je dneska pouze a jen archivní zvukový dokument, spíš tak k pousmání. Tak všechno dobré a zůstávejte ve zdraví. To vám přejí autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii kolega Tomáš Rypan.
2: Pane Spejble!
3: Co je? No, pojďte, no. Tak pojďte, děti, pojďte.
2: Pane Spejble,
3: no?
2: Chcete vidět, jaká jsme udělali mávátka?
3: No, samozřejmě, že chci.
2: No?
4: Ty ještě nemáš vžehlené ty kalhoty, tatí?
3: No, zrovna je žehlím, jak vidíš, a já sám, vždycky sám, své kalhotky si vyžehlím.
4: Dej radši tu žehličku na kamna, ať ji zase nepoložíš na ty svý kalhotky, jako loni.
3: Ale neměj strach, a já sám, vždycky sám.
4: Si žehlíš dvojité puky, tatí?
3: Nech si ty rozumí.
4: Vždyť se to tak nežehlí.
2: Moderní.
3: Neraďte, děti, neraďte, co pak žehlím nohavice poprvně.
4: Jestli nohavice, to nevím, ale kalhoty asi ano, jak ti tak pozoruju.
3: Ale Hurvajs, nech si to pořád.
4: Přežehli ještě jednou.
3: Neraď.
4: Tomhle nemůžeš jít do průvodu, taťuldo.
3: Ale co bych nemohl?
4: Teď budeš mít řachu.
3: Hele, Hurvajs, o mě strach mít nemusíš.
4: No, dobře.
3: Ne, a vůbec, ukaž, Máničko, to tvoje mávátko, no?
2: No, líbí se vám, pane Spejble.
3: To je ono?
2: No, to je krása.
3: No jo, no, krása, no, líbí se mi, ale...
2: No.
3: Holčičko, to je to nějaký roztřepaný.
4: No to... No, mávátko, to je přeci vlastně takový střapec,
2: tatí.
4: To
2: je střapec.
3: No jo, dobře, střapec. No. Ale střapec musí mít zarovnané třásně. Copak je tohle nějaký střapec?
4: Je to střapec.
2: Je to tak hezký, tatí.
4: Je to hezký.
3: Ale hele, Hurvajs, každé mávátko má být pokud možno ještě hezčí, než je. Rozumíš?
4: Ne.
3: Tak mi podejte nůžky, já to srovnám.
2: Ale neustřihněte to moc, pane.
3: Ale ne, neboj se pořád, Máničko, přece vím, co a jak, ne?
4: Ať to nemusíme dělat znova, tatí.
2: No, jenom kapánek to ustřihněte.
3: Nemějte starosti, děti, polož mi ten střapec tadyhle na žehlicí, prknu, ať k tomu můžu.
2: Ale vždyť to není místo, pane.
3: No, semhle na kalhoty ho polož, no tak já to střihnu asi tuhle, ne?
4: To je moc, tatí.
3: Tadyhle?
4: To ještě moc.
2: Ještě no, míň.
3: No tak dobře, ať je po vašem. Tak pozor. No a hele, šmik, šmik, šmik. No jí, hele. A hned to vypadá jinak, no. No, že je to hezčí.
2: Je, pane Spejble.
3: No tak vidíte, kde pak do průvodu s mávátkem, které má zuby.
2: Pane Spejble.
3: Co seš tak? Co je ti?
2: Pane Spejble.
4: Ty si ustřih jednu nohavici od kalhot.
2: Jste si ustřih.
3: Cože? Šmanko,
4: Jsi si ustřih jednu nohu, tatí.
3: No mě snad vezme čert. To je každou chvíli něco tohleto.
2: Umíte si přišít, pane Spejble.
3: Že já jsem se s těma vašima mávátkama... Ale to nejde přišít, Máničko. To by byla stejně jedna kratší, že ano?
4: No, to je taky fakt. Hele, tatí, tak si vezmeš ty druhé kalhoty, no.
3: A kde je vezmu?
4: No, kde je vezmeš? No přeci, ty už
2: vy
4: nemáš...
2: Vy nemáte?
3: Jo, tak počkej. Mám, ale mám na nich to propálené koleno od loňska.
4: Tak si ustředni tu druhou návici, ať jako v krátkých kalhotech, tatí.
2: No.
3: Ale prosím vás, co pak to jde?
4: No. Budeš v minišortkách, tatí. Božena Krupičková ze třetího patra.
3: Ale nech si už ty svoje rady. Seberte si mávátka a běžte už.
4: No fakticky, tatí, Božena Krupičková ze třetího patra.
3: Běžte už.
4: Hele, pojď, Máni, taťule je v poslední době kvůli každé maličkosti hned našňupnutej a nebudem si kazit 1. máj.
2: Naschledanou, pane Spejble.
3: Naschledanou.
4: Ahoj, tati, ale Božena Krupičková.
3: Už!
2: Ale nezapomeňte na ten průvod, pane

0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
1: Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
3: Buďte pozdraveni.
2: Ano,
1: od koho?
3: No, od těch dřevěných herců.
1: Děkuji. Když jsme se tak hezky pozdravili a sešli, můžete nám říct něco, co my nevíme?
3: No tak, že hrajeme nejraději doma pro naše diváky, to jistě víte. Právě tak víte, že jezdíme pravidelně na zahraniční zájezdy, ale třeba nevíte, že jsme s tím divadlem procestovali 4 kontinenty světa a navštívili 26 zemí, z toho některé až 10krát, a že jsme kromě žebříňáku a rakety vyzkoušeli všechny možné dopravní prostředky.
2: Já bych ještě strašně ráda viděla Spejbla a Horvínka zblízka. Toho náhodou sebou nemáte.
3: Mám.
1: A ty dva, co je voděj toho Báju, Šulce a Luboše Homolu, ty tady máte taky?
2: No.
3: Mám.
2: No tak to je výborný, tak to byste nám mohli zahrát přímo nějaký dialog, co?
3: Mám.
1: No to víte, že máte. A my vám tady s kolegyní uděláme místo u mikrofonu.
3: Udělejte.
4: Hele, taťuldo, tak pořád poslouchám a poslouchám. Mluví se tady o divadle o nás a co jak bylo a co jak je a co jak bude a podobně. A tak mě napadá, neměli bychom jako pamětníci přijít taky s troškou do mlýna?
3: Do mlýna říkáš?
4: Simano.
3: S troškou?
4: Simano. Lidé si nás prohlédnou, poslechnou, zasmějí se a tak?
3: No vidíš, a právě v tom a tak je ten háček.
4: Jaký háček?
3: No lidi si nás prohlédnou, no to je v pořádku. Lidé si nás poslechnou, v pořádku. Lidé se zasmějí.
4: Jen aby.
3: V pořádku. Ale my budeme nahraný.
4: Jak nahraný?
3: No, co pak tady nevidíš ty mikrofony s různýma těma nahrávátkama?
4: No to vidím.
3: No tak, to si chlapče pustíš, pusu na špacír, plásneš něco o nějakým závazku a už máš na polimance slavobránu a v ruce hrábě na listí, že ano.
4: Víš co, taťulo, uděláme to jinak. Já budu třeba jako reportér a budu s tebou dělat jako to interview, ano?
3: No jo, to by šlo. To mě nic neudělá. Musíš ale otázky pokládat na dobře viditelné místo, abych se mohl některým šikovně vyhnout.
4: O vás je, mistře, známo, že máte vřelý vztah k mládeži a zejména k dětem. Jest, prosím, tomu pravdou?
3: Jo, pravdou tomu je. Tento vztah se táhne jako červená nit mým životem. Hřeje mne, že nejsem sám. S radostí pozoruji, jak je podporován přirozený sportovní duch dětí, které cestou do našeho divadla mohou přeskakovat různé jamky a kopečky na našem, řekl bych,
4: loveckém chodníčku.
3: Ano, nebo metat kostkami.
4: K tomu účelu volně položenými.
3: No, pravda. A teď ještě někteří dobří lidé pod záminkou opravy výtahu před vchodem do našeho divadla opravili hezký betonový kopeček, který může v zimním období sloužit jako
4: skokanský můstek.
3: Ano, a z jara jako
4: ráj horolezců.
3: No ano, skutečně hezký a neformální přístup k oslavě Mezinárodního roku dítěte, že?
4: Hele, taťuldo, víš co? Já už to interview nechám radši plavat. Mně se zdá, že se začínáš do nás mladých nějak moc navážet. To si o tebe nezasloužíme.
3: No to máš pravdu, někteří si to opravdu nezasloužíte. Jenže jak já se rozjedu, tak je ze mě rozhněvaný
4: starý muž.
3: Starý muž, jo.
4: Jenomže my jsme starý muži také chtěli přijít se svou troškou do mlýna. Nevzpomínáš si?
3: No vzpomínám. Jenže také si vzpomínám, že jsi s tou troškou chtěl přijít hlavně ty. tak mlel.
4: Já bych mlel, jenže on už to spíš všechno semlel, náš řídě.
3: No tak vidíš, jen když se do všeho montuješ. Co pak ty můžeš vyprávět nějaké zážitky z cest, když tě všude vozej, zabalenýho v bedně a vytáhnou ti akorát na představení? No řekni, můžeš ty o něčem vyprávět?
4: Můžu, taťuldo, můžu. Můžu vyprávět o tom, jak se umějí děti smát.
3: Jo, takhle.
4: Můžu vyprávět o tom, jak jsme dávali radost nejen zdravým dětem, ale i těm dětem v nemocničních postýlkách.
3: Jo, takhle.
4: Dětem, které nemají ani maminku, ani tatínka.
3: Jo, takhle.
4: A hlavně můžu vyprávět o tom, jak jsme všichni rádi, že jsme zase u nás doma.
3: No tak ve všem s tebou souhlasím, ale myslím, že je nejvyšší čas se rozloučit. Tak na shledanou.
4: Na brzkou shledanou.

dní přece, jak utekl z klece, ten velký lev, tak jášku, jenom klid na mucholapku, dám zaječit lapku.